0: co si opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

třeba pálit mosty, stůj, co stůj, životy jsou plné přeletů. Jeden otisk ve mně je však tvůj, je tvůj, je tvůj.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Hobby magazín.
1: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři, i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Každý týden pro vás připravujeme spoustu zajímavostí a dnes se zaměříme na petunie, begonie a muškáty. Potom s myslivci probereme nepůvodní zvěř v našich lesích, no a také poradíme, jak připravit bazén na sezónu. I dnes pro vás máme odpovědi na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na blížící se červen, tedy na to, jaké práce na zahrádce už vůbec nepočkají. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Petunie, begonie, muškáty, svatá to trojice českých balkónů, tak by se to dalo říci. Ale občas se objeví zajímavá změna. Naše balkónová hobbyredaktorka Slávka Brádlová zpovídala zahradnici Kristýnu Plívovou, která otestovala jiřinky v roli balkónových květin. To se může hodit.
2: Já jsem loni poprvé testovala, pěstovala jsem právě jiřinky v truhlíku na balkóně. Jedná se teda o jiřinku proměnlivou, ne o tu velkou zahradní, ale tadyhle ty proměnlivý jsou menší, mají asi 40 cm, taky krásně kvetou. Takže jsem prostě do truhlíku dala ty hlízy, přibližně tak 1 na 15 cm. Na co je teda potřeba dávat pozor, tak ty truhlíky, když je léto, tak rychle vysychají, takže hodně zalívat. Kvetly vlastně kdy od července do konce sezóny. Já jsem je teda i semenařila, ty odkvetlí květy. Ty jsem neodtrhávala, jiřinky vytvořily semínka, který jsem potom na podzim sklidila, ty se dají na jaře zase vysít. Varianta je, že nebudete je pěstovat na semínka, ale čistě pro ten květ, takže vám krásně pokvetou. Odkvetlí květy musíte vždycky stříhat nebo vyštipovat. Jiřinky ale teda nesnášejí mráz, takže potom s prvním mrazíkem musíte ty rostliny odstřihnout, hlízy vyndat a uchovat je někde nejlíp v suchu, chladu.
3: Nevadí třeba ten vítr, nepoláme se to?
2: Takhle u nás není žádný jako extra vítr, takový normální prostředí. Ty jiřinky to zvládly dobře, rozhodně teda potřebují sluníčko, ale vydržely to krásně.
3: Říkáte, že potřebují sluníčko, zároveň tedy hojnou zálivku, takže balkon spíš ten jiho-jihozápad, nebo snesli by třeba severovýchod?
2: Asi bych volala ten jiho-jihozápad, to chce otestovat, jak to ta jiřinka bude snášet.
3: Co se týká hnojení, tak předpokládám 3 jiřinky v jednom truhlíku, to je asi těch 45-40 cm, tak přece jenom toho substrátu tam není tolik. A asi nějaké ty živiny by to potřebovalo během sezóny.
2: Já teda tím, že jsem je měla na semínka, tak za stolik jako nekvetly, takže já jsem ani nepřihnojovala loni. Nebo já obecně mám přírodní zahradu, takže jedu na ty organické hnojiva, ale když tak přidat kompost ještě v průběhu sezóny, nebo co se ještě doporučuje, tak dřevěný popel, případně vaječný skořápky, případně si udělat vlastní teda hnojivo, ať už nějaký zákvas, ale to je hodně cít, což jako na těch balkonech bytech není ono, nebo nějaký jakoby čaj v uvozovkách výluh, ať už za tepla nebo za studena, a tím doplnit živiny.
3: A vlastně otázka, s kterou jsme měli začít, ten substrát by měl mít jakou kvalitu? Odlehčenější nebo naopak těžší? A nebo stačí třeba normální ta zemina, co kupujeme pro pokojové rostliny?
2: To by mělo být v pohodě. Já teda mám zahradu, takže já používám vlastně vlastní zeminu. Asi ty úplně těžké půdy, tam nevím, jak by to ty jeřinky potom snášely třeba se zamokřením, ale když si koupíte v obchodě substrát, tak by to taky mělo být v pohodě. Ještě bych měla říct, že ty jiřinky je dobrý předpěstovat. Když si je předpěstujete, tak potom pokvetou jakoby dřív, trošku to urychlíte, takže můžete už třeba začátkem dubna ty hlízy dát do těch truhlíků, pomalu je dávat ven na ten balkon, zvykat na to sluníčko, na ty teploty, oni začnou pomalu rašit a růst.
3: Když je sluníčko, vystrčím je na balkon, k večeru raději zpátky do obýváku.
2: Přesně tak, protože i teď v posledních dnech byly vlastně mrazíky, to by nemuseli vydržet ty malinkatý výhonky. Takže vždycky radši na noc, nebo když je chladno, tak mít vevnitř a na slunčku potom, když svítí, tak vyndat ven.
1: A že nás letos ty noční mrazíky pořádně potrápily, teď už snad nehrozí, tak honem šup s jiřinkami na balkóny. Dáme si trochu muziky a pak přijdou na řadu vaše písemné a telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Číslo naší poradenské linky určitě znáte, je to 221 553 790. A máme pro vás první dotaz.
1: Já mám zasazenou lípku už teda takových více jak 15 let. Oříšky plodí, ale každý rok jsou takový jako sparchantělí do špičky a ty jadírka neměly celý jadírko, je takový malinký. Tak chtěla bych se zeptat, jestli je potřeba to nějak přihnojit, nebo čím by to bylo.
0: Ptali jsme se na to Věry Kastlové ze zahradního centra v Plzni na Roudné.
2: U lísky toto může způsobovat více faktorů. Může jít buď o nedostatek živin v půdě, lísku můžeme přihnojit každý rok hnojivy NPK, nebo zapravit do půdy kolem keře rozleželý hnůj. Potom může nedostatečně vyvinuté plody způsobovat i nízká teplota v jarních měsících, a nebo naopak příliš vysoká teplota. Rostlina na tyto výkyvy teplot reaguje stresem a plody jsou pak nevyvinuté. Nedostatečně vyvinuté plody může působit i příliš zarostlý keř. Většinou lísky tvoří výmlatky, to jsou dlouhé štíhlé pruty, nevětvené, a ty bychom měli každé jaro z lísky odstranit, protože keř zbytečně zahušťují, plody nepřináší a vysilují keř. Stříháme na jaře nebo v předjaří, pokud nehrozí nějak výrazně silné mrazy. Lísky jsou navíc cizosprašné, takže pokud v okolí není žádná jiná líska, tak může být nedostatečná plodnost způsobená právě tím. Aby líska dobře plodila, tak musí být v okolí jiný druh, respektive jiný kultivár lísky.
0: A máme tady další dotaz.
3: Čím hnojit araukárii blahočet stepilý? Je krásný, ale od spodu větve usychají. A čím dobře hnojit pokojové ibišky? Všechny jsem přesadila, ale čím je dál hnojit? Moc děkuji a těším se na další vaše pořady. Posluchačka z Moravy.
0: Tak s tím nám poradí trvale usměvavý pardubický zahradník František Hlubocký.
4: Araukáry je krásný, pokojový smrček se tomu říkávalo a před válkou nebo v těch dobách by se řeklo, dokud nebyly byty teplé, se poměrně hojně pěstovaly a někdy se dokonce i na Vánoce dali přizdobit, ale už se zase objevují na trhu, takže co bych k tomu dodal? Není nijak náročný ani na světlost, může být, ale dejme tomu tak, za záclonou půl metru od okna. Běžná zálivka, je potřeba s ním tak pomalomku pootáčet, aby se nám neohybal, protože on se pak vyklání jako ke světlu a nemá rád příliš velké teplo, příliš suchý vzduch. Je to opravdu v podstatě, řekl bych, jehličina, připomínající smrk takových těch chladných společenských pokojů nebo zámeckých komnat, kde dorůstal mnohdy výšky třeba 2-3 metry podle toho, kolik mu dovolili. Ale zase má někdy tendenci se jakoby rozkládat nebo ty větve rozrůstat hodně do široka a zevnitř vyholovat, tak se nesmíme bát ty konečky neustále nebo tak jednou za 2-3 roky zastřihnout, zkrátit. S citem, jo, samozřejmě, a on nám obrazí, i ta výška se dá poměrně udržovat zase třeba na té přijatelné míře, třeba metr, metr a půl. Pokojové ibišky jsou zase trošku pravý opak. Ty pocházejí z teplých krajin, subtropy. Moc dobře víme, že mnohde i ibišky, kdo jezdí k Jadranu, do Středomoří, už jsou po zahradách v parcích. Takže to už samo napovídá, že jsou náročné na slunce a že jim zase naopak teplo vyhovuje, tak je mít co nejblíže skla. Přes léto je můžeme letnit třeba i na balkonech, na verandách. Zvyknou si časem i na přímé sluneční světlo. Jejich zálivka je taková dostatečná, ale ne, aby stály ve vodě. A běžné přihnojení hnojivem na pokojové květiny v letním období zhruba jednou za 14 dní, v zimním období pak za měsíc. A když však nám začne růst, tak se nesmíme bát je sestříhat zejména v předjaři a velice nakrátko, To, že ibišky mají vlastnost, že vždy kvetou na nových vrcholcích letorostu, tak my tím zaštipováním nebo zastřiháváním je nutíme neustále rozvětvovat a tvořit nová poupata. Ale hlavně tuto operaci dělat během zimního období a pak už od jara nechat je růst, protože bychom se tím zastřihováním připravovali o násadu květů.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

jezdit v Porsche. Mít ale tu, co máš, to se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

0: Hobby magazín.
1: Ne všechno, co můžete v lese uvidět a potkat, je původní a hlavně naše. Existuje seznam invazních nepůvodních druhů, živočichů a rostlin, které mají významný dopad na přírodu evropských zemí. V roce 2015 vznikl první seznam. Vloni byl už po čtvrté aktualizován. A naše hobby redaktorka Jolana Nováková pro vás u myslivců zjišťovala, o které živočichy jde.
2: Seznam čítá 114 rostlin a živočichů, druhých jmenovaných je 65, v České republice se vyskytuje 17 z nich. Ptáky a savce zmíní Miroslav Drahota z Mladoboleslavské myslivecké organizace.
3: Tak nejstarší nepůvodní druh, který u nás byl vysazen, byla Odnetra pižmová. Kožešiny byly velice ceněné, protože v kožešnickém průmyslu se to zpracovávalo. Odnetra se dostala do vodních toků a víceméně škody ona nepůsobila, tak dělala nějaký nory, ale ona se živila, vlastně to byl bíložravec, že jo, tak ráko si vykusovala trávu a tak dále.
2: Odnetra k nám dorazila na začátku 20. století a v naší přírodě žije dodnes. A pak?
3: No a pak přišla doba farebního chovu různých kožešinových zvířat, jako byla nutrie, norek americký, ale začátkem 90. let už to přestalo být lukrativní, no tak jim to bylo líto zabit, tak to prostě vypustili do přírody. A ta nutrie má abnormální schopnost se rozmnožovat a je dneska v celé republice. Ta dělá škody teda nedozírný. Jednak ruší břehy, potoků a všeho a přenáší to nemoce. Jo, protože to žije s potkanem a se vším možným. Ono se to dřív i jedlo, prodávalo se to, občas dneska ještě na to narazíte, bylo to velice dietní maso, ale když jsem zjistil, co to jako obnáší za nemoce, tak už bych to asi nepotřeboval v dnešní době.
2: Máte pravdu, taky jsem kdysi na návštěvě dostal k obědu nutrii. No, další, kdo patří do seznamu invazivních nepůvodních druhů, je psík mívalovitý.
3: Je to takový na pohled ošklivý, přestavený pejsek s krátkým ocáskem, žije jako liška v norách, ale ten likviduje mláďata, zvěře, ničí hnízda, vajíčka vybírá a tak dále. Zásadně chodí spolu ve dvou, jo? Když ho potkáte v noci, je to noční zvíře, chodí v párech. Jo? No, pak je to mýval severní, jak se říká, když se nechcete nudit, pořiďte si medvídka mývala, ale nedoporučuju si ho pořizovat, protože ten, když se vám nastěhuje do baráku, tak konec. A ten dokáže vám vybydlit chalupu, chatu, úplně neskutečným způsobem. Jo? To rozebere izolaci ve střechách a všechno.
2: Tak snad se mu naše obydlí nezalíbí. Mezi savce v seznamu patří ještě jelen sika.
3: Oni ten byli dovežený šlechtou do obor, ale vlivem různých přesunů armád, válečných událostí, to bylo z Rakouska-Uherska, první světová válka a potom druhá světová válka, tak se ta oborní zvěř dostala ven. No a sika dneska prostě působí škody na zemědělských plodinách, pozemkách i v lesích.
2: A úspěšně se kříží s jelenem evropským. Jediný pták ze seznamu invazivních nepůvodních druhů, který žije u nás, je husice nilská.
3: Ona si ten nejdřív jako ten jeden rok testuje to prostředí, pak se usadí. Pozorovali jsme tady před pár lety dva páry a druhý rok už jich tady bylo 20 a další, že jo, prostě vysadí mladý. Dostanou se i na ty rybníčky návesní, že jo, a tak dále. No tak se na ně lidi chodí koukat, tak chodí to krmit, že jo.
2: Pak jsou tu ještě expanzivní, přemnožené druhy živočichů, ale ty patří zase do jiných seznamů.
1: Reportáž, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu, stejně jako další zajímavosti, je to na stránkách rozhlas.cz/hobby. No a za chvíli si jenom vysvětlíme, pro milovníky čvachtání se v zahradních bazénech, na co je dobré při jejich zprovozňování před sezónou nezapomenout.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Pomalu, ale jistě začíná bazénová zahradní sezóna. Malé bazény na zimu většinou vypustíte, vysušíte, uložíte na suchém místě. Ve větších nadzemních bazénech, ale i zapuštěných, by se každoroční napouštění dost prodražilo. A proto je na podzim trochu opustíte, zazimujete, zazimovacím roztokem přikryjete a tu odpojenou filtraci schováte na suchém místě, kde nezmrzne. Teď je na čase vodu doplnit a bazény na sezónu připravit. Jak na to? Tak to zjišťoval náš hobby redaktor Jirka Šobr u bazénového technika Martina Zikuly v Plzni na Lochotíně.
2: Přes zimu do bazénu napadá spoustu listí, dostanou se tam i živočichové jako žížaly nebo pavouci. Bazén vyčistíme napřed od hrubých nečistot, na to použijeme klasickou síťku na teleskopické tyči, a nebo můžeme použít automatický vysavač, který nám potom bazén dočistí lépe. To finální dočištění provedeme až po spuštění filtrace, kdy už nám funguje i písková náplň, tudíž ten pískový filtr nám zachytává i ty jemnější nečistoty.
3: Podívejme se na chemii, budeme asi potřebovat upravit vodu.
2: To je vždy základní krok po dopuštění toho bazénu. Vždy si napřed zkontrolujeme hodnotu pH vody, by měla být mezi 6,9 až 7,4. Pokud se nám podaří hodnotu srovnat, potom přistoupíme k dalšímu kroku, a to je vodu nachlorovat. Přidat dostatečné množství organického chlorgranulátu, který vodu takzvaně nastartuje, zoxiduje řasy a nečistoty v té vodě.
3: Do vody vlastně dáváme koncentráty, máme přitom pustit pískovou filtraci.
2: Je vždy lepší, když po aplikaci chemie pískovou filtraci zapneme, a to na dobu 4 až 8 hodin, aby se nám voda pořádně promíchala a chemie zafungovala tak, jak má.
3: Jaké ty časy by měly být na začátku a na vrcholu sezóny?
2: V tomto období, kdy počasí je ještě relativně nestabilní a je relativně chladno, může filtrace běžet 2 časové úseky denně, a to po 2 hodinách. Ve chvíli, kdy nám ta voda se ohřeje, ať už pomocí tepelného čerpadla nebo pomocí zastřešení nad 20 stupňů, už je zapotřebí ty filtrační časy zvednout, a tam doporučuji potom 2x4 hodiny denně.
3: K bazénům se dá dokoupit spousta doplňků. Hodně se hovoří o úspoře, když si koupíme solární panely, které nám tu vodu přihřejí. Jak to funguje?
2: Ty klasické jednoduché solární panely fungují na klasickém principu, kdy vodu z bazénu proženeme černým panelem, kde nám sluníčko tu vodu ohřívá. Je tam trošičku nevýhoda v tom, že pokud nesvítí sluníčko, tak tento způsob ohřevu moc nefunguje a trvá déle, než se voda nahřeje v tom bazénu.
3: A čím tam tu vodu budeme prohánět? Právě tou pískovou filtrací, anebo ten panel solární má své vlastní čerpadílko?
2: Tyto panely jsou vždy závislé na tom filtračním okruhu, který již máme na tom bazénu instalovan. Filtrační jednotka nám funguje i jako oběhové čerpadlo v těchto panelech.
3: Znamená to tedy, abychom si pořídili nějaký programátor, aby nám ta filtrace třeba sepla jednou za půl hodiny na 5 minut, prohnala nám vodu v tom solárním panelu a pak ji zase nechala nahřát.
2: Přesně tak to je. Můžeme si koupit v hobby marketu klasickou časovou zásuvku, kde si můžeme nastavit čtvrthodinové intervaly nebo půlhodinové intervaly. Čtvrt hodiny filtrace stojí, panel se nahřívá a zase čtvrt hodiny potom filtrace běží a cirkuluje tu vodu. Teplou vodu vlastně tím pádem dostaneme do toho bazénu.
3: Teď také všechno kvete, pil je všude. Máme bazén přikrývat, když nemáme polykarbonátovou střechu?
2: Pokud nemáme polykarbonátové nebo klasické bazénové zastřešení z hliníkových profilů a polykarbonátové výplně, potom doporučuji klasickou bublinkovou plachtu, která nám udrží i teplo v tom bazénu, zamezí nadměrnému odparu vody z bazénu a v určité míře nám samozřejmě pomůže i při spadu nepořádku do bazénu.
1: Tak to nám radí specialista na bazény Martin Zikula, se kterým natáčel náš hobby redaktor Jirka Šobr. A my pro vás máme za chvíli už jenom zahrádkářský kalendář, a to, jak víte, je takové malé připomenutí, na co je teď na zahrádce nejvyšší čas. Tedy čas na to, co nepočká.

0: Pražský kalendář.
1: Máme tady sobotu 23. května a to už je vhodný čas nejen na zalévání, tedy pokud je u vás sucho a nezapršelo, ale je to hlavně čas na hlídání proti nejrůznějším nepřátelům našich zahrádkářských výpěstků. Představte si, rostl mi líbeček, jako divý, tak ještě nikdy nerostl a dívám se na ty listy, na ty stonky a najednou tam uvnitř je schovaný slimák. Jsou prostě všude. A tady to je krásná pranostika. Roj, který se v máji rojí, za plný vůz se nastojí. V červnu rojení nestojí za zvonění. Tak ono to znamená, že májový roj včel si do konce roku ještě i vlastní med do zásoby přinese. Zatímco ty pozdní roje, červnové, potom obvykle už jenom živoří a včelař, pokud je chce na příští rok, je musí na zimu hodně přikrmovat. Pojďme na zahrádku. Ještě jeden víkend a bude tady červen a to je dobré se pustit s radostí do odstraňování odkvetlých květů trvalek, aby nevysilovali rostlinu tvorbou plodů a semen. Nabídněte oporu mečíkům a vysokým liliím. Kopretiny, upoliny a třeba vlčí bob můžete sestřihnout hned po odkvětu, do podzimu to znovu vykvete. Určitě jste si všimli, že rostliny na balkónech jsou v plném květu. Teď jen pravidelně zalévat a co dva týdny přihnojovat. A pro milovníky sekaček tady mám důležitou informaci, když ten váš trávník povyroste o 1/3, je čas rozezvučet stroje. Jedině tak bude trávník krásný a hustý. Co bude v pravidelné stálici Českého rozhlasu, tedy v Hobby magazínu, příští týden? Tak my vám poradíme s pěstováním velmi kyselých, oranžových bobulí, plných vitamínů, tedy s rakitníkem. Navštívíme pardubickou kočičí kavárnu, slaví 10. výročí a zaměříme se na renovace a zateplení vašich plastových i dřevěných oken. A jsou tady závěrečné kontaktní informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby, mailíkáři zase adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur Kubica.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Dnes doplníme elitní klub Zlatých slavíků. Proč doplníme? Protože tento klub už existuje a jsou v něm zpěváci a zpěvačky, kteří obdrželi během 55 ročníků anket popularity ocenění Zlatý slavík. A to znamená, že jsou to buď vítězové nebo vítězky anket Zlatý a Český slavík. Dnes do klubu zapíšeme názvy skupin. Zatím jen 20 členů má tento elitní klub hvězd, které mají Zlatého slavíka v letech 1962 až 2023. V téhle krabici je dohromady 109 Zlatých slavíků, což je až neuvěřitelné, a přibudou další z kategorie skupina. Začneme souborem, který jako první v historii zvítězil, když byla premiérově vypsána nová kategorie skupina. Je to skupina Ladislava Štajdla.

elitním klubu Zlatých Slavíků je zatím 11 zpěvaček a také 9 zpěváků. Dohromady má tedy tento klub 20 členů. Kromě skupiny Ladislava Štajdla, která jako první v historii zvítězila a také jako první v historii mezi všemi skupinami obhájila vítězství, to bude ještě dalších 11 skupin. Včetně kapely kolem skladatele, kytaristy a zpěváka Oldy Říhy, která má 2 Zlaté Slavíky. Jo, je to Katapult.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: I Olympik je v elitním klubu majitelů Zlatých slavíků. Je to jediná česká kapela, která zvítězila v anketě Zlatý i Český slavík. Tři Zlatí slavíci jsou z let 1981, 82 a 3, tedy z doby ankety Zlatý slavík, a další tři jsou z období ankety Český slavík z ročníků 1996, 97 a 1998.

klubu, ve kterém mají všichni alespoň jednoho zlatého slavíka z anket Zlatý nebo Český slavík, jsou i dvě slovenské skupiny. Z těch dvou je úspěšnější ta starší, přesněji řečeno ta, která vznikla už na konci 60. let a založili ji Jožo Ráš a Vašo Patejdl. Jmenuje se Elán.

Podle encyklopedie města Ostrava došlo k prvnímu vystoupení kapely Citron 23. ledna 1978 a bylo to v divadle Petra Bezruče v Domě kultury pracujících Vítkovic. Hrál tenkrát pod vedením baskytaristy Petra Michalíka se zpěvákem Vladimírem Kubalou, klávesistou Antonínem Bajgarem, kytaristou Jiřím Šmucem a bubeníkem, který se jmenoval Miloslav Tuč. Přesně 10 let na to, v roce 1988, už pod kapelníkem a bubeníkem Radimem Pařískem převzala skupina Citron jediného zlatého slavíka, který znamená vstupenku do tohoto klubu.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: A teď ta druhá slovenská skupina, která je v klubu Zlatých slavíků. Elán má 4 zlaté slavíky za sebou z ročníků 1984 až 1987 a Tým, to je ta druhá skupina ze Slovenska, zvítězila v letech 1989 až 1991.

Od této chvíle budou už jen skupiny, které mají zlaté slavíky z ankety Český slavík. Čestné místo tady zaujímá pražská kapela Lucie.

Karel Gott má z období 1962 až 2023 42 zlatých slavíků a Lucie Bílá 21. Když budeme zlaté slavíky brát jako vstupenku do elitního klubu zlatých slavíků, tak nejvíc vstupenek ze všech skupin má Kabát, jejich 14. A po Gottovi a Bílé je to třetí největší počet zlatých slavíků z tohoto období.

0: Dnes si představujeme elitní klub Zlatých slavíků. V tomto klubu zatím byli jen zpěvačky a zpěváci, kteří obdrželi během 55 ročníků anket popularity ocenění Zlatý slavík. A to znamená, že jsou to vítězové a vítězky anket Zlatý a Český slavík. Dnes k nim přidáváme vítěze kategorie skupina a tady jsou i činasky.
1: Vzal si dva lízenky, dvě hypo.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Další ze skupin, které už patří do elitního klubu Zlatých slavíků, je skupina, která se jmenuje Divokej Bill.

Když sečteme všechny zlaté slavíky kategorií zpěvák a zpěvačka od roku 1962 až 2023, tak jich je 109. Kategorie skupina dodává za období 1977 až 2023 40, a to znamená, že v této krabici bude celkem 149 zlatých slavíků. Jeden zlatý slavík je od skupiny Kryštof.

0: Poslední skupinou, která je v elitním klubu těch, kteří mají ocenění Zlatý slavík, je skupina Miraj. Je to parta kluků z Frýdku Místku a Zlatého slavíka dostali v roce 2021. Pro jistotu to ještě jednou zopakuji. V krabici, kde jsou jen Zlatí slavíci kategorií skupina, zpěvák a zpěvačka z období 1962 až 2023, je jich 149. Celkově ale ještě někdy dodáme ty za hity roku. Loučí se Martin Hrdinka.
1: Nezvládáš dojít k cíli, odpočíváš každou chvíli.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Výluka bude od dneška na trati Brno, Přerov a Olomouc Nezamyslice. Vodáky navigují na řece Moravě nové cedule. Návštěvníci Šternberského hradu si můžou projít nový prohlídkový okruh. Zpočátku jasno až polojasno, během dne přechodně oblačno. Teploty do 26 stupňů Celsia a slabý vítr, to je dnešní předpověď počasí. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. S komplikacemi musí od dneška počítat cestující na železničních tratích mezi Brnem a Přerovem a taky Olomoucí a Nezamyslicemi. Důvodem je podle mluvčí Českých drah Vandy Rajnochové údržba tratí.
2: Obě výluky budou mít vliv také na provoz rychlíků linky R12 Bouzov. Od 23. května do 1. června budou všechny tyto spoje nahrazeny autobusy v úseku Brno, Vyškov na Moravě, Prostějov, Hlavní nádraží. Náhradní autobusová doprava bude zajištěna podle výlukového jízdního řádu. Přeprava jízdních kol bude v autobusech zajištěna nákladním automobilem nebo nosičem kol.
0: České zemědělství je kvůli rostoucím nákladům a nízkým cenám komodit v krizové situaci. Stát musí urychleně přijmout kroky k jeho stabilizaci, jinak hrozí oslabení potravinové bezpečnosti země a stability venkova. Na sněmu Agrární komory České republiky v Olomouci to řekl její prezident Jan Doležal, podle kterého by kvůli problémům zemědělského sektoru mělo být svoláno mimořádné jednání vlády. O nástupních a výstupních místech nebo nebezpečných jezech informují vodáky v části toku řeky Moravy nové cedule. Připravilo je Sdružení cestovního ruchu Střední Morava. Podle jeho zástupce Jana Machovského je zatím nové značení na jižní části toku od Olomouce po Kojetín.
3: Chceme v letošním roce udělat i tu severní část, to znamená opravit veškeré informační tabule, spravit ty nástupní výstupní místa těma tabulema. Pak bychom chtěli ještě přidat informační tabule právě pro ty vodáky, kteří vystoupí, aby věděli, kde jsou, co je čeká, kam mají plout vlastně dál, jestli tam je něco nebezpečného.
0: Nový prohlídkový okruh můžete navštívit na hradě ve Šternberku. Trasa turistům představí rodinu posledního soukromého majitela Jana Františka Lichtenštejna a jeho ženy Karoliny. Do hradu se nastěhovali po svatbě v roce 1936. Pokračuje kastelán Dominik Kvadrný.
4: Trasa nabídne ve druhém patře manželskou ložnici posledních majitelů, oblékárnu, taktéž pokoj vychovatelky, dětské pokoje, jak synu, tak dcery, ale samozřejmě také hostinské pokoje nebo pánský klub.
1: Sport.
0: Hokejisté Přerova zahájili letní přípravu už na konci dubna, nyní končí její čtvrtý týden. Většina týmu trénuje pohromadě, individuální plán má 5 hráčů. Kapitán Krysl, obránce Zdráhal, brankář Honzík a útočníci Pechanec s Mrázkem. Rozvrh přípravy přiblíží kondiční trenér Michal Pěnička.
5: Letos nám to vyšlo dobře, čeká nás 9 týdnů čistého off ice, než půjdeme na led, což je celkem dost času, oproti předchozím přípravám o jeden týden víc. Teď máme tuším čtvrtý týden, kdy už máme dvoufázové tréninky a jsme ve fázi, kdy jsme začali už s nějakou rychlostí, dynamikou, takže se zaměřujeme na akcelerační a reakční rychlost.
0: Na led vyjedou zubři poprvé 20. července v Novém Jičíně.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte na Střední Moravě zpočátku jasno nebo polojasno, během dne přechodně oblačno, teploty 22 až 26 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 18 stupňů a slabý proměnlivý, místy mírný severní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Dopravní značení upravují silničáři na cestě první třídy číslo 60 mezi Javorníkem a Jeseníkem. Jedou pravým pruhem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Sobota 23. května, víkend s Českým rozhlasem Olomouc právě startuje a na jeho začátku je také Tomáš Kedzior teď u mikrofonu. A třeba také můj kolega Petr Jungmann s kalendáriem a nebo Martin Písařík a do půl šesté ještě rubrika Co v učebnicích nebylo. Teď je 5.05, přejeme dobré ráno.

0: aby zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Sobota 23. května. Svátek má vládce světa.
3: Ano, jsem to já.
2: Vladimír. Takových ředitelů zeměkoule tu máme přes 80 tisíc. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Matyáš Habsburský byl v katedrále svatého Víta v Praze korunován českým králem v roce 1611, to je 415 let. Nahradil staršího bratra Rudolfa II. A své sídlo později přenesl z Prahy do Vídně. Tím naše hlavní město přestalo být až do roku 1918 trvalou rezidencí hlavy státu. Na prvním brněnském letišti Slatina v Černovicích přistálo první letadlo přesně před 100 lety v roce 1926. O den později zahájilo oficiální provoz. Dnes je na místě průmyslová zóna. Nadzvukový dopravní letoun dosedl na runway ruzínského letiště poprvé před 55 lety v roce 1971.
4: 100 tisíc lidí čekalo 23. května na pražském letišti na přistání sovětského nadzvukového dopravního letounu TU-144. Letadlo startovalo ten den v 9 hodin 10 minut v Moskvě a po 17 kilometrech letu přistálo za 40 minut v Praze. Ve výšce 20 000 metrů je jeho cestovní rychlost 2,5 tisíce kilometrů za hodinu.
2: Při pádu kabiny lanovky na severu Itálie nahoru Motarone zemřelo před 5 lety 14 lidí, včetně 9letého dítěte. K tragickým následkům přispěla provizorní oprava, která měla udržet lanovku v provozu. Československá Miss roku 1991, nyní šéfka české Miss Michaela Bakala, rozená Mláčová, má 55. narozeniny. A princezně Zubejdě je dneska 45. Rodačce z Mikulova, Barboře Sajdlové. Já přeju hezkou sobotu.

0: počasí.
1: 5 hodin 17 minut, dneska čekejme zatím jasno, během dne přechodně oblačnou, teploty ale až k 26 stupňům a i v Jeseníkách bude pěkný jarní den, tam čekáme kolem 18, vítr jenom mírný, proměnlivý.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Přímo z místa.
2: Za hanáckými pivoňkami do Senice na Hané se vydáme v dalším vydání reportážního Přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc. Pivoňkám se říká královny jarní zahrady. Jsou symbolem štěstí a šťastného manželství. Patří k nejstarším pěstovaným okrasným a léčivým rostlinám na světě. Která z odrůd je nejpopulárnější? Jaké podmínky jsou pro ně nejvhodnější? A jak rychlá bývá sklizeň? Dozvíte se v neděli po 9. hodině. K poslechu zve Dita Vojnová.
3: Květen se s námi pomalu loučí a to znamená jediné. Na řadu přichází tradiční kácení máje. Jaké písničky na Moravě doprovázejí pád opentlených stromů, které po celý měsíc zdobily naše návsi? Kde se u toho vesele tancuje a jaké melodie nesmí u téhle slávy chybět? Výběr lidovek spojených s tímto zvykem má pro vás připraven Honza Žůrek na úterý po 19. hodině v pořadu Cymbál a husle.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nelze jednoznačně určit nejsilnější sval lidského těla? Záleží totiž na tom, podle čeho sílu poměřujeme. Kulturisté často předvádějí své bicepsy. Pokud by však chtěli ukázat sval, který toho uzvedne opravdu nejvíc, museli by vystavovat svůj zadek. Hýžďový sval totiž například při vstávání ze sedu zvedá celé lidské tělo. Udržuje nás ve vzpřímené poloze a zajišťuje naši stabilitu. Podobně výkonný je také čtyřhlavý sval stehení. Jedná se však o soustavu čtyř svalů, takže pokud budeme měřit sílu každého z nich zvlášť, už by to na pomyslnou nejvyšší příčku nestačilo. Široce rozšířeným mýtem je tvrzení, že nejsilnějším svalem lidského těla je jazyk. Není to však pravda. Tato nepřesnost vznikla zřejmě záměnou se žvíkacími svaly, které jsou na čelistech a dokáží vyvinout největší sílu v poměru ke své váze. To z nich ovšem ještě nedělá absolutního siláka. No a pak se na výkonnost svalů můžeme podívat z pohledu vytrvalosti. A tady je jednoznačným vítězem srdeční sval, který je v nepřetržité aktivitě od 5. týdne těhotenství až do smrti.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: 6. zprávy a Jiří Kořínek.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Letošní sezóna zánětů cest dýchacích v Olomouckém kraji byla mírnější než předchozí epidemická vlna. Vrchol hygienici zaznamenali v únoru, uvedla mluvčí Markéta Koutná. V letošní sezóně zaznamenali 25 těžkých případů chřipky. 6 lidí zemřelo. Pracovníci přerovského magistrátu se stěhují do nového sídla na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. Náročný přesun dočasně omezuje některé agendy, třeba občanských a řidičských průkazů, pasů a taky evidenci vozidel. Šumperk řeší krádež dřeva z městských lesů. Jeho společnost, podniky města Šumperka, už kvůli tomu podala trestní oznámení, uvedla radnice na svých stránkách. Případ vyšetřují policisté, potvrdila jejich mluvčí Miloše Zajícová. Do Zámeckého parku ve Výšovicích na Prostějovsku se dnes v 10 dopoledne sjedou majitelé i fanoušci nejrůznějších motorových vozidel, veteránů zemědělských strojů a taky strojů domácí výroby. Připraveny jsou soutěže, jízdy a hudební program. Ze sportu. České hokejisty čeká dnes na mistrovství světa duel s dosud neporaženými Slováky. V případě výhry budou svěřenci kouče Radima Rulíka blízko postupu do čtvrtfinále. Utkání skupiny B ve Friburgu začne v 16:20. Počasí na střední Moravě. Dnes bude zpočátku jasno nebo polojasno. Během dne čekejte přechodně oblačno. Teploty 22 až 26 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 18 stupňů a slabý proměnlivý, místy mírný severní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Dopravní značení upravují silničáři na cestě první třídy číslo 60 mezi Javorníkem a Jeseníkem, jedou pravým pruhem.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: 6:02, sobotní dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc, tak jenom krátká pozvánka do Červenky. Na fotbalovém hřišti tam dneska chystají dětský den. Celodenní nebo spíše odpolední zábava startuje ve 13 hodin.

0: 5.38, dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc a jedna zajímavost. Plavkyně klubu Univerzity Palackého v Olomouci Barbora Janíčková prožívá velmi úspěšné období. V rozmezí necelých 4 týdnů si vylepšila 2 osobní rekordy a na dubnových závodech v norském Bergenu splnila hned 3 kvalifikační limity na srpnové mistrovství Evropy v Paříži.
1: Hlavním cílem bylo určitě 100 kraul, což je moje hlavní disciplína. Trošku jsem doufala v tu 50 kraulovou, ale že jsem k tomu přidala i tu motýlovou, to bylo takové jenom příjemné zpestření. Já jsem 50 motýla strašně dlouho neplavala, takže ten osobák byl docela už jako starý a hrozně dlouho se mi nedařilo ho překonat. Když se pak člověk k tomu vrátí, tak to potom jde s nás, není na ně takový tlak.
2: Vypráví česká plavkyně Barbora Janíčková, která si v Norsku vylepšila osobní maxima na 50 metrů motýlkem i volným způsobem, kde zaostala jen 14 setin za českým rekordem. Na těchto dvou tratích i na své hlavní kraulařské stovce se navíc kvalifikovala na srpnové mistrovství Evropy.
1: Ty časy byly rychlé, teda musím říct. Mně se tam plavalo moc dobře. Jediné, co mě trošku jako mrzelo, že třeba tam byla trošku menší konkurence. Vyplavávací bazén byl docela teplý, takže tam jsme se všichni docela tavili, ale tím, že jsem tam zaplavala dobře, tak člověka to i trošku navádí k tomu, aby na to měl jenom ty lepší vzpomínky, ale ten samotný bazén mě přišel prostě rychlý, když jsem v něm plavala, takže to bylo moc fajn.
2: V srpnu v Paříži bude Barbora Janíčková na 100 metrů kraulem obhajovat evropské stříbro z roku 2024. Kvůli kolizi termínů naopak bude muset vynechat zmíněnou 50 motýlkem.
1: Mrzí mě to. Na druhou stranu prostě nedá se svítit a pořád to není moje hlavní disciplína. Zcela upřímně, myslím si, že bych možná postoupila do semifinále na tom 50 motýlku a vlastně vyčerpávat se tím úplně nechci. Chci si spíš pošetřit ty síly na tu stovku kraulovou. Cílem je určitě finále na 100 kraula. Velmi ráda bych byla ve finále na 50 kraula, ale prostě říkám, ta 50 to je u mě hodně takové jako proměnlivé.
2: O postup do finále se nejen Barbora Janíčková bude snažit v bouřlivé kulise pařížského plaveckého areálu, kde bude startovat poprvé.
1: Jsou vyprodané lístky na podle mě všechny dny, takže doufám v nějakou dobrou atmosféru. Já to mám strašně ráda. Já jsem člověk, co jako nenosí do kolorumu nebo na start sluchátka. Já právě hrozně ráda vnímám atmosféru těch diváků, jak oni dokážou pozbudit, jak to tam burácí, nebo jaké práce se světlama. Mě to hrozně baví. Je to super, když se fakt jako pozbuzuje, fandí a když ty tribuny řvou.
2: Těší se plavkyně Barbora Janíčková na atmosféru evropského šampionátu v bazénu, kde se konaly poslední olympijské závody. Z Olomouce Adam Kodet, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: 5:45, sobota bude pěkná, jarní, zpočátku jasno nebo polojasno, během dne může být i oblačno, ale bude teplo, čekáme až 26 stupňů Celsia, v Jeseníkách kolem 18, vítr slabý, proměnlivý, místy mírný severní.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Zaměříme se na petunie, begonie a muškáty. S myslivci probereme nepůvodní zvěř v našich lesích a poradíme, jak zprovoznit zahradní bazén.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
3: Další návrat na loňský Mohelnický Folkfest, jeho šestý ročník, nás čeká na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Tentokrát si poslechneme další dvě kapely z Morava scény, Monopol a Mirek Uhlán Session. Zavítáme taky na velkou scénu, kde skvěle zahrál Michal Tučný Revival. Na 9. setkání s Folkfestem v pořadu Na cestě v neděli 24. května po 15. hodině vás zve Jarka Nosková.

0: nesu tvůj žár. 5:50, dobré ráno, Českého rozhlasu Olomouc. Hokejoví fanoušci mají dnešní odpoledne samozřejmě zapsáno červeným písmem v kalendáři. Nastoupíme dnes na světovém šampionátu proti Slovensku.
1: Vím, že to ti Slovákům bývá hodně emotivní, ale si myslím, že jde hodně o oběma týmům. Oba dva týmy chtějí bodovat, oba dva týmy chtějí získat jistotu postupu třeba do čtvrtfinále a prostě je to velmi důležitý zápas.
2: Připomíná asistent trenéra Rulíka Jiří Kalous fakt, že ten tým, který zvítězí, bude mít jistotu postupu do čtvrtfinále. Půjde hlavně o to, který z celků se lépe vypořádá s emocemi, které derby dvou bývalých federálních partnerů přinese.
3: Já nevím, já si myslím, že my jsme to nikdy za stolik nebrali, jako spíš ty Slováci, teda upřímně, ale prostě ve víkend bude hodně lidí, samozřejmě nějaká ta rivalita tam je a my se na to musíme připravit, protože myslím, že Slováci hrajou výborný hokej zatím a nečeká nás vůbec nic lehkýho.
2: Upozorňuje kapitán Roman Červenka. Slovensko je v tabulce aktuálně o bod před českým týmem, hraje aktivnější hru než outsideri Slovinsko a Itálie, což by mělo českému výběru vyhovovat.
3: Já věřím, že to je dobře jenom z toho pohledu, jak hrajeme proti těm v uvozovkách slabším, no, že to prostě ty góly se nám nedaří dávat teďka. Já věřím, že vlastně s těma lepšíma soupeřema papírově bychom třeba mohli prostě uhrát lepší zápasy.
2: Věří Roman Červenka a pomoci by k tomu měla i divácká kulisa. Právě duel Česka se Slovenskem byl ve Friburgu velmi rychle vyprodaný.
4: To by bylo úžasný, že zatím ty atmosféry tady byly hrozně fajn. Za mě je to milý překvapení, že vidět ty čeští fanoušci vždycky udělají tu kulisu skvělou, takže věřím, že ještě se Slovákama, tak si myslím, že to bude paráda.
2: Těší se na atmosféru v hledišti Dominik Kubalík. Zápas Česko-Slovensko začne v 16 hodin a 20 minut. Z Friburgu Petr Kadeřábek, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
2: 6 hodin.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Epidemická sezóna v Olomouckém kraji byla letos méně silná. Stěhování pracovníků

0: úředníků přerovského magistrátu omezuje provoz některých agentů úřadu. Městská hrubka v Šumperku je označená QR kódem, zpočátku jasno až polojasno, během dne přechodně oblačno, teploty do 26 stupňů Celsia, slabý vítr. To je dnešní předpověď počasí. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Letošní sezóna zánětů cest dýchacích v Olomouckém kraji byla mírnější než předchozí epidemická vlna. Vrchol měla v únoru, uvedla mluvčí Olomoucké krajské hygienické stanice Markéta Koutná. Letos zaznamenali 25 těžkých případů chřipky, 6 lidí zemřelo. Zábavná akce pro rodiny s dětmi začne v 9 hodin ráno v parku Michalov v Přerově. Připravili pracovníci technických služeb, součástí programu bude předvedení jejich techniky. Pokračuje mluvčí Andrea Hrabalová.
1: Návštěvníci se mohou těšit na zábavné soutěže, tvořivé aktivity pro děti, nafukovací atrakce, ukázky techniky i možnost prohlédnout si vozidla a techniku zblízka. Připraven bude pohodový program pro celou rodinu, včetně občerstvení. Za příznivého počasí bude v odpoledních hodinách opékání špekáčků.
0: Na fotbalovém hřišti ve Velkých Losinách na Šumpersku začne o 9:30 registrace na cyklistický memoriál Josefa Mádra a Antonína Navaříka. Trasy jsou pro děti i dospělé, pokračuje za pořadatele Robert Navařík.
2: Máme tady kategorie dětí od úplně těch nejmenších ze školky až po ty dospělí veterány. Ty malé děti jedou nějakých jenom 100-200 metrů na hřišti, až po ty elitní muže a ženy, kteří potom jedou 20 kilometrů.
0: Akce Den otevřených lesů se dnes koná v okolí Zlatých hor na Jesenicku. Sraz zájemců je ve Zlatokopeckém skanzenu, ze kterého budou v 9, 11 a 13 hodin vycházet účastníci komentovaných prohlídek. Pokračuje Lenka Šimková z městského úřadu.
3: Návštěvníci se můžou těšit na komentovanou vycházku městským lesem, ukázku zoologických preparátů, poznávací hry, ukázku pracovních činností v lese, zalesňování a přibližování dříví koněm. Mimo jiné tam bude praktické seznámení s hasičskou technikou a specialitou je, že návštěvníci si můžou opéct pekáček. Sport.
0: Hokejisté Přerova oznámili třetí letní posilu. Po brankáři Davidu Honzíkovi a útočníkovi Petru Mrázkovi přivedli 23-letého forwarda Davida Skuhrovce. Loni byl v Šumperku třetím nejproduktivnějším hráčem druhé ligy. V součtu z playoff nazbíral 65 bodů ve 44 zápasech.
4: Podepsal jsem tady na rok Přerově, byl jsem v Šumperku, minulý rok skončila mi smlouva a hned nějak po konci smlouvy mě tady kontaktoval pan Dočkal v Přerově. A během týdne jsme to ujednali a tady jsem tady, no, jsem rád, že jsem tady. Všichni víme, že tady dobře pracuji s malými hráčema a cítím, že bych tady mohl dostat asi nejvyšší šance. No.
0: Na zkoušce jsou v Přerově dále útočníci David Moravec z Brna a Ondřej Pešek z Hodonína. Počasí. Dnes čekejte na střední Moravě zpočátku jasno nebo polojasno. Během dne přechodně oblačno, teploty 22 až 26 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 18 stupňů a slabý proměnlivý, místy mírný severní vítr.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Dopravní značení upravují silničáři na cestě první třídy číslo 60 mezi Javorníkem a Jeseníkem. Jedou pravým pruhem.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Před námi krásný jarní víkend s teplotami, které budou atakovat možná i ty letní, hlavně zítra, ale i dneska by mělo být odpoledne místy 25 stupňů Celsia, tak na to se těšíme. Sobota 23. května u mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc je Tomáš Kedzior. Do půl sedmé zvládneme rubriku Stalo se před 100 lety a také vás pozvu na kurz pro plavčíky. Tam je teď nabito, protože sezóna koupališť opravdu už je na spadnutí.

0: Stalo se před 100 lety.
1: 6.12. s Ditou Vojnarovou. Křesťansko-sociální spolek Žena dívek v Olomouci před 100 lety v novinách oznámil, že na Orelském stadionu opět otevře dětský útulek.
2: Čtenáři se z článku dozvěděli, že účelem tohoto zařízení je poskytnout ochranu a ošetření malým dětem těch rodičů, kteří musejí za prací mimo domov na celý den. Děti v útulku měly ošetřovat členky řádu milosrdných sester celý den, konkrétně od 7 ráno do 5 večera, kdy si rodičové museli pro své dítky přijít. Spolek reagoval na zájem rodičů v roce 1925 o jejich služby, kdy bylo vykonáno mnoho na poli křesťanské charity a, jak se psalo v novinách, i otevírá proto útulek znovu. Nelekaje se značných finančních obětí. Děti, které byly ve věku od 2 do 4 let, mohly rodiče přihlašovat přímo na stadionu. Sebou měli přinést lékařské vysvědčení, že je jejich dítě zdravé.

0: počasí.
1: Bude pěkná jarní sobota, teploty až 25 stupňů odpoledne a jinak zpočátku jasno nebo polojasno, během dne může být i oblačno, teploty v Jeseníkách kolem 18, 6 hodin 17 minut, no a za půl hodiny budeme tak jako každý den okolo 6:45 ráno volat do Českého hydrometeorologického ústavu.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Oceňovaná pianistka Kristýna Bárta s projektem Red Landscape, ve kterém se představil slovinský saxofonista Jure Pukl a zpěvačka Petra Brabencová, s úspěchem vystoupila loni v Boskovicích. Prostě jazz bez hranic. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Kristýny Bárty a Red Landscape.
3: Alžběta Vintrová je autorkou takzvaných pravopisných jednohubek, krátkých, srozumitelných a hlavně vtipných lekcí pravidel českého pravopisu. Věnovala se překladům z a do francouzštiny a angličtiny, aktuálně dělá korektury a píše reklamní a marketingové texty. Dává nevyžádané rady, rozumí jazyku generace svých dětí a platí, že chybami se člověk učí. Zeptá se Dita Vojnarová v pondělí po 10. hodině v dopolední Českého rozhlasu. Hlasu Olomouc.

0: 21, pojďme se teď podívat na plovár v Hranicích. V reportáži uslyšíte, co všechno musí splnit budoucí plavčíci.
1: Na ní se koukejte se na ní, srovnejte ji, ať je v rovině.
2: Instruktor vodního dozoru Zbyněk Kovářů má právě v bazéně 10 dvojic. Většinou tvoří mladé ženy a dívky, nacvičují záchranu z vody.
1: Je to fenomén poslední doby, kdy se k této práci převážně hlásí dívky. V dřívějších dobách tomu bylo naopak, ale dívky se zřejmě nebojí a jsou připravené tuhle práci zkusit a zajišťovat bezpečnost návštěvníků. Velmi často se stává, že i dívky bývají ve vodě šikovnější než kluci, i když samozřejmě ty silové dispozice k tomu takové nemají.
2: Svoji kolegyni figurantku právě ke kraji bazénu přitáhla absolventka střední policejní školy.
3: Kateřina Lajgotová ze Zubří. Dá to zabrat, ale já mám celkem dobrou fyzičku, mám natrénované, takže pro mě to tak asi náročné není. No.
2: Kurz Kateřině zaplatil provozovatel koupaliště v Zubří. Platit ho nemusel ani 20-letý Karel Ondruch. Na koupališti v Čechách už pracoval 2 roky v pokladně. Teď chce být plavčíkem.
4: Budu venku a jako bude mě to bavit víc.
2: Domovanou brigádu v Čechách má i Jan Havelka.
5: Obec mi to proplatila s tím, že pokud bych u nich pracoval jenom tyhle prázdniny, tak si doplatím půlku a jinak mi proplatí za 2 roky kurzovné.
2: Součástí kurzu je i test ze zdravovědy a první pomoci. Umělé dýchání na figuríně nacvičuje.
6: Julie Nádvorníková.
7: Ada Kubaševa.
6: 30krát stiskneme hrudník a pak máme 2 dechy do ambuvaku.
7: Ano.
6: Obnovujeme kurz po 2 letech přeškolení.
2: Plavčíka u vody podle Zbyňka Kovářů žádná technika, kamery nebo poplašné systémy nikdy nenahradí.
1: Nemůžou mít tu spolehlivost, co má zkušené oko záchranáře.
2: Letošní kurz úspěšně zvládli všichni účastníci. Další v Hranické plovárně budou pořádat zase až příští rok. Z Hranic Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín.

0: půl sedmé, zprávy a Jiří Kořínek.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: S komplikacemi musí ode dneška počítat cestující na železnici mezi Brnem a Přerovem a také mezi Olomoucí a Nezamyslicemi. Důvodem je podle mluvčí Českých drah Vandy Rajnochové údržba tratí. České zemědělství je kvůli rostoucím nákladům a nízkým cenám komodit v krizové situaci. Stát musí urychleně přijmout kroky k jeho stabilizaci, jinak hrozí oslabení potravinové bezpečnosti země a stability venkova. Na sněmu Agrární komory České republiky v Olomouci to řekl její prezident Jan Doležal. O nástupních a výstupních místech nebo nebezpečných jezech informují vodáky v části toku řeky Moravy Nové Cedule. Připravilo je Sdružení cestovního ruchu Střední Morava. Zatím je nové značení na jižní části toku od Olomouce po Kojetín. Nový prohlídkový okruh můžete navštívit na hradě ve Šternberku. Trasa turistům představí rodinu posledního soukromého majitele Jana Františka Lichtensteina a jeho ženy Karolíny. Ze sportu. České hokejisty čeká pátý zápas ve skupině mistrovství světa. V 16:20 nastoupí proti Slovensku. Ve včerejších duelech Kanada porazila Slovensko 3-1, Německo vyhrálo nad Maďarskem 6-2, Finsko zvítězilo nad Velkou Británií 4-0 a Švédsko nad Itálií 3-0. Počasí na střední Moravě dnes bude zpočátku jasno nebo polojasno. Během dne čekejte přechodně oblačno. Teploty 22 až 26 stupňů Celsia, v jeseníkách okolo 18, slabý proměnlivý, místy mírný severní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Dopravní značení upravují silničáři na cestě první třídy číslo 60 mezi Javorníkem a Jeseníkem, jedou pravým pruhem a potkáte je také na trase Jeseník, Písečná, Mikulovice na silnici první třídy číslo 44.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: 6 hodin 39 minut, posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc. Na mnoha místech dneska bude spousta lidí, vždyť je také víkend, tak koná se hodně akcí. Na Svatém Kopečku, no tak tam je plno prakticky pořád, protože je to kouzelné místo. Nicméně jedna malá komplikace, někdy může být i velká, tam je, nefungují veřejné toalety, lépe řečeno, mají letos omezený provoz, otevřou se až 1. června.
1: Dveře do veřejných toalet jsou letos zatím zavřené, i když v minulých letech zařízení už fungovalo. Podle Františka Prášila, předsedy komise městské části Svatý Kopeček, se na komisi nikdo se stížností neobrátil. Zaznamenal je až na sociálních sítích. Podle něj je to problém především pro návštěvníky.
2: V těch exponovaných dnech, kdy na Svatém Kopečku je jednak pěkný počasí nebo se koná nějaká akce, tak dá se předpokládat, že ten zájem o využití této služby jako je velký.
1: Takže kde teďka je možnost si odskočit?
2: Pokud jsou otevřené restaurace, tak zřejmě někde využít restauračního prostoru. Údajně otevřené i toalety v rámci baziliky, ale jestli se nepletu, tak tam je otevrací doba pouze pondělí až pátek.
1: Za provoz veřejných záchodů na Svatém Kopečku platí město technickým službám ročně zhruba 312 tisíc korun. Provozní náklady ale rostou, potvrdil náměstek primátorky Viktor Tichák z koalice pro Olomouc a Piráti.
3: V letošním roce se stalo poprvé to, že technické služby nám řekly, že tady tato částka zdaleka nestačí a že kdybychom chtěli provozovat ty toalety v nějakém jako větším režimu než v tom, který právě v letošním roce máme, takže bychom museli tu částku nějak zásadně navýšit, což bohužel vzhledem k rozpočtovým možnostem města nebylo možné.
1: Technické služby v současnosti využívají tuto dobu k provozním opravám toalet. Vzhledem k reakci veřejnosti ale Viktor Tichák potvrdil, že se radní chtějí v příštím roce zase vrátit k tradiční provozní době.
3: Budeme v tuto chvíli žádat do rozpočtu města na příští rok o částku vyšší. Uvažovali jsme právě o tom, že bychom ty záchodky třeba právě objednali na ten květen, který de facto teď jediný vypadl. Nicméně ten celotýdenní provoz veřejných záchodků v těch měsících duben, květen je opravdu jako nákladný vzhledem k tomu, že ta návštěvnost opravdu vysoká není.
1: Předseda komise městské části František Prášil by chtěl, kdyby se provozní doba veřejných toalet ještě prodloužila, nejlépe po celý rok. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Počasí.
1: Minutku před 6:45 je na telefonu Českého rozhlasu Olomouc meteoroložka Eva Richtariková. Hezké dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Tak jaké máme ráno v Olomouckém kraji a jaká bude celá sobota?
2: Tak ráno je velmi pestré, zatímco na jihu kraje je jasno, tak od severu už je více oblačnosti, téměř až zataženo, a tam jsou teploty poměrně i vysoké, i kolem 15 stupňů, například na Javornicku. I jinde jsou teploty mezi 8 až 12 stupni, takže takové příjemné jarní ráno. No a jaký nás dnes čeká den, té oblačnosti bude přibývat i tam, kde je teď jasná obloha a během dne převáží polojasno nebo oblačno. Ta zatažená obloha, která je teď v ranních hodinách na severu, tam by se přece jenom ta oblačnost měla protrhávat a i tam by mělo zasvítit mezi mraky sluníčko. Teploty dnes budou už na mnoha místech letní, 22 až 26 stupňů Celsia, na horách mezi 16 až 20 stupni a vítr povane zpočátku slabý proměnlivý, ale během dne se rozfouká místy mírný severní, severovýchodní vítr rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Podívejme se na počasí v noci a také na neděli, jaká bude.
2: V noci očekáváme opět ubývání oblačnosti a bude jasno nebo skoro jasno. Teploty nejčastěji mezi 12 až 9 stupni Celsia, v údolích ojediněle klesnou na hodnoty kolem 7 stupňů a povane slabý proměnlivý vítr do 3 metrů za sekundu nebo bude klidno. Během zítřejšího dne opět bude oblačnosti přechodně přibývat, zejména v odpoledních a večerních hodinách nás ovlivní od severu rozpadající se studená fronta, takže tam přechodně až oblačno a ojediněle se mohou vyskytnout i přeháňky, ale teploty během dne vystoupají ještě výš než dnes, 24 až 28 stupňů Celsia, na horách bude kolem 22 a vítr podobně jako dnes zpočátku slabý, proměnlivý, během dne místy i mírný, severní, rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu.
1: Počasí a meteoroložka Eva Richtariková je 6:46.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Poznejte krásu a historii kapliček, křížů a jiných drobných památek našeho regionu. Nový seriál Zastavení v krajině vám nabízí nejen tip na výlet, ale také příběhy, které s nimi souvisejí. Poslouchejte každou sobotu kolem 11:30 dopoledne na vlnách Českého rozhlasu Olomouc a najít je můžete také v našem kalendáři či na webu stanice.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

6 hodin 52 minuty, tak pomaličku k nám vchází nový den, je to sobota 23. května. Dneska se toho bude dít opravdu hodně, tak třeba FK Slavoj Kujetín, tamní fotbalový stadion, bude patřit dětem a akci Pohádkový les startuje odpoledne. V července také na fotbalovém hřišti, tam mají dětský den, také plánují start ve 13 hodin a zábava bude až do večera. A zvu třeba také do kostela nebo do kaple na Nebevzetí Panny Marie v Jindřichovské horské osadě Pekařov. Dneska tam mají tradiční pekařovské májové zastavení. V 15.30 je program s úvodním slovem, bude vystoupení mladých muzikantů, nějaké ty pobožnosti a závěrečné požehnání přírody před kaplí. Takže zdravíme do Pekařova, přejeme dobré ráno a posíláme Vladimíra Mišíka.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Silničáři měří hluk z nové dálnice u Přerova. Radhelštín hostí festival vojenské historie. Centrum Slatinic dnes ožije přehlídkou Motorfest. Zpočátku jasno až polojasno, během dne přechodně oblačno, teploty do 26 stupňů Celsia a slabý vítr. To je dnešní předpověď počasí. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Ředitelství silnic a dálnic z hygieniky ze zdravotního ústavu měří hluk z D1 u Přerova. Plní tak slib obyvatelům okolních obcí, hlavně Bochoře a přerovské části Dluhonice, kteří si na nadměrný hluk z dálnice

0: stěžovali. Pokračuje mluvčí silničářů Jan Riedl.
1: Mezi Říkovicemi a Předmostím bylo vybráno celkem 17 měřicích bodů, které určila hluková studie doplněná o podněty občanů a místních samospráv. Výsledky včetně vyhodnocení hlukové zátěže budou známé zhruba za 6 týdnů.
0: Maximální ceny pohonných hmot o víkendu mírně klesnou. Vyplývá to z informací na webu Ministerstva financí. Litr benzínu zlevní oproti pátku o 12 haléřů na 45 korun a 11 haléřů. Nafta bude moct stát nejvýš 42 koruny 8 haléřů za litr. Zlevní tedy o 23 haléře. Tyto ceny budou platit během celého víkendu i v pondělí. Regulace cen pohonných hmot má pokračovat minimálně do konce května. Historický vojenský tábor ode dneška připomíná středověký hrad Helštýn na Přerovsku. V areálu památky začíná tradiční festival, který nabízí šermířské souboje, pouliční divadlo i vystoupení dobových tanečnic a kejklířů. Akce potrvá do neděle, uvedl to za pořadatele Martin Tureček.
2: Tak je to už 16. ročník festivalu vojenské historie a diváci se můžou těšit zase na pestrou přehlídku skupiny historického šermu, living history a samozřejmě doprovodný program, kejklíři, nějaké hry pro děti jako střelba a hlavně je to koncipováno tak, že tam vlastně diváci můžou vidět různé historické období na jednom místě vedle sebe.
0: Na návsi ve Slatinicích na Olomoucku začne dnes v 9 hodin přehlídka Motorfest. Její součástí budou ukázky jízdy sportovních aut, vystoupení kaskadérů na motorkách a taky koncerty, předvedení zemědělských i stavebních strojů a vystoupení lanochodců. Po speciálním laně se vydají z věže kostela na nedaleký komín. Pokračuje lidovecký starosta Slatinic Ondřej Mikmek.
3: A je to hrozně hezká věc, protože jich tam bude chodit 17, z toho dva budou teda snad z obce tady, místňáci, zbytek jsou všechno profíci vlastně z celé republiky. Sport.
0: Karvinští fotbalisté nastoupí na závěr šance ligy na hřišti Olomouce, zabojují o konečné sedmé místo v tabulce. Odveta takzvaného finále play-off o umístění začne dnes ve 14 hodin. Sigma první zápas vyhrála 3-1. Slezané v týdnu slavili historický triumf v domácím poháru. Kapitán Karviné Jiří Fleischmann potvrzuje, že oslavy už skončily a tým je nachystaný na dnešní duel.
4: V kabině trenér říkal, že nějaký pivo a to už je zákaz. Se hraje ještě mistrovský utkání a i tam máme o co hrát, protože můžeme ještě skončit sedmý v tabulce, takže všichni si to uvědomujeme, že ještě o něco hrajeme. Počasí.
0: Dnes čekejte na střední Moravě. Zpočátku jasno nebo polojasno, během dne přechodně oblačno, teploty 22 až 26 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 18 stupňů, slabý proměnlivý, místy mírný severní vítr.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Kvůli stavebním úpravám je částečně omezen provoz na silnici první třídy číslo 11 v Sobotíně na Šumpersku. Projíždějte tam opatrně.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Hodin 4 minuty, pěkné dobré víkendové ráno s Českým rozhlasem Olomouc. Přeje Tomáš Kedzior, odpoledne budeme hrát na mistrovství světa v hokeji se Slováky a malou reportáž ještě před utkáním nabídnu za chvíli v našem ranním vysílání. A budu mít také dárek, dvě vstupenky do Moravského divadla Olomouc, které v úterý 26. května, tedy v úterý hned po víkendu, hraje satirickou tragikomedii ze současnosti, kterou napsal olomoucký spisovatel a scénárista Michal Sýkora. Ta inscenace se jmenuje Konečně si doma a neb papírové mauzoleum a vy na vstupném ušetříte přes 1000 korun. Dvě vstupenky totiž nabídnu ještě do 8 hodin jako víkendový dárek Českého rozhlasu Olomouc. U mikrofonu je teď Tomáš Kedzior. Přeji dobré ráno.

0: hokejové mistrovství světa žije a samozřejmě, že Česko žije hokejem. Chystáme se tentokrát na zápas se Slováky.
1: Vím, že to ti Slovákům bývá hodně emotivní, ale si myslím, že jde hodně o oběma týmům. Oba dva týmy chtějí bodovat, oba dva týmy chtějí získat jistotu postupu třeba do čtvrtfinále a prostě je to velmi důležitý zápas.
2: Připomíná asistent trenéra Rulíka Jiří Kalous fakt, že ten tým, který zvítězí, bude mít jistotu postupu do čtvrtfinále. Půjde hlavně o to, který z celků se lépe vypořádá s emocemi, které derby dvou bývalých federálních partnerů přinese.
3: Já nevím, já si myslím, že my jsme to nikdy za stolik nebrali, jako spíš ty Slováci, teda upřímně, ale prostě ve víkend bude hodně lidí, samozřejmě nějaká ta rivalita tam je a my se na to musíme připravit, protože myslím, že Slováci hrajou výborný hokej zatím a nečeká nás vůbec nic lehkýho.
2: Upozorňuje kapitán Roman Červenka. Slovensko je v tabulce aktuálně o bod před českým týmem, hraje aktivnější hru než outsideri Slovinsko a Itálie, což by mělo českému výběru vyhovovat.
3: Já věřím, že to je dobře jenom z toho pohledu, jak hrajeme proti těm v uvozovkách slabším, no, že to prostě ty góly se nám nedaří dávat teďka. Já věřím, že vlastně s těma lepšíma soupeřema papírově bychom třeba mohli prostě uhrát lepší zápasy.
2: Věří Roman Červenka a pomoci by k tomu měla i divácká kulisa. Právě duel Česka se Slovenskem byl ve Friburgu velmi rychle vyprodaný.
4: To by bylo úžasný, že zatím ty atmosféry tady byly hrozně fajn. Za mě je to milý překvapení. Vidět, ty čeští fanoušci vždycky udělají tu kulisu skvělou, takže věřím, že ještě se Slovákama, tak si myslím, že to bude paráda.
2: Těší se na atmosféru v hledišti Dominik Kubalík. Zápas Česko-Slovensko začne v 16 hodin a 20 minut. Z Friburgu Petr Kadeřábek, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 7.18, sobota bude krásná, jarní a s teplotami tak trošku i možná letní, protože 25 stupňů, to je ta hranice a odpoledne by mohlo takto být. I v Jeseníkách bude docela teplo, tam čekáme kolem 18 a jinak během dne zatím tedy skoro jasno, polojasno, ale může být přechodně i oblačno.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Zaměříme se na petunie, begonie a muškáty. S myslivci probereme nepůvodní zvěř v našich lesích a poradíme, jak zprovoznit zahradní bazén.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
3: V krizových situacích jsou nejnáročnější první tři dny. Když se dobře připravíme, zvládneme je s větším klidem, dokážeme pomoci ostatním a umožníme záchranným složkám, aby se soustředili na pomoc těm, kteří jsou v ohrožení života. Jak se připravit na krizovou situaci a o jaké situace se jedná? Hosty Dobré rady Českého rozhlasu Olomouc budou poručík Petra Maléřová a poručík Petra Sotolářová z Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje. Poslouchejte v úterý v 10 dopoledne.

seber si to sama. Seber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdní, až se chce řvát.

0: Přeber si to sama.
1: 7 hodin 23 minuty, dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc a první z víkendových dárků. Jsou to vstupenky do divadla na představení olomouckého spisovatele Michala Sýkory. Je to satirická tragikomedie s názvem Konečně si doma a net papírové mauzoleum a dávají ji v Moravském divadle Olomouc v úterý 26., tedy hned po víkendu v 19 hodin. Dvě vstupenky v celkové hodnotě 1000 korun můžete právě teď získat jako víkendový dárek, stačí jenom zavolat a také se dovolat do vysílání na 221 555 444. Připomínám, že jde o představení na programu Moravského divadla Olomouc v úterý 26. května. No a výzva platí i během písničky pro prvního, kdo se dovolá.

0: dobrý den.
1: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Olomoucko a Jesenicko.
3: Půl osmé zprávy a Jiří Kořínek.
4: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Letošní sezóna zánětů cest dýchacích v Olomouckém kraji byla mírnější než předchozí epidemická vlna. Vrchol hygienici zaznamenali v únoru, uvedla mluvčí Markéta Koutná. V letošní sezóně evidovali 25 těžkých případů chřipky, 6 lidí zemřelo. Pracovníci přerovského magistrátu se stěhují do nového sídla na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. Náročný přesun dočasně omezuje některé agendy, třeba občanských a řidičských průkazů, pasů, taky evidenci vozidel. Šumperk řeší krádež dřeva z městských lesů. Jeho společnost podniky města Šumperka už kvůli tomu podala trestní oznámení, uvedla radnice na svých stránkách. Případ vyšetřují policisté, potvrdila jejich mluvčí Miloše Zajícová. Do zámeckého parku ve Výšovicích na Prostějovsku se dnes v 10 dopoledne sjedou majitelé i fanoušci nejrůznějších motorových vozidel, veteránů zemědělských strojů i strojů domácí výroby. Připraveny jsou soutěže, jízdy a hudební program. Ze sportu. Mezi Duklou Praha, Baníkem Ostrava se dnes v přímém souboji rozhodne o sestupujícím týmu z první fotbalové ligy. Zápas začne ve 14 hodin. Počasí na střední Moravě dnes bude zpočátku jasno nebo polojasno. Během dne čekejte přechodně oblačno. Teploty 22 až 26 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 18 stupňů a slabý proměnlivý, místy mírný severní vítr.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Dopravní značení upravují dělnici na dálnici D48 na trase mezi Jeseníkem nad Odrou a Bělotínem. Potkáte je mezi 8. a 0. kilometrem. Věnujte tam řízení zvýšenou pozornost.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Půl osmé a 2 minuty. Přejeme dobré víkendové ráno s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Alberto.
1: Z kolejí Alberto v Petra Spáleného se přesuneme na Helvštín, na festival vojenské historie, který bude dominovat této památce po celý víkend. Podle pořadatelů jsou tam vždycky nějaké ty novinky.
2: Vždycky trošičku se snažíme ten program změnit, přivést nové účinkující, který lidi ještě neznají, nebo kteří tam dlouho nebyli, například Morias nebo Špitál z občanské války v Americe, tam budou ukazovat, jak chirurgové pracovali v bitevním poli.
3: Těší Martina Turečka z pořádající skupiny historického šermu Adorea. Tu samozřejmě uvidíme v programu taky.
2: Zase v hlavním čase, jako vždycky, s vystoupením o jednom slavném vojevůdci.
3: Ty další skupiny, další šermíře, kdybyste měl představit?
2: Skupina Tartas jsou v krásných zbrojích, rytíři, potom Morias právě, tak to je zase barokní šerm, krásné kostýmy, velké klobouky, kordy v rukách. Fratres in Armis, buď se věnují Landsknechtům, anebo pozdní gotice, což je nějaký konec 15. století a předvádí velmi věrný šerm.
3: Bude tam také olomoucká salva Guardia?
2: To je období 30. války, mušketýři, takže salvy z mušket a šermy s kordem.
3: Bude hudba, bude tanec.
2: Krásné ženy, tanečnice, Dance of Muse, hudba Alio Queen.
3: Mysleli jste i na rodiny s dětmi?
2: Děti se určitě samozřejmě můžou zkoušet lukostřelbu, potom budou různé stanoviště po hradě, kde budou plnit nějaké úkoly, prohlédnout si dobový tábor, různé výstavy zbraní, jak to vypadalo vlastně ve stanech třeba v roce, dejme tomu, 1400, v roce 1700, to ležení, jak ti lidi vlastně žili.
3: Velmi mě zaujala katovna u Jeníčka.
2: To samozřejmě taky pro zlobivý děti zase bude velká atrakce.
3: Festival vojenské historie, jeho 16. ročník probíhá o víkendu 23. a 24. května. Začíná v 10 hodin, končí v 18.00 a lístky se dají koupit přímo na místě.
2: Ano, přímo na pokladně.
3: A podrobnosti najdou posluchači kde?
2: Na www.festivalhelštin.cz.
3: Dita Vojnarová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: S deštěm, o němž byla tahle písnička, dnes nepočítejme, bude teď polojasno, jasno, pak během dne může být přechodně zvětšená oblačnost, ale s přeháňkami, jak jsem řekl, podle předpovědi nepočítejme teploty, ale až k 25 stupňům a i v Jeseníkách bude celkem teplo, tam čekáme i kolem 18.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
2: 13. studiové album Ball Breaker australské skupiny AC/DC vyšlo v polovině 90. let a po 5leté pauze od majstrštyku The Razor's Edge. Očekávání byla veliká, vrátil se bubeník Phil Rudd, dařilo se singlům a plateny z celého světa jen pršely. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s kapelou AC/DC.

0: pustila.
1: Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: 7 hodin 52 minuty, posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc a jedna sportovní zajímavost. Plavkyně klubu Univerzity Palackého v Olomouci Barbora Janíčková prožívá velmi úspěšné období. V rozmezí necelých 4 týdnů si vylepšila 2 osobní rekordy a na dubnových závodech v norském Bergenu splnila hned 3 kvalifikační limity na srpnové mistrovství Evropy v Paříži.
1: Hlavním cílem bylo určitě 100 kraul, což je moje hlavní disciplína. Trošku jsem doufala v tu 50 kraulovou, ale že jsem k tomu přidala i tu motýlovou, to bylo takové jenom příjemné zpestření. Já jsem 50 motýla strašně dlouho neplavala, takže ten osobák byl docela už jako starý a hrozně dlouho se mi nedařilo ho překonat. Když se pak člověk k tomu vrátí, tak to potom jde s nás, není na ně takový tlak.
2: Vypráví česká plavkyně Barbora Janíčková, která si v Norsku vylepšila osobní maxima na 50 metrů motýlkem i volným způsobem, kde zaostala jen 14 setin za českým rekordem. Na těchto dvou tratích i na své hlavní kraulařské stovce se navíc kvalifikovala na srpnové mistrovství Evropy.
1: Ty časy byly rychlé, teda musím říct. Mně se plavalo moc dobře. Jediné, co mě trošku jako mrzelo, že třeba tam byla trošku menší konkurence. Vyplavávací bazén byl docela teplý, takže tam jsme se všichni docela tavili, ale tím, že jsem tam zaplavala dobře, tak člověka to i trošku nevádí k tomu, aby na to měl jenom ty lepší vzpomínky, ale ten samotný bazén mě přišel prostě rychlý, když jsem v něm plavala, takže to bylo moc fajn.
2: V srpnu v Paříži bude Barbora Janíčková na 100 metrů kraulem obhajovat evropské stříbro z roku 2024. Kvůli kolizi termínů naopak bude muset vynechat zmíněnou 50 motýlkem.
1: Mrzí mě to. Na druhou stranu prostě nedá se svítit a pořád to není moje hlavní disciplína. Zcela upřímně, myslím si, že bych možná postoupila do semifinále na tom 50 motýlku a vlastně vyčerpávat se tím úplně nechci. Chci si spíš pošetřit ty síly na tu stovku kraulovou. Cílem je určitě finále na 100 kraula. Velmi ráda bych byla ve finále na 50 kraula, ale prostě říkám, ta 50 to je u mě hodně takové jako proměnlivé.
2: O postup do finále se nejen Barbora Janíčková bude snažit v bouřlivé kulise pařížského plaveckého areálu, kde bude startovat poprvé.
1: Jsou vyprodané lístky na podle mě všechny dny, takže doufám v nějakou dobrou atmosféru. Já to mám strašně ráda. Já jsem člověk, co jako nenosí do kolorumu nebo na start sluchátka. Já právě hrozně ráda vnímám atmosféru těch diváků, jak oni dokážou pozbudit, jak to tam burácí, nebo jaké práce se světlama. Mě to hrozně baví. Je to super, když se fakt jako pozbuzuje fandí a když ty tribuny řvou.
2: Těší se plavkyně Barbora Janíčková na atmosféru evropského šampionátu v bazénu, kde se konaly poslední olympijské závody. Z Olomouce Adam Kudet, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Fascinující svět mravenců, hravý experiment s Bílkem a další premiérové Zázraky přírody. ČT2. Mladý architekt se vydává po stopě vraždícího maniaka v kriminálním filmu Okno z ložnice. A ČT Art uvede u příležitosti významného životního jubila legendárního písničkáře jeho jedinečná vystoupení na slavném festivalu. Bob Dylan na festivalu v Newportu. Sobotní večer s Českou televizí.
2: 8 hodin.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Nová rozhledna bude na Kosíři. Festival Redneck Machine Fest ve Výšovicích potěší všechny milovníky motorových vozidel. Hrad Helštýn na Přerovsku hostí festival vojenské historie. Zpočátku jasno až polojasno, během dne přechodně oblačno, teploty do 26 stupňů Celsia a slabý vítr. To je dnešní předpověď počasí. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Mikroregion Kosířsko nechá vypracovat projekt nové rozhledny na Velkém Kosíři, která nahradí původní vyhlídkovou věž uzavřenou kvůli špatnému technickému stavu. Zadání projektové dokumentace podle architektonické studie z dílny brněnského ateliéru Unipark schválila valná hromada mikroregionu Kosířsko. Stavba ocelové rozhledny za zhruba 15 milionů korun by mohla začít příští rok. Financování bude zajištěno pomocí dotace kraje, příspěvků okolních obcí a úvěru, uvedl předseda mikroregionu Dalibor Kolář. Současná dřevěná rozhledna na Velkém Kosíři z roku 2013 je uzavřena od října 2023. Letos na podzim by měla být zbourána. Bruntálská radnice shání stavební povolení na odbahnění Kobylího rybníka. Poslední odbahnění město dělalo v polovině 80. let minulého století. O rekonstrukci vodní

0: plochy radnice mluví už zhruba 10 let. Město chtělo v minulosti kompletně vytěžit sediment a upravit dno, na to ale Bruntálu scházely peníze.
1: Pro odtěžení sedimentu chce teď město použít sací bagr. Podle radnice tak půjde rybník odbahnit bez velkých zásahů a práce vyjdou na zhruba 2 miliony korun. Nedávno město na rybník přidalo plovoucí odpočinkové molo. Podle radnice slouží vodní plocha hlavně k rekreaci. Z Bruntálu Adam Tomáš, Český rozhlas.
0: Do zámeckého parku ve Výšovicích na Prostějovsku se od 10. dopolední sedou majitelé i fanoušci nejrůznějších motorových vozidel, veteránů, zemědělských strojů a taky strojů domácí výroby. Připraveny jsou soutěže, jízdy, hudební program. Za pořadatele pokračuje Jaroslav Zatloukal.
2: Je to akce zaměřená na motorky, auta, offroady, zemědělské stroje, historické auta, většinou Ameriky všechno, není to ale potřeba, hlavně ať ty stroje mají nějakou duši, nějakou historii, nějaký něco do sebe.
0: Historický vojenský tábor ode dneška připomíná středověký hrad Helvštín na Přerovsku. Areál památky hostí tradiční festival vojenské historie. Až do neděle nabídne šermířské souboje, pouliční divadlo i vystoupení dobových tanečnic a kejklířů. Sport. Fotbalisté prvního SK Prostějov budou v posledním kole šance Národní ligy bojovat o setrvání v soutěži.
3: Prostějov je v tabulce druhé nejvyšší soutěže na 14. místě, ale pouze s jednobodovým náskokem na první sestupovou příčku Jihlavy a dvoubodovým náskokem na poslední příčku B týmu Sparty. Hanáci z posledních pěti kol zapsali 4 remízy a 1 porážku. Absolutní jistotu záchrany jim dá pouze výhra v posledním zápase sezóny na domácím hřišti s Táborskem. To má sice jistý postup do baráže, ale bude si chtít udržet druhé místo v tabulce před Artisem Brno, který je jen bod za ním. Všechna utkání posledního kola začínají ve 14 hodin. Jihlava doma hostí Ústí nad Labem, B tým Sparty zajíždí do Ostravy na hřiště Bčka Baníku. Adam Kodet, Český rozhlas. Počasí.
0: Dnes čekejte na střední Moravě, zpočátku jasno nebo polojasno, během dne přechodně oblačno, teploty 22 až 26 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 18 stupňů a slabý proměnlivý, místy mírný severní vítr.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Dopravní značení upravují dělníci na dálnici D1 z Lipníku nad Bečvou až do Kroměříže. Potkáte mezi 296. a 259.5 kilometrem. Jedou pravým pruhem.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Další hodina víkendového ranního vysílání Českého rozhlasu Olomouc je tady dneska s Tomášem Kedziorem a budeme mít krásnou jarní sobotu s teplotami až možná letními. Těch 25 by odpoledne mohlo padnout. Já vás pozvu třeba na zmrzlinu. Napadlo vás někdy, kdy a kde se objevila vůbec první zmrzlina? Za chviličku nám to řekne Martin Písařík v rubrice Co v učebnicích nebylo. A chystáme také další pravidelnou rubriku Stalo se před 100 lety, tentokrát o zajímavostech na Orelském stadionu. Tak přeji dobré ráno s Českým rozhlasem Olomouc.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že zmrzlinu znali už staří Peršané, Egypťané a milovali i římský císař Nero? Tehdy to byl ale pouze sníh ochucený ovocnou šťávou a medem. Římští císařové si ho nechávali přivážet z hor, například Olympu nebo Etny. Římané tehdy už znali speciální podzemní skladovací prostory, v nichž sníh uchovávali i v létě. Staří Číňané vyráběli tuto pochoutku za pomoci ledku, který směs namrazil. Ze starého Mongolska pocházejí zprávy o výrobě zmrzliny z kobylího, kozího nebo velbloudího mléka. Tato receptura se ve 13. století dostala do Itálie díky slavnému cestovateli Marku Pólovi a odtud se začala šířit do celé Evropy. Zmrzlinový kornout se ovšem zrodil v Americe, a to na počátku minulého století. Prý se to stalo tak, že jistému pouličnímu zmrzlináři, byl to Ital a jmenoval se Marchioni, došly skleněné misky. Navíc byly křehké a kdo by se s nimi pořád umýval. Naštěstí pro zmrzlináře stál nedaleko stánek s waflemi. S majitelem dali hlavy dohromady a tak vznikl jedlý kornout. Na jeden kopeček zmrzliny je prý třeba zhruba 50 líznutí.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: 8.18, vypadá to na velmi krásnou jarní sobotu s odpoledními teplotami až letními. Může být i těch 25 stupňů, jinak skoro jasno, polojasno, ale může být také přechodně oblačno. Vítr dneska mírný, proměnlivý.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Přímo z místa.
2: Za hanáckými pivoňkami do Senice na Hané se vydáme v dalším vydání reportážního Přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc. Pivoňkám se říká královny jarní zahrady. Jsou symbolem štěstí a šťastného manželství. Patří k nejstarším pěstovaným okrasným a léčivým rostlinám na světě. Která z odrůd je nejpopulárnější? Jaké podmínky jsou pro ně nejvhodnější? A jak rychlá bývá sklizeň? Dozvíte se v neděli po 9. hodině. K poslechu zve Dita Vojnarová.
3: Květen se s námi pomalu loučí a to znamená jediné. Na řadu přichází tradiční kácení máje. Jaké písničky na Moravě doprovázejí pád opentlených stromů, které po celý měsíc zdobily naše návsi? Kde se u toho vesele tancuje a jaké melodie nesmí u téhle slávy chybět? Výběr lidovek spojených s tímto zvykem má pro vás připraven Honza Žůrek na úterý po 19. hodině v pořadu Cymbál a Husle.

0: Klose před stolety.
1: 8.23 s Ditou Vojnarovou. Křesťansko-sociální spolek žen a dívek v Olomouci před stolety v novinách oznámil, že na Orelském stadionu opět otevře dětský útulek.
2: Čtenáři se z článku dozvěděli, že účelem tohoto zařízení je poskytnout ochranu a ošetření malým dětem těch rodičů, kteří musejí za prací mimo domov na celý den. Děti v útulku měly ošetřovat členky řádu milosrdných sester celý den, konkrétně od 7 ráno do 5 večera, kdy si rodičové museli pro své dítky přijít. Spolek reagoval na zájem rodičů v roce 1925 o jejich služby, kdy bylo vykonáno mnoho na poli křesťanské charity a jak se psalo v novinách, i otevírá proto útulek znovu, nelekaje se značných finančních obětí. Děti, které byly ve věku od 2 do 4 let, mohly rodiče přihlašovat přímo na stadionu. Sebou měli přinést lékařské vysvědčení, že je jejich dítě zdravé.

0: půl deváté zprávy a Jiří Kořínek.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: S komplikacemi musí ode dneška počítat cestující na železnici mezi Brnem a Přerovem a taky Olomoucí a Nezamyslicemi. Důvodem je podle mluvčí Českých drah Vandy Rajnochové údržba tratí. České zemědělství je kvůli rostoucím nákladům a nízkým cenám komodit v krizové situaci. Stát musí urychleně přijmout kroky k jeho stabilizaci, jinak hrozí oslabení potravinářské bezpečnosti země a stability venkova. Na sněmu Agrární komory České republiky v Olomouci to řekl její prezident Jan Doležal. O nástupních a výstupních místech nebo nebezpečných jezech informují vodáky v části toku řeky Moravy nové cedule Sdružení cestovního ruchu Střední Morava. Zatím je nové značení na jižní části toku od Olomouce po Kojetín. Nový prohlídkový okruh můžete navštívit na hradě ve Šternberku. Trasa turistům představí rodinu posledního soukromého majitele Jana Františka Lichtensteina a jeho ženy Karolíny. Ze sportu. České hokejisty čeká pátý zápas ve skupině mistrovství světa. V 16:20 nastoupí proti Slovensku. Počasí na střední Moravě. Dnes bude zpočátku jasno nebo polojasno. Během dne čekejte přechodně oblačno. Teploty 22 až 26 stupňů Celsia. V jeseníkách okolo 18 stupňů a slabý proměnlivý, místy mírný severní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu

0: Obnovujeme kurz po 2 letech přeškolení.
1: Plavčíka u vody podle Zbyňka Kovářů žádná technika, kamery nebo poplašné systémy nikdy nenahradí.
2: Nemůžou mít tu spolehlivost, co má zkušené oko záchranáře.
1: Letošní kurz úspěšně zvládli všichni účastníci. Další v Hranické plovárně budou pořádat zase až příští rok. Z Hranic Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Je 8:45, vypadá to na krásný jarní den, i když přechodně může být odpoledne i oblačno. Teploty dneska až k 25, možná i 26 stupňům, i v Jeseníkách bude pěkně okolo 18, vítr slabý, proměnlivý, místy mírný severní.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápad.

0: inspirace.
1: Zaměříme se na petunie, begonie a muškáty. S myslivci probereme nepůvodní zvěř v našich lesích a poradíme, jak zprovoznit zahradní bazén.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
2: Další návrat na loňský Mohelnický folkfest, jeho šestý ročník, nás čeká na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Tentokrát si poslechneme další dvě kapely z Morava scény, Monopol a Mirek Uhlán Session. Zavítáme taky na velkou scénu, kde skvěle zahrál Michal Tučný Revival. Na deváté setkání s folkfestem v pořadu Na cestě v neděli 24. května po 15. hodině vás zve Jarka Nosková.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: tak ukrutnou nudu.
1: Zpěvák Pokáč v dobrém ránu Českého rozhlasu Olomouc, tak v lese na svatém kopečku a vůbec v této lokalitě samozřejmě i dnes bude spousta lidí, možná bude i přeplněno. Konec konců svatý kopeček patří k nejnavštěvovanějším místům v Olomouckém kraji. Ovšem něco tam ještě nefunguje, jsou to veřejné toalety, které letos na svatém kopečku otevřou až 1. června.
2: Dveře do veřejných toalet jsou letos zatím zavřené, i když v minulých letech zařízení už fungovalo. Podle Františka Prášila, předsedy komise městské části svatý kopeček, se na komisi nikdo se stížností neobrátil, zaznamenal je až na sociálních sítích. Podle něj je to problém především pro návštěvníky.
3: V těch exponovaných dnech, kdy na svatém kopečku je jednak pěkný počasí nebo se koná nějaká akce, tak dá se předpokládat, že ten zájem o využití této služby jako je velký.
2: Takže kde teďka je možnost si odskočit?
3: Pokud jsou otevřené restaurace, tak zřejmě někde využít restauračního prostoru. Údajně otevřené i toalety v rámci baziliky, ale jestli se nepletu, tak tam je otevrací doba pouze pondělí až pátek.
2: Za provoz veřejných záchodů na svatém kopečku platí město technickým službám ročně zhruba 312 tisíc korun. Provozní náklady ale rostou, potvrdil náměstek primátorky Viktor Tichák z koalice pro Olomouc a Piráti.
4: V letošním roce se stalo poprvé to, že technické služby nám řekly, že tady tato částka zdaleka nestačí a že kdybychom chtěli provozovat ty toalety v nějakém jako větším režimu než v tom, který právě v letošním roce máme, takže bychom museli tu částku nějak zásadně navýšit, což bohužel vzhledem k rozpočtovým možnostem města nebylo možné.
2: Technické služby v současnosti využívají tuto dobu k provozním opravám toalet. Vzhledem k reakci veřejnosti ale Viktor Tichák potvrdil, že se radní chtějí v příštím roce zase vrátit k tradiční provozní době.
4: Budeme v tuto chvíli žádat do rozpočtu města na příští rok o částku vyšší. Uvažovali jsme právě o tom, že bychom ty záchodky třeba právě objednali na ten květen, který de facto teď jediný vypadl. Nicméně ten celotýdenní provoz veřejných záchodků v těch měsících duben, květen je opravdu jako nákladný vzhledem k tomu, že ta návštěvnost opravdu vysoká není.
2: Předseda komise městské části František Prášil by chtěl, kdyby se provozní doba veřejných toalet ještě prodloužila, nejlépe po celý rok. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Více než 7 tisíc zájemců si zatím podalo přihlášku do druhého kola přijímacích zkoušek na střední školy. Zástupci Šumperku dnes slavnostně otevřou dětské dopravní hřiště. Sportovci se můžou zapojit do cyklozávodu ve Velkých Losinách. Zpočátku jasno nebo polojasno, během dne přechodně oblačno, teploty do 26 stupňů Celsia, slabý vítr. To je dnešní předpověď počasí. Dobré dopoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Přihlášku na střední školu si ve druhém kole přijímacího řízení podalo zatím více než 7 tisíc uchazečů, ukazují to data státní organizace CERMAT. Na středních školách se čtyřletými a kratšími obory je podle CERMATu zhruba 24,5 tisíce volných míst. Osmiletá gymnázia nabízí 200 míst a šestiletá zhruba 50. I ve druhém kole si můžou uchazeči podat až 2 přihlášky na obory s talentovou zkouškou a až 3 do oborů bez ní. Využít můžou elektronický systém DIPSY nebo papírovou formu. Na podání přihlášky mají žáci čas do pondělí 25. května. Nové dětské dopravní hřiště slavnostně zahájí dnes ve 14 hodin provoz u základní školy Sluneční v šumperské místní části Temenice. Areál je určený k dopravní výchově školáků. O víkendech a v odpoledních časech bude přístupný veřejnosti. Pokračuje mluvčí radnice Jana Kaněvová.
2: Program odstartuje slavnostním otevřením a přestřižením pásky. Následovat bude BMX show, atrakce pro děti, dopravně bezpečnostní stanoviště, simulátory, tvořivé dílny, soutěže, ukázky techniky, občerstvení i doprovodný program Temenické pouti.
0: Na fotbalovém hřišti ve Velkých Losinách na Šumpersku začne už za půl hodiny registrace na cyklistický memoriál Josefa Mádra a Antonína Navaříka. Trasy organizátoři připravili pro děti i dospělé. Pokračuje za pořadatele Robert Navařík.
3: Máme tady kategorie dětí od úplně těch nejmenších ze školky až po ty dospělí veterány. Ty malé děti jedou nějakých jenom 100-200 metrů na hřišti, až po ty elitní muže a ženy, kteří potom jedou 20 kilometrů.
0: Akce Den otevřených lesů se dnes koná v okolí Zlatých hor na Jesenicku. Sraz zájemců je ve Zlatokopeckém skanzenu, ze kterého budou v 11 a 13 hodin vycházet účastníci komentovaných prohlídek. Pokračuje Lenka Šimková z Městského úřadu.
4: Návštěvníci se můžou těšit na komentovanou vycházku městským lesem, ukázku zoologických preparátů, poznávací hry, ukázku pracovních činností v lese, zalesňování a přibližování dříví koněm. Mimo jiné tam bude praktické seznámení s hasičskou technikou a specialitou je, že návštěvníci si můžou opéct pekáček. Sport.
0: Fotbalisty Sigmy Olomouc čeká ve 14 hodin poslední utkání aktuální soutěžní sezony v odvetě souboje o 7. místo vyzvou doma Karvinou, odkud si před týdnem odvezli vítězství 3-1. Slezané mezi tím ve středu vyhráli finále MOL Cupu, proto bude podle trenéra Sigmy Pavla Hapala příprava na soupeře stížená.
5: To těžký, složitý, protože nevíme vůbec, kdo přijede, kdo nepřijede, protože určitě ty oslavy tam budou bujaré, ale věřím, že určitě nastoupí k zápasu a budou připraveni, takže my se nachystáme a budeme se soustředit samozřejmě na sebe a budeme chtít vyhrát a pokud by se nám nepodařilo vyhrát, tak určitě zaujmou to 7. místo v tabulce, takže výsledek takový, který by nám to zaručil.
0: Na poslední utkání Olomouce v sezóně je vstup zdarma, očekává se kompletně zaplněný Andrův stadion. Počasí. Dnes čekejte na střední Moravě polojasno, přechodně oblačno, teploty 22 až 26 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 18 stupňů a slabý proměnlivý, místy mírný severní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Dopravní značení upravují dělníci na dálnici D1 z Lipníku nad Bečvou do Kroměříže. Potkáte je mezi 296. a 259.5 kilometrem. Jedou pravým pruhem.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Mezi nebem a zemí.
6: Dominantou Červeného kostelce na Náchodsku je kostel svatého Jakuba Většího v barokním slohu. Na místě se zastavíme s Karlem Sladkým. Místo paměti, setkávání, smíření a radosti. To je kaplička, která byla postavena teprve v roce 2023 v Bystřici na Třinecku. Vydejte se s námi na návštěvu Roudnice nad Labem, místa úzce spjatého s českými dějinami. Už za chvíli se podíváme do jedné obce na Domažlicku, kde se do kaple Jana Nepomuckého vloupal podivný vandal a modlit se rozhodně nepřišel. A čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes je od Michala Kluse, pastora Slezské církve evangelické augsburského vyznání. U mikrofonu je Daniela Pavlíčková, přeji vám příjemné sobotní dopoledne.

0: V začátku této hodiny tady v magazínu Mezi nebem a zemí se vydáváme na Náchodsko. V Červeném kostelci vás zaujme kostel svatého Jakuba Většího. Je to římskokatolický farní kostel, postavený v barokním slohu. Nachází se na náměstí v samém středu města, jehož je dominantou. Je také chráněn jako kulturní památka České republiky. Existenci kostela dokládá poprvé konfirmační kniha pražské diecéze. Text je datován na 22. srpna 1362 a je zároveň první zmínkou o existenci tohoto města. Tento kostel má i zajímavost. Více dozvěděl redaktor Karel Sladký, který tam natáčel s historikem Richardem Švandou.
1: Jsme před místním kostelem v Červeném kostelci. Co je to za kostel, Richarde Švando, historiku?
2: Asi možná nejznámější stavba v kostelci, protože kostel svatého Jakuba Většího, to je opravdu krásná barokní stavba a je to stavba sdílen otce asi na Dizenhoferových. Samozřejmě Dizenhoferové jsou hodně známí a jsou spojení se stavbami v Praze, ve větších městech, ale hlavně třeba s Broumovskem, ale paradoxně i v tom kostelci právě ta stavba u těch Dizenhoferů je taky.
1: Dá se říct, že tady ten kostel je takovou dominantou Červeného kostelce, nepřehlédnutelnou.
2: Já si myslím, že kdo přijíždí do kostelce nebo jede skrz kostelec přes náměstí, tak si myslím, že ten kostel ho musí určitě upoutat zrakem. Navíc ještě ten kostel má taky jednu takovou zajímavost ze stavební historie, protože my tady máme věž, která není přímo, jak se říká, nalepená na stavbě samotného kostela, ale je mimo, je taková jako kampanila, jako to mají třeba ve Španělsku. No ale to byl důsledek toho, že když se kostel stavěl, tak tenkrát chyběly finance. No a vrchnost nechtěla to zafinancovat, ale když hrozilo turecké nebezpečí a Turci byli u Vídně, tak se začalo narychlo řešit, kdyby Turci přišli do Čech a chtěli by obsadit kostelec, jak by se kosteleční bránili. A tak narychlo postavili tuhletu věž jako provizorium, ze které měli to náměstí chránit. Jenomže potom, když turecká hrozba skončila, tak peníze zase nebyly, bohužel. Věž už ale stála, takže ji tam nechali, ale původní podle ten návrh Dizenhoferových byl, aby to byla symetrie, to znamená, že měla vyrůst ještě druhá věž. Ale vzhledem k tomu, že peníze pořád chyběly, nikdy těch peněz nebylo dostatek, tak vlastně zůstala jedna jediná věž, takhle samostatně od kostela a druhá věž už nikdy nevyrostla.
1: A to můžeme vidět i v dnešní době.
2: Určitě.
1: Byl to původně kostel, opravdu?
2: Byl to určitě kostel, byl původně určitě ze dřeva, možná s nějakou kamennou podezdívkou. Důležité ale bylo, že vzhledem k tomu, že ta stavení, která se nacházela v kostelci, byla dřevěná, což kostelec pamatoval ještě v polovině 19. století, tak vždycky, když vypukl požár, tak to město kompletně celé vyhořelo. Což bylo právě třeba i v době, kdy přicházela Božena Němcová do kostelce, tak viděla kostel, který se teprve zpamatovával z rozsáhlého požáru. No a tenhle ten kostel, který vidíme dnes, tak ten vyrostl právě na popelišti původního dřevěného kostela, který musel stávat v kostelci minimálně už někdy ve 14. století.

magazínu Mezinebem a zemí jsou teď připraveny aktuality z duchovního světa. V pondělí 25. května bude zveřejněna první encyklika papeže Leva XIV. S názvem Magnifica Humanitas, skvělé lidství. Dokument se bude podle Vatikánu zabývat ochranou lidské osoby v době umělé inteligence. Tiskové konference k prezentaci textu se zúčastní i hlava katolické církve. Vatikán uvedl, že papež podepsal text 15. května ke 135. výročí encykliky Rerum Novarum o nových záležitostech. V tomto textu papež Lev XIII. Reagoval na rozvoj kapitalismu, vykořisťování dělníků či nástup socialismu a marxismu s jejich programovým návrhem ukončit soukromé vlastnictví výrobních prostředků. Podle zdroje agentury Reuters se text nové encykliky bude zabývat využíváním umělé inteligence ve válkách či právě zaměstnanců. Umělou inteligenci označil Lev XIV. Za jedno z témat své vlády krátce po zvolení. Historické podkroví katedrály na nebevzetí Panny Marie a svatého Jana Křtitele v Kutné Hoře Sedlci oživí výstava fotografií a maleb Elišky Šárkové a textilních pláten Zlaty Lamrové. Expozice nazvaná Esence propojí současné umění s historickou sakrální architekturou. Vernisáž je plánována na 5. června. Návštěvníci se do podkroví dostanou po novém schodišti a přes nově otevřenou oratoř. Výstava Esence pracuje s tématy vzpomínek, emocí a subjektivní vnímání reality. Sochy z barokního areálu ve Vraclavi na Orlicko-Ústecku se po desítkách let vrátí do kláštera na hoře Matky Boží v Králíkách. Přesun 28 dřevěných plastik bude technicky náročný. Vybraná firma je na nové místo převeze pravděpodobně v září. Klášter v Králíkách má mnohem větší návštěvnost než areál ve Vraclavi, takže je uvidí více lidí. O navrácení požádal rektor duchovní správy poutního kostela Karel Moravec. Před převozem bude nutné podrobně zdokumentovat stav všech soch. Restaurátoři také zpevní místa s poškozenou či odlupující se barvou, aby při transportu nevznikly další škody. I tuto dobrou zprávu jsme dnes přidali do magazínu Mezi nebem a zemí. A dál přejeme pěkný poslech Českého rozhlasu.

0: Jiřího Schillingera jsme vám teď zahráli v magazínu Mezi nebem a zemí. Augustiniánský klášter v Roudnici nad Labem, který je národní kulturní památkou, se na necelé 2 roky uzavřel veřejnosti. Do areálu vstoupili řemeslníci, kteří opraví střechy, inženýrské sítě i topný systém. Archeologové přitom provedou důkladný průzkum místa. Návštěvníkům se prostory spolu s rozšířeným prohlídkovým okruhem otevřou znovu na konci roku 2027. Římskokatolická farnost Roudnice nad Labem spravuje také rotundu svatého Jiří a Vojtěcha na Řípu. Každou první neděli v měsíci se tu konají bohoslužby. Ve farnosti se zároveň věnují práci s dětmi a mladými lidmi. S mikrofonem se do Roudnice vydala Daniela Brůhová.
1: Nejen město, ale celou zdejší katolickou farnost zasáhla významná obnova augustiniánského kláštera a chrámu narození Panny Marie, jež se před pár dny zcela uzavřely veřejnosti.
2: Oprava začala už před půl rokem. Koná se díky tomu, že se nám podařilo se připravit k tomu, abychom mohli zažádat o podporu z evropských fondů, což se, chvála Bohu, podařilo.
1: Říká administrátor katolické farnosti v Roudnici nad Labem Martin Brousil.
2: Je nutnost věnovat se těm nejdůležitějším věcem stavebně technického rázu, oprava krovů, výměna střešní krytiny, výměna sítí, kanalizace, vodovodu, elektřiny a podobné práce.
1: Celkové náklady se vyšplhají na 80 milionů korun. Zasvítí na konci roku 2027 klášter a kostel novou omítkou?
2: Že by tady zazářila perla Roudnice s novou omítkou, to bohužel nebude možné, protože na to ty prostředky, které nyní máme k dispozici, nedostačují.
1: Ale péči o farnost rekonstrukce neomezila. Museli si sice pořídit náhradní prostory, ale v těch probíhá čilý ruch. Přicházejí sem snoubenci na předsvadební přípravu.
3: Několikrát do měsíce se tady scházíme na modlitbu exámen nebo na klub Nezna Bohu.
1: Říká zdejší pastorační asistent Jan Horák. Klub Nezna Bohu, co to je?
3: Spočívá to v tom, že si vždycky vybereme nějaký krátký příběh z písma ze Starého nebo Nového zákona a pak se ptáme jenom vzájemně v té skupině, jak to rezonuje s tím, co právě cítíme, s tím, co právě prožíváme. Je to skvělý, protože se tady scházejí vlastně převážně i lidi, kteří nejsou věřící nebo nejsou aktivní věřící, kteří by chodili do kostela, ale jsou to lidé, které to zajímá a baví je se ptát.
1: Dodejme, že Jan Horák je také herec divadla jednoho herce. Jak se daří propojit herectví s prací pastoračního asistenta?
3: Jsou to rozdílná zaměstnání, ale je pravda, že to, že působím jako divadelník, tak působím takhle i ve farnosti, protože naše divadlo často čerpá téma z židovsko-křesťanské tradice a tak, když jsou nějaké příležitosti, tak to divadlo provozuji i pro naši farnost a pro naše farníky.
1: No a Jan Horák také učí náboženství. Jednu jeho hodinu jsem navštívila. Probíralo se na nebe vstoupení Páně.
4: A my jsme měli takový, jako, že ona se Bára zeptala na otázku prostě. My jsme jí odpověděli třeba, co se stalo, když Bůh šel do nebes. Že on jim žehnal a taky to se pomalu vzdaloval.
5: A kreslili jsme své stopy.
1: Co ty máš ve své stopě?
6: Kde ho můžeme vidět? Že když jsme v nesnázích, v obraze, svácích a když se modlíme.
4: Já mám, že když nám něco nejde, tak jako, že když věříme, takže když věříme, tak my ho máme, protože v něj věříme, že on jakože existoval a že nám může pomoct.

0: Posloucháte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí. Dobré sobotní dopoledne přejeme. Lidé stavěli kapličky z různých důvodů, jako potvrzení víry, výraz vděčnosti či připomínku nějaké významné události. Vše uvedené dohromady platí pro novodobou kapličku v Bystřici na Třinecku. Nezávislého starostu Romana Vrobla požádala redaktorka Romana Kubicová, aby jí o této drobné stavbě na úpatí kopce Loučka prozradil více.
1: Krásným místem, u kterého je dokonce nutné se zastavit, pakliže jdete po žluté turistické značce na Loučku, je taková kaplička moderního střihu, kterou jste tady, pane starosto, nechali postavit. Kdy pak a proč pak?
2: Já mám vždycky knedlík v krku, když jsem u tohoto místa, protože ono je pro mě tak symbolické. Proč? Obec Bystřice slavila v roce 2023 šestisté výročí od první písemné zmínky v dobových análech. No a my jsme 2. prosince roku 2023 udělali poslední z přehršele doprovodných aktivit k tomuto výročí. Pro úplnost a pro názornou představu divákům sdělím, že těch doprovodných aktivit bylo 55.
1: Na každý týden?
2: Na každý týden, ano. Na každý týden jedna. A toto byla jedna z těch finálních událostí. A ve mně ta myšlenka prostě na úpatí Loučky kaplička klíčila strašně dlouho. Víte, já neskrývám to, že se snažím každou neděli navštěvovat bohoslužbu a vůbec nedělám rozdíl, jestli je někdo evangelického nebo katolického vyznání, a tato kaplička splňuje tyto parametry, tuto filozofii. Já byl jsem hrozně rád, když jsem oslovil s tímto záměrem několik významných osobností naší obce, zda by to podpořili. A nesetkal jsem se byť s nejmenším náznakem nějakého nesouhlasu. Naopak provázela to euforie, no a výsledek byl ten, že toho 2. prosince před 3 lety se tady sešly desítky lidí, byla tady spousta sněhu, byla tady goralská kapela, byli tady zástupci všech církví působících na území naší obce a všichni, kteří tady byli, sdíleli jedinečný pocit z toho, že to je pocta jak našim předkům, tak samozřejmě nejvyššímu, a krásně jsme si to užili, protože tady se dostat do těch prostor
1: v prosinci.
2: Ano, v prosinci, ano. To už samo o sobě něco znamená, takže musíte mít určitý fyzický a tělesný fond. No a nejenže to skončilo tak, že to byl ojedinělý akt slavnostního otevření, ale my jsme se dohodli, že se tady každoročně budeme u této příležitosti a u této kapličky scházet a že tady vždycky proběhne takové ekumenické setkání, a už teď se těšíme na to, které bude zase v prosinci.
1: Že vy jste nezměnili ten termín, prostě napadne sníh a vyjdete tady.
2: Prostě napadne sníh a vždycky se snažíme, aby to bylo tak nějak kolem toho Mikuláše. Jo. Je v tom určitá symbolika, samozřejmě voní tady punč, voní tady čaj s něčím ostřejším, voní tady zelňačka, krásná hudba, krásná povzbudivá slova od zástupců církví, co víc si prostě přát.

s tímhle snem, který vážím moc. Na co mám ho po kapsách, jak den,

0: Zpívala Naďa Urbánková tady v magazínu Mezi nebem a zemí na vlnách Českého rozhlasu. V Nové Vsi u Gdyně se do kaple Jana Nepomuckého vloupal vandal a zničil tam sochu i oltář. Byl však brzy dopaden. K překvapení všech se jednalo o kočku. Teď se po několika měsících vrátila socha zpět, opravená díky restaurátorovi Jindřichu Šlechtovi. A hned byla také posvěcena páterem Karlem Adamcem. Na místě natáčela Martina Sihelská.
1: U kaple Jana Nepomuckého v Nové Vsi u Gdyně jsem potkala také starostku obce, paní Šárku Kraftovou. Socha Jana Nepomuckého byla v této kapli vlastně zničena opravdu zvláštním způsobem.
2: Ano, je to tak. Sochu nám před rokem přibližně poškodila kočka, která se do kaple dostala a povedlo se jí do sochy strčit, ta spadla a poškodila se celá a poškodila vlastně i oltář. Přibližně po roce jsme si dovolili sochu vysvětit. Spolu s ní bude vysvěcen i opravený křížek u obecního úřadu.
1: A co kočka? Nedostane se zase do kapličky?
2: Proti kočkám jsme udělali opatření, bohužel jsme museli dát do kapličky síť, která teda není úplně krásná, ale aspoň zabrání vetřelcům.
3: Tady při slavě

0: slavnostní příležitosti, která je, myslím, taková důležitá a významná pro celou obec Nová Ves. Protože dnes tady po delší době u kaple bude sloužena mše svatá. No a je to hlavně především proto, že budeme žehnat tu nově opravenou sochu Jana Nepomuckého uvnitř kaple a potom ten křížek u obecního úřadu.
1: Vítá všechny příchozí farář Karel Adamec.
2: Proto prosím Matku Boží, Panu Marii.
3: Podívat se ke kapličce přišla také paní Naďa Poláková.
4: Přišla jsem se podívat, protože mě to zajímá.
3: Jste ráda, že se o tu kapličku obec takhle stará, nebo nějací dobrovolníci?
4: Ano, dobrovolníci je Michal Mikuš a jsme rádi, že si to vzala, že se o to stará.
3: Říká Naďa Poláková, která žije v Nové Vsi už 40 let.

0: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes je od Michala Kluse, pastora Slezské církve evangelické augsburského vyznání. Krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
1: Vážení posluchači, zítra budou křesťané slavit svátek seslání Ducha Svatého, letnice. Spolu s Velikonocemi a Vánocemi patří k největším křesťanským svátkům. Přesto kolem toho svátku často projdeme téměř bez povšimnutí. Připomeňme si proto, co se o letnicích vlastně stalo. Po svém vzkříšení se Ježíš ještě 40 dní setkával se svými následovníky. Povzbuzoval je, vyučoval a připravoval na dobu, kdy už s nimi nebude viditelně přítomen. Setkal se takto s více než 500 lidí. Nakonec se s učedníky rozloučil na Olivové hoře a vstoupil do nebe. Této události říkáme na nebe vstoupení páně. Před svým odchodem však učedníkům slíbil, že nezůstanou sami. Řekl jim, aby čekali v Jeruzalémě, protože dostanou Ducha Svatého. 10 dnů po jeho na nebe vstoupení přišel den letnic. Evangelista Lukáš jej popisuje velmi silnými obrazy. Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vicher a naplnil celý dům, kde byli. A ukázali se jim jakoby ohnivé jazyky, rozdělili se a na každém z nich spočinul jeden. Všichni byli naplněni Duchem Svatým a začali ve vetržení mluvit jinými jazyky, jak jim duch dával promlouvat. Jakoby ani lidská slova nestačila k popsání toho, co tehdy učedníci prožili. Jedna věc však byla zřejmá. Ti vystrašení a nejistí učedníci byli proměněni. Zjevně dostali schopnost mluvit jazyky lidí, kteří přišli do Jeruzaléma z různých zemí. Ale ještě zásadnější bylo to, že dostali odvahu a mluvili v moci, která nebyla jen lidská. Vešli mezi poutníky a začali mluvit o Ježíši Kristu tak, že se jejich poselství dotýkalo návštěvníků z mnoha zemí. Tisíce lidí tehdy uvěřili, že Ježíš skutečně vstal z mrtvých, že žije a že je zaslíbeným Mesiášem, Kristem. Byli pokřtěni, přijali Ducha Svatého a vrátili se do svých domovů jako svědci o Ježíši Kristu. A tak se víra v Ježíše šířila do celého Judska, ale i do ostatních zemí a dalších koutů Římské říše. Tyto události letnice označují jako vznik církve. Dá se tedy říci, že církev zítra slaví své narozeniny. A tak jí můžeme popřát totéž, co si tak často přejeme sami. Aby byla zdravá. Zdravá církev je církev, ve které je živá víra, naděje a láska. Zdravá církev je církev, kde tato víra, naděje a láska je přítomna v životě mužů a žen, chlapců a děvčat. Tedy všechno nejlepší k zítřejším narozeninám.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Stěhování pracovníků Přerovského magistrátu omezuje provoz některých agent úřadu. Šumperské divadlo má nominaci na cenu Marka Ravenhilla. Hrad Helvštín na Přerovsku hostí festival vojenské historie. Zpočátku jasno až polojasno, během dne přechodně oblačno, teploty do 26 stupňů Celsia a slabý vítr. To je dnešní předpověď počasí. Dobré dopoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Pracovníci Přerovského magistrátu se stěhují do nového sídla na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. Náročný přesun dočasně omezuje některé agendy, třeba občanských a řidičských průkazů, pasů a taky evidenci vozidel. Pracoviště zatím sídlilo v budově pasáže v Kratochvílově ulici.
2: Mám doklady, pásky do počítačky, koníčky na to, na cvakání, prostě všecko, spony, na ověření bankovek, různé ty přístroje, prostě všechno, co potřebuju ke své práci. Ivana Elšiková.
3: Vy pracujete
2: na ekonomickém úseku.
3: A právě balíte.
2: Právě balím.
3: Máte malou kancelářičku, rozměry 2x2 metry, ale přesto je co chystat.
2: To víte, že je co chystat. Musí se to všecko zabalit, všecko jak má být, ale já myslím, že se to v pohodě zvládne.
3: Hotové doklady si v pasáži v Kratochvílově ulici můžou lidé vyzvedávat až do 10. června. Podávání nových žádostí je ale počas stěhování pozastaveno. Z Přerova Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
0: Šumperk řeší krádež dřeva z městských lesů. Jeho společnost Podniky města Šumperka už kvůli tomu podala trestní oznámení, uvedla radnice na svých stránkách. Případ vyšetřují policisté, potvrdila jejich mluvčí Miluše Zajícová. Na nesrovnalosti v hospodaření s dřevem v městských lesích přišly podniky při interní kontrole. Týkají se evidence a skutečných odvozů dříví, uvedlo město. Komorní inscenace Vabank Šumperského divadla je nominována na cenu Marka Ravenhilla za nově uvedenou hru roku. Vabank balancuje na hranici pohádky, dramatu, absurdní komedie a muzikálu, inspirovaný životním příběhem alpského lyžaře Ondřeje Banka. Pokračuje autor hry Michal Sodomka.
4: Je to pro naše divadlo opravdu velká čest, že tam tady ta inscenace režírovaná Michalem Sopuchem dostala do společnosti inscenací Davidského divadla nebo třeba Brněnského národního divadla.
0: Cenu Marka Ravenhilla uděluje nezávislá osmičlenná porota od roku 2010. Slavnostní vyhlášení bude letos 30. května v divadle Vila Štvanice v Praze. Historický vojenský tábor ode dneška připomíná středověký hrad Helvštín na Přerovsku. V areálu památky začal tradiční festival, nabízí šermířské souboje, pouliční divadlo i vystoupení dobových tanečnic a kejklířů. Akce potrvá do neděle, uvedl za pořadatele Martin Tureček.
5: Tak je to už 16. ročník festivalu vojenské historie a diváci se můžou těšit zase na pestrou přehlídku skupiny historického šermu, Living History, to samozřejmě doprovodný program, kejklíři, nějaké hry pro děti jako střelba a hlavně je to koncipováno tak, že tam vlastně diváci můžou vidět různé historické období na jednom místě vedle sebe. Sport.
0: České hokejisty čeká pátý zápas ve skupině mistrovství světa. V 16:20 nastoupí proti Slovensku. Ve včerejších zápasech Kanada porazila Slovinsko 3-1, Německo vyhrálo nad Maďarskem 6-2, Finsko nad Velkou Británií 4-0 a Švédsko nad Itálií 3-0.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte na střední Moravě polojasno, přechodně oblačno, teploty 22 až 26 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 18 stupňů a slabý proměnlivý, místy mírný severní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Dopravní značení upravují dělníci na D1 z Lipníku nad Bečvou do Kroměříže, potkáte je mezi 296. a 259,5 kilometrem, jedou pravým pruhem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hobby magazín.
6: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři, i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Každý týden pro vás připravujeme spoustu zajímavostí a dnes se zaměříme na petunie, begonie a muškáty. Potom s myslivci probereme nepůvodní zvěř v našich lesích, no a také poradíme, jak připravit bazén na sezónu. I dnes pro vás máme odpovědi na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na blížící se červen, tedy na to, jaké práce na zahrádce už vůbec nepočkají. Příjemný poslech Hobby magazínu vám přeje Kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Petunie, begonie, muškáty, svatá to trojice českých balkónů, tak by se to dalo říci. Ale občas se objeví zajímavá změna. Naše balkónová hobbyredaktorka Slávka Brádlová zpovídala zahradnici Kristýnu Plívovou, která otestovala jiřinky v roli balkónových květin. To se může hodit.
2: Já jsem loni poprvé pěstovala jsem právě jiřinky v truhlíku na balkóně. Jedná se teda o jiřinku proměnlivou, ne o tu velkou zahradní, ale tadyhle ty proměnlivý jsou menší, mají asi 40 cm, taky krásně kvetou. Takže jsem prostě do truhlíku dala ty hlízy, přibližně tak 1 na 15 cm. Na co je teda potřeba dávat pozor, tak ty truhlíky, když je léto, tak rychle vysychají, takže hodně zalívat. Kvetly vlastně někdy od července do konce sezóny. Já jsem je teda i semenařila, ty odkvetlý květy jsem neodtrhávala, jiřinky vytvořily semínka, který jsem potom na podzim sklidila, ty se dají na jaře zase vysít. Varianta je, že nebudete je pěstovat na semínka, ale čistě pro ten květ, takže vám krásně pokvetou. Odkvetlý květy musíte vždycky stříhat nebo vyštipovat. Jiřinky ale teda nesnášejí mráz, takže potom s prvním mrazíkem musíte ty rostliny odstřihnout, hlízy vyndat a uchovat je někde nejlíp v suchu, chladu.
3: Nevadí třeba ten vítr, nepoláme se to?
2: Takhle u nás není žádný jako extra vítr, takový normální prostředí. Ty jiřinky to zvládly dobře, rozhodně teda potřebují sluníčko, ale vydržely to krásně.
3: Říkáte, že potřebují sluníčko, zároveň tedy hojnou zálivku, takže balkon spíš ten jiho-jihozápad, nebo snesli by třeba v severovýchod?
2: Asi bych volala ten jiho-jihozápad, to chce otestovat, jak to ta jiřinka bude snášet.
3: Co se týká hnojení, tak předpokládám 3 jiřinky v jednom truhlíku, to je asi těch 50, 45 cm, tak přece jenom toho substrátu tam není tolik. A asi nějaké ty živiny by to potřebovalo během sezony.
2: Já teda tím, že jsem je měla na semínka, tak za stolik jako nekvetly, takže já jsem ani nepřihnojovala loni. Nebo já obecně mám přírodní zahradu, takže jedu na ty organické hnojiva, ale když tak přidat kompost ještě v průběhu sezóny, nebo co se ještě doporučuje, tak dřevěný popel, případně vaječný skořápky, případně si udělat vlastní teda hnojivo, ať už nějaký zákvas, ale to je hodně cít, což jako na těch balkonech bytech není ono, nebo nějaký jakoby čaj v uvozovkách výluh, ať už za tepla nebo za studena, a tím doplnit živiny.
3: A vlastně otázka, s kterou jsme měli začít, ten substrát by měl mít jakou kvalitu? Odlehčenější nebo naopak těžší? A nebo stačí třeba normální ta zemina, co kupujeme pro pokojové rostliny?
2: To by mělo být v pohodě. Já teda mám zahradu, takže já používám vlastní zeminu. Asi ty úplně těžké půdy, tam nevím, jak by to ty jeřinky potom snášely třeba se zamokřením, ale když si koupíte v obchodě substrát, tak by to taky mělo být v pohodě. A ještě bych měla říct, že ty jiřinky je dobrý předpěstovat, když si je předpěstujete, tak potom pokvetou jakoby dřív, trošku to urychlíte, takže můžete už třeba začátkem dubna ty hlízy dát do těch truhlíků, pomalu je dávat ven na ten balkon, zvykat na to sluníčko, na ty teploty, oni začnou pomalu rašit a růst.
3: Když je sluníčko, vystrčím je na balkon, k večeru raději zpátky do obýváku.
2: Přesně tak, protože teď v posledních dnech byly vlastně mrazíky, to by nemuseli vydržet ty malinkatý výhonky. Takže vždycky radši na noc, nebo když je chladno, tak mít vevnitř a na sluníčku potom, když svítí, tak vyndat ven.
1: A že nás letos ty noční mrazíky pořádně potrápily, teď už snad nehrozí, tak honem šup s jiřinkami na balkóny. Dáme si trochu muziky a pak přijdou na řadu vaše písemné a telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

Řekni, kdo se lásky tvojí dovolá a koho z nás máš na hraních.

0: Začínají rady a tipy. Číslo naší poradenské linky určitě znáte, je to 221 553 790. A máme pro vás první dotaz.
1: Já mám zasazenou lípku už teda takových víc jak 15 let. Oříšky plodí, ale každý rok jsou takový jako sparchantělí do špičky a ty jadírka neměl celý jadírko, je takový malinký. Tak chtěla bych se zeptat, jestli je potřeba to nějak přihnojit, nebo čím by to bylo.
0: Ptali jsme se na to Věry Kastlové ze zahradního centra v Plzni na Roudné.
2: U lísky toto může způsobovat více faktorů. Může jít buď o nedostatek živin v půdě, lísku můžeme přihnojit každý rok hnojivy NPK, nebo zapravit do půdy kolem keře rozleželý hnůj. Potom může nedostatečně vyvinuté plody způsobovat i nízká teplota v jarních měsících, a nebo naopak příliš vysoká teplota. Rostlina na tyto výkyvy teplot reaguje stresem a plody jsou pak nevyvinuté. Nedostatečně vyvinuté plody může působit i příliš zarostlý keř. Většinou lísky tvoří výmlatky, to jsou dlouhé štíhlé pruty, nevětvené, a ty bychom měli každé jaro z lísky odstranit, protože keř zbytečně zahušťují, plody nepřináší a vysilují keř. Stříháme na jaře nebo v předjaří, pokud nehrozí nějak výrazně silné mrazy. Lísky jsou navíc cizosprašné, takže pokud v okolí není žádná jiná líska, tak může být nedostatečná plodnost způsobená právě tím, aby líska dobře plodila, tak musí být v okolí jiný druh, respektive jiný kultivár lísky.
0: A máme tady další dotaz.
3: Čím hnojit araukárii blahočet stepilý? Je krásný, ale od spodu větve usychají. A čím dobře hnojit pokojové ibišky? Všechny jsem přesadila, ale čím je dál hnojit? Moc děkuji a těším se na další vaše pořady. Posluchačka z Moravy.
0: Tak s tím nám poradí trvale usměvavý pardubický zahradník František Hlubocký.
4: Araukáry je krásný, pokojový smrček se tomu říkávalo a před válkou nebo v těch dobách by se řeklo, dokud nebyly byty teplé, se poměrně hojně pěstovaly a někdy se dokonce i na Vánoce dali přizdobit, ale už se zase objevují na trhu, takže co bych k tomu dodal? Není nijak náročný ani na světlost, může být, ale dejme tomu tak, za záclonou půl metru od okna. Běžná zálivka, je potřeba s ním tak pomalomku pootáčet, aby se nám neohybal, protože on se pak vyklání jako ke světlu a nemá rád příliš velké teplo, příliš suchý vzduch. Je to opravdu v podstatě, řekl bych, jehličina, připomínající smrk takových těch chladných společenských pokojů nebo zámeckých komnat, kde dorůstal mnohdy výšky třeba 2-3 metry podle toho, kolik mu dovolili. Ale zase má někdy tendenci se jakoby rozkládat ty větve, rozrůstat hodně do široka a zevnitř vyholovat, tak se nesmíme bát ty konečky neustále, bo tak jednou za 2-3 roky zastřihnout, zkrátit. S citem, jo, samozřejmě, a on nám obrazí, i ta výška se dá poměrně udržovat zase třeba na té přijatelné míře, třeba metr, metr a půl. Pokojové ibišky jsou zase trošku pravý opak. Ty pocházejí z teplých krajin, subtropy. Moc dobře víme, že mnohde i ibišky, kdo jezdí k Jadranu, do Středomoří, už jsou po zahradách v parcích. Takže to už samo napovídá, že jsou náročné na slunce a že jim zase naopak teplo vyhovuje, tak je mít co nejblíže skla. Přes léto je můžeme letnit třeba i na balkonech, na verandách. Zvyknou si časem i na přímé sluneční světlo. Jejich zálivka je taková dostatečná, ale ne, aby stály ve vodě. A běžné přihnojení hnojivem na pokojové květiny v letním období zhruba jednou za 14 dní, v zimním období pak za měsíc. A ibišek nám začne růst, tak se nesmíme bát je sestříhat, zejména v předjaři a velice nakrátko, to, že ibišky mají vlastnost, že vždy kvetou na nových vrcholcích letorostu, tak my tím zaštipováním nebo zastřiháváním je nutíme neustále rozvětvovat a tvořit nová poupata. Ale hlavně tuto operaci dělat během zimního období a pak už od jara nechat je růst, protože bychom se tím zastřihováním připravovali o násadu květů.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Oceňovaná pianistka Kristýna Bárta s projektem Red Landscape, ve kterém se představil slovinský saxofonista Jure Pukl a zpěvačka Petra Brabencová, s úspěchem vystoupila loni v Boskovicích. Prostě jazz bez hranic. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Kristýny Bárty a Red Landscape.
1: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
2: V krizových situacích jsou nejnáročnější první 3 dny. Když se dobře připravíme, zvládneme je s větším klidem, dokážeme pomoci ostatním a umožníme záchranným složkám, aby se soustředili na pomoc těm, kteří jsou v ohrožení života. Jak se připravit na krizovou situaci a o jaké situace se jedná? Hosty Dobré rady Českého rozhlasu Olomouc budou poručík Petra Maléřová a poručík Petra Sotolářová z Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje. Poslouchejte v úterý v 10 dopoledne.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: magazín. Ne všechno, co můžete v lese uvidět a potkat, je původní a hlavně naše. Existuje seznam invazních nepůvodních druhů, živočichů a rostlin, které mají významný dopad na přírodu evropských zemí. V roce 2015 vznikl první seznam. Vloni byl už po čtvrté aktualizován. A naše hobbyredaktorka Jolana Nováková pro vás u myslivců zjišťovala, o které živočichy jde.
1: Seznam čítá 114 rostlin a živočichů, druhých jmenovaných je 65. V České republice se vyskytuje 17 z nich. Ptáky a savce zmíní Miroslav Drahota z Mladoboleslavské myslivecké organizace.
2: Tak nejstarší nepůvodní druh, který u nás byl vysazen, byla Ornetra pižmová. Kožešiny byly velice ceněné, protože v kožešnickém průmyslu se to zpracovávalo. Ornetra se dostala do vodních toků a víceméně škody ona nepůsobila, tak dělala nějaký nory, ale ona se živila, vlastně to byl bíložravec, že jo, tak ráko si vykusovala trávu a tak dále.
1: Ondatra k nám dorazila na začátku 20. století a v naší přírodě žije dodnes. A pak?
2: No a pak přišla doba farebního chovu různých kožešinových zvířat, jako byla nutrie, norek americký, ale začátkem 90. let už to přestalo být lukrativní, no tak jim to bylo líto zabit, tak to prostě vypustili do přírody. A ta nutrie má abnormální schopnost se rozmnožovat a je dneska v celé republice. Ta dělá škody teda nedozírný. Jednak ruší břehy, potoků a všeho a přenáší to nemoce. Jo, protože to žije s potkanem a se vším možným. Ono se to dřív i jedlo, prodávalo se to, občas dneska ještě na to narazíte, bylo to velice dietní maso, ale když jsem zjistil, co to jako obnáší za nemoce, tak už bych to asi nepotřeboval v dnešní době.
1: Máte pravdu, taky jsem kdysi na návštěvě dostal k obědu nutrii. No, další, kdo patří do seznamu invazivních nepůvodních druhů, je psík mívalovitý.
2: Je to takový na pohled ošklivý, přestavený pejsek s krátkým ocáskem, žije jako liška v norách, ale ten likviduje mláďata, zvěře, ničí hnízda, vajíčka vybírá a tak dále. Zásadně chodí spolu ve dvou. Jo? Když ho potkáte v noci, je to noční zvíře, chodí v párech. Jo? No, pak je to mýval severní, jak se říká, když se nechcete nudit, pořiďte si medvídka mývala, ale nedoporučuju si ho pořizovat, protože ten, když se vám nastěhuje do baráku, tak konec. A ten dokáže vám vybydlit chalupu, chatu, úplně neskutečným způsobem. Jo? To rozebere izolaci ve střechách a všechno.
1: Tak snad se mu naše obydlí nezalíbí. Mezi savce v seznamu patří ještě jelen sika.
2: Oni tam byli dovežený šlechtou do obor, ale vlivem různých přesunů armád, válečných událostí, to už bylo za Rakouska-Uherska, první světová válka a potom druhá světová válka, tak se ta oborní zvěř dostala ven. No a sika dneska prostě působí škody na zemědělských plodinách, pozemkách i v lesích.
1: A úspěšně se kříží s jelenem evropským. Jediný pták ze seznamu invazivních nepůvodních druhů, který žije u nás, je husice nilská.
2: Ona si to nejdřív jako ten jeden rok testuje to prostředí, pak se usadí. Pozorovali jsme tady před pár lety dva páry a druhý rok už jich tady bylo 20 a další, že jo, prostě vysedí mladí. Dostanou se i na ty rybníčky návesní, že jo, a tak dále. No tak se na ně lidi chodí koukat a chodí to krmit, že jo.
1: Pak jsou tu ještě expanzivní, přemnožené druhy živočichů, ale ty patří zase do jiných seznamů.
0: Reportáž, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu, stejně jako další zajímavosti, je to na stránkách rozhlas.cz/hobby. No a za chvíli si jenom vysvětlíme pro milovníky čvachtání se v zahradních bazénech, na co je dobré při jejich zprovozňování před sezónou nezapomenout.

0: magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Pomalu, ale jistě začíná bazénová zahradní sezóna. Malé bazény na zimu většinou vypustíte, vysušíte, uložíte na suchém místě. Ve větších nadzemních bazénech, ale i zapuštěných, by se každoroční napouštění dost prodražilo. A proto je na podzim trochu opustíte, zazimujete, zazimovacím roztokem přikryjete a tu odpojenou filtraci schováte na suchém místě, kde nezmrzne. Teď je na čase vodu doplnit a bazény na sezónu připravit. Jak na to? Tak to zjišťoval náš hobby redaktor Jirka Šobr u bazénového technika Martina Zikuly v Plzni na Lochotíně.
2: Přes zimu do bazénu napadá spoustu listí, dostanou se tam i živočichové jako žížaly nebo pavouci. Bazén vyčistíme napřed od hrubých nečistot, na to použijeme klasickou síťku na teleskopické tyči, a nebo můžeme použít automatický vysavač, který nám potom bazén dočistí lépe. To finální dočištění provedeme až po spuštění filtrace, kdy už nám funguje i písková náplň, tudíž ten pískový filtr nám zachytává i ty jemnější nečistoty.
3: Podívejme se na chemii, budeme asi potřebovat upravit vodu.
2: To je vždy základní krok po dopuštění toho bazénu. Vždy si napřed zkontrolujeme hodnotu pH vody, by měla být mezi 6,9 až 7,4. Pokud se nám podaří hodnotu srovnat, potom přistoupíme k dalšímu kroku, a to je vodu nachlorovat. Přidat dostatečné množství organického chlorgranulátu, který vodu takzvaně nastartuje, zoxiduje řasy a nečistoty v té vodě.
3: Do vody vlastně dáváme koncentráty, máme přitom pustit pískovou filtraci.
2: Je vždy lepší, když po aplikaci chemie pískovou filtraci zapneme, a to na dobu 4 až 8 hodin, aby se nám voda pořádně promíchala a chemie zafungovala tak, jak má.
3: Jaké ty časy by měly být na začátku a na vrcholu sezóny?
2: V tomto období, kdy počasí je ještě relativně nestabilní a je relativně chladno, může filtrace běžet 2 časové úseky denně, a to po 2 hodinách. Ve chvíli, kdy nám ta voda se ohřeje, ať už pomocí tepelného čerpadla nebo pomocí zastřešení nad 20 stupňů, už je zapotřebí ty filtrační časy zvednout, a tam doporučuji potom 2x4 hodiny denně.
3: K bazénům se dá dokoupit spousta doplňků. Hodně se hovoří o úspoře, když si koupíme solární panely, které nám tu vodu přihřejí. Jak to funguje?
2: Ty klasické jednoduché solární panely fungují na klasickém principu, kdy vodu z bazénu proženeme černým panelem, kde nám sluníčko tu vodu ohřívá. Je tam trošičku nevýhoda v tom, že pokud nesvítí sluníčko, tak tento způsob ohřevu moc nefunguje a trvá déle, než se voda nahřeje v tom bazénu.
3: A čím tam tu vodu budeme prohánět? Právě tou pískovou filtrací, anebo ten panel solární

0: má své vlastní čerpadílko.
1: Tyto panely jsou vždy závislé na tom filtračním okruhu, který již máme na tom bazénu instalovan. Filtrační jednotka nám funguje i jako oběhové čerpadlo v těchto panelech.
0: Znamená to tedy, aby jsme si pořídili nějaký programátor, aby nám ta filtrace třeba sepla jednou za půl hodiny na 5 minut, prohnala nám vodu v tom solárním panelu a pak ji zase nechala nahřát.
1: Přesně tak to je. Můžeme si koupit v hobby marketu klasickou časovou zásuvku, kde si můžeme nastavit čtvrthodinové intervaly nebo půlhodinové intervaly. Čtvrt hodiny filtrace stojí, panel se nahřívá a zase čtvrt hodiny potom filtrace běží a cirkuluje tu vodu. Teplou vodu vlastně tím pádem dostaneme do toho bazénu.
0: Teď také všechno kvete, pil je všude. Máme bazén přikrývat, když nemáme polykarbonátovou střechu?
1: Pokud nemáme polykarbonátové nebo klasické bazénové zastřešení z hliníkových profilů a polykarbonátové výplně, potom doporučuji klasickou bublinkovou plachtu, která nám udrží i teplo v tom bazénu, zamezí nadměrnému odparu vody z bazénu a v určité míře nám samozřejmě pomůže i při spadu nepořádku do bazénu.
2: Tak to nám radí specialista na bazény Martin Zikula, se kterým natáčel náš hobby redaktor Jirka Šobr. A my pro vás máme za chvíli už jenom zahrádkářský kalendář a to, jak víte, je takové malé připomenutí, na co je teď na zahrádce nejvyšší čas. Tedy čas na to, co nepočká.

0: poznejte krásu a historii kapliček, křížů a jiných drobných památek našeho regionu. Nový seriál Zastavení v krajině vám nabízí nejen tip na výlet, ale také příběhy, které s nimi souvisejí. Poslouchejte každou sobotu kolem 11:30 dopoledne na vlnách Českého rozhlasu Olomouc a najít je můžete také v našem kalendáři či na webu stanice.
1: Přímo z místa.
2: Za hanáckými pivoňkami do Senice na Hané se vydáme v dalším vydání reportážního Přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc. Pivoňkám se říká královny jarní zahrady. Jsou symbolem štěstí a šťastného manželství. Patří k nejstarším pěstovaným okrasným a léčivým rostlinám na světě. Která z odrůd je nejpopulárnější? Jaké podmínky jsou pro ně nejvhodnější? A jak rychlá bývá sklizeň? Dozvíte se v neděli po 9:00. K poslechu zve Dita Vojnová. Narová.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Svátkářský kalendář.
1: Máme tady sobotu 23. května a to už je vhodný čas nejen na zalévání, tedy pokud je u vás sucho a nezapršelo, ale je to hlavně čas na hlídání proti nejrůznějším nepřátelům našich zahrádkářských výpěstků. Představte si, roste mi libeček, jako divý, tak ještě nikdy nerostl, a dívám se na ty listy, na ty stonky a najednou tam uvnitř je schovaný slimák. Jsou prostě všude. A tady to je krásná pranostika. Roj, který se v máji rojí, za plný vůz se nastojí. V červnu rojení nestojí za zvonění. Tak ono to znamená, že májový roj včel si do konce roku ještě i vlastní med do zásoby přinese. Zatímco ty pozdní roje, červnové, potom obvykle už jenom živoří a včelař, pokud je chce na příští rok, je musí na zimu hodně přikrmovat. Pojďme na zahrádku. Ještě jeden víkend a bude tady červen a to je dobré se pustit s radostí do odstraňování odkvetlých květů trvalek, aby nevysilovali rostlinu tvorbou plodů a semen. Nabídněte oporu mečíkům a vysokým liliím. Kopretiny, upoliny a třeba vlčí bob můžete sestřihnout hned po odkvětu, do podzimu to znovu vykvete. Určitě jste si všimli, že rostliny na balkónech jsou v plném květu. Teď jen pravidelně zalévat a co dva týdny přihnojovat. A pro milovníky sekaček tady mám důležitou informaci, když ten váš trávník povyroste o 1/3, je čas rozezvučet stroje. Jedině tak bude trávník krásný a hustý. Co bude v pravidelné stálici Českého rozhlasu, tedy v Hobby magazínu, příští týden? Tak my vám poradíme s pěstováním velmi kyselých oranžových bobulí plných vitamínů, tedy s rakitníkem. Navštívíme pardubickou kočičí kavárnu, slaví 10. výročí a zaměříme se na renovace a zateplení vašich plastových i dřevěných oken. A jsou tady závěrečné kontaktní informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby, mailíkáři zase adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Nová rozhledna bude na Kosíři. Pracovníci přerovských technických služeb připravili na dnešek pro rodiny s dětmi zábavnou akci Helvštín na Přerovsku hostí festival vojenské historie. Zpočátku jasno až polojasno, během dne přechodně oblačno, teploty do 26 stupňů Celsia, slabý vítr. To je dnešní předpověď počasí. Dobré dopoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Mikroregion Kosířsko nechá vypracovat projekt nové rozhledny na Velkém Kosíři. Nahradí původní vyhlídkovou věž uzavřenou kvůli špatnému technickému stavu. Zadání projektové dokumentace podle architektonické studie z dílny brněnského ateliéru Unipark schválila valná hromada Mikroregionu Kosířsko. Stavba ocelové rozhledny za zhruba 15 milionů korun by mohla začít příští rok. Financování bude zajištěno pomocí dotace kraje, příspěvků okolních obcí a úvěru, uvedl předseda Mikroregionu Dalibor Kolář. Současná dřevěná rozhledna na Velkém Kosíři z roku 2013 je uzavřena od října 2023. Letos na podzim by měla být zbourána. Bruntálská radnice shání stavební povolení na odbahnění Kobylýho rybníka. Poslední odbahnění město dělalo v polovině 80. let minulého století. O rekonstrukci vodní plochy radnice mluví už zhruba 10 let. Město chtělo v minulosti kompletně vytěžit sediment a upravit dno. Na to ale Bruntálu scházely peníze.
2: Pro odtěžení sedimentu chce teď město použít sací bagr. Podle radnice tak půjde rybník odbahnit bez velkých zásahů a práce vyjdou na zhruba 2 miliony korun. Nedávno město na rybník přidalo plovoucí odpočinkové molo. Podle radnice slouží vodní plocha hlavně k rekreaci. Z Bruntálu Adam Tomáš, Český rozhlas.
0: Zábavná akce pro rodiny s dětmi se od rána koná v parku Michalov v Přerově. Připravili pracovníci technických služeb. Součástí programu je i předvedení jejich techniky, pokračuje mluvčí Andrea Hrabalová.
3: Návštěvníci se mohou těšit na zábavné soutěže, tvořivé aktivity pro děti, nafukovací atrakce, ukázky techniky i možnost prohlédnout si vozidla a techniku zblízka. Připraven bude pohodový program pro celou rodinu, včetně občerstvení. Za příznivého počasí bude v odpoledních hodinách opékání špekáčků.
0: Historický vojenský tábor ode dneška připomíná středověký hrad Helvštín na Přerovsku. Areál památky hostí tradiční festival vojenské historie. Až do neděle nabízí šermířské souboje, pouliční divadlo i vystoupení dobových tanečnic a kejklířů. Sport. Karvinští fotbalisté nastoupí na závěr šance ligy na hřiště Olomouce, zabojují o konečné sedmé místo v tabulce. Odveta takzvaného finále play-off o umístění začne ve 14 hodin. Sigma první zápas vyhrála 3-1. Slezané v týdnu slavili historický triumf v domácím poháru. Kapitán Karviné Jiří Fleischmann potvrzuje, že oslavy už skončily a tým je nachystaný na dnešní duel.
4: V kabině trenér říkal, že nějaký pivo a to už je zákaz. Se hraje ještě mistrovský utkání a i tam máme o co hrát, protože můžeme ještě skončit sedmý v tabulce, takže všichni si to uvědomujeme, že ještě o něco hrajeme. Počasí.
0: Dnes čekejte na střední Moravě polojasno, přechodně oblačno, teploty 22 až 26 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 18 a slabý proměnlivý, místy mírný severní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Dělníci čistí dálnici D35 z Olomouce do Mohelnice, pracují mezi exity Slavonín Křelov, jedou levým pruhem.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Zajímavých akcí se dnes v Olomouckém kraji koná nespočet, alespoň na některé z nich pozveme a ještě na některé z nich vybrané dokonce vyrazíme. Tam jsou naši reportéři a chystáme také Zastavení v krajině. To je celoroční seriál, který vysíláme každou sobotu v 11:30. Dneska se vydáme k sochám na poutní cestě z Olomouce ke svatokopeckému chrámu. U mikrofonu je Tomáš Kedzior, přeji krásné jarní dopoledne s námi.

0: Jednou z největších akcí tohoto víkendu je bezesporu Festival vojenské historie na hradě Helštíně. Nabídne šermířské souboje, pouliční divadlo nebo vystoupení kejklířů. Na místě je také reportérka Sabina Millerová. Pěkné dopoledne.
1: Pěkné dopoledne.
0: Sabino, jak to na Helštíně vypadá? Jaká je tam atmosféra?
1: Tak jak můžete slyšet, v areálu hradu je opravdu velmi rušno. Program odstartoval v 10 hodin dopoledne a od té doby už nádvoří zaplnili stovky návštěvníků. Všude kolem mě se pohybují účinkující v dobových kostýmech, a to od středověku až po první světovou válku. Z různých částí hradu je slyšet hudba a hlavně cinkání mečů ze šermířských vystoupení. Přímo za mnou teď právě jedno z nich probíhá, a to v podání spolku Tartas. Je vidět, že si to tady lidé opravdu užívají. Atmosféra je velmi živá a působí to, jako by se člověk opravdu ocitl ve vojenském táboře.
0: Tak částečně to samozřejmě slyšíme, vypadá to perfektně. Na co všechno se dnes naši posluchači, kteří tam přijdou, můžou těšit?
1: Program je tady opravdu nabitý po celý den. Hlavním lákadlem jsou šermířské souboje a ukázky bojů v historických kostýmech. Představí se zde skoro stovka spolků a klubů vojenské historie. Formátem festivalu je takzvaná living history, tedy živá historie, což znamená, že návštěvníci neuvidí jen samotná vystoupení, ale celé ukázky toho, jak lidé v různých obdobích opravdu žili, bojovali nebo se oblékali. Kromě toho jsou součástí programu i dobová vystoupení tanečních skupin. Chybět nebudou ani kejklíři, kteří návštěvníkům předvedou různé žonglování nebo akrobatické kousky. Program doplní i divadelní a hudební vystoupení.
0: Sabino, už si říkala, že těch lidí je tam opravdu hodně, tak jaký je ten zájem, jaký ho odhaduješ a také dokdy ten festival potrvá?
1: Podle pořadatelů je o letošní ročník opravdu velký zájem. V minulých letech festival navštívilo zhruba 2,5 tisíce lidí. A vzhledem k příznivému počasí by letos mohla být návštěvnost ještě o něco vyšší. Co se pak týká programu, tak ten dnešní končí v 17.20. Festival ale pokračuje i zítra, a to 10 hodin dopoledne.
2: Jsme s vámi i na Přerovsku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Alžběta Vintrová je autorkou takzvaných pravopisných jednohubek. Krátkých, srozumitelných a hlavně vtipných lekcí pravidel českého pravopisu. Věnovala se překladům z a do francouzštiny a angličtiny. Aktuálně dělá korektury a píše reklamní a marketingové texty. Dává nevyžádané rady, rozumí jazyku generace svých dětí a platí, že chybami se člověk učí. Zeptá se Dita Vojnarová v pondělí po 10. hodině v dopolední Českého rozhlasu Olomouc.
1: 13. studiové album Ballbreaker australské skupiny AC/DC vyšlo v polovině 90. let a po 5leté pauze od majstrštyku The Razor's Edge. Očekávání byla veliká, vrátil se bubeník Phil Root, dařilo se singlům a plateny z celého světa jen pršely. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s kapelou AC/DC.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

co s dětmi, tak doporučuji třeba pohádkový les, který připravili dneska na fotbalovém stadionu FK Slavoj Kojetín. Celé odpoledne bude patřit dětem, stejně tak i v obci Červenka, také na fotbalovém hřišti, tam to nebude pohádkový les, ale dětský den, jak má být. Pěvecký sbor Štemberg zve do areálu kláštera na 16. ročník festivalu Štemberg zpívá. V krásném klášterním prostředí bude domácí pěvecký sbor, také dětský pěvecký sbor základní umělecké školy Štemberg a hostující sbor Nota Bene z Prostějova. Ten festival začíná v 16 hodin a vy jste srdečně zváni.

0: našem seriálu, který představuje památky na fotografiích v kalendáři Českého rozhlasu Olomouc, se teď po týdnu zastavíme na místě obzvláště svátečním. Čeká nás vycházka ke svatému kopečku. Jaké sochy lemovaly cestu poutníků k velkolepému chrámu? Také o tom si budeme povídat s historikem Jakubem Huškou.
1: Zastavení v krajině. Poznejte krásu a historii kapliček, křížů a jiných drobných památek našeho regionu.
2: To procesí mělo nějaký řád, zpívali se tam písně a probíhaly nějaké i modlitby a rituály, které se vázaly přímo ke konkrétním sochám. Jedno z prvních sousoší, které mohli potkat, se nacházelo na Chválkovické návsi, poblíž kapele svaté Barbory, dnes je už přesunuté trochu dál. Je tam vyobrazen poutník, který směřuje ke svatému kopečku a před ním stojí anděl, který drží v ruce obraz Panny Marie Svatokopecké.
3: Socha pochází ze kde?
2: Z počátku 18. století. 19. století byla přesunutá, je tam pamětní zápis právě o tom přesunu z 80. let 19. století. Další socha, kterou mohli poutníci potkat, byla socha svatého Judy Tadeáše, kterou postavil ve druhé desetiletí 18. století opat Benedikt II. Beniš, který je vlastně tam uveden jako dedikátor.
3: Opat Klášter Hradisko.
2: Autorem sochy svatého Judy Tadeáše je Jan Václav Šturmen, olomoucký sochař při úpatí svatokopeckého vrchu na konci zástavy obce Samotišky. Začíná Lipová alej. Vznikla v 80. letech 17. století. Po straně stojí 6 sloupů, 5 z nich odkazují k velikonočnímu příběhu Ježíše Krista. První socha znázorně Krista nahoře Olivecké.
3: Kristus má na téhle soše v ruce zlacenou ratolest. Když vyjdeme o několik metrů výše, co vidíme?
2: Pak vidíme scénu, která zachycuje bičování Krista u sloupu.
3: A třetí?
2: Je socha Krista korunovaného trním.
3: Čtvrtou je socha Krista nesoucího kříž.
2: Následuje už socha ukřižovaného Krista, po straně klečí Panna Maria. Tím končí vlastně ten velikonoční příběh a procesí pak došlo ke sloupu, kde je vyobrazena Panna Maria Svatokupecká s Ježíškem. Oba dva mají pozlacené korunky, což odkazuje vlastně zase korunování Svatokupecké Madony, což byl v baroku takový velice prestižní obřad. Těchto 6 soch tvoří cestu bolestného růžence.
3: Jak vypadala taková procesí v době, kdy tyhle ty sochy byly nové?
2: Nejčastěji se na svatý kopeček dívalo o nejvýznamnějších mariánských slavnostech v létě, samozřejmě o Velikonocích a další významné církevní svátky. V 18. století byl svatý kopeček jeden z nejnavštěvovanějších poutních míst na Moravě. V 18. století tady běžně docházelo ročně přes 100 000 až 130 000 poutníků. Lidi přicházeli z dalekých částí Moravy, ze Slezska, z Uher, z jižního Slovenska a často buď měli vlastní kapelu, anebo si sjednali nějaký hudební doprovod v daném místě. Samozřejmě zpívali různé mariánské nebo náboženské písně. A u jednotlivých zastavení a soch probíhaly menší bohoslužebné akty, rituály.
3: Vidíme, že to jsou díla propracovaná. Kdo byl tvůrcem těchto soch, které zdobí poutní cestu na svatý kopeček?
2: Výjima sochy Judy Tadeáše, u ostatních soch, které jsou starší, bohužel neznáme přesné datum vzniku ani autory, ale nepochybně šlo o sochaře, kteří se podíleli na sochařské výzdobě jak na svatém kopečku, tak i klášterního hradiska.
3: I dnes je tato cesta oblíbená nejen poutníky, ale i turisty, občas cyklisty. Je to místo zelené v té krajině. Není už tak výrazná ta linka toho kříže. Jak se ta cesta proměňovala? Jak vypadala v době svého vzniku?
2: No, máme ze starých map, jedna z nejstarších je z poloviny 18. století, že okolo té cesty byly spíše louky. Minimum porostu až někdy od počátku 20. století, hlavně po druhé světové válce, začala postupně se proměňovat krajina kolem té cesty. Vznikaly už ohrazené zahrádky, chatky.
3: Od svatého kopečka Aleš Spurný, Český rozhlas.
1: Zastavení v krajině. Poznejte krásu a historii kapliček, křížů a jiných drobných památek našeho regionu.
0: Za týden se vydáme zase úplně jinam. Bude to do zaniklé obce Štolnava. Najdeme ji v katastru dnešní obce Žárové. Vesnice byla známá pěstováním lnu a třeba v roce 1930 tady bylo přes 130 obyvatel. Stávala tu kaple svatého Jana a Pavla. Něco si o tom řekneme příští týden v našem Zastavení v krajině.

0: Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: Květen se s námi pomalu loučí a to znamená jediné. Na řadu přichází tradiční kácení máje. Jaké písničky na Moravě doprovázejí pád opentlených stromů, které po celý měsíc zdobily naše návsi? Kde se u toho vesele tancuje a jaké melodie nesmí u téhle slávy chybět? Výběr lidovek spojených s tímto zvykem má pro vás připraven Honza Žůrek na úterý po 19. hodině v pořadu Cymbál a husle.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Dopoledne Českého rozhlasu Olomouc. Není pouze hrad Helštíně, na kterém se dnes něco děje, tam tedy konkrétně je festival vojenské historie. Za Hlubočkami, kousek od sjezdovky v Hrubé vodě, stával hrad Hluboký a dnes se v Podhradí pořádá středověký festival a na místě je Aleš Spodný.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
2: Krásné dopoledne tady od Hrubé vody, je tady zabydlená louka vším možným, hrajou se tady hry a hlavně děti si tu mohou vyzkoušet jakoukoliv skoro rukodělnou činnost, jak jsem se díval, vyřezávat ze dřeva, tady kreslí, malují, hrají šachy. No, víc nám poví paní Kristina Alexová, která, jak jsem se dozvěděl, je ředitelkou tohoto festivalu. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Včera to prý tu bylo velké, včera tu děti tančily, viděl jsem fotky.
3: Ano, včera tu bylo přes 300 dětí z různých základních škol a dokonce Valdorská škola z Olomouce si připravila i historické vystoupení.
2: Ale dnes se to tady taky pěkně zabydluje.
3: Ano, dnes je to otevřeno pro širou veřejnost, rodiny s dětmi i samozřejmě pro dospělé samostatně. A máme tu skoro 30 řemesel od moderních, ale i po ty tradiční, jako je úplně štípání břidlice, štípání šindele, košíkářku, všechno možné.
2: Viděl jsem, že hrad Hluboký přijela také navštívit římská legie, dokonce v plné zbroji i v tomto vedru.
3: Ano, je to tak. Je tady s náma legie 13, která sídlí dokonce na naší dílně

0: takže jsou to spřátelené ruce, které nám se vším pomáhají.
1: Vidíme, že děti se také baví tím, že skáčou na skákacím hradu, to už snad nemůže chybět nikde. A jakou činnost byste vypíchla, co tak jako leckde nemají?
0: Co leckde nemají, právě že se tu potkává od všech možných řemesel, že mají tu děti i řezbáře, ale že je pustíme už od malinka k pilám, takže si to můžou pod bedlivým dohledem našich instruktorů vyzkoušet, nebo třeba to štípání břidlice. Máme tu i kováře, který s náma přímo ková, i děti si můžou vyzkoušet.
1: Kolikátý ročník je to festivalu?
0: Letošní ročník je třetí.
1: A co dělá vaše společnost Geniátor, když zrovna není tady pod hradem Hluboký?
0: Když zrovna nejsme tady na louce, tak máme vědecko-řemeslné kroužky u nás na dílně, případně můžete přijít i do naší otevřené dílny, anebo máme příměstské a pobytové tábory.
1: Kde to je u vás?
0: U nás je to přímo tady v Hlubočkách, sídlíme v bývalém nebo v areálu, ještě který je průmyslový, v bývalé továrně na hřebíky, proto je to naše geniální hřebíková.
1: Výborně. No, z Prostějova vážila cestu paní řemeslnice. Vaše jméno, dobrý den.
2: Dobrý den, já se jmenuji Magda Slavíčková a zastupuju takovou malou firmu Opět použí. Šijeme, tvoříme, vyrábíme ze zůstatkových materiálů, zpracováváme textil i takové netradiční materiály, třeba skrýnové. Věnujeme se práci s dětmi, máme u nás na dílně dětský šicí stroj, máme s ním velký úspěch, děti od školky zkouší šít, hlavně chlapce to moc baví. Snažíme se vést děti k rukodělné práci a ukázat jim, že si můžou sami něco vyrobit, sami ušít a nemusí všechno kupovat na čínských e-shopech.
1: Paráda, tolik zástupkyně Prostějova. A teď, protože jsme v kraji Břidlice, tak jdeme za jedním šikovným pánem, který tady právě obkresluje šablonu srdíčka na břidlici a pak to budete vykrajovat tady tím speciálním strojem. Dobrý den, vaše jméno.
3: Dobrý den, jmenuji se Martin Lazecký a jsem členem krajní Břidlice a průvodce ve Flašerově dole po drách.
1: Já jsem kraj Břidlice našel poprvé v Budišově nad Budišovkou, což je krásné městečko, a vy vlastně jste se s touhle činností seznámil jak a kdy jste začal s břidlicí pracovat? Ono to totiž není jen tak krájet tu břidlici.
3: Je to koníček, je to vlastně, štípe se to na štípací koze nebo vyřezává, jsou takové řezáky, je to replika nůžek, na kterých vlastně řezali tu břidlici, ty břidlicové tašky naši předci a vlastně horníci, kteří těžili tu břidlici. A s břidlice jsem se setkal poprvé v roce 2020, kdy se otevíral v Odrách Flašerův důl a začal jsem vlastně provázet ve Flašerově dole.
1: K tomuhle stroji děti nepouštíte, což mi přijde rozumné, ale přesto mají možnost tvořit s těmi srdíčky.
3: A ano, můžou přijít, dáme na ně pozor a můžou si to zkusit. Jeden chlapec už tady byl a povedlo se mu to.
1: A my pokračujeme na louce mezi strmými kopci nízkého jeseníku u Hrubé vody k dalšímu stanovišti. Přicházíme k panu Kováři. Dobrý den. Tak, vy tady spirálu nějakou děláte.
4: Ano, jsou to voluty, je to historická rekonstrukce detailu mříže, kterou právě teď vyrábíme. Jsme ze střední školy zemědělské, která oživila a podporuje jedno z nejstarších a nejkrásnějších řemesel. Umělecký kovář. Nejen, že Kovea dělá historické rekonstrukce, ale dělá i nové sochařské prvky plastiky a funkční prvky do staveb exteriéry, interiéry. To znamená, to je taková naše náplň.
1: Setkal jsem se s vašimi studenty a co si pochvalovali, protože různé výkovky strojové seženeme leckde, ale oni si pochvalovali právě tu tvorbu, právě to, že je to činnost, do které mohou vkládat sami sebe.
4: Je to tak. Nejen, že ta práce je živá, ale je i kvalitnější. Pokud nám vyrobí stroj, to, co tady vidíme právě, je to spirálovitě zahnutá voluta, tak nikdy nebude tak hezká, jako když ji vyrobí někdo rukama. Zvláště pak, když ji dělá s láskou a řemeslo. Myslím si, že naši žáci obdivují, milují a dělají ho rádi.
1: Máme tu i žáka, má pravdu, pan mistr?
5: Filip?
6: Ano.
5: Jiřina?
6: Ano. Jo. Filipe, ano? Jak probíhá praxe?
5: Tak přijdeme.
6: A ráno.
5: Chodíme ráno, nějak plus minus na těch 7 ráno, kde nám jde vlak a tam se setkáme s panem mistrem, který nám vysvětlí, co děje na ten den. Nachystá nám práci, přesně.
1: No a kdybych přišel sem a chtěl si to kladivo vzít do ruky, já tedy ne, to by byl nerozum, ale někdo, kdyby sem přišel a chtěl si to vyzkoušet, dáte mu ho?
4: Rádi a pokud je někdo menšího vzrůstu nebo fyzicky by třeba nedostačoval výškou, sílou na to kladivo, rádi mu pomůžeme a rádi představíme řemeslo v té jeho syrové podobě. Ono to ani jinak nejde. To znamená, ocel nahřejeme na kovací teplotu, tváříme, koveme a pak si výsledný výrobek mohou děti odnést.
1: Z festivalu pod hradem Hluboký u Hrubé vody, u Hluboček Aleš Spurný, Český rozhlas.
7: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se19 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Je tu týden s Tescomou. Od 18. května do 1. června nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
4: Kvůli údržbě trati nejedou vlaky mezi Brnem a Přerovem a mezi Olomoucí a Nezamyslicemi. Šumperské divadlo dnes uvede premiéru inscenace Děti z Bulerbinu. Fotbalisté Prostějova zabojují o záchranu ve druhé lize. Odpoledne bude polojasno až oblačno, teploty do 26 stupňů. Pěknou sobotu u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. S komplikacemi musí ode dneška počítat cestující na železničních tratích mezi Přerovem a Brnem a mezi Olomoucí a Nezamyslicemi. Důvodem je podle mluvčí Českých drah Vandy Rajnochové údržba tratí.
5: Obě výluky budou mít vliv také na provoz rychlíků linky R12 Bouzov. Od 23. května do 1. června budou všechny tyto spoje nahrazeny autobusy v úseku Brno, Vyškov na Moravě, Prostějov hlavní nádraží. Náhradní autobusová doprava bude zajištěna podle výlukového jízdního řádu. Přeprava jízdních kol bude v autobusech zajištěna nákladním automobilem nebo nosičem kol.
4: Do Česka zítra znovu dorazí prach ze Sahary. Informuje o tom Český hydrometeorologický ústav. Kvůli tomu by mohly klesnout teploty, které se podle předpovědi mají přiblížit k tropickým 30 stupňům Celsia. Prach se bude vznášet asi 2 kilometry nad zemí. Obloha kvůli němu bývá zakalená. Případné srážky pak mívají žlutou, oranžovou nebo hnědou barvu. Dětské publikum Šumperského divadla čeká v 16 hodin poslední premiéra končící sezóny. Umělci uvedou inscenaci Děti z Bulerbinu. Vychází z knižní předlohy švédské spisovatelky Astrid Lindgrenové. Podle dramaturga Michaela Sodomky se v hlavních rolích šestice dětí představí herci napříč věkovým spektrem.
6: My jsme ale vyšli ze scénáře, který pracuje s tím, že herecký soubor má věkově úplně různorodé typy a hraje si na dítě jak 25-letý člověk, tak 60-letý. A přišlo nám zajímavé udělat takovou, dejme tomu, hodně heterogenní barvitou skupinu herců a myslíme, že to má dost zajímavou energii.
3: Sport.
4: Fotbalisté 1. SK Prostějov v posledním kole šance Národní ligy budou bojovat o setrvání v soutěži. Zápas vypukne už za necelé 2 hodiny.
7: Prostějov je v tabulce druhé nejvyšší soutěže na 14. místě, ale pouze s jednobodovým náskokem na první sestupovou příčku Jihlavy a dvoubodovým náskokem na poslední příčku B týmu Sparty. Hanáci z posledních 5 kol zapsali 4 remízy a 1 porážku. Absolutní jistotu záchrany jim dá pouze výhra v posledním zápase sezóny na domácím hřišti s Táborskem. To má sice jistý postup do baráže, ale bude si chtít udržet druhé místo v tabulce před Artisem Brno, který je jen bod za ním. Všechna utkání posledního kola začínají ve 14 hodin. Jihlava doma hostí Ústí nad Labem, B tým Sparty zajíždí do Ostravy na hřiště Bčka Baníku. Adam Kodet, Český rozhlas.
3: Počasí.
4: Odpoledne bude na střední Moravě polojasno až oblačno, k večeru dojde k ubývání oblačnosti. Teploty 22 až 26 stupňů, v Jeseníkách 16 až 20 a povane slabý proměnlivý, místy mírný severní až severovýchodní vítr. Zítra čekáme jasno až polojasno, odpoledne a večer od severu přechodně až oblačno a ojediněle se vyskytnou přehánky. Teploty 24 až 28, v Jeseníkách kolem 22 stupňů Celsia.
8: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: Zpomalte na dálnici D1 na 280. až 282. kilometru v obou směrech u Dluhonic. Cestáři tam u krajnice uklízí odpadky a čistí vozovku.
8: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Třetího května, 4,5 minuty po 12. popoledni a za chvilinku aktivní linka 221 555 444, vedoucí do studia Českého rozhlasu Olomouc, abyste mohli někomu nechat zahrát. Zda to bude Vladimír, Vladimíra, v tom prvním případě v Olomouckém kraji potenciálně třeba 6000 nositelů, u Vladimír, Vladěk klidně 2000, no nebo jestli mohou třeba slavit také Vladěny, Ždany, Ždanové, Želiborové, Želimíři, ale i Dezidéři nebo Předislavy, to necháme samozřejmě na vás, ale víme také díky vám a webu olomouc.rozhlas.cz, když dáte zavčasu vědět na to správné datum a správný čas, víme, že máme určitě zahrát oslavencům, oslavenkyním ke krásným jubilejím, a opravdu krásné jubileum slaví podle našich zvěstí paní Alenka Slováčková z Olomouce Slavonína. Naše milá maminko, babičko, prababičko, jménem celé rodiny bychom ti moc rádi popřáli k tvému životnímu jubileu. Moc a moc zdraví, štěstí, lásky, pohody a elánu do dalšího života. A zároveň moc, moc děkujeme za všechno, co si pro nás udělala a obětovala. Syn Pavel s partnerkou Radkou, vnučky Renatka a Romanka, pravnoučci Kubíček, Eliška, Odrášek a Filipek. Moc, moc přejí stejně jako my z Českého rozhlasu Olomouc paní Aleně Slováčkové.

0: Český rozhlas Olomouc a Bořek Volný.
1: A ve 12 hodin 11 minut 23. májového poledního času. A pěkný den, ten krásný májový, teplý, skoro letní, už přejeme taky paní Miladce z Přáslavic. Pěkně vítáme, dobrý den.
2: Dobrý den, já vás ještě jednou zdravím, pane Bořečku. A posílám písničku všem v Českém rozhlase Olomouc a zdravím všechny věrné posluchače. Ráda bych popřála Evičce ze Strukova k narozeninám hodně zdraví, štěstí, pohody a všechno, ať se jí splní, co si přeje. Dále posílám písničku Lidušce do Jeseníku, Zdeničce s Kočenkou do Prostějova, Helence z Uhelné, Jirkovi do Jeseníku a do Litovle, Lidušce Loničkové do Olomouce. A písnička je také pro vás, Bořečku, a přeji vám příjemnou službu. Mějte se hezky.
1: Děkujeme, komu by bylo teplo, horko, tak to příjemně tak jako ovane. Ta písnička, krásná, nostalgická a jeden velký evergreen. V zápětí už se rozezní. No a v zápětí mohou znít také potom také vaše tóny oblíbené, když zavoláte na 221-555-444. A teď ještě také číslo 723-70-33-50. A Vláďové vedou, ale Vlaďky také. Písničkou prosím potěšte jednak našeho souseda Vládíka, který bude mít brzy velké životní jubileum a dneska krásný svátek. Tak moc zdravíme na grilovačku, taky budeme jednu pořádat už zítra. Zdraví sousedé. No a Vladěnce máme prý zahrát zase k nám do rodinky, protože je to skvělé děvče a nejlepší Vlaďka na světě. Moc tady zdraví rodinka, v tom prvním případě, co by sousedé na zahradní oslavě. Teď máme pozdravit taky k babi a dědovi, kteří určitě poslouchají, aby si užili dnešní den, že už se tam chystáme, tak nás ohlašte v rádiu a pěkně jim tam zahrajte na zahrádku, na dvorek, ať je tam příjemně a co nejhezčí, krásný máj. Nový den to přeje Luky a Marunka. Písnička udělá určitě radost také k svátku Vladimíru Vaňkovi z Mezic. Vlaďo, přejeme ti zdraví, štěstí, lásku. Zkrátka měj všechno dobré a žij bez nesnází. Anděl strážný a tě doprovází ze srdce panu Vladimíru Vaňkovi do Mezic. Přejí Bartovi. No a další přáníčka třeba i přes SMS, anebo s výběrem písničky zase od vás.
0: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: pokračujeme s filmy o štěstí, ale hlavně s písničkami, těmi 23. poledními, májovými. A teď jedna krásná růžička, písnička pro pana Jirku. Pěkně zdravíme a máte slovo. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane Božku. Zdravím Český rozhlas Olomouc. Zdravím všechny posluchače. A mám rozvařeno. Mám rozvařeno guláš. A teďka paní Mělatka z Pidovic mi nechala zahrát. Tady Jirka z Jeseníku. Nikdy na mě nezapomene. Ta paní na mě nikdy nezapomene. Já vždycky volám, málo kdy volám. A tak jako je to pro paní Mělatku konkrétně. A jinak v nedělu jsou Jany. Tak prosím vás, švagrové do České Vsi, neteří, ta neposlouchá a taky Jana taky to vyřídí. A prostě pana Roberta z Olomouce taky zdravím. Toto. No, Irenku do Hulína, taky dlouho nebyla slyšet, taky nevíme, co s ní je. A Vlastičku do Krnova, taky jsem ji teďka nedávno, taky chudera bolava. Všem přeju krásný den, krásný poslední majový den a rád si taky písničku vyslechnu a Milátkám a i z psa Slavic taky přeju krásný den a pane Božku, děkuji za vyhledání písničky. Hezký den.
0: Děkujeme, písnička bude voňavá, někdo to bude znát od paní Zelenkové, toto budou Nezmaři jako růže a voňavý je určitě i gulášek a ten, kdo dělá nejenom třeba na plotně, dneska vím o několika případech venkovního gulášování, tak ať je dobrý, ať taky voní, ale zase trošku jinak, ne po růžích. Písnička udělá určitě velkou radost taky Miloškovi, kterého zdravíme ovšem do práce, ať si ale zítřejší a pondělní volničko pořádně užije, přeju jeho 3 děvčata z domu mávají do práce a do naladěného českého rozhlasu Olomouc do rádíka, do auta. Od rodinky vnuček taky pravnoučat. Srdečná pozdravení posíláme taky dneska milované babičce, prababičce paní Marušce Komárkové z Obectova. Přidáváme se k vnučkám, pravnoučatům s krásným přáním a májovými pozdravy. A ty další míří už také s přáním všeho nejlepšího panu Zdeňku Wolflovi z Moravičan k dnešním narozeninám. Hlavně hodně, hodně zdraví, pohody a radosti ze života přeje paní Rošková do Moravičan panu Zdeňku Wolflovi. A dál Vladimírové máme k dnešnímu svátku v Českém rozhlase Olomouc pěkně zahrát a všechno dobré popřát Vladimíru Juhaňákovi a Vladce Rendové do Libiny. Hodně zdravíčka a taky božího požehnání i lásky za rodinu Noskovu přeje sestra a teta Jarka Vladimírovi Juhaňákovi, Vladce Vladimíře Rendové. No a ještě rádi pozdravíme od Míly a Františka do Uničova paní Vlaďku Souharovou a popřejeme krásný sváteční den, pohodu, lásku, radost. Mila a František, všechno dobré, blahopřání k svátku do Uničova posílají paní Vlaďce Souharové. A ta další přání zase třeba od vás.

0: Co dělali Hanáci v minulosti?
1: A jak se baví dnes?
0: Kořeny lidových tradic a současný folklor?
1: Největší národopisné oblasti na Moravě?
0: Představí seriálek
2: Hanácké rok.
1: Poslouchejte každou sobotu ve 14.45
2: na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
3: Oceňovaná pianistka Kristýna Bárta s projektem Red Landscape, ve kterém se představil slovinský saxofonista Jure Pukl a zpěvačka Petra Brabencová, s úspěchem vystoupila loni v Boskovicích. Prostě jazz bez hranic. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Kristýny Bárty a Red Landscape.

0: patika Českého rozhlasu Olomouc.
1: Nechat si vrtat koleno, abychom tomu přišli na kloub? Při artroskopii se ortoped přímo dovnitř do kolene může reálně podívat malým vstupem. Při nanoskopii vstupem miniaturním. Co tam vidí, co tam může opravit a za jak dlouho odcházíme po svých, se chceme ptát zkušeného ortopeda doktora Josefa Janošce ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne v poradně apatika Českého rozhlasu Olomouc. A spíše než o penízky, půjde asi tentokrát víc o menisky.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Přání a pozdravení také, no, krátce před půl jednou 23. května v poledním vyhrávání na přání. A teď zvesela, roztančená Aba a určitě i Jirka, kterého zdravíme zvesela. Dobrý den.
2: Hezké odpoledne do Českého rozhlasu Olomouc. Pane Bořečku Volný, pane moderátore, písnička i pro vás, zároveň mám si hodně zdravíčka, všechny srdečně pozdravuji v rádiu v Českém rozhlase Olomouc, celý kolektiv, písnička je i pro všechny věrné posluchače, písnička je i pro všechny, které nikdo nezahraje, prostě a každému přeju jenom to nejlepší. No a poslal bych to i všem řidičům hromadné dopravy, hasičům tady volomoci, no a i policii, která se o nás tady velmi dobře stará. No a tímto bych všechny je pozdravil a popřál všechno nejlepší. I do Českého rozhlasu Olomouc. Moc krát, pane moderátore Bořečku Volný, moc krát děkuji a opatrujte se a mějte se hezky.
1: Tak pěkně zdravíme i do služby, do služeb. Těm, kdo pomáhají, chrání, nebo si dávají třeba polední pauzu, ale taky do dep, ale samozřejmě i všechny pečovatelé, zdravotníky, zdravotnice. A hned tu máme přáníčko sestřičce, zdravotní sestřičce Vladěnce, kterou moc zdravíme, tentokrát má ale volno, tak děkujeme za obětavou práci a taky za to, jak se stará i na táborech a v okolí o všechny kolem, o děcka, skvělá zdravotnice, jak se patří, tak krásný svátek. Vladi, moc tě zdraví sousedka Milka a všichni ostatní, co tě mají rádi. Rádi vyřizujeme. Dál ale posíláme písničku taky od Mily z Uničova, kamarádce, která slaví 80. narozeninky. Je to Blanka Bláhová ze Zábřeha. Pevné zdraví, štěstí, spokojenost přeje paní Mila z Uničova, paní Blance Bláhové Zábřeh. A rádi posíláme píseň také od rodinky Leonky Karlička a taky od Bořečka a Českého rozhlasu Olomouc a posluchačů milé mamince Lidušce Loničkové, tetičce Zdrahušce Odstrčilové, Mirce Mirkovi Navrátilovým pro moc hezký den, hodně zdravíčka, štěstí, pohody přejí Leona s rodinou a Karel. Ještě pošleme taky moc rádi písničku pro všechny, kdo jsou v práci, tak ještě jednou tedy do služby, ale tentokrát hlavně pro Jiříka k zítřejším narozeninám. Moc tě zdravíme do auta, ať se rozvoz podaří, ať máš chlazení, klimatizaci v pořádku v těch příštích dnech. Zdraví tě, kamarádka a kámoš Mira Závorka ze zahrádky. Zítra určitě přič. Vyřízeno.
0: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc.

0: Mladunka, sladunka, teprve 17-letá, to se tam zpívá v tom Evergreenu a hlavně roztancovaná královna, Dancing Queen. No a teď ještě pro děvčata všeho věku od Heidi, ta slavná s těmi tancujícími a načančanými princeznami. Teď zahrajeme tuhle tu písničku a to podle výběru paní Zdeničky, kterou pěkně zdravíme. Máte slovo, dobrý den.
1: Dobrý den, pane redaktore, já zdravím i vás a samozřejmě všechny, kteří dneska poslouchají rozhlas Olomouc. Tuhle písničku jsem chtěla poslat Janě, která bude mít zítra svátek, a dále její dcerce Violce, oběma z Prahy, jsou to holky Hacmacový. Jinak přejím hlavně zdravíčko Violce, ať se daří co nejvíce ve škole, ať má samé jedničky, její maminka ať je šťastná a spokojená a ať se mají všichni dobře i zbytek celé jejich rodinky. Moc je všichni do Prahy zdravím a mějte se všichni moc hezky. Naschledanou a srdečně děkuji.
0: Děvčata zdravíme, včetně vás a tu děvčí krásnou písničku, ať se klidně zanotují, zabroukají a klidně se ji načončají, ale pozor, bude horko, bude horko. A dál už míříme za děvčaty Maruškou a Jituškou, která zdraví strejdu Jiříka u příležitosti krásného životního jubilea a těší se na zítřejší setkání. Všechno nej, tak to ještě přes rádíko, přes Český rozhlas Olomouc oslavenci. A my děvčatům opět děkujeme. A ještě paní Maruška z Prostějova, která moc a moc zdraví pana Antonína z Beděhoště a přeje hlavně zdravíčko, tedy zlepšení zdraví a klidně prožitý víkend bez potíží. Krásný den, krásné májové dny a hezký polední čas nejen do Beděhoště od paní Marušky z Prostějova. A dál ještě krásná pozdravení a srdečné přání všeho dobrého spolužačce Vladimíře Surkalové k dnešnímu svátku. Paní Vlaďce, krásný sluneční den, krásný dnešní sluneční den si užívej a na naše Olešnice nezapomínej. Hodně štěstí, hodně zdraví a lásky přeje paní Vlaďce Jana. No a přidáváme ještě, když jsme měli Vlaďku, tak to ještě podělíme a zahrajeme pro paní Vladimíru a mého syna Vladimíra z Hanušovic k dnešnímu svátku. Přeju vám oběma hlavně hodně zdravíčka, moře lásky, dosti toho štěstíčka a také mnoho božího požehnání. To vám oběma Vlaďce Vláděvi z celého srdce přeje Janička. A my moc děkujeme a Janičce k svátečku taky brzkému už hrajeme.
2: Český rozhlas Olomouc,

0: Na čančání nikomu stačí, ale většině z nás stačí pokud možno zdravíčko a hezký májový den, který si snad užijeme za 5 minut, 3/4 na 1, 23. května. Pěkně zdravíme teď po telefonních linkách paní Vlastinu. Dobrý den, vítejte.
1: Dobrý den. Já vás zdravím a přála bych si pro všechny písničku, pro všechny, ale a pro vás taky do rozhlasu moderátorů. A moc vám děkuji za písničky a děkuji a přeji Robertovi a všem ostatním písničky.
0: Děkujeme moc, děkujeme všem, kdo pozdravovali, zdravili paní Vlastinu a děkujeme, že se ozvala. A hned budeme u vás dalších zájemců. Trošku se rozsypal, roztrhal pytel, ale hned, vydržte, vytrvejte. Ještě musíme vyřídit taky přáníčka, než se přesvědčíme, jak písničku Jiřího Suchého předělala nově čerstvě kapela Jelen v roce 2026, tak zvesela zahrajeme, jak chtěla paní Vlasta, ale určitě rádi popřejeme taky všechno nejlepší k narozeninám i svátku Janulce, nejhodnější neteřince, kterou zdraví Teťuhinka. Máme moc pozdravit taky všechny, kdo jsou v práci a už to začíná být teplé, horké, polední a odpolední trápení. Moc zdraví Jitulina a Jirka. A ještě rádi pošleme písničku všem oslavencům a především Vladimírům, Vladimírám k svátku a brzkým narozeninám také naší Vladěnce do Šumperka.
2: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Další návrat na loňský Mohelnický folkfest, jeho šestý ročník, nás čeká na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Tentokrát si poslechneme další dvě kapely z Morava scény, Monopol a Mirek Uhlán Session. Zavítáme taky na velkou scénu, kde skvěle zahrál Michal Tučný Revival. Na deváté setkání s folkfestem v pořadu Na cestě v neděli 24. května po 15. hodině vás zve Jarka Nosková.
1: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
2: V krizových situacích jsou nejnáročnější první tři dny. Když se dobře připravíme, zvládneme je s větším klidem, dokážeme pomoci ostatním a umožníme záchranným složkám, aby se soustředili na pomoc těm, kteří jsou v ohrožení života. Jak se připravit na krizovou situaci a o jaké situace se jedná? Hosty Dobré rady Českého rozhlasu Olomouc budou poručík Petra Maléřová a poručík Petra Sotolářová z Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje. Poslouchejte v úterý v 10 dopoledne.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: A teď je sobota popolední 12.46, 23. května, možná spousta oslavenců i u vás, možná zahradní párty, opekačka, grilovačka, cokoliv, možná krásný výlet za ještě snesitelného předletního horka. Tak a teď ale posloucháme my v Českém rozhlase Olomouc paní posluchačku, které dáváme slovo, prostor ke gratulaci, k pozdravům, dobrý den.
4: Dobrý den, tady je Vákalová, já bych prosila zahrát Teresce Kučerové z Grigová, která dneska slaví 40 let. Je to výborná učitelka, programačka, která jezdí na tábor do Křižanova. Dělá pro děti programy na dva turnusy. Je skvělá po všech stránkách. Tak bych prosila, jestli byste jí dali zahrát tu písničku Life is Life.
3: Taky moc hodná a vy jste taky moc hodná. Moc pozdravujte, děkujeme pěkně za přání. Rádo se stalo a hned přidáváme další krásná slova od paní Přidalové tentokrát. Dneska má narozeniny totiž taky syn Roman Přidal z Litovle. Hodně zdraví, štěstí i boží požehnání, ale taky velké úlovky. Radost z rybaření, tedy Petru vzdar posílá maminka a taky Vladince se vzpomínkou. Tak zdraví paní Přidalová, pozdravujeme ovšem také ještě písničku pro Milušku do práce a to prý do kuchyně, ať nemusí moc vařit, ať tam nemají horko, zdraví tě kámoška, myslím na tebe a zítra si to užijem. Užijte, děvčata. Stejně jako zítra možná spousta Janulinek, tak jedno z mnoha přání k svátku zítřejšímu.

paní Janě Pospíšilíkové doroštění. Hodně zdraví ochrany paní Marie Svatohostinské od Dřetíka ze Štítů a určitě i dalších mnohých po 17. či zítra po 12. či po 17. Dál ale určitě rádi zahrajeme od Čunderlových Motlíčkových. Dneska totiž písnička letí od nich do Strukova paní Evě Brožové, která slaví narozeniny. Všechno nejlepší, hlavně zdravíčko přejeme my, ale hlavně pisatelé Čunderlovi Motlíčkovi. No a k zítřejšímu svátku rádi hrajeme ještě určitě také paní Janě Šmoldasové z Měrotína a srdečně přejeme hodně štěstí, zdraví, pohody. A to přejeme my, ale především pisatelé, sestra s rodinou, komu? Oslavenkyni k zítřejšímu svátku paní Janě Šmoldasové. No a měli jsme tady pro Teresku tuto klasiku kapely Opus. Je to naživo, skoro. Life is life.

0: Life is life. Že život je naživo, life is live, tak to zpívala klasika, tedy svou klasiku, kapela Opus. Někdo je to velká pravda a stejně jako to, co budeme hrát v následujících jenom dvou minutkách, ale je to všeříkající, je to všechno nejlepší, tak se to jmenuje. A hrajeme paní Janě, určitě i Janě mladší, ale už to necháme taky na vás. Dobrý den.
1: Pěkný dobrý den, srdečně vás zdravím, pane Bořečku, všechny rozhlasoví přátelé a posluchače. A dnes má svátek Vláďa Stovačova. Tak milý pane Vláďo, všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, Kanárci, ať vám dělají velkou radost. Pozdravujeme i vaši sestru Jindřišku a té přejeme a hrozně brzké uzdravení. Ať se nám brzo uzdraví. A ještě bych chtěla poděkovat za přání k svátku Marušce do Kroměříže, Toničce Kvapilové do Ludmírova, Lidučce Lolničkové do Olomouce, Břeťovi do Štítu a naší hodné dcerce Janičce do Martěnic. Té přejeme taky hlavně hodně zdraví a štěstí k tomu svátku. A vám, pane Bořečku, a všem vám přeju hlavně hodně zdraví a moc vám děkuju za krásná přánička k mému svátku. Děkuju vám moc krát, mějte se pěkně a všem přeju příjemný den.
0: A my vám všechno nejlepší i v té písni. Tak a krásně zahrajeme skvělému Martinkovi toho zdraví Libuška a malá Mia. Rádi vyřizujeme taky od děvčat pozdravení Martinkovi. Adámek a Nikolka nechávají zahrát pro všechny do Březinky. Rádi posíláme taky písničku pro paní Aničku Jemelkovou z Hodolan. Je v Lázních Karlova studánka, je prý nemocná, užívá antibiotika. Brzké uzdravení přeje kamarádka Helča z Nové ulice v Olomouci. Pozdraví jsou tu taky ještě určitě od Jarky, Nadi, Maruš, Evy a Datky. A to milé Vlaďce Navrátilové do Skorošic k svátku. Hodně zdravíčka, hodně štěstí, lásky, pohody s Jarouškem přeje Jarka, Nadia, Maruš, Eva, Datka. Krásný den všem, ale hlavně krásné přání Vlaďce Navrátilové. Pošleme též píseň krásnou a veselou také ještě pro oslavence Jarouška od Milušky a krásné slunečné odpoledne přání k narozeninám paní Evičce ze Strukova. Pevné zdraví. I Miladce z Přáslavic, i Leonce Hrozenové, Kajovi, Marušce z Kroměříže, Jindřišce z Chropině, i Drahušce od Strčilové, Věrušce Halouskové, od Lidušky z Olomouce. Vladimírovi a Vladimíře máme ještě zahrát k nám do rodinky, tedy do Prostějova, ale i do světa mladému Vláďovi, kterého moc zdraví jeho rodinka a všichni, co na ně vzpomínají, myslí a moc se těší na brzké snad jarní nebo letní setkání celé rodiny z celého světa. Vysíláme, posíláme do celého světa.

0: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: 13 hodin.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Nehoda vlaku v Ostravě ovlivňuje provoz do Polska a na Slovensko. Zástupci Šumperku dnes slavnostně otevřou dětské dopravní hřiště. Fotbalisté Sigmy v posledním zápase sezóny vyzvou Karvinou. Zítra bude spíše slunečno, teploty do 28 stupňů. U odpoledních zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Honza Faltýnek. Provoz na železničním koridoru z Ostravy do Bohumína stojí. Na ostravském hlavním nádraží vykolejil nákladní vlak. Nehoda ovlivňuje i dopravu z Olomouckého kraje do Polska nebo na východní Slovensko. Část spojů jede podle webu Českých drah odklonem přes Havířov. Zároveň dráhy zavedly náhradní autobusovou dopravu. Omezení se týká i vlaků dopravce RegioJet. Podle zprávy železnic odklízení potrvá až do dnešních 22 hodin. Ministerstvo vnitra dokončilo novelu zákona zpřísňující podmínky pobytu v Česku pro ukrajinské uprchlíky. Změny se týkají systému humanitární dávky, která má být navázána na pracovní aktivitu, ale i povolení pobytu za účelem dočasné ochrany. Nově by měla tato ochrana zaniknout, pokud se uprchlík například vrátí na Ukrajinu na déle než 30 dní. Teď je to 90 dnů. Bývalý ministr vnitra Vít Rakušan z Hnutí STAN se změnám nebrání.
3: Jsme připraveni o tom diskutovat, až uvidíme konkrétní parametry a určitě jsme připraveni přijmout taková pravidla, aby byla férová a aby zbytečně nezatěžovala stát, ale ani ukrajinské uprchlíky.
1: Nové dětské dopravní hřiště ve 14 hodin slavnostně zahájí provoz u základní školy Sluneční v šumperské místní části Temenice. Areál je určený k dopravní výchově školáků. O víkendech a v odpoledních časech bude přístupný veřejnosti. Na co se můžou především děti těšit, popisuje mluvčí radnice Jana Kaněvová.
4: Program odstartuje slavnostním otevřením a přestřižením pásky. Následovat bude BMX show, atrakce pro děti, dopravně bezpečnostní stanoviště, simulátory, tvořivé dílny, soutěže, ukázky techniky, občerstvení i doprovodný program Temenické pouti.
2: Sport.
1: Fotbalisty Sigmy Olomouc čeká už za necelou hodinu poslední utkání aktuální soutěžní sezóny. V odvětě souboje o 7. místo vyzvou doma Karvinou, odkud si před týdnem odvezli vítězství 3-1. Slezané mezitím ve středu vyhráli finále poháru MOL Cup. I proto byla příprava na soupeře stížená, protože trenér Sigmy Pavel Hapal nevěděl, kteří hráči po oslavách přijedou.
5: Takže my se nachystáme a budeme se soustředit samozřejmě na sebe a budeme chtít vyhrát a pokud by se nám nepodařilo vyhrát, tak určitě zaujmou to 7. místo v tabulce, takže výsledek takový, který by nám to zaručil.
2: Počasí.
1: Zítra čekejte na střední Moravě jasno až polojasno, odpoledne a večer od severu přechodně až oblačno a ojediněle se vyskytnou přehánky. Teploty 24 až 28 stupňů, v Jeseníkách kolem 22 stupňů Celsia. A foukat má slabý, proměnlivý, přes den místy mírný severní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Pozor na silnici 60 z Jeseníku do Javorníku. Cestáři tam budou až do zítřejšího rána opravovat vodorovné dopravní značení.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Výlety.
6: Dobrý den, dovolte, abych vás za celý výletní tým pozdravil. Ano, začíná právě naše sobotní vydání s datem 23. května. Je tady tedy další květnová sobota a dnešní výletnické putování bude plné adrenalinu, nevšedně pojatých prohlídek a dech beroucích výhledů. Už za chvíli se vydáme na stezku jménem Valaška, která se nachází v Beskydech, jen kousek od horského sedla Pustevny. A půjde o docela adrenalinový zážitek. Část trasy v korunách stromů totiž vede po houpajícím se himalajském chodníku. Vyhlídka ve výšce 30 metrů je celá ze skla a navíc je možné vyzkoušet si jízdu na kole po laně ve vzduchu. Potom navštívíme hrad Roštejn na Vysočině, klasickou prohlídku, ale nečekejte. Projdeme se tam útrobami stromu, od větví až po kořeny. Nahlédneme do mraveniště a zkusíme přilákat zvěř pomocí vábničky. Zamíříme také do českého Švýcarska, abychom se podívali, jak se Národní park vzpamatovává z obřího požáru v roce 2022. Za tím účelem byla u Mlýnské cesty vybudována nová vyhlídka s příznačným názvem Fénix, ze které se navíc otevírá úchvatný pohled na celý pískovcový masiv, včetně Pravčické brány. A nakonec se přesuneme jen kousek vedle do České Lípy v Libereckém kraji. V areálu bývalého augustiniánského kláštera nahlédneme do tamní Lorety. Tak ještě jednou buďte vítáni, sobotní výlety právě odstartovaly.
2: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Ze všeho nejdřív vás dnes vezmeme na stezku Valašku. Najdeme ji v Pustevnách v Beskydech. Půjdete po ní 660 metrů. Nejprve po pevné dřevěné lávce, která stoupá stále výš, až vás zavede vysoko nad koruny stromů. Cestou vás čeká i krátký úsek po vysutém, houpajícím se himalajském chodníku. Nahoře si pak užijete kromě dechberoucích výhledů, třeba až do Jeseníků či na Malou Fatru, i zážitky plné adrenalinu, například vyhlídkovou plošinu celou ze skla nebo jízdu na kole po laně ve vzduchu. Na stezku Valašku vyrazila naše ostravská redaktorka Iva Havlíčková.
1: My jsme se Zdeňkem Kořistkou, spolumajitelem stezky Valaška, vyšli právě na Valašku a už mi vypráví o novinkách letošní sezóny.
2: To je Skybike. Uvidíte, jak vypadá ta atrakce. Jsou to dvě lana. Lidé z jedné věže na druhou věž jedou na kole. Samozřejmě bezpečně připoutané kolo, připoutaní lidé. Vypadá to hodně adrenalinové, ale prostě minulý rok jsme si to vyzkoušeli, bylo na té atrakci už více než 2000 lidí, takže si myslím, že to bude letos daleko lepší.
1: My jdeme zatím po lávce.
2: Která má přes 600 metrů k té hlavní věži. Tady je taková naše atrakce, takzvaný chodník slávy. To jsou osobnosti Moravskoslezského a Zlínského kraje, kteří tady přišli osobně na chodník, otiskli se do betonu, jsou tady tyhle ty tabule. Máme tady Richarda Krajča, Milana Baroše, tady je vlastně ještě Karel Loprajs, Helena Zeťová, Richard Konkolský, slavný mořeplavec.
1: My si se Zdeňkem Kořistkou stále povídáme při chůzi na stezce Valaška. Dostaneme se postupně nahoru do výšky té největší atrakci, kterou je Skywalk. A tady už míme i další informační cedule se zvířaty, které v této lesní krajině nahoře na Pustevnách může turista případně potkat. Míme boha Radegasta, bych upozornila, tady po levé ruce dřevěná socha.
2: A teď jsme přišli na takzvaný himalajský zavěšený chodník.
1: A to je pro štěstí, že tady ten himalajský mlýnek?
2: Lidé by si měli přát nějaké přání.
1: Točím mlýnkem.
2: Máme jich tady 6 a vstupujeme na rozhoupaný himalajský chodník.
1: Může se člověk přidržovat tady těch lan na boku.
2: Ten chodník má 150 metrů, ještě upřesníme. Jo.
1: A my ještě půjdeme výš, budeme mít šanci toho vidět víc a víc.
2: Je tady 3-patrové dětské hřiště, je tam velká skákací síť, tady máme dole trampolíny.
1: A máme dneska štěstí, máme krásné počasí.
2: Co je nejkrásnější na stezce Valaška, jsou ty výhledy. My se podíváme na levou stranu, vidíme vrchol Radoště, podíváme se na pravou stranu, vidíme nejvyšší vrchol Beskyd, Lysou horu, prostě vidíme až do Polska, vidíme směrem na Ostravu, Štramberg, když je nádherné počasí a většinou v zimě, když je inverze, tak jsou viděn úplně nádherně Jeseníky, Praděry, jo, to se třpití tam v dálce. No a tady vidíme vlastně Javorníky a pak až na Slovensku Malou Fatru, Jinovec, takže výhledy, které nemá nikdo.
1: Tak doporučuje Zdeněk Kořistka. Posledních pár kroků a tady už je Skywalk, no je to teda zážitek. A nevím, jestli jsme to říkali, kolik metrů pod náma vidím tím proskleným sklem.
2: Jsme asi teď přes 30 metrů.
1: Já vidím zrovna dva lidi, kteří jdou tedy na tu prosklenou plochu a musím říct, že pán přidržel paní za ruku. Dobrý den, dívala jsem se, že jste trošku s respektem vstupovala na tu prosklenou plochu.
3: Trošku ano, s respektem.
1: Já musím říct, že se taky trochu bojím. Kolem 30 metrů v podstatě ve vzduchu, jenom na tom skle. Co ty výhledy, co tomu říkáte?
3: Výhledy jsou nádherný, i počasí se nám povedlo.
1: Odkud jste přijeli?
3: Z Benešova u Prahy. Strašně jsem sem chtěla, takže jako jsem ráda, že jsem si splnila sen a jsem tady.
1: Říká paní Hana Kadeřábková. Tak.
4: A Martin Maňu, dobrý den, přeji. Těšili jsme se sem a nejsme zklamaní, to úžasný.
0: Hodnotí výletníci stezku Valašku na Beskydských Pustevnách, tak si na svých toulkách určitě taky nenechte ujít. A když už tam budete, projděte se pak i nenáročnou hřebenovkou nahoru Radhošť, kde stojí dřevěná kaple věrozvěstů Cyrila a Metodě. A pokud byste chtěli vidět, jak krásně to na Valašce vypadá, už teď nahlédněte do fotogalerie na webových stránkách našeho pořadu výlety.rozhlas.cz. No, umím si představit, nebo dovedete si představit cestu nebo chůzi po tom skleněném chodníku, ale když se podíváte na Facebook, tak tam jsou řady krátkých videí, jak v cizině mají ten skleněný chodník třeba nad skalami a ten chodník je dokonce, řekněme, počítačově řízený nebo nějakým způsobem ovlivněný, protože když na to šlápnete, tak to imituje praskání toho skla. Takže nejeden návštěvník se křečovitě drží zábradlí a musím říct, že tam je řada hysterických výlevů a výjevů. Tak tady myslím, na tomto místě to rozhodně nebude. Užijte si to.

My jsme se minule v příspěvku a vlastně i v soutěži tak trochu věnovali filmování filmařům, protože to je vždycky velmi atraktivní pro návštěvníky, když vidí nějaký film, seriál, pohádku, kde se točila, tak se tam pak vydávají, porovnávají to film se skutečností tedy. No my jsme se ptali i soutěžně na jednu velmi oblíbenou filmovou vesničku, oblíbili si filmaři a točila se tam řada věcí. No a říká se jí, nebo přezdívá se jí vesnický Hollywood. Já jsem napověděl, že za památkovou rezervaci byla tato vesnice vyhlášena v roce 1995. Ptal jsem se, zdali touto obcí je za A. Vesec u Sobotky v Českém ráji nebo za B. Hoštice u Volině v jižních Čechách. Já musím říct, že jste se nechali mnozí zmást, že jste napsali to Bčko ovlivněni trilogii Slunce, seno a něco od Zdeňka Trošky, ale správnou odpovědí je Ačko, Vesec u Sobotky v Českém ráji. No a jenom vzpomínám, hodně rychle, nebo vzpomínám, já jsem se na to podíval taky do encyklopedie. Točil se tam třeba film Jak dostat tatínka do polepšovny, Jára Cimrman, Ležící spící, Z čerty nejsou žerty a řada dalších filmových nebo řekněme filmů a seriálů. Takže kdo napsal Ačko, udělal dobře, Vesec u Sobotky. Multifunkční nožík dostanou tito vylosovaní posluchači a posluchačky. Pan Drahomír Werner, Havířov město, paní Eva Spinetová Slaný, paní Petra Hegrová Nové Strašecí, pan Josef Svítil Stot a pan Radek Stalmach Raškovice. Všem upřímně gratulujeme. Ano, já si umím vždycky představit to napětí, vylosují mě, nevylosují mě, ale pokud jste nebyli vylosováni, to je jako v loterii, prostě jste nevyhráli a zase to zkusíte příště, ta šance tady je vždycky. A dokonce, jestli jste správně odpověděli, tak jste v našem archivu, měsíčním archivu, tam my shromažďujeme správné odpovědi, respektive ty vaše kontakty. Protože budete-li vylosováni, tak můžete získat na začátku června hlavní květnovou cenu. To je výletnický batoh s řadou, myslím, velmi příjemných věcí na letní turistické cesty. Tak vydržte, dovíte se vše potřebné, vlastně už za pár minut.

0: Děkuju ti.
1: Majitelé krásného zámku v Telči na Vysočině se rádi bavili lovem a proto často jezdili na svůj nedaleký lovecký hrádek Roštejn. Ten je dodnes obklopený velkou oborou a myslivosti a lesu jsou věnované i jeho prohlídkové trasy. Jednu z nich si prošla naše kolegyně Irena Šarůnová.
2: S kastelánkou hradu Roštejna Kateřinou Rozinkovou stojím na nádvoří. Je tady socha svatého Huberta a to souvisí s tím, že Roštejn byl lovecký hrádek.
3: Po mnoho století sloužil jako takové kratochvilné lovecké sídlo.
2: My si dnes půjdeme prohlédnout jednu prohlídkovou trasu. Je právě jak jinak zaměřena na lov, myslivost.
3: Je to naše interaktivní rodinná trasa
2: tady do těch schodů
3: a potom se dostaneme do hradních ochozů. To jsou pozůstatky obranných struktur.
2: Jsme uvnitř. Jsou tady krásné otevřené dřevěné krovy.
3: Jsme vlastně v takové pouze kryté chodbě a současná podoba nám ukazuje jakýsi strom. My teď stojíme v jeho pomyslné koruně. Vidíme tady ukryté ptáky.
2: Nějaký dravec tady nad námi.
3: Je to poštolka, které mimo jiné teda obývají skutečně i tento hrad, ale ne tady v krovu, ale sídlí na naší věži. Projdeme tím pomysleným stromem od koruny přes kmen až do kořenů a budeme se zabývat jednotlivými patry lesa.
2: Mezi těmi krovy jsou propletené větve. Kusy skutečných stromů. Slyším nějaké zvuky lesa.
3: My se právě blížíme do takové nejzajímavější části toho malého ochozu. Vlevo je průlez do takové pletené chodby. Je to mraveniště určené k prolézání.
2: Není to jenom pro děti?
3: Není, ale je to pro mravě dospělé. Máme tady mravenčí hlavu.
2: Tak to je mega mravenec.
3: Dělnici, která se stará o ty larvy.
2: Téměř plížení v útrobách mraveniště.
4: Jsem zpátky na té chodbě a tady jsou na dlažbě zvířecí stopy.
2: Tam to je nějaké kopítko, tady to bude tlapka a tam to bude pařátek nějakého ptáka.
3: Nejde nám úplně o to, aby návštěvníci stopařsky určili přesně daný druh zvířete, ale typově, aby přesně takhle byli schopni zhruba určit, o co se jedná. Teď se nám tady objeví za chvíli jelen evropský.
2: Už kráčí.
3: To je část ochozu, která nás vlastně dostává už do toho spodního patra lesa.
2: A nad námi už nejsou větve, ale kořeny. Tady ta chodba už je světlejší. Teď už nejsme v tom samotném životě lesa. Vstupují nám do toho lidé.
3: Slyšíme tady ukázky loveckého troubení, vábení. Mohou si to tady i stlačením vábniček sami vyzkoušet.
2: Vábničky, no tak to zkusíme.
3: Mělo by se jednat o srnče.
2: Vidím pušku na řetězu.
3: Aby si návštěvníci mohli vyzkoušet váhu lovecké zbraně. Už se blížíme ven z toho ochozu a tady nás maskot našich expozic, liška, zve do takové své pomyslené nory. Zejména děti mohou prolézt do botanického sálu pomocí přikládacích dvířek.
2: Nahlížím do další místnostky.
3: To už je vlastně závěrečná místnost a jedná se o lesní hernu, která je nabitá různými interaktivními prvky, díky kterým si mohou návštěvníci zopakovat všechno to, co se na té trase doposud dozvěděli.
2: A je tady dokonce i takový snížený posed.
3: Model té takzvané kazatelny.
2: A v rohu je dutý strom.
3: Kdo se odváží a koukne se do dutiny stromu, tak bude odměněn.
2: Já se odhodlám.
4: Jsem uvnitř a nade mnou visí netopír.
1: Říká překvapeně naše kolegyně z Vysočiny Irena Šarůnová, která se hradem Roštejnem prošla s jeho kastelánkou Kateřinou Rozinkovou. A k Roštejnu je prý nejlepší se vydat pěšky od kempu v Řásné. Půjdete tak kolem velkého a malého pařezitého rybníku a cestou si můžete prohlédnout i roštejnskou oboru. Našlapete asi 7 kilometrů, ale prý to rozhodně stojí za to. A pokud na túry moc nejste, můžete přijet autem. U hradu je parkoviště a na nádvoří i občerstvení.
5: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě,

nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky.

bych se narodil před 100 lety, byl bych vazačem knih. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7.

večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Rozsáhlé lesy v okolí Hřenska v Českém Švýcarsku lehly popelem při velkém požáru v roce 2022. Letí to rychle, vidíte. V důsledku toho se v centrální části Národního parku otevřely dosud nevídané výhledy. Užit si je můžete z nově vybudované vyhlídky, pojmenované příznačně Fénix. Ta totiž zároveň nabízí možnost sledovat, jak se krajina dává po požáru dohromady. Dojít k ní můžete z Hřenska mlýnskou cestou, stejně jako naše ústecká redaktorka Eva Bucharová, která se na ní vydala s mluvčím Národního parku České Švýcarsko Tomášem Salovem.
1: Ta mlýnská cesta v současné době otevírá úchvatné pohledy na skalní stěny, ve kterých nacházíme Pravčickou bránu. Vidíme masívy křídelních stěn, nalevo od Pravčické brány masív tetřevých stěn a na obzoru vidíme nejvyšší vrch Národního parku Saské Švýcarsko, kterým je Velký Winterberg.
2: My to všechno vidíme, protože jdeme tím požářištěm.
1: Je to tak, před požárem v roce 2022 ta mlýnská cesta vedla hustým smrkovým lesem, který byl monokulturní. Byla to vlastně velice nezajímavá cesta, protože celou dobu člověk viděl jenom ty kmeny těch smrků, které sem lidé vysázeli někdy ve 30. letech minulého století. To, že ta porostní stěna zmizela, nám na nějakou dobu právě odhalilo tady ty monumentální výhledy, které mimochodem mohly mít také třeba romantičtí malíři ke konci 19. století anebo začátkem 20.
2: My po mlýnské cestě dojdeme k vyhlídce Fénix. Co to je vyhlídka Fénix?
1: Vyhlídka Fénix je vyhlídková plošina, která nás jako návštěvníky trochu vyzdvihne na to velmi rychle se omlazující požářiště. V tom požářišti je velké množství pionýrské vegetace, zejména bříz, které rostou v podstatě úchvatným tempem. No a abychom ty vyhlídky na ty skalní masívy zachovali o něco déle, tak jsme se rozhodli tady postavit bezbariérovou plošinu.
2: Ta vyhlídka je opatřena i dalekohledem, který tu mimochodem byl ještě dřív než ta vyhlídka. Ale kam tím dalekohledem dohlédneme?
1: Tak tím dalekohledem si můžeme přiblížit právě třeba Pravčickou bránu nebo malý Pravčický kůžel i veškeré skály okolo. Ten dalekohled je stacionární, takže se nám ten obraz příliš neklepe, není potřeba nijak ostřit.
2: Pojďme se podívat na některé z těch panelů, které jsou umístěny na terase, na té vyhlídce Fénix. Vy jste tam zvolili jedno téma společné.
1: Obnova požářiště po tom velkém požáru v roce 2022. Ukazuje v jednotlivých krocích, jak vlastně ta krajina povstává z popela od těch úplně prvních drobných organismů v kompletně černém spáleném prostředí, až už potom po vyšší organismy a třeba stromy, které se tady velice rychle uchytily a teď rostou závratným tempem.
2: Vy jste ty panely seřadili schválně podle toho, jak se ty jednotlivé organismy na té spálené zemi objevovaly?
1: Přesně tak. Nejprve jsme viděli kompletně černé spálené plochy a potom ještě než dohasly poslední plameny, tak se třeba objevily první hasivky orličí, to je kapradina, která má kořeny velice hluboko, takže požár přestál. Pak se tu objevily první houby, první mechy. Zajímavé na tom pojmenování té vyhlídky je, že to vlastně původně nepochází od nás. Je to spontánní pojmenování, ke kterému došlo ze strany veřejnosti. Najednou se zkrátka na jednom velmi známém mapovém serveru ukázal nápis, že tato vyhlídka se jmenuje Fénix, a tak to společnost i přijala.
0: Popisuje nově vybudovanou vyhlídku Fénix nad Hřenskem na Děčínsku mluvčí Národního parku České Švýcarsko Tomáš Salov, na kterou se spolu s ním vydala naše ústecká kolegyně Eva Bucharová. Výlety. Tak těch pár minut se trošku protáhlo, jak jsem slíbil, ale já myslím, že jste se dočkali, protože nás čeká nová soutěžní otázka. My vám dnes ještě nabídneme návštěvu Lorety v České Lípě. A na severu Čech zůstaneme i pro zadání nové soutěžní otázky. Máme totiž jednu světovou kuriozitu. Nejsevernější Loretu na světě. Leží v areálu bývalého kapucínského kláštera s Černou Madonou a je jednou z nejkrásnějších loretánských kaplí na našem území. Otázka. Kam se za ní můžeme vydat, kam si můžeme udělat hezký výlet? Za A do Rumburku, za B do Varnsdorfu. Mám k oběma městům vřelý vztah, ve Varnsdorfu jsem se narodil a bydlím, v Rumburku jsem studoval, tak to vím naprosto přesně, je to unikát. Ale kde? Za A nebo za B? Rumburk, Varnsdorf. Hrajeme o cestovní Alulahev, pošlete textovou zprávu. Její znění je takovéto. Výlety následuje mezera a pak Ačko nebo Bčko následuje druhá mezera a pak musíte napsat vaše křestní jméno, příjmení a adresu, včetně poštovního směrovacího čísla a do zítřejší půlnoci toto všechno, tedy tuto textovku, pošlete na telefon 90 011 04. Službu poskytuje ATS Praha a je za 4 koruny. Tak teď naplním ten výletnický batoh s reflexními prvky, tím, co jsem předtím neřekl. Najdete v něm flísovou deku, sluneční brýle, ponožky, alulahev a knihu Sedmi krásky na cestách, takže všechno potřebné na vaše letní cesty. Tak vám držíme palce.

cval. Stejně nežije jen v úvahách a sebe sám si zapřahá a do posledka táhne.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Řeknu zase jednou pro vždy dost.

Mezi nejvýznamnější dochované památky v České Lípě na severu Čech patří bývalý augustiniánský klášter, který je dnes sídlem vlastivědného muzea a galerie. Klášter založil roku 1627 Albrecht z Valdštejna. Výstavba rozsáhlého komplexu trvala téměř 140 let. Na konci 17. století v něm byla vybudována kaple Panny Marie Loretánské a právě do ní se s ředitelem muzea Zdeňkem Vitáčkem a historikem

0: historikem Janem Rucem, vydal náš liberecký redaktor Jaroslav Hoření.
1: Českolipská Loreta se nachází uprostřed kláštera Augustiánu a my do ní vcházíme s historikem Janem Rucem. Kde se tady v České Lípě Loreta vůbec vzala?
2: Tak Loreta je tady poměrně dlouho, už více jak 300 let. A byla vlastně takovým darem augustiniánskému klášteru od Karla Ferdinanda Maximiliána z Valdštejna, který byl velice významným celoevropským diplomatem ve službách Habsburku.
1: Ještě než vejdeme úplně dovnitř, co to vlastně Loreta je? Má to být svatá chýše? To vypadá tady poměrně honosně na chýši.
2: No, loretánská kaple, neboli svatá chýše, má být kopií domečku, který stával kdysi v Nazaretě a ve kterém se narodila, vyrůstala, žila Panna Maria, která tam vychovávala Ježíška.
1: Takže vlastně nejde ani tak o ten vnější jako vnitřní vzhled?
2: Přesně tak. Ten vnější vzhled je takový hodně, hodně vyzdobený, ale jde hlavně o ten interiér. Jedná se o jednu jednoduchou místnost, ve které můžeme vidět třeba bývalé svaté ohniště, což jsou vlastně historická kamna, kde údajně Panna Marie bářila.
1: To je to okénko?
2: Ano, to je to okénko. Také ta místnost má jedno jediné okno. To je to okno, kterým údajně přišel archanděl Gabriel zvěstovat Panně Marii narození malého Ježíška. No a jinak ta chýše původní byla vydlabaná ve skále, takže proto je taková malá, temná, chladná.
1: Ale Českolipská Loreta má výjimečnost a to je vlastně to její zdobení, ty věci navíc, které jinde nenajdeme.
2: Ano, je to přesně tak. Loretánské kaple byly často vybavovány v dějinách poměrně honosným vybavením a výzdobou, různými ostatky svatých, různými liturgickými předměty. No ale ty se postupem dějin postrácely, rozkradly, ale Českolipská loretánská kaple má to obrovské štěstí, že zde máme dodnes všechno dochované.
1: Nechce se mi ale věřit, že se loretánská kaple v České Lípě dochovala v takovémhle stavu a vybavení plném přes celou tu dobu, kdy církevní památky byly ve velké nepřízni.
3: No to je opravdu zajímavost pro Českolipskou Loretu, protože naštěstí se přímo kaple Loreta stala jakýmsi odkladištěm a prostorem skladovým. Takže z největší pravděpodobností někdy v minulosti došlo k tomu, že tady byly jaksi ponechány ty věci, byly sejmuty teda, ale byly naštěstí ponechány zde. Potom v průběhu dalších let sem už jenom ukládali další a další věci naši předchůdci, takže se z toho stalo skutečně jako skladiště. A naštěstí to přetrvávalo delší dobu, takže vlastně nikoho už pak ani nenapadlo, že by tady ta výbava mohla být kompletní uložená, protože věřím tomu, že by došlo k jejímu rozkradení.
1: Dodává ředitel Českolipského muzea Zdeněk Vytáček.
0: Loretu v někdejším klášterním areálu v České Lípě jsme si prohlédli s naším libereckým kolegou Jaroslavem Hořením.

Toto utíká, vidíte, nejenom dny letí jako bláznivý, jak zpívá dokonce i Karel Gott, nebo čas letí jako bláznivý, ten čas letí i u nás, protože už je tady závěr výletu, no a k němu patří připomenutí soutěžní otázky. My máme u nás jednu světovou kuriozitu. Nejsevernější loretu na světě leží v areálu bývalého kapucínského kláštera s Černou Madonou a je jednou z nejkrásnějších loretánských kaplí na našem území. Otázka jednoduchá, kam si za ní můžeme udělat výlet? Za A do města Rumburg nebo za B do města Varnsdorf? Tak vybírejte, odpovídejte, hrajeme o cestovní alulahev, textové zprávy vyhodnotíme, příště se dovíte, kdo tuto lahev vyhrává, bude to naše pětice posluchačů. No a všechny správné odpovědi schraňujeme, no a pak vylosujeme jednoho výherce hlavní květnové ceny. Vyhraje výletnický batoh s flísovou dekou, slunečními brýlemi, ponožkami, alulahví a knihou Sedmi krásky na cestách. Ať už si uděláte dnes, je tedy krátce před 14. hodinou, výlet kamkoliv, tak si ho užijte a šťastně se vraťte, zejména k rozhlasovému přijímači zítra ve 13 hodin a 4 minuty. Za výletnický tým vám vše dobré přeje Pavel Kudrna.

0: Je 14 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Před olomouckým soudem stane žalobce Vagaj v souvislosti s kauzou z Bitcoiny. V galerii ve Velké Bystřici můžete navštívit výstavu obrazů Pavla Janouškovce. Fotbalisté Sigmy dnes hrají poslední zápas sezóny. Zítra bude spíše slunečno, teploty do 28 stupňů. Hezkou sobotu u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Před kárným senátem Vrchního soudu v Olomouci stane v pondělí státní zástupce Marek Vagaj. Hrozí mu důtka za to, že nepodal stížnost proti usnesení, na jehož základě se Tomáš Jiříkovský, už dříve odsouzený za obchod s drogami, dostal k zajištěné elektronice. Ta pravděpodobně skrývala přístup k bitcoinovým peněženkám. Jiříkovský následně daroval část bitcoinů ministerstvu spravedlnosti, což vedlo k odchodu ministra Pavla Blažka, dříve za ODS, a jeho nedávnému obvinění. Stát by měl podle 3/4 Čechů aktivně podporovat dobrovolná očkování, a to i placenými kampaněmi. Ukázal to bleskový průzkum agentury Median pro Český rozhlas, ve kterém v polovině května odpovídala víc než tisícovka lidí. Právě o podpoře očkování se přou vládní hnutí ANO a SPD. Z voličů ANO jich s podporou souhlasí 82%. U opozičních stran z někdejší koalice Spolu je to téměř stejně, 83%, říká za agenturu Median Vojtěch Dufek.
2: Nejnižší podporu naopak vykazují voliči SPD, pouze 32%, a motoristů 57%. Z nevoličů souhlasí se státní podporou 68% lidí.
0: Na vernisáž obrazů Pavla Janouškovce se v 17 hodin můžou vydat zájemci do galerie Z ve Velké Bystřici na Olomoucku. Expozice má název Before After, tedy před a po, více malíř Pavel Janouškovec.
3: Nejedná se o jednoduché vymezení dvoučasových spolů, ale spíš to značí jakýsi moje zkoumání prostoru mezi těmito časovými body, hledání vlastně napětí v tom stavu před vznikem obrazu a po vzniku obrazu.
1: Sport.
0: Fotbalisté Sigmy Olomouc hrají na Andrově stadionu poslední zápas sezóny s Karvinou o 7. místo v tabulce. Na začátku prvního poločasu je to 0-0 a Prostějov zase hraje o záchranu ve druhé lize doma s Táborskem. I tady začal zápas v těchto chvílích a je to zatím bez branek. A české hokejisty čeká na mistrovství světa v 16:20 zápas se Slovenskem. Češi mají ve skupině ve Friburgu o bod méně než soupeř. Ve hře je i lepší pozice pro postup do čtvrtfinále. Poslední čtyři vzájemné zápasy se hrály jako příprava na světový šampionát. Na něm se naposledy Češi a Slováci utkali před 3 lety. Že se letos hraje ve Švýcarsku, vyhovuje i fanouškům obou týmů, říká obránce Michal Kempný.
4: Nějaký lístky máme samozřejmě, mám takový pocit, že nějaký rodiny přiletějí a já věřím, že co nejvíc fanoušků z Čech i ze Slovenska. Tak očekávám skvělý zápas, samozřejmě hrát se Slovákama se nepoštěstí jen tak. A nevím, kdy jsme na ně naposledy narazili, mám takový pocit jenom v přípravných zápasech před mistrovstvím světa. Já věřím, že bude skvělá kulisa.
1: Počasí.
0: Zítra bude v Olomouckém kraji jasno až polojasno, odpoledne a večer od severu přechodně až oblačno a ojediněle se vyskytnou přehánky. Teploty 24 až 28 stupňů, v Jeseníkách kolem 22 a foukat má slabý, proměnlivý, přes den místy mírný severní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Pozor na silnici 44 od Domašova na Jesenicku až k Mikulovicím. Cestáři tam postupně opravují vodorovné dopravní značení.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Jak to říkal hokejista Kempný, že budou hrát jen tak, bez výstroje, bez suspenzoru, Že by? No, uvidíme, uslyšíme a třeba po 15. hodině ještě v odpoledním víkendovém rozhlasovém vysílání reportáži všechno probereme. Čeští hokejisté nastoupí v 16.20 na mistrovství světa proti Slovensku. Právě tento duel byl ve Friburgu jako první vyprodán. Rivalita se čeká nejenom v hledišti, ale i na ledě. Více uslyšíme určitě ještě do 16. hodiny. Teď je 5 minut po 14. Takže uslyšíme možná za chvilinku vás, a to když se zapojíte tentokrát třeba aktivně, když hrajete doma s rodinkou, přáteli, známými, a třeba ze zahrádky, ze dvora, můžete dneska zkusit linku 221 555 444. No a my už tu tří máme otázky, jsou samozřejmě vypečené, dneska propečené i tím sluncem a 23. krásným sobotním odpolednem. Přejeme vám ho moc pěkné a hodně štěstí v tom nejbližším bodu programu, nikoliv v hokejovém mači, ale v tom našem hřebíkovém v Českém rozhlase Olomouc.

0: Tak už jsme tady, kočovní herci a moderátoři, redaktoři, také porota připravující otázky, aby byly vypečené třeba na 23. krásného májového odpoledne ve 14 hodin 11 minut pro dnešní vydání sobotních hřebíků v Českém rozhlase Olomouc.
1: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
2: Hoďte hřebík na hlavičku.
3: A ještě jeden.
2: A ještě.
3: A výhra je vaše.
2: Každé odpoledne ve 14 hodin na vás čekají
3: hřebíky.
2: Bavte se s Českým rozhlasem Olomouc.
0: Ano, linka 221 555 444. Nechtě vám nakloněna, ať se třeba dneska po delší době či zcela prvně dneska aktivně dovoláte. Je takových spousta, kteří pasivně, ale velmi aktivně mezi sebou soutěží, hrají a vyhrávají. Tak si přijďte třeba pro nějakou upomínku v audio nebo čtecí podobě, klasicky knižní anebo jiné upomínky od Českého rozhlasu Olomouc, zrovna třeba z toho 23. květnového vydání kvízu hřebíky na lince 221 555 444. Hodně štěstí prvnímu z vás. Pěkné dobré odpoledne.
4: Ano, halo, halo.
0: Ano, halo, halo. A teď už dál. Kdo pak volá a co pak máme nabídnout za otázky?
4: Tady volá Petr Skrnová.
0: Zdravíme pěkně Petra Skrnová a nabízíme otázky 1 až 10.
4: No tak začínáme od jedničky, no.
0: Tady se vás ptáme hned na úvod, pozor. Budeme podle tří událostí hádat rok. Rok neboli letopočet.
4: Prosím vás, podle čeho, jak se to říkal to první slovo?
0: Tak, ale myslím, že artikuluju už příliš. Na úvod budeme podle tří událostí hádat rok neboli letopočet. Za prvé, Albert Einstein zveřejnil svoji teorii relativity. Za druhé, vzniknul avantgardní umělecký směr dadaismus. A ještě jedna událost. U nás se toho roku protrhla přehrada Desná. A byl to za A rok 1916, nebo za B 1923, anebo za C 1933.
4: Já bych řekl to Bčko.
0: To Bčko, ten letopočet 1923. Tak ten to nebyl. Byl to rok 1916, od uvedených událostí tedy uplynulo 110 let. Představte si, Einsteinova teorie relativity, dadaismus, také u nás slavný. A byl to ten 16. rok ve 20. století. A u nás v současnosti velice rádi přivítáme další zájemce, uchazeče, nominanty, nikoliv do hokejové reprezentace, ale aby reprezentovali sami sebe, třeba znalosti ze základní střední školy, nebo, ano, jako možná v první otázce, typu, správný tip. Pěkně zdravíme a hodně štěstí přejeme i vám. Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Eva.
0: Pěkně vítáme, pěkně zdravíme a nabízíme od dvojky po desítku.
5: Dvojku.
0: Které pak rybě se říká herinek. Herinek je za A karas, nebo za B sleď obecný, a nebo za C štika.
5: Sleď obecný.
0: Je to sleď. Prý je to mimochodem úplně nejhojnější ryba naší planety, tak se s ním klidně můžeme setkat v nějakých laciných lahutkách, ale zase je docela prý i výživný. Takže vyvat sleď, to byla dvojka, první bod pro vás.
5: Trojku, prosím.
0: Kam pak se nám vlévá řeka Cidlina? Je to trošku mimo náš záběr, náš region či okolní, ale kam pak se vlévá? Za A do Vltavy, za B do Labe, za C do Odry.
5: Do Labe
0: to opravdu je, ano, ano. Byla jste někdy třeba v Libici nad Cidlinou nebo někde kolem?
5: No, ne, nebyla.
0: Ale znáte tedy mnohem lépe, mnohem lépe. Do Labe se řeka Cidlina vlévá u obce Libice nad Cidlinou a kdo četl Bohumila Říhu, tak mu to také něco říká. Tak to byla třetí otázka v našem,
5: ano,
0: rozpisu.
5: Pětku.
0: A druhá pro vás. A třetí číslo 5. Dala jsem lásku řekám, které se kroutí z hor. Na letní vánek čekám, v oblacích mám svůj vzor. Kdo pak zpívá běžně tuhle písničku, když se nerecituje, ale zpívá? Za A Jitka Zelenková, za B Hana Zagorová, za C Věra Martinová.
5: Věra Martinová.
0: Tato opravdu je. A vy máte znalosti, štěstí na padnoucí otázky. No zkrátka, gratulujeme moc paní Evě a předáváme už k výběru nějaké té, už je uvedené, jmenované, naznačené upomínky od Českého rozhlasu Olomouc. A možná se uvolní teď linky, jakmile nám paní posluchačku převezmou na vedlejší lince. Tak můžete zkusit 221. 555, 444, tedy zkoušet. Ten, kdo koupí, zkouší, neprohloupí. My už vás zdravíme a vítáme. Máte štěstí na nominaci, na kvalifikaci. Dobrý den.
6: Dobrý den. Honza.
0: Pane Honzo. Honza je hokejový fanšmek, už se těší po 16. hodině, je to tak?
6: No to ne.
0: Ne, tak vůbec. Tak to beru zpět a nabízím tady otázky, možná i hokejové, ale uvidíme, kam to padne. A máme tady ještě 4, pak 6 a pak 7 až 10.
6: Tady šperku.
0: Jestli pak víte, a možná jsme zase u dětské četby, no nebudem naznačovat, jestli pak víte, k čemu tak mohlo sloužit stavení zařízení s názvem pazderna? Za A ke zpracování textilních surovin, za B k uskladnění a sušení chmele, anebo za C k uchování ovoce a zeleniny přes zimu.
6: To nevím.
0: Víte?
6: Takže Cčko,
0: ono to zní strašně všechno podobně a tak. A myslím, že v Malém Bobšovi, ne ve Vítkovi od Bohumila Říhy, tentokrát byl kdosi z pazderny, a to už bylo potom o něčem jiném. Je to ke zpracování textilních surovin, hlavně lnu a konopí, tak to byly původně pazderny. A to byla otázka 4, možná hokejová by byla lepší, možná ještě nějaká bude. A my ještě nabídneme další z těch otázek někomu z vás, protože jedeme po těch trojicích a ano, ještě máme co nabídnout. První půlka téměř, ano, využita, využívána, tak teď už od 6 po 10. Pro koho? Dobrý den.
7: Dobrý den, tak 6.
0: A kdo pak volá?
7: Honza, prostě jo.
0: Další pan Honza, tentokrát hokejový fanoušek.
7: No, tak trochu.
0: Trošinku, jo, tak se asi podíváte, poslechnete případně a teď si poslechněte otázky 6 až 10. Chtěl jste tu 6 hned?
7: Ano.
0: Je to něco z rozhlasového vysílání a třeba z těch nejčerstvějších zatím posledních zpráv ve 14 hodin. A i z jejich sportovní části. Ve 14 hodin jsme ve sportovní části zpráv Českého rozhlasu Olomouc nemluvili za A o fotbale, za B o hokeji, za C o volejbale.
7: No, tak musím dát do volejbale, ale asi to nebude správně.
0: Ono je to správně, hned vlastně jo. 3 sportovní zprávy tam byly, myslím, že 2 fotbalové regionální a jedna ta hokejová, co směřovala k 16. A vy máte pravdu, volejbal tam tady nezazněl a teď zazněl potlesk první.
7: Sedmička
0: možná bude taky doprovozena, uvozena potleskem. Ptáme se ovšem možná chlapsky, klukovsky, co je to Drakar, oficiálně s 2 K, Drakar. Za A obětní meč, nebo za B severské obydlí, a nebo za C vikingská loď.
7: Za C.
0: Skutečně Cčko, jsou tam ty dračí hlavy na přídi a je to Drakar. A je to druhý bod za 7.
7: Tak ještě osmička,
0: ve které pak části země koule bychom měli hledat Apšeronský poloostrov. Apšeronský poloostrov. Za A na východě Ruska, za B na pomezí Evropy a Asie, anebo za C na severu Afriky.
7: Tak dáme za A.
0: Ten východ Ruska bohužel tentokrát není a je to na pomezí Evropy a Asie. Tak jsme se teda lecos dozvěděli. A Apšeronský poloostrov v Ázerbajdžánu je jihovýchodní výběžek Velkého Kavkazu. Leží tu velké město Baku, to už budeme trošku mít jasněji. Tak a pro příště třeba pro nějaký kvíz do televize, do rádia. No a teď by to možná ještě chtělo, ne, nechtělo, to byla 8, my už máme jenom 9 a 10 a to si s dovolením necháme zase někdy na příště. Tedy jedeme po 3 otázkách a tudíž další otázky v Trojicích zase zítra po 14. hodině. A další dárečky, tentokrát možná na jistotu, stačí jenom poslouchat. Ve víkendovém vysílání Českého rozhlasu Olomouc ještě pozvánka a vstup konkrétně do Domu kultury v Šumperku na 26. tohoto měsíce na Štěpána Raka. Kytarista virtuos Štěpán Rak a jeho koncert Bude k mání, vstup vám domluvíme, anebo kdo by raději jiné umění, představení Bolero a Carmen zase v Moravském divadle v Olomouci ve středu 27. I to ještě nabídne Český rozhlas Olomouc.
1: Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Koutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Květen se s námi pomalu loučí a to znamená jediné. Na řadu přichází tradiční kácení máje. Jaké písničky na Moravě doprovázejí pád opentlených stromů, které po celý měsíc zdobily naše návsi? Kde se u toho vesele tancuje a jaké melodie nesmí u téhle slávy chybět? Výběr lidovek spojených s tímto zvykem má pro vás připraven Honza Žůrek na úterý po 19. hodině v pořadu Cymbál a husle.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

cíl, který si vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den. Nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání.

0: se člověk roztouží, když se podívá i na obrázky, jak třeba vypadá světlonce růžová pivoně zahané. Pro pěstování pivoněk se rodina Grécmanových v Senici na Hané rozhodla před 11 lety. V současnosti mají na polích zasazeno 20 000 hlíz několika odrůd, z nich nejpopulárnější je opravdu nádherně růžová Sara Bernard. Blíží se čas, kdy se květiny budou řezat a odvážet ke zpracování do velké haly, kde se třídí a chladí. Podrobnosti se dozvíme v celém zítřejším pořadu z cyklu Přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc v neděli, tedy krátce po 9. hodině na půl hodinky. To vás mezi pivoňky vezmu, ale samozřejmě teď naskok i v sobotním odpoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc Dita Vojnarová a Martin Grecman.
1: Před námi se rozkrývá lán hektar a půl pivoněk, který tady už máme od roku 2014, kdy jsme zasadili první naše pivoňky. A to byla odrůda Sarah Bernard, světle růžová, která je asi nejvíc známá ve světě i tady u nás v České republice. A tu první odrůdu, kterou jsme dovezli, tak to bylo od naší rodiny z Rakouska, která nám dodala první kořínky a tím to všechno u nás začalo.
2: Hlavičky jsou zelené, ale už je v nich vidět ta červená barva. Nicméně vzhledem k tomu, jak pivoňky krátce kvetou, tak je potřeba je určitě sbírat ještě ve formě těch pupenů.
1: Je to tak, oni si všichni lidi myslí, že ty pivoňky stříháme, když jsou úplně rozkvetlé, ale my to stříháme v takové fázi, kdy ta pivoňka je jak kdyby napůl už otevřená. Když na ní člověk šáhne, tak je taková gumová, už to člověk pozná jenom tím stiskem, že už se může stříhat, ale nikdy tu pivoňku nestříháme, když je úplně otevřená. A ten zákazník, který by to pak dostal, by z toho nic neměl.
2: Na první pohled bych řekla, že vstupujeme do veliké dílny.
1: A přímo před námi je mašina, kterou jsme minulý rok pořídili na zpracování pivoněk.
2: Tady jsem v koncích, protože já bych řekla, že to je dlouhé, jsou na tom různá kolečka a veliká šedá roura, takže to bude na vás.
1: Má to dva takové pásy, na které vkládáme pivoňky, které dovezeme z pole. A tím strojem to projede, zastříhne to na určitou délku.
2: To znamená, že vy to tam musíte položit určitým způsobem.
1: Jo, hlavička vám se dodává na jeden okraj, tímto pásem projede, uřízne to a ten stroj to sám napočítá a sváže to na určitý počet, který tam nastavíme.
2: Co dál?
1: Pak ty pivoňky skládáme tady do chladicího boxu, tam se schladí a pak putují k zákazníkům.
2: Mohli bychom teď na prázdno vyzkoušet, jestli ten stroj máte v pořádku. Určitě. A jste opravdu připraveni? Já obestoupím bernského salašnického obra.
1: Chvilku počkáme, než se nám mašina zapne po zimním spánku.
2: Má displej, takže vy komunikujete vlastně s počítačem.
1: Přesně tak. Není to úplně nová mašina, ale pro nás to úplně stačí. Jsou vždycky nejhorší zvuky.
2: Pozdrav.
1: Všechno jsme odklikali, nic nám nehrozí, že by se něco stalo a zkusíme to zapnout. Jo, mašina běží. Tady se, když se podíváme, tak tady přímo na ten pás vkládáme ty pivoňky. Tady v té zelené boudě se to všechno ustřihne. Projede to dvouma senzorama, jestli ty pivoňky mají určitou tu vzdálenost. Když to nemá, tak ju to vyhodí. A po těch dalších pásech to dojede až k těm vazačům. A tady nám to ty dva vazače svážou a napočítají na určitý počet pivoněk.
2: Provázky máte na místě?
1: Ano, když si vzpomenu do historie, když jsme to všechno tady tohle dělávali ručně, gumičkovali, každý trs pivoněk jsme dělali prostě rukama, tak pro nás je to teďka úplně osvobozující práce. No.
2: Co to je trs pivoněk? Kolik?
1: Většinou děláme po 10, po 15, záleží, co si zákazník objedná.
0: A případné rozdíly probereme jednak v písničce teď v sobotu odpoledne v zápětí, no a jinak přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc s Titou Vojnarovou a Martinem Pivoňkou Grecmanem. O hanáckých pivoňkách ze Senice vysíláme zítra po 9. hodině dopoledne a všechny rozdíly se nemýlí, kdy samozřejmě probereme na té půlhodinové stopáži.

0: Přímo z místa.
1: Za hanáckými pivoňkami do Senice na Hané se vydáme v dalším vydání reportážního Přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc. Pivoňkám se říká královny jarní zahrady. Jsou symbolem štěstí a šťastného manželství. Patří k nejstarším pěstovaným okrasným a léčivým rostlinám na světě. Která z odrůd je nejpopulárnější? Jaké podmínky jsou pro ně nejvhodnější? A jak rychlá bývá sklizeň? Dozvíte se v neděli po 9. hodině. K poslechu zve Dita Vojnarová.
2: 13. studiové album Ballbreaker australské skupiny AC/DC vyšlo v polovině 90. let a po 5leté pauze od majstrštyku The Razor's Edge. Očekávání byla veliká, vrátil se bubeník Phil Rudd, dařilo se singlům a plateny z celého světa jen pršely. Víc ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s kapelou AC/DC.
0: Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
3: Nechat si vrtat koleno, abychom tomu přišli na kloub? Při artroskopii se ortoped přímo dovnitř do kolene může reálně podívat malým vstupem. Při nanoskopii vstupem miniaturním. Co tam vidí, co tam může opravit a za jak dlouho odcházíme po svých, se chceme ptát zkušeného ortopeda doktora Josefa Janošce ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne v poradně Apatika Českého rozhlasu Olomouc. A spíše než o penízky, půjde asi tentokrát víc o menisky.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: vyhledávače a především ta umělá inteligence, co dnes okamžitě vyběhne, propojí dokonce i panu Marii a Ave Maria s letnicemi. Letnice svatoroční svátky pana Maria byla podle biblické knihy Skutků apoštolů přítomná s apoštoly ve večeřadle, kde společně očekávali Ducha Svatého. Svatoroční svátky neboli v lidovém pojetí letnice letos připadají na neděli 24. květen. Jakéže obyčeje se k letnicím pojí, nám přiblíží právě teď ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc další díl našeho národopisného seriálu.
1: Hanácké rok v Českém rozhlase Olomouc.
2: Seriál o lidových tradicích a současném folklóru.
3: Dnes se zaměříme na svátek, který je z křesťanského pohledu vyvrcholením Velikonoc. V lidovém pojetí je oslavou konce jara a příchodu léta. K tomuto období se vztahují takzvané královské obyčeje, které se na některých místech na Hané udržely dodnes. Říká vedoucí regionálního pracoviště pro tradiční lidovou kulturu Olomouckého kraje Andrea Mrkusová.
4: Královské obyčeje jsou spojeny s letnicemi, neboli v křesťanské tradici pohyblivými svatodušními svátky. Ty se slaví 7 týdnů po Velikonocích a podle církevního kalendáře spadají ještě do velikonočního cyklu, který uzavírají. V té křesťanské tradici se slaví svátek seslání Ducha Svatého na apoštoly, tedy Božího svatodušní, na svatodušní neděli a slaví se vždy 50 dní po Božím hodu velikonočním. Letnice jsou tedy svátky, které stojí na přelomu jara a na přelomu léta, což pro naše předky bylo velmi důležité a velmi zajímavé období, kdy vegetace už je v plném rozpuku, kdy se očekává slunce, léto, prosperita, úroda. Královské obyčeje mají spoustu variant. Od jízdy králů, která je i našim posluchačům asi nejznámější, tak existuje ještě honění krále, vození krále, obchůzka králem, stínání krále, samozřejmě symbolické jenom, obchůzka s královničkou, vodění královničky, králky. Tady tyto obyčeje tady čerpají z předkřesťanských dob. Funguje to jako oslava síly, oslava mládí, krásy, očekávání příchodu letního slunovratu. Je ale důležité

0: 1509, tak pouze na Olomoucku, Přerovsku a Prostějovsku bychom podle něj našli tyto královské obyčeje v Brodku u Přerova, v Citově, v Lobodicích, v Ohrozimi, ve Štěpánově, v Oplocanech nebo ve Věrovanech. Ale je nutné říct, že tohle uvádí pouze jeden autor a práce jiných odborníků, kteří se tímto tématem zabývali, tak dokazují i jiné další lokality. Takže se královské obyčeje na Hané v minulosti dali považovat za velmi rozšířené a k zániku těchto svatodušních královských obyčejů začalo docházet zhruba od poloviny 19. století.
1: Ale na některých místech na Hané se dosud tyto královské obyčeje dodržují do dnešních dní.
0: Já se první budu věnovat Olomouckému kraji, protože Haná přesahuje hranice Olomouckého kraje. Na našem krajském seznamu nemateriálního kulturního dědictví máme zapsané 3 lokality, kde se tady tyto královské obyčeje dosud udržují. Ta první z nich je jízda králů v Doloplazích u Olomouce. Taky zanikla, ale obnovila se v roce 1977 a to díky místnímu folklornímu souboru Olešnica Doloplazy. Tady tato jízda králů již dodržuje ten svatodušní termín. Tam se to konání posunulo na první víkend v červenci v rámci hodových slavností a je stále velmi autentická. Prochází průvod s králem a ten popěvek na krála, paní matko na krála, tam můžou nejenom návštěvníci, ale i ti nositelé sami slyšet tady každý rok. Druhá lokalita, kde se královský obyčej dodnes dodržuje, je Rájec u Zábřeha na Šumpersku. Na svatodušní neděli tedy vyrážejí 2 skupiny s králem a 2 skupiny s královničkou na svoji kolední obchůzku po obci. Já jsem řekla 2 skupiny, tam totiž jedna skupina prochází starou obcí samotným rájcem, druhá skupina chodí po obci nové pod Teodorovu, tam to dříve bylo rozdělené, ovšem už se tyto obce spojily, takže máme tady 2 skupiny s králem, 2 skupiny s královničkou. Královnička je voděna svými družkami, kdežto krále jeho družina vozí v bohatě zdobeném vozíku, který je ozdobený ratolestmi, je ozdoben květinami, takže zase můžeme zde vypozorovat nějakou tu linku spojující k přírodě, k vegetaci, k oslavě toho jara a léta. A třetí lokalitou je obchůzka s králem a královničkou ve Střížově. Střížov je nyní součástí Drahanovic a i zde má obyčej charakter kolední obchůzky.

0: Letniční obchůzka ve Střížově se nepřetržitě koná už od konce 19. století. Já teď sedím v kuchyni ve Střížově s paní Marií Dostálovou, která, když byla malá, byla jednou z královniček a dodnes se snaží tuto tradici ve Střížově pomáhat udržovat a vlastně připravuje generace a generace na to, aby mohli obcházet vesnicí. Pamatujete si, když jste byla poprvé královničkou?
1: Trošku si tak jako matně vzpomínám, bílý šatičky jsem měla, na hlavě věneček, ani ne korunku, a to tak prožíváte, že to je slavnost a povinnost a takový ochranitelský těch dětí, jo, který vás doprovází, ta družina těch děvčátek, jo, a jsou tam velký děvčata, menší děvčata a ta jedna vždycky je taková jako mezi nima ta vyvolená v vozovkách, jo, ale taky se dělalo, že byla vždycky jedna hlavní a druhá falešná, protože když potom kluci jako na závěr je taková jak kdyby bitka, tak aby se třeba ta hlavní uchránila, nastavila se ta falešná, jo?
0: Říkáte, že dnes už je těch děvčat méně, ona nechodí jenom družina děvčat, ale chodí i družina chlapců a jak jste říkala, na konci se snaží chlapci ukrást královničku a obrady o vydělané peníze.
1: Přesně tak a to je ten účel, aby ti kluci získali další vykupny. No ale to může udělat kdokoliv a i z občanu, že? Buď krále nebo tu královničku, ale královnička je snad než ukrást, protože ty holky nemají čím bránit než vlastním tělem, když to ti kluci mají šavle a začnou vás sekat po rukách, takže to je takový ten závěr dětské, ale ono už to není tak, jak to třeba bylo za nás, jo, kopřivama jsme se zešlehali a pak jsme z toho druhý den byli nešťastní a ale bylo to takový, jo? To tak nesl život.
0: Byla to součást. Každopádně řekněte mi, jak tady ve

0: Střižově probíhá to honění krále a královničky.
1: Ty děti se domluví mezi sebou. V sobotu si dají vědět, že scházka bude dole na křižovatce, kousek od autobusové zastávky, kolem 9:00. A tam se sejdou jako celá ta družina těch kluků a holek. Jedni jdou na jednu stranu, druzí na druhou, obejdou celou vesnici a potom, co si vyspívají, protože zpívají dům od domu, tak potom si dělí, ale vždycky dostanou někde napít, nějaké pamlsek nebo něco takového. Je tady přes 110 domů, takže ono to chvilečku trvá, jo. A ty děti, už to není to, co to bylo za nás a jedem a oni jdou a jdou a oni mají čas. A potom je poledne, kde jsou děcka, jo. Ale ti kluci jsou takový svižnější, jo. Ti to chcou mě, když za sebou a vidět ten bakšiš, jak se říká, jo.
0: Jak to přijímají lidé ve Střížově? Otvírají, jsou zvyklí na to, že každý rok chodí královnička s družinou a král s družinou?
1: Každý je očekává, že prostě přijde ta družina, jakože vás to naladí, pohladí a když je krásný počasí, to je už příchod léta.
0: Vy jste říkala, že se zpívají ano. Se písničky, tak pojďme si říci, co se na obchůzce královniček a králů zpívá ve Střížově?
1: Tak já začnu těma králama. Ti králi to mají takový jednoduchý, ti mají jednu jedinou písničku a to je Máme krále chudobného, na vše strany obraného, obrali ho na horách, na těch panských stodolách, paň mámo vece. Pan táto zpívávalo se 5 korun, dneska zpívají daleko vyšší částku, jo. A děvčata, ty mají na ten svatodušní jakoby 3 písně a to je Vešla hvězda na kraj světa, posvítila do půl světa, nebyla to hvězda jasná, ale panna krásná, my jsme smutní neveseli, že jsme Krista neviděli. On nám dává a rozdává, svato kriv nám pití dává. A druhá je Stála panenka Mária, jako růžička červená. Přiletěl k ní anděl páně, dal pozdravení své paně. Nelekej se, pano čistá, máš porodit pana Krista. Pana Krista porodila, žádné bolesti neměla. A posledně vyletěl sokol na ten panský dvůr a tam krásně zpíval, až se dvůr rozlíhal. Královna vešla, volala posla a té milé posle, spravuj to toť dobře, jako já sama. Posel spravoval, sobě namlouval, krásno děvečko v růžovým věnečko. Skládáte se panáci na našeho krále, král Kalenoška nechtěla nám choditi, musíme jeho vozati na kočárko na zlatým, na koníčko na vraným. Takže to jsou ty letniční písně těch dětí. Ti kluci mají teda jednu, tu zpívají pořád dokola, ty děvčata si to tak jako obměňují.
2: Říká Marie Dostálová ze Střížova. Pořad Hanácké rok pro vás připravila a od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc se loučí Petra Ševců.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: jak žil bych rád.
1: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
2: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
1: Jak, jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte i hned 602 489 489.
3: No to bych to pěkně zvoral.
2: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Olomoucko a Jesenicko.
4: Je 15 hodin.
5: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
4: Kvůli údržbě trati nejedou vlaky mezi Brnem a Přerovem a mezi Olomoucí a Nezamyslicemi. Šumperské divadlo dnes uvede premiéru inscenace Děti z Bulerbinu. Olomoucká Sigma hraje doma s Karvinou. Zítra bude spíše slunečno, teploty do 28 stupňů. U odpoledních zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Honza Faltýnek. S komplikacemi musí ode dneška počítat cestující na železničních tratích mezi Brnem a Přerovem a mezi Olomoucí a Nezamyslicemi. Důvodem je podle mluvčí Českých drah Vandy Rajnochové údržba tratí.
6: Obě výluky budou mít vliv také na provoz rychlíků linky R12 Bouzov. Od 23. května do 1. června budou všechny tyto spoje nahrazeny autobusy v úseku Brno, Vyškov na Moravě, Prostějov hlavní nádraží. Náhradní autobusová doprava bude zajištěna podle výlukového jízdního řádu. Přeprava jízdních kol bude v autobusech zajištěna nákladním automobilem nebo nosičem kol.
4: Podvodů spojených s blížícím se mistrovstvím světa ve fotbale přibývá. Kyberzločinci zakládají webové stránky s falešnými obchody se suvenýry nebo podvodnými sázkovými platformami. Chtějí přitom ukrást peníze i osobní údaje. Varuje před tím společnost Checkpoint Software Technologies. Podle ní je každá 41. registrovaná doména s tématikou mistrovství velmi podezřelá nebo přímo škodlivá. Dětské publikum Šumperského divadla už za hodinu čeká poslední premiéra končící sezóny. Umělci uvedou inscenaci Děti z Bulerbinu. Vychází z knižní předlohy švédské spisovatelky Astrid Lindgrenové. Podle dramaturga Michaela Sodomky se v hlavních rolích šestice dětí představí herci napříč věkovým spektrem.
7: My jsme ale vyšli ze scénáře, který pracuje s tím, že herecký soubor má věkově úplně různorodé typy a hraje si na dítě jak 25letý člověk, tak 60letý. A přišlo nám zajímavé udělat takovou, dejme tomu, hodně heterogenní barvitou skupinu herců a myslíme, že to má dost zajímavou energii.
5: Sport.
4: Sigma má za sebou první poločas posledního utkání sezóny s Karvinou. V odvětě zápasu o 7. místo v tabulce je to v Olomouci 1-0 pro Sigmu. A Prostějov zase hraje s Táborskem o udržení ve druhé fotbalové lize. Po 45 minutách prohrávají Hanáci 0-1. A hokejisté Přerova končí čtvrtý týden týmové kondiční přípravy, které se účastní 24 hráčů. Dalších 6 má individuální plán. Brankář Honzík, obránci Krysla, Zdráhal, útočníci Pechanec a Mrázek a jedna další zatím nezveřejněná posila, kterou by měl být zkušený forward Lukáš Žálčík. K případným dalším posilám hlavní trenér Petr Dočkal říká.
8: Ještě ten kádr, doufám, nemáme úplně uzavřený. Chtěli jsme ještě další 3 rozdílové útočníky a jednoho už máme podepsaného a jeden, doufám, ještě klapne, takže budeme to dělat v našich podmínkách, těch skromnějších a zase budeme věřit, že to poskládáme tak, aby jsme byli úspěšní v té sezóně.
4: Na zkoušku jsou zatím v Přerově útočníci David Moravec z Brna a Ondřej Pešek z Hodonína.
5: Počasí.
4: Zítra čekáme na střední Moravě jasno až polojasno, odpoledne a večer od severu přechodně až oblačno a ojediněle se vyskytnou přehánky. Teploty 24 až 28 stupňů, v Jeseníkách kolem 22 a foukat má slabý, proměnlivý, přes den místy mírný severní vítr.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: Zpomalte na D35 se na 247. kilometru u Mladče ve směru na Hradec Králové. V odstavném pruhu jde cyklista vedle kola.
5: Zelená vlna Známe lepší cestu.
0: Tak opatrně, třeba i při výletu za schlazením i v těchto končinách na Litovelsku. Kousíček jsme byli nahané v poli lánu, obdělaném samozřejmě těmi pivoňkami, a více zítra po 9:00 v pořadu Přímo z místa za hanáckou pivoňku. Ale za chvilinku ještě zamíříme do těch míst a konkrétně třeba na to schlazení v té sezóně, třeba už v tom nadcházejícím týdnu, nebo za pár hodin se to může hodit. Zamíříme totiž do Javoříckých jeskyní, a to už za chvilinku v reportáži, jestli bude ozvěna, já myslím, že jo, uslyšíme, ale že Spurného, návštěvníky z celé republiky, tak ale opatrně, nejenom u Mladče a u Javoříčka, a nejenom nahané na cestách. Kdyby něco, 800 553 553, rádi dáme vědět také ostatním řidičům a posluchačům Českého rozhlasu Olomouc. No a teď míříme za deštivou písničkou kapely Krištof.

0: Milenkovského citu, jako sníh o Vánocích a možná i teplota, která je stála v podzemí, by se mohla hodit v následujících hodinách a několika dnech, možná i týdnech. A nejen proto inspirace u nás v odpoledním víkendovém vysílání Českého rozhlasu Olomouc. My vás totiž teď reportážně, rozhlasově a barvitě pestře vezmeme do javoříčských jeskyní a jejich okolí. Ovšem pozor, třeba teď aktuálně při cestě tímto směrem, protože, jak jsme hlásili teď shodou okolností ve zprávách a v zelené vlně v 15 hodin, zpomalit je třeba na dálnici D35 na 247. kilometru u Mladče ve směru Hradec Králové. V odstavném pruhu máme hlášený výskyt cyklisty i s kolem. No a teď tedy už míříme reportážně do onoho podzemí a konkrétně s Alešem Spurným. Ten se potkal v javoříčských jeskyních a okolí s návštěvníky, kteří přijeli opravdu z různých míst naší republiky.
1: My jsme dorazili z Prahy.
2: A jste spokojení?
1: No naprosto, tady je to krásné. My jsme se dívali samozřejmě na internet, takže vlastně prvotním cílem byl Bouzov a hned zatím byly javoříčské jeskyně.
2: Bouzov vás nesklamal?
1: To je krásný hrát, takže jsem se na to hrozně těšil, že to konečně uvidím naživo. No.
2: Odkud jste dorazili?
3: Z Olomouce.
4: Ze Zábřeha. Byli jsme v pátek v Mladečských jeskyních.
2: A kamarády vyrazíte na jaře?
5: My hodně jezdíme do Jeseníku, jakože do hor spíš. Třeba Břesová studánka je super, nebo Šerák, nebo Švýcárna.
4: Ještě mě napadá Bílá Lhota, Arboretum, tam je to moc pěkný a tady je všechno moc pěkný v okolí. Litovelský Pomoravě je celkově hezky.
6: Jsme přivezli ze západních Čech z Chebu.
2: Co vás přivedlo do Javoříčka?
6: Tak celkově Olomouc, okolí a výlety. Cestujeme po republice a navštěvujeme krásná místa.
2: Odkud vy jste dorazili?
7: Z Rožnova pod Hradištěm.
8: Z Ostravy.
2: Do javoříčských jeskyní jsme vstoupili s vedoucím Karlem Millerem. Prošli jsme velkým domem, což je obrovský prostor, jak je velký.
9: Dom gigantu je zhruba 14 metrů vysoký, stejně taky široký a zhruba 62 metrů dlouhý.
2: Všímáme si neustále nějaké krápníkové výzdoby, stalaktitů, stalagmitů i stalagnátů, drobných brček i velkých krápníků.
9: Javoříčské jeskyně doopravdy skýtají pohledy na veškeré možné útvary. Asi takovým největším unikátem je potom ta naše záclonka.
2: Je nasvícená a má rudou barvu.
9: Je to způsobeno právě hlínou, která byla obohacená o oxidy železa. A té hlíně se právě kvůli tomu říká červenice.
2: Jak běžným jevem je taková záclonka v jeskyních?
9: Takhle zbarvená je unikátní, ale jinak ty záclonky vznikají v podstatě na více místech, jak u nás, tak i v jiných jeskyních.
2: Ono to opravdu vypadá jako látka svěšená, vidíme, jak se vlní ty záhyby. Kdyby to vymaloval malíř, tak je to asi umělecké dílo.
9: Je to způsobeno tím, že ta voda si najde cestu po puklině ve skále a celou dobu tu puklinu kopíruje a tím pádem se nám i malinko mění to nařasení, to zakončení tou krajkou, to je způsobeno v podstatě krystalizací vápence. Takže je to doopravdy unikát v tomhle ohledu.
2: Ono nejen, že to má špičky na konci, že vidíme tam jakési ukončení, ale ono to má nad tím i dírky, které vypadají, jako by to někdo prošel jehlou.
9: Proto si to velice často návštěvníci pletou, že to tady máme pověšené a že to vlastně vůbec není jako krápník, ale doopravdy to krápník je.
2: Jaké jsou rozměry?
9: Je zhruba 2 metry dlouhá a na některých místech pouze 4 mm tenká, právě proto ji můžeme prosvítit.
2: Když vidíme kapat tu vodu, jsou tady třeba i nějaké vodní prvky, jezírka?
9: Po celých jeskyních jsou miniaturní sintrová jezírka, nějaké větší máme v podstatě jenom dvě, které můžou návštěvníci vidět, pak máme ještě jedno umělé jezírko, které zde bylo vytvořené v domu gigantů, ale obecně se dá říct, že co se týká vody, tak to hodně souvisí s tím, jak moc prší na povrchu.
2: Jak dlouho trvá prohlídka?
9: Krátká trasa trvá zhruba 40 minut, doporučujeme ji většinou pro rodiče s dětmi nebo pro školní výlety a dále pak máme dlouhou trasu a ta je na 60 minut.
2: Z javoříčských jeskyní Aleš Spurný, Český rozhlas.
10: Posloucháte odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Oceňovaná pianistka Kristýna Bárta s projektem Red Landscape, ve kterém se představil slovinský saxofonista Jure Pukl a zpěvačka Petra Brabencová, s úspěchem vystoupila loni v Boskovicích. Prostě jazz bez hranic. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Kristýny Bárty a Red Landscape.
1: Alžběta Vintrová je autorkou takzvaných pravopisných jednohubek, krátkých, srozumitelných a hlavně vtipných lekcí pravidel českého pravopisu. Věnovala se překladům z a do francouzštiny a angličtiny. Aktuálně dělá korektury a píše reklamní a marketingové texty. Dává nevyžádané rady, rozumí jazyku generace svých dětí a platí, že chybami se člověk učí. Zeptá se Dita Vojnarová v pondělí po 10. hodině v dopolední Českého rozhlasu. Hlasu Olomouc.
2: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Nezapomínáme na aktuální dění a na šampionáty mezinárodního rázu. Tak hned potom, co se vydáme zase po světě v botách z kůže toulavých psů, ne pro countrymeny a příznivce pana Tučného, tak za chvilinku v odpoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc ještě do 16. hodiny do 15:30. Připomeneme, že čeští hokejisté reprezentace nastoupí v 16:20 oficiálně na mistrovství světa proti Slovensku. Právě tento duel byl ve Friburgu na mistrovství světa, co by první vyprodán. Rivalita se čeká pochopitelně nejen v hledišti, ale zejména na ledové ploche. Víc už za chvilinku.

0: teatro, vražedný souboj, to se tak vždycky říká, taková slova se občas silná používají. 15.28 odpolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc, už je na čase připomenout, že čeští hokejisté už za necelou hodinu nastoupí na světovém šampionátu proti Slovensku. Zatímco na zbylá utkání se ještě dají třeba v dějišti ve Friburgu koupit vstupenky, česko-slovenský duel je už dlouho předem vyprodán. Na ledě se očekává bitva dvou velkých rivalů.
1: Vím, že to Slovákům bývá hodně emotivní, ale si myslím, že jde hodně o oběma týmům. Oba dva týmy chtějí bodovat, oba dva týmy chtějí získat jistotu postupu třeba do čtvrtfinále a prostě je to velmi důležitý zápas.
2: Připomíná asistent trenéra Rulíka Jiří Kalous fakt, že ten tým, který zvítězí, bude mít jistotu postupu do čtvrtfinále. Půjde hlavně o to, který z celků se lépe vypořádá s emocemi, které derby dvou bývalých federálních partnerů přinese.
3: Já nevím, já si myslím, že my jsme to nikdy za stolik nebrali, jako spíš ty Slováci, teda upřímně, ale prostě ve víkend bude hodně lidí, samozřejmě nějaká ta rivalita tam je a my se na to musíme připravit, protože myslím, že Slováci hrajou výborný hokej zatím a nečeká nás vůbec nic lehkýho.
2: Upozorňuje kapitán Roman Červenka. Slovensko je v tabulce aktuálně o bod před českým týmem, hraje aktivnější hru než outsideri Slovinsko a Itálie, což by mělo českému výběru vyhovovat.
3: Já věřím, že to je dobře jenom z toho pohledu, jak hrajeme proti těm v uvozovkách slabším, no, že to prostě ty góly se nám nedaří dávat teďka. Já věřím, že vlastně s těma lepšíma soupeřema papírově bychom třeba mohli prostě uhrát lepší zápasy.
2: Věří Roman Červenka a pomoci by k tomu měla i divácká kulisa. Právě duel Česka se Slovenskem byl ve Friburgu velmi rychle vyprodaný.
4: To by bylo úžasný, že zatím ty atmosféry tady byly hrozně fajn. Za mě je to milý překvapení. Vidět, ty čeští fanoušci vždycky udělají tu kulisu skvělou, takže věřím, že ještě se Slovákama, tak si myslím, že to bude paráda.
2: Těší se na atmosféru v hledišti Dominik Kubalík. Zápas Česko-Slovensko začne v 16 hodin a 20 minut. Z Friburgu Petr Kadeřábek, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

obou straní, ne? Luděk Sobota telefonuje, malinká Jiřinka Bohdalová telefonuje do světa. Po 16. hodině hvězdné návraty a fenomén telefon, tedy i pevná linka a otočný posuvný, takový ten, jak se tam dá ten prst, mimo jiné scénka ze Semaforu ze skupiny Šimek Sobota. Tak a v hvězdných návratech se bude telefonovat, halo, halo, lásku má, já stůňu a tak dál, všechno to tam bude. No a za chvilinku ještě do 16. hodiny, teď je 15.38, pozveme ještě třeba na zámek, každý zámek je trošku jiný, ten v Hošťálkovech na Bruntálsku je taky své rázný a prý, když se vypravíme na prohlídku zámku Hošťálkovi Bruntálsko, určitě si užijeme taky trochu malebné muziky, své rázné muziky. Součástí prohlídky prostor zámecké expozice je totiž prezentace historického polyfonu. Tak nejenom telefon, ale do 16. ještě i polyfon. Za chvíli v reportáži.

0: S Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: Další návrat na loňský Mohelnický folkfest, jeho šestý ročník, nás čeká na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Tentokrát si poslechneme další dvě kapely z Morava scény, Monopol a Mirek Uhlán Session. Zavítáme taky na velkou scénu, kde skvěle zahrál Michal Tučný Revival. Na deváté setkání s folkfestem v pořadu Na cestě v neděli 24. května po 15. hodině vás zve Jarka Nosková.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: pak by mohl být doktor Perdis? A zda je opravdu naplněná láska vůbec k mání? Dva satirické příběhy opravdu ze života s Vlaďkou Včelnou, Václavem Báníkem mladším. Nabídneme po 18. hodině v dnešním vydání pořadu Setkání s literaturou pár stránek na dobrý podvečer a možná i na trochu ochlazení a zasmání s trochu ironie až sebeironie páně prozaika a právníka Petra Rytra. Po 18. hodině stránky na dobrý podvečer, Setkání s literaturou. No a teď zvuk nikoli v telefonu, to bude po 16., ale polifonu. Starožitná hrací skřínka s několika dochovanými kotouči, která ovšem i po těch dlouhých letech umí předvést pořádnou muziku. Historický polifon vám pustí na zámku v Hošťálkovech na Bruntálsku. Strojek doplňuje reprezentativně vybavené pokoje zámecké expozice tohoto zámku. S kastelánkou Andreou Šírovou polifon vyzkoušela, natočila, zaznamenala redaktorka Petra Štrimplová.
1: Poklad mají na zámku v Hošťálkovech kastelánka Andrea Šírová. Popíše, to je přístroj jak starý?
2: No, je to z 19. století, takže už má 150 let a jak já s oblibou při prohlídkách říkám, je to vlastně předchůdce gramofonu,
1: ano.
2: Ale protože nemá zabudované ještě ty kazítka, jak dneska veškerá elektronika, že po dvou letech to nefunguje, tak my si to i po těch 150 letech můžeme pustit a vlastně nás to vždycky doprovodí do další místnosti.
1: Zvukové médium je zvědavé na jiné zvukové médium, takže kastelánka natahuje takovou speciální páč. Ten strojek a tady se už začíná točit vlastně ten kotouček a funguje to na jakém principu? Ten kotouč má v sobě?
2: On má ze spod, jak vidíte ty dírky, tak to je vlastně proražený plech, který tam tvoří z druhé strany zobáčky a tady pod tou tyčinkou je vlastně řada paciček, které zachytnou o ten zobáček, ano. A vyluzují ten zvuk v té tónině, jak je to naďobáno.
1: A my tady můžeme na tom kotouči si přečíst, co nám hraje.
2: Polka.
1: Polka naše Mariana. Naše Mariana. No, tak andělská hudba. Tady jsou dokonce na víku, ze spodní strany víka toho polifonu, anděle na malování v nějakém uskupení.
2: Takovou tvoří tady kapelu, že jo? Bubeník, houslista, tam nějaká harfa, lyra.
1: Kotoučku máte slušnou zásobu, koukám.
2: To vlastně paní majitelka, paní Ruso, přinesla, jako, že to máme dát do expozice. Pravděpodobně to koupili v nějakém starožitnictví a je právě úžasné to, že to si můžete tu melodii vyměnit. Většinou ty hrací skřínky mají jenom váleček, na kterém jsou ty zobáčky a hraje to pořád stejnou melodii, nebo tady si můžete prostě vyměnit. Jsou tady polky, jsou tady valci, jsou tady marše.
1: Potěžkám jenom ten kotouč, jestli mohu, velmi opatrně.
2: Máte rukavice, takže samozřejmě.
1: Tak. No, tak to byla už moderní záležitost.
2: Určitě, vlastně tak 19. století.
1: Fonotéka.
2: Ano, ano, ano. Takže několik desek. Jsou tady opravdu, tady marš.
1: Ano, německy psáno, takže to pochází z nějakého.
2: Ale něco je i česky.

0: z doby.
1: No člověk by se tady usadil do nějakého měkkého křesílka, zaposlouchal se a chvilku nechal ten čas plynout. Krásná melodie dozněla, tak Polyfon, jeden z exponátů na zámku v Hošťálkovech, přijďte zažít. Andrea Šírová ze zámku Hošťálkovy, Petra Štrimplová, Český rozhlas.
2: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

taky Sacré Cœur. A to je šalomská pozdější 90. verze Bonsoir, Mademoiselle Paris. Tak ještě jedna básnická v krásném duetu. Moc pěkně jim to znělo, pánu Černochovi, slečně Bartošové, tak jedni Beatles. A pak bulváry, které mohou činit problémy v Přerově. Uzavírky pojednáme za chvíli. Mimo jiné zprávy. Ve zprávách 16. A potom telefonie v Hvězdných návratech.

0: Je 16 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Přerov čekají od pondělí dopravní omezení. Hrad Helvštín hostí festival vojenské historie. Fotbalisté Sigmy Olomouc porazili Karvinou. Zítra bude jasno až polojasno, teploty do 28 stupňů. Pěknou sobotu u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Přerov zasáhnou v následujících týdnech dopravní omezení. Od pondělí až do 5. června bude kvůli opravě odvodňovacího zařízení uzavřen Lověšický podjezd, a to v obou směrech. A další změna čeká řidiče na silnici 55. Také od pondělí se dočasně otevře estakáda ve směru z Přerova na Olomouc. Zároveň ale silničáři uzavřou nájezdovou větev na tuto silnici od křižovatky Hranická, Velká Dláška a Staré Rybníky. Důvodem jsou pokračující dokončovací práce, související se stavbou dálnice D1 Hříkovice-Přerov. Aby Česko mohlo plnit cíle Severoatlantické aliance, muselo by mít asi 40 tisíc vojáků z povolání. K tomu by potřebovalo ještě dalších 20 tisíc příslušníků v záloze. V televizi Nova to řekl končící náčelník generálního štábu Karel Řehka. Na začátku loňského roku mělo Česko celkem přes 28 tisíc vojáků z povolání. Ukazují to data ministerstva obrany. Podle Řehky by ke splnění aliančních cílů pomohla taky úprava současného modelu armády.
3: Je, že tenhle model armády, to znamená malá profesionální armáda s hrskou dobrovolných záloh, byl dělaný na operace krizového řízení. Dneska jsme zpátky v éře kolektivního odstrašení obrany a tam potřebujeme trošku jiný model a potřebujeme především mít velké množství záloh a legislativu takovou, aby jsme je byli schopni generovat.
2: Na hradě Helvštín na Přerovsku je v plném proudu festival vojenské historie. Až do zítřka nabízí šermířské souboje, pouliční divadlo nebo vystoupení dobových tanečnic a kejklířů. Více za pořadatele Martin Tureček.
4: Tak je to už 16. ročník festivalu vojenské historie a diváci se můžou těšit zase na pestrou přehlídku skupiny historického šermu, living history, a samozřejmě doprovodný program, kejklíři, nějaké hry pro děti jako střelba, a hlavně je to koncipováno tak, že tam vlastně diváci můžou vidět různé historické období na jednom místě vedle sebe. Sport.
2: Fotbalisté Sigmy Olomouc před malou chvílí porazili v utkání o 7. místo v tabulce první ligy doma Karvinou 4-0 a Prostějov v zápase o udržení ve druhé lize přehrál Táborsko 2-1. A čeští hokejisté nastoupí už za čtvrt hodiny v 5. zápase na mistrovství světa proti Slovensku. Svěřenci trenéra Radima Rulíka mají ve skupině ve Friburgu o bod méně než soupeř. Ve hře je i lepší umístění pro postup do čtvrtfinále.
1: Počasí.
2: Na střední Moravě zítra čekejte jasno až polojasno, odpoledne a večer od severu přechodně až oblačno a ojediněle se vyskytnou přehánky. Teploty 24 až 28 stupňů, v Jeseníkách kolem 22 a foukat má slabý, proměnlivý přes den místy mírný severní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Zdržíte se na silnici 45 v Karnovské ulici v Bruntálu. Kvůli opravám je tam kyvadlový provoz jedním pruhem a nejde odbočit na silnici 3. třídy na Obornou.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
5: A je to tady zase. Další část naší exkurze mezi klasiku českého humoru. Dnes si je obstaráme po telefonu. Ať už ten přístroj budou mít ve filmu, televizi nebo rozhlase. Patrik Rozehnal vás vítá a zve nejen k telefonům, ale hlavně k poslechu Českého rozhlasu. No, já jsem myslel, že v téhle chvíli už začneme, ale vypadá to, že tu všichni ještě nejsou. No, takže budeme muset asi volat. Pardon, točíme.
6: Dobrý den, to je pan Marván.
7: Co? No kdo?
6: Tady Patrik, ty jsi mě nepoznal, co?
7: Ale jak pak, ne, no to víš, že jo, hned jsem tě poznal, jak jsi promluvil, no.
6: Prosím tě, co ještě děláš doma?
7: Co tady dělám? No co bych tady dělal, no, jsem tady a nemůžu odsud. No a co tam děláš ty?
6: Co asi, moderuju v rozhlase a ty jsi tu měl být s tou ukázkou z Anděla na horách.
7: No jo, no tak to si tam dej pozor, víš?
6: Hele, bez vytáček. Máme lidi bavit telefonáty a ty jsi měl být tady.
7: Co?
6: Ale mě je to fuk.
7: Jo? Tak to je to fuk?
6: Zavolám jiným hvězdám. Budu točit kolem telefonu.
7: Tak.
6: Ale ne, že já tebe budu schánět.
7: Ajím, to je mi...
6: Ale jak říkám, bude to bez tebe, když na tebe není spolek.
7: Co? No tak počkej, tak to zase ne. To si nezvíkej.
6: Hele, Jardo, my bez tebe začínáme. Ty jsi někde na Lomničáku. Víš co, kdyby se zabloudil, tak zavolej.
7: Počkej, až přijedu dolů. Jo, jo, hned.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
1: Vítejte v pořadu, který se věnuje legraci, ale taky ho dnes celý provoláme. Takže si chystejte dost peněz, anebo velký kredit. Začínáme právě teď. Vytáčím číslo k Bohdalce. Zkouším to jinde prostě. S Marvanem to nevyšlo.
2: Haló, tady Zdeníčka Pažoutová. Naschledanou.
1: Naschledanou. Tak to jsme si pokeceli. Tahle ženská je trochu šiblá, ne?
3: Jak jsem poznal, že je pobatená? No dovolte prosím, přijde děvče, má klobouk s husým brkem na hlavě a zčista jasna prohlásí, že hotel, který patří mezinárodní společnosti, zdědila po své tetě Barboze. No dovolte, to doufám stačí, ne? Prosím, pošlete záchrannou stanici dva silné muže, svěrací kazajku a pospěšte si, ano? Dobře, dobrý den.
1: Tohle už byla ale ukázka z hotelu Modrá hvězda. Komedie natočené v roce 1941 režisérem Martinem Fričem. Ve stejném roce natočil i režisér Jan Sviták jinou komedii s Vlastou Burianem a nazval ji Přednosta stanice. Pan Čopka působí dojmem gentlemana trochu čeplinovského typu a nachomítne se na jedné stanici, kde si zahraje i na přednostu. No a když pak přijede revize, je třeba použít i služební telefon.
3: No dovolte, co to děláte? To nevíte, že máte tohle zmáčknout?
4: Jak pak bych to nevěděl?
3: No tak prosím, tak proč to nedělám?
4: Musí se člověk nechat. No? Haló? Spuste šraňky a hned je zase vytáhněte. Dobrý. No. Haló? Už jela ta lokálka? Ještě ne. Tak mě sem zazvoňte. Dobrý.
3: No, teď vím, že to mám zmáčknout.
1: V té výuce telefonování budeme i pokračovat. Tentokrát ale s Miloslavem Šimkem a Luďkem Sobotou.
5: Slyšíte to? Ano, to je číselnicový okruh. Přátelé, podívejte se na to. Já vezmu libovolný ukazovat. Vetnu do již třeba předem promyšleného jednoho některého čísla, například 7. Proč ne, ano, mohlo by to být třeba 5, ale já jsem si umínil, že vemu sedmičku. 7, vyvinu sílu S směrem ku, to znamená ku předu, že ano. Zde je takzvaný zaražeč a zde, přátelé, funguje takzvaný samočinný zvraceč. Prosím vás, že ještě jedno, vetnu, vemu libovolný, vyvinu, zarazím, zvraci. Zde jsou dva rovnoramené čudly. Přátelé, prosím vás, klid. Já ty věci nebudu několikrát opakovat.
6: Skutečně dávejte na to pozor, kolega tady dělá práci navíc, to máte z nás domov.
5: Jak malý chlapci někteří? No poslechněte, já mám času dost.
6: Kolego, to jsou jedni a tichí, že byste měl přesadit.
5: Skutečně, já vás přesadím všecky. Tak dost, nebo vám zabavíme svačiny. Tak lid, no tak mě to zasmáli, že? A teď zase k vážné práci. Učera, nehraj si s tím věčně. Tak učera si s tím kolego hraje a výsledky nejsou dobré. Rodiče si minule stěžovali.
6: Kolego, s čím si to tam hraje? Já tam špatně vidím, kolego.
5: Kolego, se svačino. Učero, co to u vás učero? Vtip, tak už dost, chlapci, na úkor kučer.
6: Kolego, pokračujte, vy jste taky samý nehodný štým.
5: No ne.
6: Žertujete, prosím, tady o kučerovi.
5: Já se snažím látku zpestit.
6: Ano, ale dost podivně, kolego. Abych já vám nespestil látku. Jdete potom za mnou a já vás vyhodím.
5: Tak, pokračujte. Vidíte, co se může stát? No. Tak zde jsou dva rovnoramené čudly. Já rozumím, co je na tom smíchu ostatní. Přátelé, tohle to je moje libustka. Uhni kolego s nohou. Při stisku tohoto čudlu, to je pozoruhodné. I tento. Prosím, já stisknu tento a tento. Tento taky. Prosím, ještě jednou. Stisk prska zde ten. To je co? No, vidíte to tam, prosím vás, všichni? Vidí vzadu? To jsme rádi. Protože jestli ne, tak mě to je jedno.
6: Kolego, zapomněl jsi na šňůru. Šňůra je nejdůležitější na celém telefonu, protože nám svazuje lehkou část a těžkou část volně k sobě, abychom telefon nepostráceli.
5: Kolego, říkej si to sám. Říkej mi, aby se býval ke šňůře. Dostal, říkej si to sám.
6: Prosím, přátelé, ta kolega napřed sám prým a pak se uráží. No, nevadí, dokončím látku sám. Šňůra nám tady vyvěrá, jak vidíme, z lehké části, krouceně nám postupuje dolů a tady nám mizí uvnitř. Co je uvnitř? Já to rozeberu, podíváme se tomu na zubky. Kolego, budeme mi motiku, budeme šroubovat, motiku, tlátku.
5: Vy to rozebrá místo, aby to vysvětlil, co myslíš, že je vevnitř?
6: Vevnitř je místo.
5: Místnost, a co je asi na v té místnosti?
6: No tam lezou vždycky ty, kterým telefonuješ.
5: Jak tam asi vlezou?
6: Jak tam asi vlezou, no šňůrou prolezou.
5: Jenže tam se dostal samočině, ta šňůra, ta kroucená pač je zbytečná, ve stejně všecko jenom ozdoba.
6: To
5: se urve.
6: Ta šňůra je důležitá, jak ty lidi lezou, ta je kroucená proto, aby jim to neklouzalo.
5: Ta šňůra je kroucená pač je zbytečná, ve stejně všecko jenom automat.
6: Automat. Jako bife.
1: Posloucháte pořad Českého rozhlasu, kde se dnes jen a jen telefonuje, tedy v ukázkách z filmů, televize i rozhlasu. A možná bychom si mohli dát zase písničku.
7: No tak dobře, no tak Jirka Korn by mohl,
8: no.
7: Že bychom zaspívali spolu.
8: No.
9: Jako, Jirko bych zastepoval, rozumíš, jako ale zpívá.
7: No dobře, jako si představuješ teda, dobře, když.
9: Gota. Pánové,
7: na škole. Gota, není, počkej.
9: Ne.
7: Máme tady. Ale máme tady telefon, zavoláme. Moment, počkej. Máš číslo?
10: 544.
7: Já nechci tvoje vysvědčení, číslo. Ale počkej, zavoláme, uvidíme. Co bude doma?
9: On nebude tuto vědomá.
7: Ještě.
9: No, není.
7: Vem si ho. Ne, ty.
9: No, tak ahoj.
7: Počkej.
11: Haló?
7: Haló, to je Karel Gott?
9: Počkej.
11: Haló?
7: Tady je Kajzer.
10: Jirka Korn.
7: Ahoj. Co chceme? Prosím tě, Karle.
11: Dobrý večer, pánové.
7: No. No. Prosím vás, Karle, přijeďte sem do tábora. Voláme tady odsud. Nutně vás tady potřebujeme.
9: No, vidíš. No.
7: Tak to jsou to pro noviny. Gott telefonuje zvony. Ne, prosím. Prosím vás, Karle, my vás tady opravdu nutí. Haló? Co se stalo?
10: Jsem utopil.
11: To nic. Upadlo mi mejdlo.
7: To muselo být pořádný mejdlo. Karle, prosím vás, nechte mejdlo mejdle. My vás tady potřebujeme. Vemte si cokoliv na sebe a přijďte. Čekáme na vás. Opravdu, než skončíme, ano?
11: Tak já jedu.
7: Fajn, prý.
9: No jo, ale pánové, to nemůže ani při troši dobrý vůle stihnout.
7: A možná, že jo?
9: Hele, já jdu na cigáro, když tak mě tam najdete.
7: Dobře,
9: jo?
7: A pak tě zavolám.
9: Fajn.
1: Takovýhle telefonní rozhovor mohli vidět kdysi diváci v pořadu Možná přijde i kouzelník. Námět, scénář i režie byly dílem Františka Poláka. No a mám pocit, že i do dnešního dílu to ten Karel Gott stihne. A taky nám v písničce zavolá.
0: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Vy posloucháte Český rozhlas a pořad věnovaný jen a jen telefonátům.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Mimochodem, obvykle je vynález telefonu přisuzován vynálezci jménem Alexander Graham Bell. Jeho první telefon byl sestrojen v Bostonu v roce 1876, ale podle novějších údajů vynalezl telefon italský vynálezce Antonio Meucci už v roce 1849. Jeho prvenství bylo dokonce oficiálně v roce 2002 schváleno třeba i Kongresem Spojených států. A podle dalších zdrojů vynalezl telefon i Philip Race v roce 1860. No, tak si vyberte. Já si teď vybírám ze své kartotéky ještě jedno číslo na Jiřinku a zkusím se s ní opět spojit. Snad se nám to povede.
2: To jsi ty, Henry?
0: Ne, tady Patrik.
2: Já jsem u George.
0: Jo, a co tam?
2: Je to tu moc pěkné. No řekni George Henrymu, co jsme před chvíli dělali, no.
0: No, to mě teda zajímá.
3: No řekni, že jsme se líbali.
0: No tak co jste dělali?
4: Jsme se líbali.
0: Cože?
2: Tak pa.
0: No počkej.
2: S Bohem, George.
4: Ale Sabrino.
2: Ty jsi si opravdu myslel, že bych s tebou něco mohla mít? To bych si připadla jak jednička na 10 dolarovce.
4: Jak to?
2: Ta se sebou taky pořád tahá nulu.
4: Ale Sabrino, Henry mu si říkala, že je to tu moc pěkné.
2: Pitomče.
0: To byla ukázka z bláznivé crazy komedie Oldřicha Lipského. 4 vraždy stačí, drahoušku, která byla natočena už v roce 1970. V téhle části našeho pořadu uslyšíte telefonáty, kde na jedné straně bude vždy Jiřina Bohdalová. Objevila se třeba i v roce 1981 na televizní obrazovce díky režiséru Jaroslavu Dudkovi v komedii A začalo to karafiátem. Žárlivá scéna v podání Jiřiny Bohdalové a Josefa Somra.
5: Prosím.
6: Neruším. Ne, to byl jenom vtip. Já vím o Pepikovi, no. Hele, jak se chová? Je způsobnej? Ne, vážně, Valino, já ti volám kvůli tomu, že Miluš je doma. Teda, kdyby to Pepika zajímalo. Je u ní zrovna František. A tomu snad neřekej. V jeho stavu. Jo, a Honza, ten je u Evy. Vaňkový. No, to ty víš, ve.
5: To jsem ráda, já ho tam totiž poslala. Jo, moment.
7: Co je? Prosím. Jo, ahoj. Hele, mě nezajímá, že je doma, já jsem tady. Jaký plyn? Jo, že si pustí plyn. Ano, dobrý, dobrý. To by musela jedině u sousedu, protože my jsme elektrická domácnost, víš? Ale ani prášky doma nemáme. Leda projímadlo. Hele, nepůjdu domů, nepůjdu domů.
5: Byl bych doma, bych.
7: Pro mě je to zásadní otázka.
6: No, ale to je právě ten nesmysl. Jako nakonec každý žárlení. Protože kdybych já měla na Františka žárlit, tak kam bych přišla?
7: Každej jsme na to asi jináč, citlivý. Tobě možná nevadilo, když František se vmontoval na to školení. Ale já bych na tvým místě, já bych si ho... Co na jaký školení? Na tom Bílým kříži přece. To si neuvědomuješ, že to bylo pro technický personál? To ti nebylo nápadný?
6: Jo, ty chceš říct, jak se tam vnutil kvůli tý blondiatý inženýrce, jo, no ovšem, že mi to nevadí. František mi všechno řekl, já jsem ovšem věděla. Proč bych mu, prosím tebe, nepovolila nějaký drobnej flirtíček, ne? Hele, ahoj. Podívejme se. Tak František se nám školil.
0: Jedna z dokonale sehraných scének v podání Jiřiny Bohdalové, vlastně skoro samotné, se objevila i v legendárním televarieté, které režíroval Pavel Háša. Jiřina Bohdalová tam projednou získala i roli úřednice, která si v pracovní době stále soukromně telefonuje.
8: No byl to frajer, Verulo, co ti mám povídat. Tak já mu povídám, že šíleně spěchám domů, jo. Že jsem koupila mletý maso a to podlíhá rychlý zkáze. A on těmi Verulo s takovým vlahým pohledem povídá, slečno. Já už nejde dobrý karbanátky od počátku restaurace Národního divadla, veď. Hele, já udělala ještě jako psinu, že tuhle hospodu neznám, jo. A on jako, že nebydlí daleko a že má všechno doma, teda cibuli, magneťák, jo. A vůbec všechno na domácí karbanátky, veď. Prej česnek a špek, jo. Hele, špek, tak tenhle špek já znám z paměti, to a taky jednomu šla akorát vyžehli košily, veď. On se vrátila jeho stará, on to pak žehlil ještě 3 měsíce, veď. Dobrý den.
9: Dobrý den.
8: Ale to nic, Veruno, to přišel jenom nějaký chlap moment, jo. Veruno, já ti to musím doříct, protože to je teda, to budeš přímo žasnout, veď. Tak já mu povídám jako na chvíli, jo. Na chvíli to, že bych jako mohla, to, že jo. A on ti chytil taxika a učili jsme někam do Nuslí, veď. Já v tašce to mletý maso a celý rozjařený a jestli prý mám ráda sekt. Ne sex jako 6. Sekt jako 7, veď. Veruno, ty mě znáš, já udělám 2 kamenáče a jsem růženka na rozebrání, tak mu povídám, posaďte se. Ale to jsem neříkala jemu, to říkám tady tomu, co jsem přišel, veď. Tak mu povídám, kde pak tohle? Když chcete karbanátek, to musíte být hodnej, veď. Ale já ty se ty stejně nerada, ono to štosuje. Já když tak něco málo, tak spíš koňak, nebo myslivce, nebo tak něco okolo rumu, veď.
9: Vesel, prosím vás, nezlobte se, ale já jsem
8: vám... Moment! Veruno, hele, ty mě znáš, mě hned tak nic neposadí, ale ten ti má doma nábytek, stylovej, veď. No kdybys to viděla, anglický tapety i ve světliku, veď. No, jenomže on mě doved do kuchyně, přines vajíčka a housku a spoustu nějakých blbostí, veď. Holka, podrž se. On to s těma karbanátkama myslel vážně. No to mě předtím nenapadlo, že mě to mělo napadnout. Tak on se v tom taxiku vůbec o nic nepokoušel, vej.
9: Na
8: sporách spánek. A říkal, že prostře, vej. No já tam stála jak mokrý džíny. Protože dělat karbanátky, tak to můžu rovnou řídit kosmickou raketu. Hele, teď já to mletý koupila pro našeho Rexepáč, je starý, už nemůže kousat, ne? Veruno, já umím akorát tak polivky z pytliku, ne?
9: Hesla,
8: tak mu říkám, pane inženýre, on to měl na dveřích, ne? Povídám, pane inženýre, když chcete karbanátek, to je částečný nedorozumění, páč karbanátek dostanete v každý restauraci. Spíš, kdybychom si takhle hačli, že byste pustil Elvise, jo, a pak jste taky mluvil něco o šampáňu, viď? Pojď sem, Veruno, on je frajer, ale vůl. On ti mi vrazil to mletý do tašky, otevřel dveře na chodbu a ještě kecal, že se ve mně zmejlil, vy. No ne, Veruno, chápeš to?
9: Nezlobte se, Sešo, no já skutečně, já pospíchám.
8: Cvok,
9: ale ne, já...
8: Co?
9: Rozumíte, já jsem s tou Veronou v jedné kanceláři, já měl cestu do města, ona mě prosila, abych vám vyřídil, že se to před půl hodinou přerušilo a ona se sem nemůže dovolat, viď?

0: Což mě připomíná, že opravdu byly doby, kdy jsme se třeba s někým nemohli spojit, protože byly telefony ještě s někým napůl, vypadávalo spojení a sem tam se také stalo,
1: že jste se propojili s úplně někým jiným. V telefonátech často začínaly i první lásky.
2: Český rozhlas Olomouc, písnička.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Už to tak bývá, že ne každý telefonát je v klidu a bez rušení. Pardon, budu se muset ještě na chvíličku zavolat domů, ať u mě vědí, kdy přijedu. Haló, můžu mluvit s mámou? Haló?
2: Haló?
1: Haló?
2: To je přerušený, to je vynález. Já bych s tím praštil nejradši.
3: To volal můj syn?
2: Neprosím, milostivá paní. To byl omyl.
3: Omyl?
2: Omyl. Omyl. To byl.
1: Hlavně to byl nepodařený telefon. V ukázce z filmu Andula vyhrála, kde si zahrála třeba Růžena Šlemrová a také Václav Trégl. Film byl natočen režisérem Miloslavem Cikánem už v roce 1938. Jiné nepovedené telefonické spojení čekalo i na studenty a instruktory jednoho lyžařského zájezdu, který režíroval Karel Smyček na plátnech. Objevil se 44 let potom, co jste slyšeli předchozí ukázku, a jednalo se o komedii Sněženky a Machři. Šlo o to, jak vylákat jednoho nápadníka od stolu překrásné dívky.
4: Ano, to jsi ty? Tak fajn. Vláďo, máš tady telefon?
5: Já?
4: Ty?
5: A kdo volá?
4: Já nevím, je to mezi město.
5: Proč píšeš? Haló? Haló, tady je Brčka. No, kdo volá? Tady je Brčka u telefonu.
6: Tady Praha, moment, hned vás připojím, moment, počkejte. Mluvíte, Špindle? Tak moment, hned vás připojím, vydržte, vydržte. Pan Prtko?
5: Ne Prtko, Brčka.
6: Brčka, pane Brčka, vydržte u aparátu, moment, přepojím, ano. Vydrž, Brčka, vydrž.
5: Já vás haló. Tak koho to vlastně voláte?
6: Tady Praha, Bleskově, moment, důležitý hovor, přepojím, moment.
5: Děkuju vám, pane vedoucí.
7: Není zač.
5: Haló. Co je s tím spojením? Haló, haló.
1: Kdysi, v dobách dávno minulých, nebyly problémy jen s vlastním telefonickým spojením, ale také s tím telefon vlastně získat, aby vám ho přidělili. O tom ví své Jiří Krampol, který se snažil i trochu zapracovat na protekci.
8: Když jsem bydlel na Žižkově, tak všichni v baráku už měli telefon, akorát já jedinej jsem telefon neměl. Tak jsem chodil pořád na ty telekomunikace, tam nějaký paní jsem cpal lahve vizoura, kartony amerických cigaret, pětistovky a furt nic. Když to trvalo asi 3/4 roku, už mě to stálo dost peněz a telefon nikde, tak jsem se namíchšel sem tam. A oni mě oznámili, že paní Dvořáčkovou zavřeli pro úplatky. Tak vzteklej jsem šel, bylo to na podzim, naštvaný na celý svět, jsem šel po Jiřáku, takhle na Vinohradech, a tam zrovna na rohu, kde je nálevna sudového vína, řádili mi kamarádi a burčák byl na ulicích, všecko to tam prostě bylo, tak jsem si dal burčák a tam stál nějaký můj kamarád, kameraman, a povídá, proč si naštvaný, a povídám, představ si, co se mi stalo. Tak jsem mu vyprávil tu anabázi s tím telefonem a on říká, no to je skvělý, ty máš kliku, tady je sekretářka generálního ředitele telekomunikací. Já povám, to je bezvadný, tam stála taková už trochu chycená, jako slečna, povám, jasně, já to zařídím, já jsem nějaká Eva, povám, ahoj Evo. Zítra přijetěrko, já ti to zařídím. A pán, hele, páno, ne, to je opravdu sekretářka. A pán, co mám koupit? Kupla je vizoura tomu řediteli, tak jsem tam přišel s vizourem, dobrý den. Ona říká, hele, já řeknu radši, jako, že jsem můj bratranec, já jsem tvoje sestřenice, aby to mělo lehčí průběh. A pán, to je výborný. Tak ona povídá, soudruh řediteli, tady můj bratranec jako přišel, tak jsem mu dal vizoura. A podívejte se, soudruh Krampole, udělám všechno, co bude v mých silách, abyste ten telefon získal. Uplyne týden, 14 dní, 3 neděle, nic. Pamlot, hrvo, to snad není možný, jak jsem šel normálně zase na ty telekomunikace. Tadle ta moje údajná sestřenice tam samozřejmě nebyla. Byla tam úplně jiná sekretářka. Já pán, prosím vás, já bych chtěl mluvit s tím soudruhem ředitelem. On stál ve dveřích a povídá, Tak pane Krampol, telefon nebude. Já povídám, Ježíš, co se stalo. Povídá, vaši sestřenici Evu jsme vyhodili pro opilství a já vám to řeknu upřímně. S takovouhle rodinou, jako jste vy, já nechci mít nic počít.
1: Když tak člověk připravuje tento pořad, zjistí, na co všechno už si pamatuje. I takové telefonní budky bývaly zdrojem zábavy. Možná i vy jste jako puberťáci občas otevřeli tamní telefonní seznam, který tam býval na poličce, zapíchli někam prsta, zkusili letmo někam zavolat. Z někoho si prostě vystřelit. Podobnou zábavu si s kamarády kdysi dopřával i Mirek Donutil.
9: Dana Kliková, to byla naše herečka. To jsme dospěli tak daleko, že jsme dva telefony měli, jeden nahoře v kanceláři a druhý dole v suterénu. A oba dva byly propojeny, takže se to dalo odposlouchávat vzájemně teda, že jo. A ona furt chtěla točit a furt nikdo nevolal, a tak jsme ji tam nechali vzkaz na nástěnce: Dano, volej produkci, stopy končí v krematoriu, a nechali jsme tam číst. Ona přišla: Ježišmarja, mám tady vzkaz, jo. Ty to vytočila, jo. Ty si ji ozvalo: krematorium. A ona: dobrý den, já můžu kdykoliv. Říkaj, prosím vás, ujasněte si to, já vím, že to je strašná rodinná tragédie, ale až budete vidět přesně ty časové posloupnosti, jak nám zavolit. Ne, mě to je jedno, mě opravdu pustí kdykoliv, já můžu zítra třeba. No, já vím, že to je složitý, ale opravdu zavolit. To položili, oni to položili, tak to znovu vytočila. My dole jsme řvali smíchy a ona znovu se vnucovala a nevzali ji do krematoria. Měli jsme tajemnici taky, jmenuje se Dita Fuchsová. Když ona nastoupila na ministerstvo zahraničních věcí, tak já jsem jí telefonoval jeden den, ona tam byla krátkou dobu, jo. Já jsem to vytočil, říkám: dobrý den, tady ministr Želeňac. Prosím vás, paní Fuchsová, my jsme odjeli na služební cestu do Fritku Místku a padal sníh, takže jsme zapadani tady všichni. Nemáme tady auta, kdybyste byla tak laskavá, jsem našel jedno vaše telefonní číslo. Ano, píšu si, pane ministře. Pošlete nám sem zítra 4613, abychom mohli odjet všichni, jak jsme tady papalaši. Kompletně, ano. Ano, pane ministře, já to všechno zařídím. A jak jste našel moje číslo? Jiné nemám než vaše, já si vás pamatuju, a teď si trhněte nohou. Prosím, pane ministře, teď si trhněte nohou, protože to jsem já, jsem se ti nepředstavil. Nazdar, no ty jsi blbý, jo. My jsme s tím telefonem zacházeli až do takových krajností, možná bych to ani neměl říkat, aby to neznělo jako navádění, ale my jsme třeba si vybrali telefonní číslo libovolný v telefonním seznamu, to jsme vytočili a tam jsme řekli: dobrý den, prosím vás, doma Karel? Ne, tady nebydlí Karel. Aha, tak promiňte, naschledanou. Za hodinu znovu: dobrý den, Karel je doma, prosím vás? Ne, tady nebydlí Karel, to bude asi on. Tak se nezlobte, naschledanou, za hodinku znovu: prosím vás, Karel už přišel? Ne, tady nebydlí Karel, já už to dneska vysvětluji po několikáté, já nevím, co se stalo, zřejmě to tam mají nějaké, ne, tak to bude asi omyl, naschledanou, zase za hodinku: dobrý den, prosím vás, Karel není doma náhodou? Žišmarja, není doma Karel, tady žádný Karel ani doma nikdy nebyl, tady nikdy žádný Karel nebydlel, já už nevím, co mám dělat, furt mě sem někdo volá kvůli Karlovi, dejte mě pokoj, zase za hodinu: prosím vás, Karel je doma? Ježiši Kriste, tady nebydlí Karel, já už nevím, co mám dělat. Po půlnoci, do té doby ho necháte oddechnout, jsme zavolali znovu, ten už přiběhl k tomu telefonu: kdo je tam? Tady Karel, nevolá mě někdo?
1: Příjemné telefonování a zábavu u toho vám přeje dál Patrik Rozehnal. A pouštím zároveň písničku, která opět souvisí s telefonováním.
10: Zdravíme z muzejní noci, jsme zrovna v Olomouckém rozhlase.
11: Ahoj mami, zdravím tě z rádia, měj se hezky, bylo to tady fajn.
12: Zdravíme strejdu Josefa z Českého rozhlasu.
13: Ať se brzy uzdraví.
10: Mně se tady moc líbí a všem moc doporučuji.
14: Zdravím našeho tátu, který teďka zrovna skládá kamion.
15: A doufáme, že příští rok půjde s námi a slibujeme mu, že to vezmeme aspoň přes jednu hospodu.
16: Zdravím naši paní učitelku, mám vás rád a doufám, že mi dáte ještě nějakou jedničku.
17: Ahoj, zdravím Olomouc.
18: A hlavně přeji všem pracovníkům hodně úspěchu, zdaru a hodně spokojených posluchačů.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: A my pokračujeme v ukázkách z televize, rozhlasu i filmů, které pojí jen jedno jediné. Telefonování.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
2: Jo, moment. Namailujte mi to, večer se domluvíme, jo. Haló, pošlete mi SMS-ku, já teď nemám čas, za hodinku se domluvíme, jo, moment, Hergot, mě to má nějaký hovadu, Jo, sakra. No, prosím vás, to se potom domluví, já mám vedle hovor. Hergot, já to povypínám, když se z toho zbláznil.
3: Imre, vy do mobilu děláte? Jo. Vám pošlu Jaruš. Tak když jsi mobil, tak jde odevřít.
2: No jo, Jaruš, nezlobte se, ale do roku 2010 mám úplně plno.
3: Ani nás byste nevzal.
2: Ale já bych vám rád vyhověl, nemám jediný volný okýnko, nemám.
4: To máte tolik žáků?
2: Žáků? No jednoho. Jednoho, ale to je plný barák. Karle, pojďte sem.
5: Dobrý večer.
0: Ano, pochopili jste, že u moderních mobilních aparátů zůstaneme. Tentokrát i v ukázce z pořadu Karle, styďte se, kde si na pódium divadla v Táboře, kde se natáčel i televizní pořad Možná přijde i kouzelník, pozval Jiří Vimr Karla Černocha. A šlo o to, jak ho naučit telefonovat s mobilem. Jako příklad si zvolili telefonát do jakéhosi imaginárního skladu s alkoholem.
2: Halo, teď by vám to měl zvonit. Halo, tady Karel Černoch, jo? Volám Velkosklad. Velkosklade, halo, zvedněte to, nech šopat, přichází. Halo, slyšíte mě, Velkosklade?
3: Tomu chybí.
2: Velkosklade, slyšíte mě?
3: Hergo, co tak hulákáte, já vás slyším.
2: Já potřebuji, abyste mě slyšel přes mobil a ne tady. Zvedněte to, zelený tlačí, jdi to tam i jak pro děti, to ten telefonek to... takový, tím to zavěšujete, červeným to zavěšujete, zeleným to zvednu, zvednu to.
3: No, takhle, ani to nemá sluchátko, ale.
2: Taky ho tam nehledejte, no, to si pak dáte k tý, v obličeji svýmu. Zvedně ležeš, Maria,
3: vy to mačkává, ono to nefunguje.
2: Ne, vy to nemačkáte, vy to promačkáváte. Tohle jsou ruce na mobil, takovýhle jitrnice místo prstů, já si... Patníky místo prstů, co já si to otlučil, ty prsty svoje od takovýhle
3: jelita. Špatně,
2: tak se neklepte jak ratlik. To jaký těžký s vámi, vy byste potřeboval mobil jak kanape. Tam by vám to šlo, ovšem, tam by vám to šlo.
3: No, mě ten telefon nebaví, já jsem myslel, že přinesete počítač s myší.
2: Černochu, dokud se nepřehoupneme přes mobilní telefon, tak vás k myším nepustím. Na myši zapomeňte, volejte ten Velkosklad. Jinak bude zle, já vás vyrazím. Volejte ten, na čím přemýšlíte?
3: Dobře, tak já...
2: Velkosklad, denní váš chleba, automaticky to mám v paměti, ne? Když to číslo znáte, udělám ping, ping, ping, ping, ping, volám to denně, ping, ping, ping, ping, volám.
3: No, dobře,
2: ping,
3: tak...
2: ping, ping, ping.
3: No, tak já to mačkám. Ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping.
2: To je tak těžké.
3: No, už se vám zvoní, no.
2: No, zaplať, pán.
3: Halo, tady je Karel Černoch. Objednávám 50 lahví koňaku.
2: A je to tak složitý.
3: Co? Co? Do klubu? Proč tak naříkáte? Oni tam nějak hekají.
2: No, přijel zboží, vykládají vagony, to budou skladnice.
3: Cože?
2: Vidíte? Co? Promptně.
3: Co? Promptně. Ze zadu.
2: No jistě, že ze zadu truhlíku snad nepůjdete hlavní vrátnici, jako každý vůl, tam se ženete prdelaj. A ještě jí strčím něco do ruky.
3: Co, když to nebude chtít?
2: Ale bude. A potom šáhne ani nemrknete.

0: Že hlavně nebuďte měkej. Jdu ze zadu,
1: sfouknu to s ní a rychle ven. A žádná měkota.
2: 333 stříbrných stříkaček.
1: Tak šunty neberte. Žádný krámy z potopených lidí. Dejte to sem. Chcete koňak? Objednáme koňak. A razantě. Halo, slečno. Koňak. My jsme 50 let... Cože? Ne. Kolega má čím stříkat na zahrádce. O to vy se nestavíte. My chceme koňak. My chceme koňak. My... Co? Helejte, já volám, ale ne večer. Večer. Já to chci... Co? Dámo, vašte slova. Vaše... Já nevím, s kým mluvím, ale kdo je u vás spode kulovej? Karle, styďte se. Vážení, tak teď si poslechněte, jak podnikatel Karel Černoch volá velkosklad.
3: Smradé, smradé, volej kam do klubu. Čekám tě, tak přijď.
1: Nečekaj. Tak Karle, a jsme tam, kde jsme byli. Vy jste se vůbec nezměnil. Já už chápu, co to je ta vaše agenturní činnost. Žrádlo, prachy, chlast a děvky. Karle, fuj!
4: Telefonování bylo ale základem jednoho slavného divadelního představení. Když Miloslava Šimka opustil Jiří Grossman a on hledal inspiraci i nového partnera, pustil se sám do projektu, který nazval Zavěste prosím, volá semafor. Šlo vlastně o velice jednoduchý model. Ale to už posuďte sami.
5: Hudební skladatel Jaroslav Uhlíř a Karel Šíp, to je vlastně dneska už dvojice. My samozřejmě z úsporných důvodů jsme je poprosili, aby byli v jednom bytě. My jsme malé chučí divadlo, nemůžeme si dovolit volat na všechny strany a tak budeme volat do bytu pana Uhlíře.
6: Tady je Šimek, divadlo Semafor. Dobrý večer.
7: Já se jmenuji Uhlíř. Dobrý večer.
6: Proč tak zdůrazňujete to vaše jméno?
7: No, aby se mě jenom neobjednával třeba.
6: Tak to bychom si nedovolili. Jo, vás, prosím vás, Karel Šík také?
7: Jo, je tady, mé je mi okna.
6: No, a jak to?
7: No, tak my jsme čekali na ten váš telefon a já nemám rád, když Karel zahálí.
6: Aha, tak Karel Šík, mé je okna. Co děláte vy?
7: No, tak já tak na ně koukám a zapisuju si, jak mu to jde.
6: No, to já si rád. Vy prostě pracujete systémem jeden dělník, jeden úředník, jo?
7: No, tak
6: je. Dejte mi prosím vás, pana Šípa, k telefonu.
7: Děkuji.
6: To je slušný člověk, pan Uhlíř. Poděkuje, když ho něco žádáte, to mám rád.
7: Já jsem jmenuji Šíp, halo?
6: Ano, to vy nemusíte zdůrazňovat, na vás by někdo snad Šípy nechtěl. Jak to jde, to umývání oken?
7: Ale špatně, tady má velký okna, špinavý.
6: No, to víte, Uhlíř. No, pane Šípe, já vás vysvobodím, jestli dovolíte.
7: Ano.
6: Dneska je to takové slavnostnější představení, protože firma Suprafon ho natáčí.
7: Ano.
6: Co myslíte, byla by vaše tvář vhodná figura pana Uhlíře, kdybyste se přišli prezentovat přímo na jeviště?
7: Ano, já přijdu rád.
6: Jo, no to...
7: Sám,
6: to věřím, když tam takhle dřete. A myslíte si, že pan Uhlíř to schválí?
7: Já
6: to schválím. Vraťte mi ho. Ano, já vás slyším. I když matně.
7: Je to nutný, aby...
6: Je to nutný, se... velice nutný je to.
7: On se vymluvá se mě, že na to špatně vidí. Já mám trošku poboženu, a si to dodělá a my přijdeme, no.
6: No, to je vaše věc, jak si to zařídíte, hlavně prosím vás přijďte, ano?
7: Tak jo, tak nashledanou.
6: Děkuji, nashledanou.
4: Ať už budete volat kamkoliv, nebo někdo bude volat vám, nezapomeňte mluvit pomalu, zřetelně a dobře se představit, aby nedošlo k něčemu podobnému, jako zažívá Uršula Kluková se svou maminkou. Vyprávěla o tom kdysi v legendárním představení Pohoda Vánoc.
8: Moje maminka je takový vděčný objekt, ona je hrozně roztomilá, já bych ještě chtěla říct, jak telefonuje. Ona, protože prožila přes 30 let v cizině a naučila se česky velice špatně, takže z těchto těch věcí, jako je telefon, má hrozný strach. Vždycky, když u vás někdo zazvoní, tak letí k tomu telefonu a úplně celá nervózní to zvedne a začne do toho křičet: Halo, kdo je? Co je? tě každý se rekne a pohodí. Říkám, ale prosím tě, ty musíš telefonovat tak, že když někdo zazvoní, tak ty to zvedneš a řekneš, kluková, prosím. A vyslechneš si, co ty lidi chtějí. No dobře, dobře, no tak já to udělám. Zazvonil telefon, má na to se dala. Kluková, prosím. Haló, co chcete? Jednou přijela ke mně, když jsem ještě byla prostě nad Labem na návštěvu a já jsem nějak pospíchala do divadla a říkala mi, mami, prosím tě, zavolej na přesný čas. Já nevím, kolik je hodina, já bych nerada tu zkoušku nějak propásla, tak prosím. A jak se to volá? Já jsem říkala, no vytočíš 112 a oni ti řeknou, kolik je hodin. No počkej, jak řeknu? Já říkala, no řeknou ti přesně, nic neříkej, oni ti řeknou, kolik je hodin. No dobře, za chvilku přišla a povídala, no je asi 3:15. Jak to asi? No asi, ona mě, ta ženská, řekla asi 3:15. Já říkala, prosím tě, co jsi vlastně udělala? On říká, no co jsem udělala? Co jsi mi řekla? Vytočila jsem jedničku, dvě nuly, zase jedničku, dvojku, vozvala se nějaká paní, povídá, tady Bergerová, prosím, já jsem říkala, prosím vás, nevíte, kolik je hodin?

No, myslím, že kdybych zavolal na takovou službu v téhle chvíli, já zjistil bych, že nejvyšší čas říci, zazvonil telefon a dnešního dílu je konec. Nezbývá také, než si ze svého mobilního telefonu vyzvednout všechny zmeškané hovory. I napříště se na vás těší i bez telefonu Patrik Rozehnal.

Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Nehoda vlaku v Ostravě ovlivňuje provoz do Polska a na Slovensko. V Olomouci začala výstava masožravých rostlin z celého světa. Fotbalisté Sigmy skončili po vítězství nad Karvinou v tabulce 7. Zítra bude jasno až polojasno, teploty do 28 stupňů. U sobotních zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Honza Faltýnek. Provoz na železničním koridoru z Ostravy do Bohumína stojí. Na ostravském hlavním nádraží vykolejil nákladní vlak. Nehoda ovlivňuje i dopravu z Olomouckého kraje do Polska nebo na východní Slovensko. Část spojů jede podle webu Českých drah odklonem přes Havířov. Zároveň dráhy zavedly náhradní autobusovou dopravu. Omezení se týká i vlaků dopravce RegioJet. Podle zprávy železnic odklízení potrvá až do dnešních 22 hodin. Bruntálská radnice schání stavební povolení na odbahnění kobylího rybníka. Poslední odbahnění město dělalo v polovině 80. let minulého století. O rekonstrukci vodní plochy radnice mluví už zhruba 10 let. Město chtělo v minulosti kompletně vytěžit sediment a upravit dno. Na to ale Bruntálu scházely peníze.
2: Pro odtěžení sedimentu chce teď město použít sací bagr. Podle radnice tak půjde rybník odbahnit bez velkých zásahů a práce vyjdou na zhruba 2 miliony korun. Nedávno město na rybník přidalo plovoucí odpočinkové molo. Podle radnice slouží vodní plocha hlavně k rekreaci. Z Bruntálu Adam Tomáš, Český rozhlas.
0: Olomoucké výstaviště Flora ode dneška hostí výstavu masožravých rostlin s názvem Živé pasti. Expozice zahrnuje víc než 1000 rostlin, včetně 35 let starých víc než metr vysokých sbírkových exemplářů. Letošní ročník expozice autorka pěstitelka Markéta Aubrechtová Dlouhá zaměřila na mexické tučnice.
3: Jsou takový úžasný masožravky, které mají nádherný květy. Jsou hlavně výrazný právě s svýma pestrobarevnýma květama, ale taky schopností lapat veškerý takový ten drobný hmyz domácnosti, takže jsou návštěvnicky velmi užitečný. Lidi si je pořizují na různé octomilky v kuchyni nebo různé komárky, takže na ty jsou skvělý.
0: Výstavu Živé pasti si můžete v olomouckých sbírkových sklenicích prohlédnout do 7. června. Sport. Fotbalisté Olomouce v prvoligové nadstavbě ovládli play-off o umístění. V domácí odvětě finále rozdrtili Karvinou 4-0 a stvrdili triumf po úvodní venkovní výhře 3-1. Hanáci dali po dvou brankách v obou poločasech. Mezi 26. a 29. minutou se trefili Šturm a Barát. Po změně stran se prosadili střídající Rusek a Lurving. Sigma v nejvyšší soutěži obsadila 7. příčku. A čeští hokejisté hrají na mistrovství světa ve Friburgu. Pátý zápas, jejich soupeřem je Slovensko. Po první třetině vedou Češi 1-0.
1: Počasí.
0: Zítra bude v Olomouckém kraji jasno až polojasno, odpoledne a večer od severu přechodně až oblačno a ojediněle se vyskytnou přehánky. Teploty 24 až 28 stupňů, v Jeseníkách kolem 22 stupňů Celsia. A foukat má slabý, proměnlivý, přes den místy mírný severní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Zdržíte se v ulici Palackého v Lošticích, když pojedete na Mohelnici. Provoz je tam kvůli stavebním pracím převeden do protisměru.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: A když máme před sebou i kalendář, tak je čitelné z něj to, co zná každý mnohý. Kdo má třeba v nějakém okolí ve známosti v rodince Vláďu nebo Vlaďku Vladimír Vladimíra. Bok po boku také letos 23. května a i teď v podvečer, či ještě docela teplé jarní odpoledne. Ale pozor, to důležité je víkend, sobota, takže už od 17. hodiny a skoro 5. minuty bezmála do hodiny 18. Takto víkendově vždycky hrajeme pro radost lidovky. Cymbálky, dechovky, Vladimír Vladimíra dneska, zítra ale Janičky a Vanesky a tak dále a tak dále. Hezký majový podvečer.

0: Český rozhlas Olomouc a Bořek Volný.
1: Ale hlavně a v hlavní úloze také 8 minut po 17. hodině dneska Vláďové a Vlaďky, ale zítra Janulky, Janičky a asi právě tam a územně lokálně, už to potvrdíme v zápětí, budeme teď mířit a to s paní posluchačkou z Jindřichova Hradce, Aničkou, známe vás písemně, tak pěkně vítáme osobně, dobrý den.
2: Dobrý večer. Já vám děkuji za písničku, za vyhledání písničky. Přeji krásný podvečer letní a přeji do roštění Janičce hodně zdraví, štěstí, lásky a všechno krásné k svátku. Ať si to užije, užije si písničky. A také posílám tu písničku Jirkovi pro potěšení. Moc krát děkuji. Mějte se hezky.
1: My moc děkujeme a ozvěte se zase příště, no nejpozději za rok na Janičku, na Jirku, ještě dříve a nebo kdykoliv, kdykoliv to byla paní posluchačka Anička z Jindřichova Hradce. No a pak je tady vždycky někdy takové dilemátko, protože hned třeba po ukončení poledního vyhrávání přání přijde a dnes navíc tedy přání takové neúplné. Někde uvízlo, uvázlo a bylo možná myšleno až na 17. hodinu. Kdo ví, přejeme naší Janince Hudáčkové k dnešnímu, asi k zítřejšímu svátku, ale to je všechno a pak ještě číslo 607, 700 a tak dále a tak dále. Tak rádi přijmeme třeba i vaše volání a písničku na přání, ale Janičce Hudáčkové též k zítřejšímu svátku i od vás popřejeme. No a další přáníčko je taky pro Vladíka Strejdu, kterého máme moc rádi, který vždycky dělá skvělý program pro synovce, neteře, vnoučata. Tak se těšíme zase na prázdniny a na Strejdu. Všechno nejlepší, pěkně mu zahrajte.
0: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: hodin 13,5 minuty, 23. májový podvečer a linka je k mání 221 555 444, další zájemci, mezi tím, co už jsme měli skoro ve vysílání zájemkyni, už se hlásili, ale jim to vyzvánělo a my jsme hovořili s paní Maruškou, pokud se nemýlím, ale ono, vydržte, jen co skočí písnička, aby vás bylo slyšet ve vysílání, abyste mohla popřát. To vyslyšeno bohužel nebylo, tak od paní Marušky nevíme, komu máme zahrát, ale je to velká škoda, když těsně před konce písničky, kdy vás může být slyšet, abychom to všechno vyřídili, když se položí, protože zároveň mezi tím volalo dalších spousta zájemců. Písničkou prosím udělejte velkou radost oslavenci Vláďovi k brzkým, kulatým, krásným, neuvěřitelným narozeninám a také k dnešnímu svátku. Máme ho moc rádi, je to taky nastávající neuvěřitelný děda a neuvěřitelný výročí. Zdraví Ilča, Vašek a celá rodina. No a ještě rádi posíláme také z čísla 723 70 33 51 písničku a pozdravy krásné pro naši úžasnou tetu paní Vlaďku Malou z Libiny k dnešnímu svátku. Teto, přejeme ti všechno nejlepší, hlavně hodně zdravíčka. Moc tě zdravíme, tvoje holky Veronika, Dalila, Latifa a taky Andrejka z Prahy. A kdyby třeba paní Maruška chtěla opravdu pronést to svoje přáníčko, povídala, že se několikrát zkoušela dovolat, že to nevyšlo. Jednoduchá věc, jen na to vydržte, co skončí písnička, zareagovat tím, že vydržíte a pak vás bude slyšet.
1: Posloucháte Podvečer s Českým rozhlasem Olomouc.

0: krásně táhle s Dankou Magálovou a teď taky s krásnou jihočeskou. Ovšem do Beďhoště dnes osobně pěkně zdravíme pana Antonína. Myslím, že nějaká pozdravení tu byla a ještě budou. A tak pěkně zdravíme právě vás a vítáme. Dobrý den.
1: Dobrý den. Včera mě pozdávala Anička. Bohužel jsem přeslechl odkud. Dále paní z Eva z Mozis a snad Jindřiška z Prostějova. Milé dámy, přijměte ode mě srdečné pozdravení a neméně srdečné poděkování. Přeji vám vše dobré. Tolik od Antonína z Beďhoště, zdravotně mizérium. A ať se Olomouckém rozhlasu daří co nejlépe, pán Bůh zaplať a zatím nashledanou. Mnohokrát děkuji.
0: Moc děkujeme. To byl pan Antonín, pozdravení od něj byla a zřejmě ještě budou v dalších vysíláních, možná i v tom dnešním. A teď v 17.19 ještě přáníčko, taky krásné vroucné, a to pro Vladěnku, nejhodnější kamarádku a obětavou pomocnici, kterou zdraví právě její kamarádky Milča a Vlasta. Také rádi hrajeme k tomu zítřejšímu svátku manželce Janě Pospíšilíkové z Roštění, dceři Janě Juráňové z Martinic. Hodně zdraví, hodně štěstí, osobní pohody, tak to tentokrát písemně, ale krásně a srdečně přeje manžel a tatínek Jirka z Roštění.

0: Přímo z místa.
1: Za hanáckými pivoňkami do Senice na Hané se vydáme v dalším vydání reportážního Přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc. Pivoňkám se říká královny jarní zahrady. Jsou symbolem štěstí a šťastného manželství. Patří k nejstarším pěstovaným okrasným a léčivým rostlinám na světě. Která z odrůd je nejpopulárnější? Jaké podmínky jsou pro ně nejvhodnější? A jak rychlá bývá sklizeň? Dozvíte se v neděli po 9. hodině. K poslechu zve Dita Vojnarová.
0: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
2: V krizových situacích jsou nejnáročnější první 3 dny. Když se dobře připravíme, zvládneme je s větším klidem, dokážeme pomoci ostatním a umožníme záchranným složkám, aby se soustředili na pomoc těm, kteří jsou v ohrožení života. Jak se připravit na krizovou situaci a o jaké situace se jedná? Hosty Dobré rady Českého rozhlasu Olomouc budou poručík Petra Maléřová a poručík Petra Sotolářová z Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje. Poslouchejte v úterý v 10 dopoledne.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: 25-26 stupňů, trošku někdy ve stínu, trošku i zasvitne měřák z Horního náměstí, ale dáme si už večerní příjemné, možná i pofoukání a dívání se na hvězdičky a zaláskovanou hvězdičku. Rádi zahrajeme paní Štěpánce. A komu ještě? Dobrý podvečer.
4: Dobrý den, ještě jednou vás zdravím, pane redaktore, všichni posluchače. Dneska bychom rádi popřáli a poslali písničku k zítřejšímu svátku paní Janě Mézlové do Čehovic. Popřáli bychom jí hlavně zdraví, no a štěstí a to, co se všechno přeje k svátku. A zároveň bychom chtěli poděkovat Lidušce Kouzilové, Jintice Sradikové, paní Aničce Koucné, paní Kutálkové, a panu Jarovi Líblovimu pro příjemný dnešní podvečer a taky všem posluchačům. A vám, pane redaktore, moc děkuji a zase někdy naslyšenou.
3: Moc děkujeme též. No a dál už čerpáme v 17.24 z čísla SMS-kového 723 70 33 51 a pěkně zdravíme paní Janu Škodovou do Prostějova, k její meninám. Všechno dobré přeje Anička ze Štětovic, také ovšem Jendovi do Uličky a Zdeničce do Holubic. Přáníčko, hlavně Janulce k svátku a taky všem hodným od Aničky ze Štětovic, a ta je nejhodnější, tak i od nás krásné přání a tak, jak to ona umí provonět, tak ať zavoní a krásně zasvítí teď ta hvězda. Hvězdička. No a my rádi posíláme písničku, já už jsem to anticipoval, předvídal, Eva z Modřic, Brněnsko, hraje samozřejmě moc ráda, je hodná pro paní Lidušku z Lichkova a pana Antonína z Bedihoště pro pohodový večer. Krásný zbytek víkendu, hlásí, přeje všem Eva z Modřic a dívám se, že ještě Maruška Prostějov by ráda pozdravila pana Antonína Bedihošť. Krásný zbytek víkendu, moc hezký večer, no a pokud možno zdravíčko, ať se třeba zlepší trošku, či drží. No a rádi pošleme písničku dalším Vládíkům, jednak strejdovi Vláďovi taky od nás, protože i náš strejda Vláďa je skvělý, nejskvělejší, tak ho zdraví Lukis a Romča. A ještě je tu přáníčko pro dnešního oslavence a nastávajícího okrouhlého jubilanta pana Vláďu S, nebo možná Eš, a toho zdravíme na zahrádku do Přerova k rodince a možná i na nějakou grilovačku, ať chutná, krásně to určitě voní, oslav krásně svátek a hlavně brzké narodiny.

0: usměvavá hvězdička a snad i jasná noc a možná, komu je horko, tak taky příjemné ochlazení. Teď 17.30, no ještě se činilo a činí slunce a ten dnešní teplý májový den a ještě pár dní s tím máme počítat. 17.30, teď počítáme s tím, že pěkně popřejeme, pozdravíme a Tovačovskou zahrajeme panu Josefovi a ještě někomu. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, zdravím vás, dobrý den. Zdravím vaše posluchače a i vás a chtěl bych touto cestou popřát panu Vladimíru Molatovi k jeho meninám hodně zdraví, štěstí a spokojenosti a taky radosti z chovu kanáru. Dále bych popřál jeho sestře Jindřišce, která je momentálně v nemocnici, brzké uzdravení. A to přeje rodina Děklova. Děkuji vám mnohokrát, pane redaktore.
0: My moc děkujeme. Děkujeme Děklovým, děkujeme panu Josefovi, zdravíme Vladu, zdravíme sestřičku i ptactvo okrasné, krásné a písničkou určitě potěšíme taky od paní Věrušky, které moc děkujeme za další písemný zkaz a vroucná slova. Zahrad máme totiž dnešním úžasným pracovitým holkám Kristince, Toničce a Amálce. Moc děkuje paní Věrka. A přidáváme ještě, když jsme měli Laďu, Vláďu, tak zahrajeme od další paní Věrky a jáji, Věrka Hinková a jája, nechávají zahrát pro jejich milou paní Vladěnku Malou k dnešnímu svátku. Všechno nejlepší, hodně zdraví, dobré nálady paní Vladěnce Malé. Z celého srdce přeje jája a Věrka Hinková.
2: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Adele, nejenom pro děvčata, jedna červená sukinka, ta vždycky musela být a jednou za čas si taky zahrajeme u nás, třeba teď mezi 17. a 18. konkrétně krátce po půl šesté, kdy už zdravíme po telefonních linkách dneska osobně Beatku. Krásný májový večer.
1: Jen bych si nechal zahrát kromější zítřejšímu svátku Janě Hitrové z Přikáv a Janě Vynětalové z Mezic. Všechno nejlepší oběma přeje Beatka s babičkou. Děkuji moc.
0: A my taky děkujeme a moc zdravíme. Pozdravy posíláme, tentokrát zase Jančám, ale prý taky v rodince, ale v Čechách, ve středních Čechách, jedna hodná Vaneska. Tak já myslím, že to klidně i mladší generace moc rádi poslechnou. olomouc.rozhlas.cz i zpětně, nestihli jste tak a tak dále. Janulce, Vanesce, hodným kočenám hraje Strejda, Babi a Děda z Moravy. No a ještě od pana Mirka z Rapotína. Zahrajte mojí Toničce pro dobrou náladu. Ať se ty ptáčky povedou, to si určitě přeje. Nejenom kuchařka, ale i strávník, strávnici. Děkuje pan Mirek Pavlu z Rapotína. No jestli je to ta výborná silná hněda, jestli je to na hořčici taková hroštěnková a krásně ideálně naplněné, jak to máte rádi. Mňam!

0: Pokračování ne příště, ale hned teď v 17.38, 23.5.2026. To je čas teď momentálně vytelefonovaný paní Liduškou. Krásně zdravíme, pěkně vítáme.
1: Taky zdravím vás, pane Bořečku, do Českého rozhlasu Olomouc. Ještě jednou děkuju za milý přivítání a chtěla bych poslat písničku pěknému májovému podvečeru. Teď jsem slyšela zrovna Beatku Látalovo z Piňovic, tak Beatko, posílám tobě písničku a taky tvojí babičce, paní Lidušce Kubíkové ze Střeně. Zdravím vás aj s Lucinko a s Kristinko. A mám takový taky přáníčko, dnes má svátek Vladimír, tak bych chtěla poslat hudební dárek panu Vladimírovi Tovačova, věrnému dlouholetému posluchači Českého rozhlasu Olomouc a popřát mu všechno nejlepší k svátku. Hlavně pevný zdraví, štěstí, lásky a velkou radost těch svých milovaných kanárků, kteří mu krásně zpívají, ať se s něma má dobře. A písnička je taky pro jeho sestru, paní Jindřišku, která je zrovna v nemocnici, tak pro brzký uzdravení hlavně. A taky zítra má svátek Jana, tak paní Janičce Pospíšilíkové z Roštění taky posílám hudební dárek. Hlavně pevný zdravíčko jí přeji. Všechno nejlepší, hodně štěstí, lásky, boží požehnání. Panenka Marie Svatohostinská, ať ji ochraňuje. A taky ještě panu jejímu manželovi, panu Jiřímu posílá taky písničku. Přeju hlavně pevný zdraví a pěknému májovému podvečeru ještě s poděkováním Zdeničce Pavelčíkové z Uníčova, Božence Dubové ze Šumbaldu, panu Jiřímu z Kunštátu, panu Zdenkovi Duskovi z Radnice z Rodinou, panu Oldovi Crhákovi z Nemile a manželům Gotwaldovi z Dobravice, Lidušce a Jendovi a jejich rodině a všem přátelům, posluchačům. No a Bořečko, Zlatičko, také pro vás bude písnička a za všechno vám moc, moc děkuju a krásné májové večír a krásnou zítřejší neděli vám přeju. Děkuju, děkuju.
0: Děkujeme pěkně a samozřejmě za necelých 20 minutek, ale třeba už teď i průběžně informujeme, když zmerčíme, tak to bylo 1-0 pro nás a už je to 1-1 na mistrovství světa. Slovensko-Česko 1-1, druhá třetina a více ve zprávách v 18 hodin. Slováci se radují, tak a na Tatru se možná blízka, ale teď ještě písničkou, prosím, potěšte taky, ano, Vladimíra M., a kamaráda Vládíka J., které zdraví jejich velký kamarád. Naše parta z dětství drží většinou při sobě po celý život. Moc je zdravíme všechny oslavence, ale především naše kamarády velké a opory obrovské. Máme taky pěkně zahrát od paní Helenky z Nové ulice Helča Zamykalová. Zdraví kamaráda Miloška Pořízka z Domova důchodců Pohoda Chválkovice, Pavilonce, pokoj 14 a pěkná písnička, hezký večer a hlavně ať všechno zvládá, nic ho netrápí. Kamarádka Helča, taky moc hodná, do Chválkovic zdraví pana Miloška. A ještě prosím zahrajte naší tetě Janulce Zlatičko, největší, moc zdraví celá rodinka, zapsal to František, taky moc zdravíme Janulky.

0: Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Další návrat na loňský mohelnický folkfest, jeho 6. ročník, nás čeká na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Tentokrát si poslechneme další dvě kapely z

0: Naše ledviny už nestačí, přichází v úvahu některá z podob a provedení náhrady funkce ledvin, dialýzy. Co která z nich tedy zhruba obnáší, jak je dialýza časově, ale i fyzicky a psychicky náročná, se chceme ptát zkušené lékařky doktorky Mariky Goluchové v poradně Apatika Českého rozhlasu Olomouc ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Pokračujeme a hrajeme teď pro paní Zdeničku a pro kočenku, možná i pro úlovky, ale hlavně pro posluchače. Dobrý podvečer.
3: Dobrý večer, ještě jednou Božečku a písničku ne, k svátku Vladičkovi do Tovačova přeji štěstí, zdraví, hodně síly s jeho milovanýma kanárkama, ať to všechno zvládne. Jindřišce do nemocnice přeji taky hodně síly, ať se hodně zdraví, ať se uzdravíte, Jindřiško, myslím moc na vás. A ještě v pondělí má narozeninový den Maruška z Kroměříže. Maruško, přeji vám štěstí, zdraví, vše, ať se vám daří a kolem sebe samé dobré lidičky. Božečku, vám děkuji za vybrání, písnička je aj pro vás a řeknu vám, myš je pod křeslem, tak teďka budu muset oddělat křeslo, aby u kočka chytla, tak mám nervy. Tak to je všechno, děkuji a nashledanou.
2: Tak děkujeme, pěkně zdravíme lovkyni úlovek a ať se tam již vyšťourá, pošleme tam kocoura nebo kočenku. To byla paní Zdenička Prostějov. No a teď, kdo se třeba průběžně jedním očkem periferně dívá i na ten hokej, viděl agresivní střídačku, Slováci naštvání, asi oprávněně, tak Slovensko-Česko nejaktuálněji 1-2 v druhé třetině. Slovensko-Česko 1-2, ale víc ve zprávách v 18 hodin nejen ze sportu. No a pokračujeme, ještě zahrajeme pro radost krásnou písničku pro skvělou kamarádku Milunku, které moc děkuje Jitule a všechny ostatní kamarádky, pěkně zdraví, drž se, opatruj se. Rádi popřejeme a už citujeme od Henriky. Zahrajte mému synovi Vladovi, nebo Vladovi, mojemu synovi Vladovi. Všetko nejlepší k svátku, hodně zdravíčka a i dobrých nervů za volantom, radosti z těch malých a i z těch starších dětí. A to všecko od mámy Henriky. Pěkně zdravíme. Ještě po dětech tady přišel další text, ale ten je přepsán automatem na nějaká jiná slovíčka asi. Tak děti peří z celních srdce, možná z celého srdce, teda od mamky Henriky. A pěkně zdravíme Vladu, anebo možná Vlada. No a ještě prosím, zahrajte písničku tentokrát do práce a to za prodavačský pult až do večera do obchodního centra, do butiku naší Mařence. Maruško, drž se, opatruj se, zítra krásné volníčko.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Fascinující svět mravenců, hravý experiment s Bílkem a další premiérové Zázraky přírody. ČT2. Mladý architekt se vydává po stopě vraždícího maniaka v kriminálním filmu Okno z ložnice. A ČT Art uvede u příležitosti významného životního jubila legendárního písničkáře jeho jedinečná vystoupení na slavném festivalu. Bob Dylan na festivalu v Newportu. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Je 18 hodin.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Před olomouckým soudem stane žalobce Vagaj v souvislosti s kauzou z Bitcoiny. Zítku v Přerově bude zdobit i portrét mistra světa na harmoniku. Čeští hokejisté hrají na mistrovství světa se Slovenskem. Zítra bude jasno až polojasno, teploty do 28 stupňů. Hezký podvečer u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Před kárným senátem Vrchního soudu v Olomouci stane v pondělí státní zástupce Marek Vagaj. Hrozí mu důtka za to, že nepodal stížnost proti usnesení, na jehož základě se Tomáš Jiříkovský, už dříve odsouzený za obchod s drogami, dostal k zajištěné elektronice. Ta pravděpodobně skrývala přístup k bitcoinovým peněženkám. Jiříkovský následně daroval část bitcoinů ministerstvu spravedlnosti, což vedlo k odchodu ministra Pavla Blažka, dříve za ODS, a jeho nedávnému obvinění. Obraz Česka a české armády v Severoatlantické alianci není příliš dobrý, řekl to vládní zmocněnec pro plnění závazků vůči NATO Jakub Landovský v televizi Nova. Hlavní problém jsou nedostatečné výdaje na obranu.
4: Vláda by měla podle Landovského představit konkrétní plán, jak výdaje na obranu navýšit. Česko bude neplnění aliančních závazků vysvětlovat na letním summitu NATO v Ankaře, kam pojede možná i Landovský.
5: Budu tam mít určitě třeba spoustu schůzek, pokud na summit pojedu, a ty se budou právě týkat obranných výdajů, jejich uznávání, toho, co dělají ostatní spojenci.
4: Podle náčelníka generálního štábu Karla Řehky chybí Česku k plnění aliančních cílů asi 40 tisíc vojáků z povolání. Řekl to taky v televizi Nova.
6: Dneska jsme zpátky v éře kolektivního odstrašení obrany a tam potřebujeme trošku jiný model a potřebujeme především mít velké množství záloh a legislativu takovou, aby jsme je byli schopni generovat.
4: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO tento týden řekl, že vláda hledá způsoby, jak nábor nových vojáků urychlit. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
2: Přerovskou galerii Pod čirým nebem na třídě 17. listopadu bude nově zdobit i portrét mistra světa ve hře na foukací harmoniku Lubomíra Plevy. Rozhodli o tom místní ve veřejném hlasování, sdělila mluvčí radnice Lenka Chalupová. V galerii nadživotních portrétů osobností spjatých s městem budou kromě něj vyobrazeni i další tři lidé. Dohromady zde bude zachyceno 8 osobností.
3: Sport.
2: Čeští hokejisté hrají na mistrovství světa se Slovenskem. Po druhé třetině je to 2-2. A hokejisté Přerova končí čtvrtý týden týmové kondiční přípravy, které se účastní 24 hráčů. Dalších 6 má individuální plán. Brankář Honzík, obránci Krysl a Zdráhal, útočníci Pechanec a Mrázek a jedna další zatím nezveřejněná posila, kterou by měl být zkušený forward Lukáš Žálčík. K případným dalším posilám hlavní trenér Petr Dočkal říká.
7: Ještě ten kádr. Doufám, nemáme úplně uzavřený. Chtěli jsme ještě další 3 rozdílové útočníky a jednoho už máme podepsaného a jeden doufám ještě klapne, takže budeme to dělat v našich podmínkách, těch skromnějších, a zase budeme věřit, že to poskládáme tak, aby jsme byli úspěšní v té sezóně.
3: Počasí.
2: Zítra čekejte na střední Moravě jasno až polojasno, odpoledne a večer od severu přechodně až oblačno a ojediněle se vyskytnou přehánky. Teploty 24 až 28 stupňů, v Jeseníkách kolem 22 a povane slabý, proměnlivý, přes den místy mírný severní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Pozor na silnici 60 z Jeseníku do Javorníku. Cestáři tam budou až do zítřejšího rána opravovat vodorovné dopravní značení.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Setkání s literaturou Českého rozhlasu Olomouc.
8: Ano, bylo 18 hodin sobotní podvečer Českého rozhlasu Olomouc, tedy náš program nabízí právě teď, no jednak hudbu po půl sedmé z archivu, nejenom toho rozhlasového, ale i slavné archivní melodie z 50. 60. let a vzpomínka na Jaroslava Vykrenta. To bude po půl sedmé. A teď rozhlasová premiéra v cyklu Setkání s literaturou, kdy uvádíme dvě kratší povídky olomouckého prozaika Petra Rittera, tedy povídku Doktor Perdis a povídku Nenaplněná láska. V první z nich uslyšíme Václava Bahníka, ve druhé potom Vladimíru Včelnou, které režijně vedl Tomáš Soldán.

Hele, co děláš dnes večer? Zvu tě do divadla. Máme zaplacenou lóži a dcera má zrovna nějaké důležité rande. Žena tvrdí, že by její lístek neměl propadnout. Doktoru Perdizovi nepřipadalo, že by nějaké rande mělo být důležitější než jeho hospoda. Ale Ludvíkovi se těžko odmítá, nejenže je to jeho pacient, ale navíc je to i koňák. Větší a zkušenější než doktor. Dávají operu, viď? Hádal doktor Perdis. Proč myslíš? Protože kdyby to měla být roková pařba, tak by vám lístek asi nezbyl. No jo, připustil Ludvík, Nabucco. Doktor Perdis proti operám nebyl zaujatý. Jména Verdi nebo Mozart mu zněla docela přátelsky. Vadili mu jen avantgardní inscenace, kde obloha je oranžový hadr, tráva fialové světlo, kulisy představují tři druhy kouře a herci běhají v kostýmech marťanů a taky se tak tváří. Ludvík ho ale ujišťoval, že toto bude klasické provedení. Přece nebudu v lóži jen se svou ženou, uzavřel trumfem na závěr. Na to už Perdis neměl odpověď. Ale nebudeš se mnou konzultovat svůj chrup. Nebudu, slibuji.

0: Doktor Perdis pocházel ze starého zubařského rodu. Jeho předkové byli odborní zubní lékaři, promovaní zubní lékaři, dentisté, zkušení zubní technici, kováři, lazebníci. A bylo to na jeho zubařině znát. Uznával, že když se vám má někdo cizí vrtat v hlavě, máte právo mít strach. Vzal vás hned, nešetřil lokální anestezií, byl vlídný a poté, co vám zafixoval pusu do kořán, nekladl otázky. Vrtal s citem a zrovna tak účtoval. A to nejen prominentům, jakým byl koňák Ludvík, který mu i v sezónách, kdy letní teploty neklesaly pod třicítku a louky se měnily v cirkusové manéže, vždycky na zimu sehnal dost sena. Pacientům zvlášť náročným na svoji vizáž doporučoval. Dejte se na rugby nebo na hokej, budete mít zuby pořád jako nové. Posery, co za ním přicházeli, až když nebylo zbytí, ujišťoval. Děláte to dobře. Nejprve vždycky zkuste kořálku, pak pár jointů, ibalgin, brufen a přes noc vatu s tuzemákem za uchem. Teprve když nic z toho nezabere, jsem na řadě já. Bylo skoro nemožné ho rozhodit. Dařilo se to pouze týpkům provozujícím onu prokletou českou zvyklost nutit zubaře, lékaře, právníky provozovat praxi kdekoliv při náhodných setkáních. Z věty, to mám štěstí, že jsem vás potkal, se mu ježili chlupy. Věděl, že Ludvík svůj slib nedodrží. Jen usedli do lóže, zpozoroval, že potíže, které mají na jevišti staří Izraelci se starými Babyloniany, jsou Ludvíkovi ukradené. Vrtěl se, poposedával, stáčel do ruličky program a zase ho neúspěšně rovnal do původního tvaru. Co však bylo stresující, doktor Perdis viděl, jak Ludvík začíná bloudit jazykem v ústech. Tušil, že je zle. A už dopředu se v něm probouzel lidožravý žralok. Hle, samozřejmě to nebudeme řešit teď, začal opatrně Ludvík. Diskrétně šeptal, ale i tak musel přehlušit orchestr a operní sbor. Už delší dobu cítím jednu stoličku. Nahoře, tu druhou. Bojím se, že v ní mám kas. Nauč se čistit si zuby. Zubní kas je preventabilní. Čistím si a vyplachuju listerinem. Přijď za mnou do ordinace. Kdy?
1: Nevím. Zavolej sestřičce.
0: Zavolám. A když už tam budu, musíš se mi podívat na korunku. Jakoby se mi začínala vyklad. Vidíš? Tady, dole. Nevidím, je tu tma. 2 nebo snad 3 roky byla dobrá a teď? Ale nic tvrdého jsem na ní neskousil, nebo aspoň nevím. Domluvíme se o přestávce, kdy za mnou přijdeš do ordinace. Jasně. Nevím, co se to najednou děje. Fakt si čistím zuby někdy i 3krát denně a vyplachuju. Vstaň,
1: zasyčel doktor Perdis. Nebyla to žádost ani rozkaz. Byl to nekompromisní imperativ.
0: Prosím,
1: otázal se Ludvík. Nechápal, ale raději se už zvedal.
0: Vstaň a otoč tu židli k hledišti. Tak ne, opěradlem ke mně. Zakloň hlavu a polož ji na ten plyšový mantinel.
1: Teprve teď Ludvíka napadlo protestovat, ale doktor Perdis mu prsty obou rukou otevřel ústa do kořán.
0: Paní, máte mobil?
1: Pohlédl přes rameno na Ludvíkovu manželku.
0: Ano, vypnutý,
1: ujistila Perdize. Tak ho zapněte a rozsviťte baterku. Ludvík se pokusil zvednout, ale Perdis ho přišpendlil zpět. Zůstaň, přikázal, a vy, paní, sviťte. Ochromený Ludvík nebyl schopen nejmenšího odporu, ani když doktor Perdis otevřel kapesní nožík a zanořil se s ním do jeho úst. Nevidím, upozorňoval Perdis Ludvíkovu ženu. Sviťte zhora. O, lepší. Ještě malinko víc z boku. Můžete mu prosím druhou rukou podržet jazyk? Vezměte si na to kapesník, ne papírový, látkový. V Ludvíkově manželce se začal probouzet smích. Držte pevně, nabádal jí Perdis, a zkuste se nechichotat. Nemůžu se soustředit na výkon. Pěvci už před několika minutami přestali zpívat a teď se už zastavil i orchestr. Co se to tam děje? Zvolal dirigent. My tady hrajeme, dodal na vysvětlenou zpěvák s pětibarevným čírem, sahajícím mu až na paty. Já vím, ubezpečil je doktor Perdis, zcela zaujatý Ludvíkovou ústní dutinou. Budu se snažit rušit co nejmíň. Možná vám to tak nepřipadá, ale my pracujeme, upozornil ho jízlivě dirigent. Já taky, odtušil Perdis. Sáhl přitom Ludvíkovi hluboko do úst, takže z nich vyšlo tlumené zachrochtání, následované trpitelským sténáním. A jde mi to taky blbě. Vy tam spravujete zuby? Nechtěl věřit tomu, co vidí dirigent. Původně. Teď už budu trhat. Pro operu to nebyl šťastný den. V čestné lóži naproti Perdisově momentální ordinaci seděl ředitel divadla spolu s mimořádně čestným hostem, hercem japonského divadla Kyogen. Když dál už nemohl předstírat, že se jedná o součást novátorského nastudování Verdiho opery, omluvil se a vyrazil incident řešit. Japonec neudržel zvědavost a s mobilem připraveným fotit a natáčet vyrazil za ředitelem. Jakmile otevřeli dveře Perdisovy lóže, společně úžasli. Skutečně zde probíhal lékařský zákrok. Ředitel, neschopen slova, se chystal volat posily, avšak Japonec ho zarazil. Do you speak English? Zeptal se Perdise. Of course, ujistil ho Perdis, aniž opustil Ludvíkova ústa. Japonec se zatvářil potěšeně a spustil na něj japonskou angličtinou, která si docela sedla s angličtinou českého zubaře. Pod japonskou stoličkou se mu dělá japonský váček. Troufl by si pan doktor. Ráno odlétá a bojí se, co by to mohlo udělat v letadle. Perdis odvětil, že samozřejmě jen co tady skončí. Než se mohlo začít znovu hrát, musel notář z druhé řady vysvětlit dvěma dámám na galerii, proč jim katastr nemovitostí vrátil návrh na zápis kupní smlouvy. Chirurg v páté řadě si šel přesednout do šesté, aby 15leté slečně prozkoumal pooperační jizvu a posoudil, jestli ta zatracená nemocnice dceru operovala správně. Gynekolog, mířící pokladně domáhat se vrácení vstupného, byl u dveří přinucen diagnostikovat, proč je paní po ránu pořád blbě, když je ve třetím měsíci, a to už by snad zvracet neměla. Herečka, převlečená asi za krabici, popoběhla bočními schůdky do hlediště, kde jí učitelka na kraji první řady musela utvrdit v názoru, že jestli měl Pavlík za pololetí dvě trojky a tři dvojky a na vysvědčení dostal trojku, je to jasný důkaz, že si na něj učitelka zasedla. Policii zavolal dirigent. Kromě zničeného představení ho zrovna netrápil žádný aktuální problém, který by potřeboval řešit. Žil v umělé bublině svých můz a pro běžné lidské starosti neměl pochopení. Policisté z útvaru rychlého nasazení doktora Perdize srazili k zemi, spoutali a umístili do cely předběžného zadržení. Měli právo držet ho v ní 48 hodin a plně svého práva využili. Od chvíle, kdy se po dvou dnech vrátil zpět do života, se už pak navždycky ke své profesi přestal hlásit. Stal se tak jedním z mála zubařů, po kterém už žádné externí výkony v baru, na ulici ani v divadle lidé nežádali. Ludvíkovi omluvy několik měsíců odmítal. Přijal je teprve koncem roku, když už své dva koně připravoval na zimní dietu a před jeho stájemi se nečekaně objevilo několik fůr sena. Podle zapomenutého lístku bylo ze Skandinávie. Ten rok bylo v českých zemích obzvlášť velké sucho.

0: Zápraží bylo prohřáté odpoledním sluncem. Jak pomalu klesalo k obzoru, jeho paprsky barvily svět do barvy přezrálé broskve. Dědeček Alois a babička Aneška seděli vedle sebe na léty vyhlazené dřevěné lavičce a dozad jim proudilo teplo z prohřáté stěny čistého stavení. Společný život před nimi ležel jako rozložený koberec. Začínal v oparu dálky, kde se domečky zdají jako malé krabičky a cesty vypadají jako po dešti vyplavené žížaly, a končil na umetených kachlích u jejich nohou. Žádný krok už nelze vzít zpět. Po některých nezůstala ani šmouha, vzpomínky na jiné utkvěly v duších jako kočičí šlápoty v čerstvém betonu. Prožili jsme pěkný život, řekla Aneška a její tvář vyzařovala poděkování celému pokojnému všehomíru. Pěkný život to byl, přitakal dědeček Alois. Kdybych se mohla vrátit a něco udělat jinak, nic bych neměnila. Vzpomínáš na naše první bydlení? Aby ne, v jedné místnosti jsme měli kuchyni, obývák i ložnici. A ještě s námi bydlel pes. Aneška ten se zanotovala. Tak jako slunečnice každý den otáčí se za sluncem. Naše písnička. Tak já stále hlavu svou otáčím jen za tebou. Snad jsem to nespletl, zadoufal v duchu Alois. A vzpomínáš, jak jsme se ještě za svobodna chodili milovat k tetě Sánské do stodoly na seno? Jednou nás tam nachytala. Zrovna jsme byli v nejlepším. Ty jsi jí dlouho vůbec nevšiml, ale já ji viděla hned, jak vešla do vrat. Udělala to schválně. Asi ano. Proti světlu mi tenkrát připadala jako obrovská klekánice. Do smrti o tom nikomu neřekla ani slovo. Bodejť, vždyť by ji tvá matka zabila. Teta by tvé matce nikdy nevysvětlila, že za to nemůže. A vzpomínáš, jak jsme na dovolené byli na prohlídce nějakého hradu? A průvodkyně tam pořád opakovala, že mladý hradní pán se pomiloval se všemi služkami a kuchařkami a komornými? A pak nám ukázala pohovku v jakémsi přístěnku a říkala, tak tady na tom divánku se to všechno dělo. A my jsme se tam nechali o polední přestávce zavřít a musela jsem tě přemlouvat. Ty jsi měl strašný strach. Však ty taky. Taky, ale hrozně jsem to chtěla. Protože si s místom nepředstavovala hradního pána. Pravda je, že kdyby tam místo tebe byla ta průvodkyně, taky bych se tolik nebál. Ale nakonec to bylo krásné. No, bylo nakonec, když jsem měl už kalhoty zase nahoře a nikdo nás přitom nepřistihl. A pak jsme si dole pod hradem dali bramboráky a ty jsi je vrátil, že nebyly takové, jak je dělám já. Celý život jsem ti je tak dělala, dokud to tvůj žaludek snášel. Jo, povzdechla. Byl to dobrý život. No jo, tvoje bramboráky. Kdybys je aspoň někdy dopekla, nebo aspoň nepřesolila. A když jsme pak měli dostat tenhle dům, jako první jsem koupila konvičku na zalévání květin a dvě podložky pod hrnce. Pamatuješ? Takhle potrhlá si byla vždycky. Neměli jsme hrnce ani co do nich, ale měli jsme podložky. To bylo roztomilé. Někde na půdě ty věci ještě máme, viď? Spíš někde v komoře. Já jsem ze začátku vůbec neuměla vařit. Pamatuješ, jak jsem jednou zapomněla, že vařím brambory a museli jsme vyhodit brambory i hrnec. A pan Dvořáček nám musel přijít spravit sporák. To víš, že jo. No, ono to později nebylo lepší. A ty jsi tenkrát řekl, to nic, já mám řízky stejně radši s chlebem. V tu chvíli jsem tě moc milovala. Skoro jako když si z ničeho nic přišel domů a řekl, že koupíme novou ložnici. Chtěl jsem koupit auto, ale než bych tě pořád poslouchal, spravil jsem si kolo. Škoda, že to skončilo. Bývalo to krásné. Bývalo. Skončilo to, protože se mi už jen při pomyšlení na tu krásu dělalo zle. Stačila představa a už jsem se dusil. Zaplať pán Bůh, teď už mám klid. A děti, jak se nám vyvedly? No jo, však to je, Aneško, tvoje zásluha. Přece nečekáš, že se teď před spaním začnu hádat. To ty jsi je vychovala. Ale chvíle mi to bylo těžké. Zvlášť pro mě. Někdy jsem nevěděl, jestli mám volat policajty nebo blázinec. Bylo to těžké, ale zvládla jsi to. Proč tu teď asi sedíme sami? Oba od tvého sekírování utekli co nejdál a jak nejrychleji to šlo. Kdo by to byl řekl, že z našeho Lubora vyroste učitel? Vždyť jsem ho za každé sprosté slovo posílala vypláchnout si pusu. To mě vždycky zvlášť sralo. To jsi vymyslela opravdu moc dobře. Učitel, to dnes není jenom, že ty děti naučí číst a počítat. To je taky zodpovědnost. Musí jim být vzorem. Pravda. Vyrostl z něj totálně nudný patron. Jako bys těm dětem byla přes něj trochu vzorem i ty, viď, Aneško? No jen se nečervenej. Je to tak. A Janička, jakou ta nám dělá radost. Má spokojenou rodinu, manžela, dvě vnoučata nám dala. Co bychom si měli přát víc? Janu si vehnala do manželství se synem té tvé kamarádky Venduly. Upletli jste to jako dvě kuplířky, abyste spolu mohli drbat. Pak jste se jednou pohádali a z přátelství na život a na smrt vám zůstala nenávist až za hrob. A chudáci mladí v tom zůstali. Schytávají to teď z obou stran. Přesně tak, Aneško. Jana nám dělá taky samou radost. Jen k nám už tolik nejezdí. Nemůže, vždyť víš, sekretářka v plynárně, to jsou samé přesčasy a služby a pohotovosti. Já vím, chápu. Nic jí nevyčítám. Nesnáší tě. O nic míň než já. Jenže ona to má jednodušší. Prostě k nám nepřijede. Několikrát do roka k nám ale přece jen přijedou. Ona i Lubor. Vždycky si to nějak zařídí, aby byla rodina pohromadě. Jo, když potřebují si takzvaně půjčit. Samozřejmě, nemůžeme jim vyčítat, že mají svůj život. Zatím nám ještě nechali peníze na pohřeb. A taky často vzpomínám, ta tvoje slavná paměť. Vždycky si uměla vytáhnout něco, co jsem před 10 lety řekl. Nebo neřekl, ale měl říct. Taky často vzpomínám. Na tvoji jankovitost a umanutost. A sobeckost. A zlomyslnost. Co jsem z toho života měl? Jen jsem se staral, dřel a držel hubu, abych se nemusel v jednom kuse dohadovat. Jestli chce chlap zůstat mužským, nemá se ženit. Vždyť ta bába mi zkazila celý život. To víš, že si vzpomínám, Aneško. Dobře jsme žili. Poctivě a v lásce, jak se patří. Podívej, tamhle už vychází měsíc. Vzpomínáš, jak jsi ho chtěl pro mě sundat a dát mi ho k Vánocům? Babička se pomalu zvedla, musela si pomoct rukama. Zbrázděnou dlaní dědečka pohladila po rameni a pomalu se odšourala do chalupy. Kam ta suchá štoudev zase jde? To chce, abych o ní projevil starost a šel jí hledat?
1: Když se Aneška po chvíli znovu objevila ve dveřích, v ruce držela těžký sekáček na porcování masa. Udělala několik drobných krůčků, všemi silami, které jí stáří ponechalo, se rozmáchla a strašlivým obouručným rázem zaťala ostří do Aloisovy nachýlené hlavy.

0: Václav Bahník a Vladimíra Včelná z Ostra přečetli dvě povídky Petra Rittera, Doktor Perdis a Nenaplněná láska. Pořad připravila Eva Lenartová, režii měl Tomáš Soldán, se kterým technicky spolupracoval mistr zvuku Zdeněk Prchlík. A za týden ve stejnou dobu v setkání s literaturou Českého rozhlasu Olomouc sobotu po 18. uslyšíme tentokrát premiéru povídky Kanárek.
1: Posloucháte Podvečer s Českým rozhlasem Olomouc.
2: Oceňovaná pianistka Kristýna Bárta s projektem Red Landscape, ve kterém se představil slovinský saxofonista Jure Pukl a zpěvačka Petra Brabencová, s úspěchem vystoupila loni v Boskovicích. Prostě jazz bez hranic. V neděli po 19:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Kristýny Bárty a Red Landscape.
3: Alžběta Vintrová je autorkou takzvaných pravopisných jednohubek, krátkých, srozumitelných a hlavně vtipných lekcí pravidel českého pravopisu. Věnovala se překladům z a do francouzštiny a angličtiny, aktuálně dělá korektury a píše reklamní a marketingové texty. Dává nevyžádané rady, rozumí jazyku generace svých dětí a platí, že chybami se člověk učí. Zeptá se Dita Vojnarová v pondělí po 10. hodině v dopolední Českého rozhlasu. Hlasu Olomouc.
1: Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
0: No a teď po 6:30 v sobotu v podvečerním vysílání Českého rozhlasu Olomouc tady bude pátrání, bádání v hudební archeologii a také trošku i v rozhlasovém archivu, protože je tady čas hudebního vzpomínání, které vysílal leta a leta letoucí u nás v Českém rozhlasu Olomouc Jaroslav Vikrent.
4: Vždycky se neděje, jak se kdo naděje. Ovšem, pokud, přátelé, v tomto okamžiku posloucháte Český rozhlas Olomouc s tím, že se díky jeho vlnám znovu po týdnu hudebně vzpomínkově vypravíte za dovozovými písničkami a melodiemi let poměrně nedávno minulých, pak vás moje maličkost jménem Jaroslav Vikrent může stoprocentně ujistit, že se ono úvodem mnou citované české přísloví ve svém, abych tak řekl, výsledném moudru tentokrát hluboce mýlí, neboť už od této chvíle, sice jen necelou půl hodinku, ale přece jen, se o naše dnešní společné, mírně encyklopedické showbiznisové připomínání si bude vehementně starat někdejší americká doo-wopová skupina The Jive Five. Jejíž interpretační zlatou érou byly bezesporu

Vokální formace The Jive 5 vznikla koncem 50. let závěru minulého milénia v newyorském Brooklynu a jejími původními členy byla pětice tehdejších, abych tak řekl, městských sousedů, neboli černošských mladíků jménem Eugene Pitt, který byl v grupě hlavním zpěvákem, Jerome Hanna plus Richard Harris, jež byli oba tenoristé, Billy Profit, majitel zvučného baritonu a konečně i basista Norman Johnson. Ke své nahrávací premiéře se pak, dámy a pánové, za vydatné pomoci místního producenta a skladatele Oscara Walsera dostali mí dnešní hudebně vzpomínkoví hosté zhruba v polovině letopočtu 1961. A to na gramoznačce Beltone a v doprovodu orchestru Joea Reného.

sebe kriticky přiznávám, že v rámci někdejší singlové gramopremiéry vokální skupiny The Jive Five jsem vám právě, vážení a milí melodičtí staromilci, neposkytl dokumentačně to pravé ořechové, protože před chvíličkou doznělý kousek Když jsem byl sám figuroval svého času pouze na B straně onoho tehdejšího malého černého kotouče. Přičemž o stranu A se tou dobou postaralo dílko, které dokázalo v září roku 1961 po 3 týdny kralovat za oceánským billboardovým hitům rhythm bluesovým a zároveň bronzově žebříčkově bodovat mezi šlágry popovými, neboli dnešní následující doo-wopová klasika My True Story, pocházející jak autorsky viz Eugene Pitt a Oscar Walser, tak i doprovodně ze stejných muzikantských kruhů jako předchozí béčkový song.

při historickém pohledu na brooklynskou vokální grupu Jive 5 se dá, přátelé, s klidem říct, že se jednalo o formaci, jejíž personální složení se měnilo více než často. I když, pravda, například v roce 1962, kdy na následky vleklého zápalu plic zemřel tenorista Jerome Hanna, někdy i z důvodu velice nutných a navýsost smutných. Nicméně nezvratným faktem dodnes zůstává, že třeba u někdejší americké rytm bluesové 27 z onoho nešťastného letopočtu, neboli u songu Tyhle zlaté prsteny, který si příslušně hudebně vzpomínkově dopřejeme, dámy a pánové, nyní, zůstaly z původních členů skupiny v jejich sestavě jen dvě jména, Eugene Pitt a Norman Johnson.

S vaším laskavým dovolením se, přátelé, ještě na chvilku vrátím k někdejším častým inovacím v rámci grupy Jive a Five. Neboť kromě změn ve svém členském obsazení si vzpomínaní černí mládenci docela libovali i ve všelijakých úpravách a novotvarech svého názvu. Takže v průběhu

Léta, páně, 1964 přešli The Jive Five k etiketě United Artists a na této gramoznačce dosáhli posléze svého druhého největšího žebříčkového úspěchu vůbec. Viz červenec a srpen roku 1965, následující song Jsem šťastný člověk a 36. zámořská billboardová pozice popová, jakož i zároveň tamnější 26. šlágrový stupínek rytm bluesový.

Five jedna menší vlaštovka jaro neudělala a tak i navzdory dalším změnám vydavatelských etiket, včetně značek DK, FCO, Chess, Relic a podobně, jakož i interpretačnímu posunu od ryzího důvapu k soulu, se pro grupu v podstatě nic obchodně neměnilo. Takže jejím někdejším posledním významnějším zaoceánským žebříčkovým zápisem byla přibližně v polovině roku 1968 34. šlágrová pozice rhythm bluesová, doprovázená v případě následujícího kousku souběžně hitově popovým stupínkem 119

Jive Five pokračovali ve vystupování i v občasném natáčení i během následujících několika dekád konce 20. století a na různých pamětnických akcích, i když v sestavě už jen s jedním jediným původním členem, hlavním toť zpěvákem Eugenem Pittem, se ještě objevují stále. Přičemž mezi námi, přátelé, moje maličkost v koutku duše doufá, že si na oněch oldies vystoupeních, alespoň sem tam, i jejich pěvečtí nováčci vzpomenou na ty své někdejší předchůdce, kteří už na tomto světě bohužel nejsou. To znamená třeba na zakladatelského basového zpěváka Normana Johnsona, jež opustil naši matičku Kuličku léta páně 1970, nebo i na některé další. Neboť, jak praví jisté české přísloví, pokora dochází poctivosti, pícha pádu, ale to už je vážně milý moudrost poněkud jiného soudku, jak se říká, a proto pro tuto chvíli a vlastně i pro celý nejbližší týden Jaroslav Wikrent jméno mé, díky za přízeň, pozornost i tolerantnost a v příslušné době na stejných rozhlasových vlnách a přibližně i ve stejné hodině opět hudebně vzpomínkově naslyšenou.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Zdravím vás všechny z Českého rozhlasu Olomouc, jsem tady na návštěvě a zatím se mi tady moc líbí.
2: Nejvíc se mi líbila místnost s moderátorem a to tady fajn.
3: Zdravím celou naši partu a je to tady super!
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
5: Je 19 hodin.
4: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
5: Přerov čekají od pondělí dopravní omezení. Kulturní dům v Kobylé nad Vidnavkou se dočká rekonstrukce. Čeští hokejisté porazili na mistrovství světa Slovensko. Zítra bude jasno až polojasno, teploty do 28 stupňů. Pěkný večer u zpráv Českého rozhlasu Olomouc. Přeje Honza Faltýnek. Přerov zasáhnou v následujících týdnech dopravní omezení. Od pondělí až do 5. června bude kvůli opravě odvodňovacího zařízení uzavřený Lověšický podjezd, a to v obou směrech. A další změna čeká řidiče na silnici 55. Také od pondělí se dočasně otevře estakáda ve směru z Přerova na Olomouc. Zároveň ale silničáři uzavřou nájezdovou větev na tuto silnici od křižovatky Hranická, Velká Dláška a Staré Rybníky. Důvodem jsou pokračující dokončovací práce související se stavbou dálnice D1 Říkovice-Přerov. Kulturní dům v Kobylé nad Vidnavkou na Jesenicku zasažený povodní začnou v následujících týdnech opravovat dělníci. Investice si vyžádá téměř 3 miliony korun. Práce by měly být hotové do září, říká nezávislá starostka Miroslava Rybáriková.
6: To je nová fasáda, protože vlastně tam ta voda při povodních byla až pod okna a bude se tam opravovat celý sál, celá podlaha, protože v minulosti nebyly izolované ty podlahy těch budov a ta voda vlastně nám zedmula parkety na sále. Zakázka by měla být hotová do konce září a bude to za 2 miliony 800 asi zhruba.
5: Neznámý pachatel v noci pomaloval hákovými kříži památník odsunu Němců v Pohořelicích na Brněnsku. Oznámil to mluvčí jihomoravských policistů Pavel Šváb. Stalo se to před dnešní poutí smíření, která připomíná takzvaný pochod smrti po konci druhé světové války. Zemřelo při něm asi 1700 brněnských Němců. Pachateli za pomalování pomníku hrozí až 3 roky vězení, dodává Šváb.
7: Udalost prověřujeme jako příčin poškození cizí věci a podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod. Po pachateli, případně pachatelích, pátráme.
5: Pochod je součástí festivalu Meeting Brno. Ten letos poprvé hostí i sjezd sudeckých Němců.
4: Sport.
5: Čeští hokejisté na mistrovství světa ve Friburgu porazili Slováky 3-2. O góly se postarali Voženílek, Kaut a Červenka. A fotbalisté Olomouce v prvoligové nadstavbě ovládli play-off o umístění. V domácí odvětě finále porazili Karvinou 4-0 a stvrdili triumf po úvodní venkovní výhře 3-1. Hanáci dali po dvou brankách v obou poločasech. Mezi 26. a 29. minutou se trefili Šturm a Barát. Po změně stran se prosadili střídající Rusek a Lurving. Sigma v nejvyšší soutěži obsadila 7. příčku.
4: Počasí.
5: Zítra čekáme na střední Moravě jasno až polojasno, odpoledne a večer od severu přechodně až oblačno a ojediněle se vyskytnou přehánky. Teploty 24 až 28 stupňů, v Jeseníkách kolem 22 a foukat má slabý a proměnlivý, přes den místy mírný severní vítr.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
5: Zpomalte na dálnici D1 na 286. kilometru u Prosenice ve směru na Ostravu. Cestáři tam u krajnice sekají trávu. Přejeme šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

Krásný večer, den či noc do všech regionů, milí posluchači. Úvodní píseň v podání Malé muziky jasně vytyčila cíl naší dnešní cesty za historií a lidovou kulturou. Vydáme se na Šumavu, do jednoho velmi zajímavého městečka. A vaší průvodkyní bude Markéta Ševčíková.

A ono město, do nějž míříme, se původně jmenovalo Zimní hora, neboli Winterberg, z čehož se v češtině stal Vimperk. Je to město mnoha zvláštností. Leží na úpatí Boubína a je vstupní branou na Šumavu. A také v něm sídlí správa Národního parku Šumava. V minulosti bylo převážně německé a svůj zlatý věk zažilo od 13. do 17. století, kdy bylo cílovou stanicí jedné ze tří větví zlaté stezky, po které se do Čech z Pasova dopravovala sůl. Má také velmi zajímavý zámek a právě do něj se dnes vydáme, abychom si zmapovali, co určovalo život lidí ve Vimperku a okolí v uplynulých staletích. A budete možná překvapeni, protože to bylo sklo a knihy. A také bych neměla zapomenout, kdo nám dnes při putování historií Vimperka bude hrát. Budou to muziky Plzeňského lidového souboru a Jihočeského souboru Úsvit Českých Budějovic. A hrát budeme hlavně písničky o horách.

0: Jsme na začátku Zlaté stezky, která je na zámku ve Vimperku, a historií šumavského a pošumavského sklářství nás provede Eva Rajčpísová z Národního památkového ústavu. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Paní Evo, já tady vidím neuvěřitelnou mapu, na které my stojíme. Je tady vidět Zlatá stezka, Vimperk jako jeden z těch hlavních proudů vedoucích do Pasova, ale kolem je tady fůra červených, zelených a modrých bodů. Každý z nich byl jedno místo s jednou sklárnou, je to tak?
1: Přesně tak. A my jsme se tady snažili i naznačit, jak vlastně se situace šumavského sklářství lišila v průběhu nebo vyvíjela v průběhu staletí. Takže to, co vidíte červeně, to je úplně nejstarší. Jsme v době Karla IV. 14. století a 1359 je nejstarší letopočet, kdy hned vedle Vimperka vznikla sklárna, do dneska se jmenuje Skláře. A pak už to šlo ráz na ráz, je jich tady celkem víc než 10. A sklářství pak čekali takové vlny propadů a vzestupů. Takže po husitských válkách začínaly zase vlastně úplně od píky, krásně se vzmohly v 16. století, potom přišla 30letá válka, takže zase úplně všechno zničeno a zase úplně od začátku. A tady je to krásně vidět, že co vlastně století, tak jedna nová vlna vzestupu až prostě do toho 19. skoro.
0: My tady vidíme totiž úplně i dřevní sklářské výrobní pomůcky. Tady je neuvěřitelná sklářská pánev, která je asi kamenná, nebo z čeho to je?
1: Asi je kamenná, ale hlavně jde o to, že je malá. Ono prostě, když jste byl šumavským sklářem, tak jste měl na výběr. Buď jste mohl dělat později třeba tabulové sklo na zrcadla a tak, to bylo mnohem později. Ale v těch začátcích buď jste měl možnost takzvané duté sklo, takže sklenice, což třeba vyžadoval místní velmož, máme k tomu takovou hezkou pověst. No ale nejjednodušší pro skláře bylo dělat jenom malé korálky, takzvané páteříky, které se navlékaly na šňůrku, byl z toho vlastně růženec, pomocí toho růžence se lidi modlili a těch páteříků byly potřeba miliony a byly odsud na vývoz hlavně do Německa. Takže ta pánev, na kterou se spolu díváme, je malá, vždycky se do ní nalila surovina, vznikla tavenina a z ní ty korálky se namotávaly.

0: půjdeme podívat, jak to s těmi skláři tady vypadalo dále. Já vím, že sem se dováželo benátské sklo, původně po té zlaté stezce jako exkluzivní zboží, a docela mě překvapovalo, že i naše sklo se stalo vývozním artiklem. Tak jak je to možné?
1: Je úplně úžasné, že ten zázrak se udál zhruba 15 km od Vimperka. To místo je dodneška možné navštívit, Michlova huť. Bydlel tam Michal Miller a sice on je jediný z českých sklářů, kdo se pokoušeli přijít na tajemství benátského skla, tak on vlastně mimo děk vynalezl i něco mnohem lepšího. To, co vynalezl on, se ukázalo, že má daleko lepší vlastnosti než to benátské sklo, lépe se brousilo, rilo, a mimochodem Michlova huť je teda velmi hezký typ na výlet, dokonce tam má teďko i památník. No a to, co on vynalezl, nazval to tehdy křídové sklo, pak vynalezl i rubinové sklo, tak to naprosto převálcovalo konkurenci a díky tomu se najednou české sklo stalo celoevropským fenoménem, což byl úžasný příběh.
0: On nějak zdokonalil tu recepturu, vynalezl lepší písek, či co se stalo?
1: Na tom je zajímavé, že receptura se ztratila, takže ač existovaly později různé receptáře, takže do dnešní doby není patné, v čem přesně to jeho tajemství spočívalo, bylo to velmi ceněné know-how, ale každopádně ten vkus se potom proměňoval, takže o 100 let později. Najednou vyšly z mody ty čiré, ryté nádoby a najednou byla velká touha po barevných, což se povedlo tady ve 30. letech 19. století Johannu Majerovi. A tyhle barevné skloviny a vrstvené sklo zažily takový boom, že jemu naprosto nestačila vimperská sklárna Adolf a on si musel postavit sklárnu novou, což byla jedna z posledních na Šumavě a bylo to slavná Lenora. Nebýt těchto barevných skleniček, tak Lenora vlastně vůbec nebyla založena. No a největší exponát, to je
0: ten je obrovský a to je pohár, ale tedy ne napití, pravda.
1: Je to pohár pamětní ke 400. výročí povýšení Vimperku na město, takže v roce 1879, a je na něm německy napsáno, že ho darovali přímo skláři vimperští ze sklárny Adolf městu. Město bylo povýšeno na město v roce 1479.
0: Je tedy vidět, že se hodně vyváželo i do arabských zemí podle všech těch flakonů zlacených a různých zlatých misek.
1: Tady je prostě úžasné, že skláři v Lenoře nebo v Adolfově zvládli tyhle ty orientální nádobky pro Blízký východ a že tam ten odbyt byl, že ta kvalita byla taková, že i ti Arabové si prostě objednali dané zboží od nás ze šumavské sklárny.

0: Tak milí posluchači, pokud byste očekávali, že v této lokalitě se většina lidí věnovala především práci se dřevem nebo se sklem, tak se mýlíte, protože toto město bylo neuvěřitelně proslulé díky knihtisku. A o tom nám více řekne Eva Říhová z Národního památkového ústavu, která nás tady provede tou úžasnou knihtiskařskou historií. Vimperka, dobrý den.
1: Dobrý den. Tak jak už jste zmínila, proslulé město Vimperk skutečně má velice bohatou historii knihtisku, která sahá až do 15. století. Už v roce 1484 jsem přišel z Passova německý tiskař Jan Alakrau a vytiskl zde tři knihy. Ty první dvě byly latinské, ale třetí kniha byl kalendář na rok 1485 a byl to vůbec první česky vydaný kalendář v Čechách. Ten kalendář nesl na název minuci, to bylo odvozené od latinského výrazu minutio sanguinis, což znamená pouštění krve, a právě v tom kalendáři byly vyznačené dny, které byly vhodné pro to, aby se prováděl tento lékařský zákrok.
0: Jak je možné, že se to tady tak ujalo?
1: Ten německý tiskař Jan Alakrau tu neměl zřejmě takový odbyt, jaký si představoval na té zlaté stezce. Takže Vimperk opustil, ale po 370 letech na tuto tradici navázal Jan Steinbrenner. Ten si zařídil v rodném domě svého otce tiskařskou dílnu v roce 1855 a začal tisknout modlitevní knihy. Protože byl velice šikovný, nápaditý, rychle se poptávka po tomto zboží rozrostla a tak rozšiřoval dílny a ty knihy modlitevní, které tady tiskl, byly skutečně proslaveny po celém světě.

0: To jsou ty knihy, které tady vidíme. To je krásná vazba, velmi výpravná, aby si posluchači nemysleli, že to byly jen tak ledajaké knížky. Je to až spíš takový klenot.
1: Proto si ho velice cenili po celém světě a k výrobě těch modlitebních knížek na jejich vazby využíval pravé kůže, želvovinu, hadí kůži, perleť, sklo. Opravdu široký sortiment. Ty knihy byly krásně zdobené, vysoce kvalitní a měly zlacené ořízky. Kromě modlitebních knih, kterých někdy v roce 1930 už bylo 100 milionů vydaných, ještě zařídil výrobu kalendářů. Ty modlitební knihy nakonec tiskl ve 23 světových jazycích a kalendáře, které šly taky velice dobře na odbyt, v několika jazycích tiskl poučné, zábavné, vojenské, křesťanské. Každý si tam našel něco, co se mu hodilo. Byly tam povídky, byly tam rady pro rolníky, pro domácnosti, byly tam i lékařské rady různé a v jednom kalendáři jsem se dokonce dočetla, že na kašel je dobrý, když si nazbíráte černý slimáky, uzavřete je do sklenice, zasypete cukrem. Po několika dnech ty slimáci vytvoří konzistenci medu a to se užívalo na kašel.
0: Tak jestli bude letos opět taková invaze slimáků, jaká bývá, tak to můžeme vyzkoušet tedy, kdo bude mít na to nervy. Já tady vidím i Korány. Vyráběl pan Steinbrenner i náboženskou literaturu, zjevně nejen křesťanskou.
1: Samozřejmě ty koránky, to byla chlouba z Steinbrennerových tiskáren. Je to miniaturní modlitební kniha, která je o rozměrech 18x22 mm.
0: Ano, ty tady zrovna vidíme, to je úplně neuvěřitelné.
1: 823 stran, tištěno na cigaretovém slabém papíře a kdo nemá lupu a nezná arabštinu, tak si moc nepočte. Ale to byl skutečně úžasný vývozní artikl a byl vlastně jediný, který ty Korány vyráběl.

0: Mimochodem to, co tady vlastně zahájil Jan Steinbrenner, muselo úplně změnit život na Vimpersku nebo ve Vimperku, protože předpokládám, že tady ta knihtiskárna asi zaměstnávala docela hodně lidí.
1: Byl to opravdu velký zaměstnavatel pro spoustu lidí. Navíc měl silné sociální cítění, takže tady stavěl domy pro své zaměstnance, nemocnice, chudobince, vývařovny a Vimperk skutečně má být Steinbrennerovi za co vděčný. Bohužel přišel rok 45, skončila válka a veškerý majetek Steinbrennerovy rodiny byl konfiskován a tiskárna, jakoby fabrika, přešla pod národní správu. I když musím říct, že stále se ještě pokračovalo v tradici knihtisku, tiskly se tady velice kvalitní knihy, stále jako si udržovali tu dobrou pověst. Samozřejmě se měnil sortiment. Bylo tady potom spoustu knih, které se vydávaly pro československé hospitovatele, nakladatelství Vyšehrad, Odeon, všechno možné.
0: Já děkuji za úžasně zajímavý vhled do historie knihtisku tady ve Vimperku paní Evě Říhové z Národního památkového ústavu.
1: Naslyšenou, děkuju.

0: na úplný závěr dnešního výletu na Šumavu mám pro vás překvapení. Pokud se do Vimperka vypravíte, neměli byste v podzámčí minout galerii Winterberg. Tam totiž najdete výstavu velmi zajímavých obrazů Ondřeje Bartoška, který se věnuje lidovým zvyklostem, mravům a pověstem staré Šumavy. Vznikla z nich obdivuhodná kolekce obrazů a nejen o ní, ale i o Šumavě samotné jsem s Ondřejem Bartoškem mluvila na vernisáži. Pane Ondřeji, jak vlastně tady ta neuvěřitelná šumavská série obrazových příběhů vznikla?
1: Inspirace byla kniha o lidových zvyklostech a řemeslech na Šumavě, kde se některé ty příběhy odehrávaly. A ta mě vlastně inspirovala k prvnímu obrazu, což byla pověst o Roklanském jezeře. A sebralý známý etnograf Engebert Pany, což byl sudetský Němec, byl i ve své době je velmi známý. Takže vlastně jsem začal pátrat. První ty příběhy jsou kolem 30leté války, co se tady tradují, až po období mezi válkama první republiky.
0: Když jste četl ty předlohy, co nového jste sám pro sebe objevil, co jste třeba netušil?
1: Já miluju příběhy. A samozřejmě k tomu se váže i ty příběhy těch autorů, protože já jsem vlastně se nezabýval jenom tou pověstí, ale vlastně i jejich jako osudama.
0: Takže tady všichni ti autoři jsou nadepsáni na těch obrazech Jan Kadeřavý, Herbert Kössl, Engelbert Pany, o tom jsme mluvili, Karl Hofer. Takže vždycky jste vzal nějakého toho sběratele, etnografa a od něj jste čerpal náměty.
1: Ano, protože jako každý ten obraz je jeden příběh, takže samozřejmě jsem musel vybrat jednak příběh, který mě nějakým způsobem vnitřně oslovil a zároveň mě samozřejmě strašně zaujal i ten osobní příběh těch sběratelů, který jsou často minimálně stejně barvité, jako jsou ty jejich příběhy, které sebrali. Jsou to buď Češi nebo Němci, kteří žili v tomto regionu, buď to byli etnografové, řídící učitelé, písmáci, kteří sbírali po vesnicích, po městečkách pověsti a ty zvyky a dochovalo se to teda dodnes. Což mimo jiný třeba je i na Kohoutím kříži, což je jako známý web, který shromažďuje vlastně vzpomínky německého obyvatelstva tady v tom regionu. A je to symbolické, protože jsem to pojmenoval jako 14 zastavení podle zastavení křížové cesty. A mělo by to teda pokračovat druhou sérií dalších 14 zastavení, protože tyto příběhy jsou všechny z té jako české strany jako toho pohraničí. A chtěl bych se věnovat teda zase ještě té německé straně, že by to měl vzniknout jako pandán dalších 14 zastavení německých.

0: Počkej, ty obrazy, má to takovou lehce hororovou příchuť. Ty příběhy byly spíše temné, ty, které jste vybíral. Našel jste v tom nějaký charakteristický rys?
1: Já jsem sice říkal, že tak pojmenovávám i s tou knihou, která se chystá jako Příběhy z temného kraje, ale vlastně řada těch pověstí vůbec není jako temných. Ty příběhy fungovaly jako ponaučení. Tady třeba odstal Engelberta Pannyho, to je o zjevení, které se v noci objevovalo a strašil pocestný, až narazil na chlapíka, který se ptal těch pocestných, až mu jeden řekl, dej ho tam, kde ho vzal. A on to byl nepoctivý sedlák, který sebral nějaký hraniční kámen, no a za to vlastně byl zaklet teda do tohohle zjevení. No a jakmile mu ten pocestný řekl, dej ho tam, kde ho vzal, tak vlastně tím ta jeho kletba byla zlomená. Takže to vlastně končí jako dobře. Nemají se konat špatné činy.
0: Tak ještě nějaký si představme, Ondřej.
1: Když jsme ve Vimperku, tak tady mám teda jednu pověst Vimperka. Přímo se odehrává v té části tady pod Vimperským zámkem a je to o muži, který tak napůl jako trochu spolupracoval s ďáblem a ďábel se rozhodl, že ho musí teda získat, aby si ho mohl jako odškrtnout a získal jeho úpis a pak, že ho zahrne bohatstvím a veškerým komfortem, který mu tehdejší Vimperk mohl poskytnout. No a ten chlapík vlastně řekl fajn, proč ne? A měl podmínku, že si vytrhne vlas, ta pověst se jmenuje o kadeřavém vlasu. A pokud teda ten ďábel bude schopen ten jeho vlas natáhnout, tak vyhrál a on si ho může odtáhnout do pekla, no ale samozřejmě natáhněte jako kadeřavý vlas. Že? Takže ďábel se snažil, u toho se strašně potil a tím vlastně tady vznikl potok, který teda kousek od nás teče a když se rozvodní, takže všechno jako bere a je to ďábelský potok. No tak to je prostě z Vimperka.
0: A pokud nestihnete výstavu, můžete se těšit na knihu, kterou o Šumavě Ondřej Bartošek chystá a která by se měla jmenovat Pověsti z temného kraje. A to je z dnešního putování za historií a lidovou kulturou Vimperka na Šumavě vše, milí posluchači. Vřele doporučuji k návštěvě, budete překvapeni a navíc ve Vimperku najdete i nejsvažitější a nejpříkřejší náměstí v naší republice. Krásný týden plný zajímavých objevů z historie vám přeje Markéta Ševčíková. A vzpomeňte si občas také na lidové písně a nezapomeňte si je sem tam zaspívat.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. My a oni.
1: Tak tvůrčí Afrika, 22. ročník, v květnu už třetí etapa.
2: Takto Lucie Němečková, náš host, rozhlasová divadelní dramaturgině, zakladatelka a ředitelka několika festiválů, popsala téma dnešního pořadu. Ano, letos je festival rozdělen do etap a také náš pořad bude mít několik hlasů. První jste slyšeli, druhý bude patřit herci Maximu Mededovi, který je původem z Beninu, a třetí, jako obvykle v pořadu My a oni, vám přeje příjemný poslech. Od mikrofonu zdraví Goranka Oljača. Dvaadvacátý ročník se skutečně koná v etapách. Bylo to vůbec v roce 2001 myslitelné? Jak vypadá první vzpomínka na první festival Tvůrčí Afrika aneb Všichni jsme Afričani?
1: Velice si vzpomínám na to, jak jsme seděli s Frederikou Smetanovou, která tehdy pracovala ve francouzském institutu. Vyprávím o tom, že jsem se právě vrátila z Avignonského festivalu, kde jsem připadla na skvělá divadla a skvělá setkání s úžasnými dramatiky z Afriky a z Karibiku. No ona tak jedno suše poznamenala, tak co kdybychom takový festival udělali tady?
2: Touto vzpomínkou, nebo možná už legendou o vzniku první koncepce, začíná dnešní vyprávění o 22. ročníku. K tvůrčí základně tehdy patřil i Michal Lázňovský, dramatik, dramaturg, překladatel a rozhlasový redaktor. Každý z tohoto tria se potom vydal svojí cestou a v archivu pořadu My a oni je možné najít některé detaily o

0: energií. Mezitím jsem založila jiný festival, fungoval několik let předtím souběžně. Ten se jmenuje Nad Prahou půl měsíc. Po 16. ročníku předloni jsem ho předala mladší generaci, která si, myslím, vede velice zdárně.
1: To, co podle mého velice charakterizuje celá ta léta, je vaše urputnost jako ředitelky, jako autorky té myšlenky vůbec, že stojí za to nám přibližovat kultury Afriky, Karibiku, Blízkého východu. Odkud a jak vzniklo to přesvědčení, že to má cenu?
0: Ještě po těch 25 letech, řekla bych, vlastně nemám úplně zjištěné, kde skutečně jsou ty kořeny toho zájmu. Dokážu říct, že to bylo to první setkání v Avignonu. Zatím to šlo opravdu do dětství, do té nemožnosti vycestovat do mých snů a různých představ o tom, jak vypadá ten svět za zdmi toho Československa tehdejšího. Postupně se tahle ta představa vykrystalizovala téhleté podoby zájmu o to, co se děje na té současné divadelní scéně, protože ty naše představy o Africe, o africké kultuře a o divadle bývaly a jsou dodnes mnohdy velice zkreslené. Je to nějaká moje vášeň, ale touto vášní se mi podařilo, myslím, nakazit i další lidi, že to je sice projekt, který jsem založila a který vedu, ale vlastně už se z toho stala velice seriózní odborná záležitost, která je respektovaná ve světě a která věřím, že bude i jednou opravdu adekvátně oceněna i tady u nás v České republice.
1: Festival není jenom pražský. Myšlenky tvůrčí Afriky postupně přináší a představuje také v Brně, Hradci Králové, Liberci, Olomouci, Plzni, Ostravě nebo v Pardubicích.
0: V současnosti bych řekla, že tvůrčí Afrika míří i za hranice České republiky a že plní něco jako soft diplomacii, kulturní diplomacii. Nedávno jsem se například vrátila z Nairobi, z Litfestu, což je literární festival, který pozval náš projekt společný s Prahou Město literatury. A byl to projekt burundsko-česko-keňský, protože byla to hra autorky Shaili Inangomi, kterou napsala během svého rezidenčního pobytu v Praze, hra věnovaná Františce Plamínkové, sestry z východu.
1: Nejen letos, ale myslím si i loni, festival proházel jednou z těch vašich křižovatek, koncepčních, výrobných a tak dále.
0: My jsme loni a letos to zkoušíme poznovu, protože loni se právě formát spíše než festivalu, ale jakési sezóny, dokonce čtyřměsíční, velice osvědčil. Začínáme v březnu, pokračujeme v dubnu, přes květen až do června. V každém tom měsíci představíme nějakým specifickým způsobem zaměřený program, přičemž v březnu jde o měsíc frankofonie, v dubnu o projekt zaměřený na spolupráci s Martinikem. V květnu je to potom oslava Mezinárodního dne Afriky a v červnu je to právě spolupráce s Prahou Město literatury a s jejími rezidenty. Když děláte týdenní festival, bohužel se o tomto tématu mluví jenom ten týden v roce. Ten program je potom opravdu nabitý, také z organizačního hlediska. Nám přijde zajímavější a smysluplnější rozdělit si ty síly právě do těch 4 měsíců a vlastně prohloubit tu spolupráci. To, aby se téma afrických kultur, karibských kultur stalo součástí, pravidelnou, přirozenou součástí české kultury, tak to si myslím, že dokážeme právě prostřednictvím tedy téhleté čtvrt sezóny.
1: A dosavadní zkušenost, jak byste je popsala?
0: Ta zkušenost je báječná, vlastně přinesla všechny ty benefity, větší návštěvnost, rozdělení těch sil do těch 4 různých etap, ten hlubší zájem o jednotlivé autory, o jednotlivé akce, rozšíření i mimo Prahu, i například co do financování, tehle ten způsob postupné realizace.

0: nám umožňuje vlastně čerpat teda postupně ty finance až do toho konečného závěru v červnu, kdy věřím, že už budeme mít celý rozpočet pohromadě.
1: My a oni.
2: Tvůrčí Afrika udělila loni i své první festivalové ceny. Podle Lucie Němečkové je pochopitelné, že za předchozích čtvrt století vznikla celá řada osobností, které dokázaly budovat nelehké vztahy mezi českou a africkými kulturami.
0: Letos oceníme francouzskou teatroložku Sylvie Chalaï, která je obrovskou oporou tvůrčí Afriky od samého jejího začátku. Dalším oceněným je Alfred Alexander, dramatik a také autor myšlenky vzájemné autorské výměny mezi Českou republikou a Martinikem. Dokonce jsme i vydali antologii českých překladů her martinických autorů a autorek Ostrovy a kontinenty. Třetím oceněnou je bývalá dramaturgyně Českého rozhlasu paní Jana Paterová, které vděčíme za to, že se africké dramatiky staly součástí vysílání Českého rozhlasu Vltava. A tím čtvrtým, ale ne posledním oceněným je Maxim Mededa, který nás provází od prvního ročníku. Je to především neúnavný, úspěšný a skvělý herec, který hostuje v různých divadlech nejen v Praze, ale i po České republice a dokonce je i jedním ze zakladatelů a zároveň stálých herců souboru, který při tvůrčí Africe vznikl, který se jmenuje Divadlo bez hranic nebo Divadlo českých Afričanů společně s Eliškou Mesfin Bouškovou a s Gilsonem Santanou.
2: Jsem velice poctěná, že v programu můžeme pogratulovat herci Maximu Mededovi na oceněný, které přijme 26. května knihovně Václava Havla. Zdravím vás a gratuluji.
3: Děkuji vám pěkně a jsem taky rád, mě to potěší. Cenu jsem vždycky dostal za nějaký sport a tak dále, ale za divadlo, za kulturu zatím ne. Kromě těch kytek, co dostáváme v divadle každý den.
2: Jde o rozvoj česko-afrokaribských kulturních vztahů. Co vám to říká?
3: Tvůrčí Afrika vždycky se snažila, aby lidi tady měli povědomí o africké kultuře. Pro mě bylo vždycky, že když už jsem tady a můžu si dát knedlíky svíčkovou, že je pro mě taky dobrý, aby ty lidi, kteří tam přijdou, aby se naučili jíst třeba fufu od nás a tak dále. Že ta komplementarita vytvoří něco hezkého.
2: Co byste vy například z Beninu teď vybral jako představování té své země?
3: Já bych vybral ten náš způsob, jak my tam hrajeme divadlo. My to divadlo tam hrajeme jakoby z francouzského konceptu. Byli jsme francouzská kolonie, ale do dneska oficiální jazyk je francouzština. Ale my se snažíme vždycky do toho dát tu beninskou mentalitu, aby to vypadalo trochu věrohodně. Tam bych to tady přived, aby ty lidi věděli, že i v Africe, i když nemáme národní divadlo, nemáme kulturní centra a tak dále, že si tam taky hraje divadlo. A to divadlo může být také součást divadlo, které se hraje normálně v České republice.
2: Jak často jste byl účastníkem tvůrčí Afriky?
3: Nějaký moment jsem aktérem a pak přijde moment, když jako jsem tam jako divák, protože si vědět, co dělají ostatní, aby se obohatil taky.
2: Mne právě zajímalo, co se původný Afričan může díky festivalu dozvědět nového o Africe.
3: Já jsem dozvěděl víc třeba o Karibiku. To jsou naše bratři, kteří kdysi byli odvlekli tam, aby tam pracovali na polích a tak dále. A jsem tam věděl hodně, co nás spojuje, naše chování, jo, jak mluvíme, jo, a všechno. Jinak o Africe ty nové spisovatele, oni tam vždycky píšou o trendu, který tam je teď nově. tak mám reflekt o tom, co se vůbec tam děje. Protože oni to píšou tak krásně, že člověk vidí, co se tam mění politicky a tak dále. A je to super, že člověk má tu šanci o tom dozvědět.
2: Zkrátka, nikoli záměrně vyvolávané rozepře, ale znalosti a otevřené obzory přinášejí přidanou hodnotu našemu soužití. Na další pořad My a oni se těší Goranka Oljača.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Policie bude v letních měsících dohlížet na bezpečný pohyb lidí u vody. Ve městech na Vysočině ubylo obyvatel. Nejvíce ztratila Jihlava. Zítra bude zpočátku slunečno, postupně až oblačno s teplotami do 30 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Policisté budou od června do konce září kontrolovat bezpečný pohyb lidí v okolí vodních ploch v Česku. Informoval o tom ředitel pořádkové policie Petr Koutný. V Česku se každoročně utopí zhruba 180 až 200 lidí. To je víc než v některých přímořských státech. Lidé u dětí podle policistů často podceňují dostatečné vybavení. Připomínají proto, aby byli připraveni. Například dobře zvolili místo podle plaveckých schopností a zajistili dostatečný dozor. Všechna krajská oddělení budou podle Koutného taky v letních měsících pořádat preventivní workshopy pro rodiny s dětmi. Policie pátrá po pohřešovaném 82-letém Miloslavu Bergerovi z Hradce Králové. Muž je hubené postavy, má bílé vlasy, modré oči a oholené vousy. Je vysoký zhruba 165 cm. Odjel z domova včera odpoledne na zeleném kole. Na sobě by měl mít bílou bundu a modré tepláky. Není nebezpečný ani ozbrojený, trpí ale demencí a může být zmatený. Kvůli zdravotnímu stavu může být v ohrožení. Pokud máte jakékoliv informace, obraťte se na linku 158. Města na Vysočině loni ztratila část obyvatel. Jejich počet se snížil o 0,2% na zhruba 288 tisíc. Ve městech žije necelých 56% obyvatel celého regionu, což je pod celorepublikovým průměrem. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu.
2: Pokles počtu obyvatel ve městech loni způsobila hlavně přirozená změna, kdy zemřelo více lidí, než se narodilo. Sídla ale ztrácela i stěhováním. Největší snížení stavu obyvatel zaznamenali statistici v Jihlavě, kde jich ubylo skoro 940. Naopak největší pozitivní změnu evidují ve Velkém Meziříčí, kde zhruba 100 lidí přibylo. Tereza Pešoutová, Český rozhlas. Sport.
0: Čeští hokejisté porazili na mistrovství světa ve Friburgu Slovensko 3-2 a přiblížili se účasti ve čtvrtfinále. Útočník Jakub Flek popsal, v jak náročných podmínkách se hrálo.
3: Tak se nám to povedlo, zaplať pambu. Strašně náročný zápas. V hale bylo neskutečný vedro, ale fakt neskutečný. To bylo fakt jak hrát nějaký infrasauně. Ten led podle toho vypadal, skákalo to, náročný zápas i na hlavu, i na tělo, takže jsme rádi, že jsme to zvládli. Počasí.
0: Ráno bude většinou slunečné, postupně začne od severozápadu přibývat oblačnost a odpoledne se objeví ojedinělé přehánky, hlavně na severovýchodě Čech a severu Moravy. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na D10 za Prahou směrem do Turnova naberete zdržení z 6. kilometru. Ke sjezdu na Brandýs pojedete maximálně 10 minut. Dnes končí dlouhodobé omezení mezi Svými Slicemi a Starou Boleslaví. Na D1 z Prahy do Brna trvá o něco silnější provoz před omezením u Osové Výtýšky. Tam je stále uzavřený levý pruh. Fronta v obou pruzích se sune zhruba 10 minut z kilometru 150. A na D5 na kilometru 150 směrem do Německa běhá na vozovce PES, tak projíždějte opatrně. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Teď už začíná pořad Slavíci v krabici.
1: Slavíci v krabici.
4: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Dnes doplníme elitní klub Zlatých slavíků. Proč doplníme? Protože tento klub už existuje a jsou v něm zpěváci a zpěvačky, kteří obdrželi během 55 ročníků anket popularity ocenění Zlatý slavík. A to znamená, že jsou to buď vítězové nebo vítězky anket Zlatý a Český slavík. Dnes do klubu zapíšeme názvy skupin. Zatím jen 20 členů má tento elitní klub hvězd, které mají Zlatého slavíka v letech 1962 až 2023. V téhle krabici je dohromady 109 Zlatých slavíků, což je až neuvěřitelné, a přibudou další z kategorie skupina. Začneme souborem, který jako první v historii zvítězil, když byla premiérově vypsána nová kategorie skupina. Je to skupina Ladislava Štajdla.

elitním klubu Zlatých Slavíků je zatím 11 zpěvaček a také 9 zpěváků. Dohromady má tedy tento klub 20 členů. Kromě skupiny Ladislava Štajdla, která jako první v historii zvítězila a také jako první v historii mezi všemi skupinami obhájila vítězství, to bude ještě dalších 11 skupin. Včetně kapely kolem skladatele, kytaristy a zpěváka Oldy Říhy, která má 2 zlaté slavíky. Jo, je to Katapult.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: I Olympik je v elitním klubu majitelů Zlatých slavíků. Je to jediná česká kapela, která zvítězila v anketě Zlatý i Český slavík. Tři Zlatí slavíci jsou z let 1981, 82 a 3, tedy z doby ankety Zlatý slavík, a další tři jsou z období ankety Český slavík z ročníků 1996, 97 a 1998.

klubu, ve kterém mají všichni alespoň jednoho zlatého slavíka z anket Zlatý nebo Český slavík, jsou i dvě slovenské skupiny. Z těch dvou je úspěšnější ta starší, přesněji řečeno ta, která vznikla už na konci 60. let a založili ji Jožo Ráš a Vašo Patejdl. Jmenuje se Elán.

Podle encyklopedie města Ostrava došlo k prvnímu vystoupení kapely Citron 23. ledna 1978 a bylo to v divadle Petra Bezruče v Domě kultury pracujících Vítkovic. Hrál tenkrát pod vedením baskytaristy Petra Michalíka se zpěvákem Vladimírem Kubalou, klávesistou Antonínem Bajgarem, kytaristou Jiřím Šmucem a bubeníkem, který se jmenoval Miloslav Tuč. Přesně 10 let na to, v roce 1988, už pod kapelníkem a bubeníkem Radimem Pařískem převzala skupina Citron jediného zlatého slavíka, který znamená vstupenku do tohoto klubu.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: A teď ta druhá slovenská skupina, která je v klubu Zlatých slavíků. Elán má 4 zlaté slavíky za sebou z ročníků 1984 až 1987 a Tým, to je ta druhá skupina ze Slovenska, zvítězila v letech 1989 až 1991.

Od této chvíle budou už jen skupiny, které mají zlaté slavíky z ankety Český slavík. Čestné místo tady zaujímá pražská kapela Lucie.

Karel Gott má z období 1962 až 2023 42 zlatých slavíků a Lucie Bílá 21. Když budeme zlaté slavíky brát jako vstupenku do elitního klubu zlatých slavíků, tak nejvíc vstupenek ze všech skupin má Kabát, jejich 14. A po Gottovi a Bílé je to třetí největší počet zlatých slavíků z tohoto období.

0: Dnes si představujeme elitní klub Zlatých slavíků. V tomto klubu zatím byly jen zpěvačky a zpěváci, kteří obdrželi během 55 ročníků anket popularity ocenění Zlatý slavík. A to znamená, že jsou to vítězové a vítězky anket Zlatý a Český slavík. Dnes k nim přidáváme vítěze kategorie skupina a tady jsou i činasky.
1: Vzal si dva lízenky, dvě hypotéky, děl z toho nervy, tak začal brát.

Když sečteme všechny zlaté slavíky kategorií zpěvák a zpěvačka od roku 1962 až 2023, tak jich je 109. Kategorie skupina dodává za období 1977 až 2023 40, a to znamená, že v této krabici bude celkem 149 zlatých slavíků. Jeden zlatý slavík je od skupiny Kryštof.

0: Poslední skupinou, která je v elitním klubu těch, kteří mají ocenění Zlatý slavík, je skupina Mirai. Je to parta kluků z Frýdku Místku a Zlatého slavíka dostali v roce 2021. Pro jistotu to ještě jednou zopakuji. V krabici, kde jsou jen Zlatí slavíci kategorii skupina zpěvák a zpěvačka z období 1962 až 2023, je jich 149. Celkově ale ještě někdy dodáme ty za hity roku. Loučí se Martin Hrdinka.
1: Nezvládáš dojít k cíli, odpočíváš každou chvíli.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas, zprávy.
1: Pozice Česka v NATO není podle zmocněnce Landovského dobrá. Chybí například vojáci z povolání. Obviněný z vraždy v Pardubicích je ve vazbě. Hrozí mu 10 let za mřížemi. Zítra bude zpočátku slunečno, postupně až oblačno s teplotami do 30 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Obraz Česka a české armády v Severoatlantické alianci není příliš dobrý, řekl to vládní zmocněnec pro plnění závazků vůči NATO Jakub Landovský v televizi Nova. Hlavním problémem jsou nedostatečné výdaje na obranu.
2: Vláda by měla podle Landovského představit konkrétní plán, jak výdaje na obranu navýšit. Česko bude neplnění aliančních závazků vysvětlovat na letním summitu NATO v Ankaře, kam pojede možná i Landovský.
3: Budu tam mít určitě třeba spoustu schůzek, pokud na summit pojedu, a ty se budou právě týkat obranných výdajů, jejich uznávání, toho, co dělají ostatní spojenci.
2: Podle náčelníka generálního štábu Karla Řehky chybí Česku k plnění aliančních cílů asi 40 tisíc vojáků z povolání. Řekl to taky v televizi Nova.
4: Dneska jsme zpátky v éře kolektivního odstrašení obrany a tam potřebujeme trošku jiný model a potřebujeme především mít velké množství záloh a legislativu takovou, aby jsme byli schopni generovat.
2: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO tento týden řekl, že vláda hledá způsoby, jak nábor nových vojáků urychlit. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
1: Soud poslal do vazby mladého muže, který je obviněný z vraždy dívky v Pardubicích. Informoval o tom orlicko-ústecký soudce Jiří Procházka. Mladíkovi hrozí až 10 let vězení za to, že nožem napadl dívku nedaleko pardubické střední školy. Ta po převozu do nemocnice zemřela. Podezřelého policie na místě zadržela. Škola, kam zavražděná chodila, byla několik dní uzavřená. Přerušené byly i maturitní zkoušky. Beskydská obec Trojanovice poprvé otevřela pro veřejnost bývalý černouhelný důl Frenštát. Začala jeho přeměna na centrum služeb, vzdělávání, výzkumu a inovací. Po demolici nepotřebných budov je na řadě stavba nových. Už mají stavební povolení, potvrdil nezávislý starosta Trojanovic Jiří Novotný. Obec podle něj taky požádala o dotace na vybudování inženýrských sítí.
5: A dále máme nachystané stavební povolení pro univerzitní centrum, pro školu, prostor pro služby, první prostor pro inovace, například v jedné z těch těžních věží, sportoviště a tak. Sport.
1: Fotbalisté Dukly Praha se stoupili z šance ligy do druhé nejvyšší soutěže, protože prohráli s Baníkem 0-3. Ostravský tým si v baráži o záchranu zahraje proti Táborsku. Slovácko čeká Artis Brno. Tým z Uherského Hradiště zakončil ligovou nadstavbu porážkou 0-1 ve Zlíně. Mladá Boleslav podlehla Teplicím 0-2 a Olomouc si zajistila vítězstvím 4-0 nad Karvinou 7. místo. Počasí. Ráno bude většinou slunečné, postupně začne od severozápadu přibývat oblačnost a odpoledne se objeví ojedinělé přehánky, hlavně na severovýchodě Čech a severu Moravy. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D10 na kilometru 6,5 ve směru do Prahy stojí v odstavném pruhu porouchané osobní auto. A na silnici 6 z Karlových Varů do Prahy dejte pozor na nehodu za zatáčkou u Golfu. Havarovalo tam osobní auto a zasahují záchranáři. S opatrností projedete. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Začíná pořad Hobby magazín.
0: Hobby magazín.
6: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři, i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Každý týden pro vás připravujeme spoustu zajímavostí a dnes se zaměříme na petunie, begonie a muškáty. Potom s myslivci probereme nepůvodní zvěř v našich lesích, no a také poradíme, jak připravit bazén na sezónu. I dnes pro vás máme odpovědi na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na blížící se červen, tedy na to, jaké práce na zahrádce už vůbec nepočkají. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Magazín. Petunie, begonie, muškáty, svatá to trojice českých balkónů, tak by se to dalo říci. Ale občas se objeví zajímavá změna. Naše balkónová hobbyredaktorka Slávka Brádlová zpovídala zahradnici Kristýnu Plívovou, která otestovala jiřinky v roli balkónových květin. To se může hodit.
1: Já jsem loni poprvé testovala, pěstovala jsem právě jiřinky v truhlíku na balkóně. Jedná se teda o jiřinku proměnlivou, ne o tu velkou zahradní, ale tadyhle ty proměnlivý jsou menší, mají asi 40 cm, taky krásně kvetou. Takže jsem prostě do truhlíku dala ty hlízy, přibližně tak 1 na 15 cm. Na co je teda potřeba dávat pozor, tak ty truhlíky, když je léto, tak rychle vysychají, takže hodně zalívat. Kvetly vlastně někdy od července do konce sezóny. Já jsem je teda i semenařila, ty odkvetlí květy jsem neodtrhávala, jiřinky vytvořily semínka, který jsem potom na podzim sklidila, ty se dají na jaře zase vysít. Varianta je, že nebudete je pěstovat na semínka, ale čistě pro ten květ, takže vám krásně pokvetou. Odkvetlí květy musíte vždycky stříhat nebo vyštipovat. Jiřinky ale teda nesnášejí mráz, takže potom s prvním mrazíkem musíte ty rostliny odstřihnout, hlízy vyndat a uchovat je někde nejlíp v suchu, chladu.
2: Nevadí třeba ten vítr, nepoláme se to?
1: Takhle u nás není žádný jako extra vítr, takový normální prostředí. Ty jiřinky to zvládly dobře, rozhodně teda potřebují sluníčko, ale vydržely to krásně.
2: Říkáte, že potřebují sluníčko, zároveň tedy hojnou zálivku, takže balkon spíš ten jiho-jihozápad, nebo snesli by třeba v severovýchod?
1: Asi bych volala ten jiho-jihozápad, to chce otestovat, jak to ta jiřinka bude snášet.
2: Co se týká hnojení, tak předpokládám 3 jiřinky v jednom truhlíku, to je asi těch 50, 45 cm, tak přece jenom toho substrátu tam není tolik. A asi nějaké ty živiny by to potřebovalo během sezony.
1: Já teda tím, že jsem je měla na semínka, tak za stolik jako nekvetly, takže já jsem ani nepřihnojovala loni. Nebo já obecně mám přírodní zahradu, takže jedu na ty organické hnojiva, ale když tak přidat kompost ještě v průběhu sezóny, nebo co se ještě doporučuje, tak dřevěný popel, případně vaječný skořápky, případně si udělat vlastní teda hnojivo, ať už nějaký zákvas, ale to je hodně cít, což jako na těch balkonech bytech není ono, nebo nějaký jakoby čaj v uvozovkách, výluh, ať už za tepla nebo za studena, a tím doplnit živiny.
2: A vlastně otázka, s kterou jsme měli začít, ten substrát by měl mít jakou kvalitu? Odlehčenější nebo naopak těžší? A nebo stačí třeba normální ta zemina, co kupujeme pro pokojové rostliny?
1: To by mělo být v pohodě. Já teda mám zahradu, takže já používám vlastní zeminu. Asi ty úplně těžké půdy, tam nevím, jak by to ty jeřinky potom snášely třeba se zamokřením, ale když si koupíte v obchodě substrát, tak by to taky mělo být v pohodě. Ještě bych měla říct, že ty jiřinky je dobrý předpěstovat. Když si je předpěstujete, tak potom pokvetou jakoby dřív, trošku to urychlíte, takže můžete už třeba začátkem dubna ty hlízy dát do těch truhlíků, pomalu je dávat ven na ten balkon, zvykat na to sluníčko, na ty teploty, oni začnou pomalu rašit a růst.
2: Když je sluníčko, vystrčím je na balkon, k večeru raději zpátky do obýváku.
1: Přesně tak, protože teď v posledních dnech byly vlastně mrazíky, to by nemuseli vydržet ty malinkatý výhonky. Takže vždycky radši na noc, nebo když je chladno, tak mít vevnitř a na sluníčku potom, když svítí, tak vyndat ven.
0: A že nás letos ty noční mrazíky pořádně potrápily, teď už snad nehrozí, tak honem šup s jiřinkami na balkóny. Dáme si trochu muziky a pak přijdou na řadu vaše písemné a telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Číslo naší poradenské linky určitě znáte, je to 221 553 790. A máme pro vás první dotaz.
1: Já mám zasazenou lípku už teda takových více jak 15 let. Oříšky plodí, ale každý rok jsou takový jako sparchantělí do špičky a ty jadírka neměj celý jadírko, je takový malinký. Tak chtěla bych se zeptat, jestli je potřeba to nějak přihnojit, nebo čím by to bylo.
0: Ptali jsme se na to Věry Kastlové ze zahradního centra v Plzni na Roudné.
2: U lísky toto může způsobovat více faktorů. Může jít buď o nedostatek živin v půdě, lísku můžeme přihnojit každý rok hnojivy NPK, nebo zapravit do půdy kolem keře rozleželý hnůj. Potom může nedostatečně vyvinuté plody způsobovat i nízká teplota v jarních měsících, a nebo naopak příliš vysoká teplota. Rostlina na tyto výkyvy teplot reaguje stresem a plody jsou pak nevyvinuté. Nedostatečně vyvinuté plody může působit i příliš zarostlý keř. Většinou lísky tvoří výmlatky, to jsou dlouhé štíhlé pruty, nevětvené, a ty bychom měli každé jaro z lísky odstranit, protože keř zbytečně zahušťují, plody nepřináší a vysilují keř. Stříháme na jaře nebo v předjaří, pokud nehrozí nějak výrazně silné mrazy. Lísky jsou navíc cizosprašné, takže pokud v okolí není žádná jiná líska, tak může být nedostatečná plodnost způsobená právě tím. Aby líska dobře plodila, tak musí být v okolí jiný druh, respektive jiný kultivár lísky.
0: A máme tady další dotaz.
3: Čím hnojit araukárii blahočet stepilý? Je krásný, ale od spodu větve usychají. A čím dobře hnojit pokojové ibišky? Všechny jsem přesadila, ale čím je dál hnojit? Moc děkuji a těším se na další vaše pořady. Posluchačka z Moravy.
0: Tak s tím nám poradí trvale usměvavý pardubický zahradník František Hlubocký.
4: Araukáry je krásný, pokojový smrček se tomu říkávalo a před válkou nebo v těch dobách by se řeklo, dokud nebyly byty teplé, se poměrně hojně pěstovaly a někdy se dokonce i na Vánoce dali přizdobit, ale už se zase objevují na trhu, takže co bych k tomu dodal? Není nijak náročný ani na světlost, může být, ale dejme tomu tak, za záclonou půl metru od okna. Běžná zálivka, je potřeba s ním tak pomalonku pootáčet, aby se nám neohybal, protože on se pak vyklání jako ke světlu a nemá rád příliš velké teplo, příliš suchý vzduch. Je to opravdu, v podstatě řekl bych, jehličina, připomínající smrk takových těch chladných společenských pokojů nebo zámeckých komnat, kde dorůstal mnohdy výšky třeba 2-3 metry podle toho, kolik mu dovolili. Ale zase má někdy tendenci se jakoby rozkládat nebo ty větve rozrůstat hodně do široka a zevnitř vyholovat, tak se nesmíme bát ty konečky neustále nebo tak jednou za 2-3 roky zastřihnout, zkrátit. S citem, jo, samozřejmě, a on nám obrazí, i ta výška se dá poměrně udržovat zase třeba na té přijatelné míře třeba metr, metr a půl. Pokojové ibišky jsou zase trošku pravý opak. Ty pocházejí z teplých krajin, subtropy. Moc dobře víme, že mnohde i ibišky, kdo jezdí k Jadranu, do Středomoří, už jsou po zahradách v parcích. Takže to už samo napovídá, že jsou náročné na slunce a že jim zase naopak teplo vyhovuje, tak je mít co nejblíže skla. Přes léto je můžeme letnit třeba i na balkonech, na verandách. Zvyknou si časem i na přímé sluneční světlo. Jejich zálivka je taková dostatečná, ale ne, aby stály ve vodě. A běžné přihnojení hnojivem na pokojové květiny v letním období zhruba jednou za 14 dní, zimním období pak za měsíc. A když k nám začne růst, tak se nesmíme bát je sestříhat zejména v předjaři a velice nakrátko. to, že ibišky mají vlastnost, že vždy kvetou na nových vrcholcích letorostu, tak my tím zaštipováním nebo zastřiháváním je nutíme neustále rozvětvovat a tvořit nová poupata. Ale hlavně tuto operaci dělat během zimního období a pak už od jara nechat je růst, protože bychom se tím zastřihováním připravovali o násadu květů.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Ne všechno, co můžete v lese uvidět a potkat, je původní a hlavně naše. Existuje seznam invazních nepůvodních druhů, živočichů a rostlin, které mají významný dopad na přírodu evropských zemí. V roce 2015 vznikl první seznam. Vloni byl už po čtvrté aktualizován. A naše hobby redaktorka Jolana Nováková pro vás u myslivců zjišťovala, o které živočichy jde.
2: Seznam čítá 114 rostlin a živočichů, druhých jmenovaných je 65, v České republice se vyskytuje 17 z nich. Ptáky a savce zmíní Miroslav Drahota z Mladoboleslavské myslivecké organizace.
3: Tak nejstarší nepůvodní druh, který u nás byl vysazen, byla Odnetra pižmová. Kožešiny byly velice ceněný, protože v kožešnickém průmyslu se to zpracovávalo. Odnetra se dostala do vodních toků a víceméně škody ona nepůsobila, tak dělala nějaký nory, ale ona se živila, vlastně to byl bíložravec, že jo, tak ráko si vykusovala trávu a tak dále.
2: Odnetra k nám dorazila na začátku 20. století a v naší přírodě žije dodnes. A pak?
3: No a pak přišla doba farebního chovu různých kožešinových zvířat, jako byla nutrie, norek americký, ale začátkem 90. let už to přestalo být lukrativní, no tak jim to bylo líto zabit, tak to prostě vypustili do přírody. A ta nutrie má abnormální schopnost se rozmnožovat a je dneska v celé republice. Ta dělá škody teda nedozírný. Jednak ruší břehy, potoků a všeho a přenáší to nemoce. Jo, protože to žije s potkanem a se vším možným. Ono se to dřív i jedlo, prodávalo se to, občas dneska ještě na to narazíte, bylo to velice dietní maso, ale když jsem zjistil, co to jako obnáší za nemoce, tak už bych to asi nepotřeboval v dnešní době.
2: Máte pravdu, taky jsem kdysi na návštěvě dostal k obědu nutrii. No, další, kdo patří do seznamu invazivních nepůvodních druhů, je psík mívalovitý.
3: Je to takový na pohled ošklivý, přestavený pejsek s krátkým ocáskem, žije jako liška v norách, ale ten likviduje mláďata, zvěře, ničí hnízda, vajíčka vybírá a tak dále. Zásadně chodí spolu ve dvou. Jo? Když ho potkáte v noci, je to noční zvíře, chodí v párech. Jo? No, pak je to mýval severní, jak se říká, když se nechcete nudit, pořiďte si medvídka mývala, ale nedoporučuju si ho pořizovat, protože ten, když se vám nastěhuje do baráku, tak konec. A ten dokáže vám vybydlit chalupu, chatu, plně neskutečným způsobem. Jo? To rozebere izolaci ve střechách a všechno.
2: Tak snad se mu naše obydlí nezalíbí. Mezi savce v seznamu patří ještě jelen sika.
3: Oni tam byli dovežený šlechtou do obor, ale vlivem různých přesunů armád, válečných událostí, to už bylo z Rakouska-Uherska, první světová válka a potom druhá světová válka, tak se ta oborní zvěř dostala ven. No a sika dneska prostě působí škody na zemědělských plodinách, pozemkách i v lesích.
2: A úspěšně se kříží s jelenem evropským. Jediný pták ze seznamu invazivních nepůvodních druhů, který žije u nás, je husice nilská.
3: Ona si to nejdřív jako ten jeden rok testuje to prostředí, pak se usadí. Pozorovali jsme tady před pár lety dva páry a druhý rok už jich tady bylo 20 a další, že jo, prostě vysedí mladý. Dostanou se i na ty rybníčky návesní, že jo, a tak dále. No tak se na ně lidi chodí koukat a chodí to krmit, že jo.
2: Pak jsou tu ještě expanzivní, přemnožené druhy živočichů, ale ty patří zase do jiných seznamů.
1: Reportáž, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu, stejně jako další zajímavosti, je to na stránkách rozhlas.cz/hobby. No a za chvíli si jenom vysvětlíme pro milovníky čvachtání se v zahradních bazénech, na co je dobré při jejich zprovozňování před sezónou nezapomenout.

0: magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Pomalu, ale jistě začíná bazénová zahradní sezóna. Malé bazény na zimu většinou vypustíte, vysušíte, uložíte na suchém místě. Ve větších nadzemních bazénech, ale i zapuštěných, by se každoroční napouštění dost prodražilo. A proto je na podzim trochu upustíte, zazimujete, zazimovacím roztokem přikryjete a tu odpojenou filtraci schováte na suchém místě, kde nezmrzne. Teď je na čase vodu doplnit a bazény na sezónu připravit. Jak na to? Tak to zjišťoval náš hobby redaktor Jirka Šobr u bazénového technika Martina Zikuly v Plzni na Lochotíně.
2: Přes zimu do bazénu napadá spoustu listí, dostanou se tam i živočichové jako žížaly nebo pavouci. Bazén vyčistíme napřed od hrubých nečistot, na to použijeme klasickou síťku na teleskopické tyči, a nebo můžeme použít automatický vysavač, který nám potom bazén dočistí lépe. To finální dočištění provedeme až po spuštění filtrace, kdy už nám funguje i písková náplň, tudíž ten pískový filtr nám zachytává i ty jemnější nečistoty.
3: Podívejme se na chemii, budeme asi potřebovat upravit vodu.
2: To je vždy základní krok po dopuštění toho bazénu. Vždy si napřed zkontrolujeme hodnotu pH vody, by měla být mezi 6,9 až 7,4. Pokud se nám podaří hodnotu srovnat, potom přistoupíme k dalšímu kroku, a to je vodu nachlorovat. Přidat dostatečné množství organického chlorgranulátu, který vodu takzvaně nastartuje, zoxiduje řasy a nečistoty v té vodě.
3: Do vody vlastně dáváme koncentráty, máme přitom pustit pískovou filtraci.
2: Je vždy lepší, když po aplikaci chemie pískovou filtraci zapneme, a to na dobu 4 až 8 hodin, aby se nám voda pořádně promíchala a chemie zafungovala tak, jak má.
3: Jaké ty časy by měly být na začátku a na vrcholu sezóny?
2: V tomto období, kdy počasí je ještě relativně nestabilní a je relativně chladno, může filtrace běžet 2 časové úseky denně, a to po 2 hodinách. Ve chvíli, kdy nám ta voda se ohřeje, ať už pomocí tepelného čerpadla nebo pomocí zastřešení nad 20 stupňů, už je zapotřebí ty filtrační časy zvednout, a tam doporučuji potom 2x4 hodiny denně.
3: K bazénům se dá dokoupit spousta doplňků. Hodně se hovoří o úspoře, když si koupíme solární panely, které nám tu vodu přihřejí. Jak to funguje?
2: Ty klasické jednoduché solární panely fungují na klasickém principu, kdy vodu z bazénu proženeme černým panelem, kde nám sluníčko tu vodu ohřívá. Je tam trošičku nevýhoda v tom, že pokud nesvítí sluníčko, tak tento způsob ohřevu moc nefunguje a trvá déle, než se voda nahřeje v tom bazénu.
3: A čím tam tu vodu budeme prohánět? Právě tou pískovou filtrací, anebo ten panel solární má své vlastní čerpadílko?
2: Tyto panely jsou vždy závislé na tom filtračním okruhu, který již máme na tom bazénu instalovan. Filtrační jednotka nám funguje i jako oběhové čerpadlo v těchto panelech.
3: Znamená to tedy, aby jsme si pořídili nějaký programátor, aby nám ta filtrace třeba sepla jednou za půl hodiny na 5 minut, prohnala nám vodu v tom solárním panelu a pak ji zase nechala nahřát.
2: Přesně tak to je. Můžeme si koupit v hobby marketu klasickou časovou zásuvku, kde si můžeme nastavit čtvrthodinové intervaly nebo půlhodinové intervaly. Čtvrt hodiny filtrace stojí, panel se nahřívá a zase čtvrt hodiny potom filtrace běží a cirkuluje tu vodu. Teplou vodu vlastně tím pádem dostaneme do toho bazénu.
3: Teď také všechno kvete, pil je všude. Máme bazén přikrývat, když nemáme polykarbonátovou střechu?
2: Pokud nemáme polykarbonátové nebo klasické bazénové zastřešení z hliníkových profilů a polykarbonátové výplně, potom doporučuji klasickou bublinkovou plachtu, která nám udrží i teplo v tom bazénu, zamezí nadměrnému odparu vody z bazénu a v určité míře nám samozřejmě pomůže i při spadu nepořádku do bazénu.
1: Tak to nám radí specialista na bazény Martin Zikula, se kterým natáčel náš hobby redaktor Jirka Šobr. A my pro vás máme za chvíli už jenom zahrádkářský kalendář, a to, jak víte, je takové malé připomenutí, na co je teď na zahrádce nejvyšší čas. Tedy čas na to, co nepočká.

0: Arturův zahrádkářský kalendář.
1: Máme tady sobotu 23. května a to už je vhodný čas nejen na zalévání, tedy pokud je u vás sucho a nezapršelo, ale je to hlavně čas na hlídání proti nejrůznějším nepřátelům našich zahrádkářských výpěstků. Představte si, roste mi líbeček, jako divý, tak ještě nikdy nerostl, a dívám se na ty listy, na ty stonky a najednou tam uvnitř je schovaný slimák. Jsou prostě všude. A tady to je krásná pranostika. Roj, který se v máji rojí, za plný vůz se nastojí. V červnu rojení nestojí za zvonění. Tak ono to znamená, že májový roj včel si do konce roku ještě i vlastní med do zásoby přinese. Zatímco ty pozdní roje, červnové, potom obvykle už jenom živoří a včelař, pokud je chce na příští rok, je musí na zimu hodně přikrmovat. Pojďme na zahrádku. Ještě jeden víkend a bude tady červen a to je dobré se pustit s radostí do odstraňování odkvetlých květů trvalek, aby nevysilovali rostlinu tvorbou plodů a semen. Nabídněte oporu mečíkům a vysokým liliím. Kopretiny, upoliny a třeba vlčí bob můžete sestřihnout hned po odkvětu, do podzimu to znovu vykvete. Určitě jste si všimli, že rostliny na balkónech jsou v plném květu. Teď jen pravidelně zalévat a co dva týdny přihnojovat. A pro milovníky sekaček tady mám důležitou informaci. Když ten váš trávník povyroste o 1/3, je čas rozezvučet stroje. Jedině tak bude trávník krásný a hustý. Co bude v pravidelné stálici Českého rozhlasu, tedy v Hobby magazínu, příští týden? Tak my vám poradíme s pěstováním velmi kyselých, oranžových bobulí, plných vitamínů, tedy s rakitníkem. Navštívíme pardubickou kočičí kavárnu, slaví 10. výročí a zaměříme se na renovace a zateplení vašich plastových i dřevěných oken. A jsou tady závěrečné kontaktní informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby, mailíkáři zase adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Daddy. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Český rozhlas. Zprávy.
3: Ukrajinské uprchlíky pravděpodobně čeká zpřísnění podmínek pro pobyt v Česku. V Hodkovicích nad Mohelkou je technoparty. Lidé si stěžují na hluk. Zítra bude zpočátku slunečno, postupně až oblačno s teplotami do 30 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Ministerstvo vnitra připravilo novelu, která má zpřísnit podmínky pro pobyt ukrajinských uprchlíků. Změny se mají týkat systému humanitárních dávek nebo takzvané dočasné ochrany. Ta má nově zaniknout v případě, že se uprchlík například vrátí na Ukrajinu na víc než 30 dní. Teď je to 90 dní. Nové povinnosti budou mít v případě schválení novely i majitelé vozidel, doplňuje mluvčí ministerstva vnitra Adam Rezler.
4: Cílem změn týkajících se vozidel s ukrajinskou registrační značkou je nastavit stejná pravidla, jaká platí pro vozidla registrovaná v České republice, včetně povinných technických prohlídek. Od roku 2027 bude možné vozidla registrovat do standardního registru vozidel v České republice.
3: Opoziční zástupci změny striktně neodmítají a jsou připraveni o nich jednat. Novela je už taky zařazená na pondělní zasedání vlády. V Hodkovicích nad Mohelkou na Liberecku je od pátku technoparty. Hlukem obtěžuje okolí. Na akci na pozemku soukromého majitele je zhruba 500 lidí a téměř stovka aut. Pořadatel dnes ráno odmítl výzvu nezávislé starostky Markéty Kauerové k ukončení akce kvůli rušení nočního klidu. Policie situaci monitoruje. Podle mluvčího Vojtěcha Robovského dostala několik stížností na hluk. Technoparty je nahlášená do zítřejšího poledne. Pozemky ve ski areálu Bedřichov v Jizerských horách nebude možné v budoucnu zastavět. Rozhodli o tom obyvatelé v referendu. Na sjezdovkách, které mají víc vlastníků, se podle aktuálního územního plánu nesmí stavět. Lidé rozhodli, že to tak má zůstat, říká starosta Petr Holub ze Starostů pro Liberecký kraj.
5: My jsme se dotázali občanů, jestli mají ten stejný názor jako my, tedy že bychom zakonzervovali územní plán na těch pozemcích svahů, kde je dneska sjezdový areál, a občané se vyjádřili podle tedy našeho očekávání kladně.
3: Hlasovat přišlo 165 voličů. Pro zachování současného stavu bylo 161 z nich. Dva hlasy byly neplatné a dva byly proti. Referenda se zúčastnilo 55,93% z celkového počtu 295 voličů. Referendum je tak platné a závazné.
0: Sport.
3: Čeští hokejisté se přiblížili čtvrtfinále mistrovství světa. Ve Friburgu porazili Slovensko 3-2.
0: Počasí.
3: Ráno bude většinou slunečné, postupně začne od severozápadu přibývat oblačnost a odpoledne se objeví ojedinělé přehánky, hlavně na severovýchodě Čech a na severu Moravy. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na dálnici D10 na 44. kilometru směrem do Prahy překáží v pravém jízdním pruhu plastová bedna a pletivo. A v Dolní Lhotě na Ostravsku v ulici Československých tankistů havarovalo osobní auto. Počítejte tam s omezením. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: A teď už je tu pořad Hvězdné návraty.
0: Hvězdné návraty.
6: Jsou věci, které se čas od času nehodí. Člověk na ně nemá náladu, jsou drahé nebo nedostupné. Já vám nabízím něco, co je zadarmo, nikdo tím nikdy nepohrdne a ještě vám to prospěje. Takový je humor. Dobrý humor, který vám nabízím. Mé jméno je Patrik Rozehnal a za chvíli vám řeknu ještě jedno, důležitější jméno. Budeme totiž mluvit o muži, který se narodil 14. září roku 1945 v Praze na Žižkově. Takže mu letos je...
7: Tady by měl přijít na pomoc selský rozum, jo?
6: To je pravda, tak si to spočítejte sami. My si během pořadu řekneme jiné věci. Kdy se dal na dráhu umělce, kdy koho potkal a co vlastní.
7: Mám jen chatu na Sázavě a to snad...
6: To tu řešit nebudeme. Já myslel třeba, kolik písničkových titulů máte na kontě.
7: Aha, rozumím.
6: Bude to totiž vzpomínkový pořad.
7: Oč se vlastně jedná?
6: O zábavu. Prozradíme vlastně hodně věcí. Povíme si o Jaroslavu Uhlířovi. Co tomu říkáte?
7: Zrušit odchod, nazdar, těšilo mě.
6: Tak nebudeme se teď hádat, ne?
7: Co jsme si, to jsme si.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: zdal. To prosím, aby zdal.
1: Ať je všem hej a život máte s úsměvem na tváři. Přeju ještě jednou a teď už to povídání o Jaroslavu Uhlířovi, který nám dnes taky dodá ty písničky, ale i zábavu v podobě mluveného slova.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Zdá se to zvláštní, ale začínal v armádní redakci tehdejšího Československého rozhlasu, která sídlila v Dykově ulici v Praze. Pracoval tam i Zdeněk Svěrák, Milon Čepelka, Karel Šebánek i režisérka Helena Filipová. Nahoře byly kanceláře, dole v místnosti piano, kde taky hráli. Nejprve u písniček spolupracoval s Milonem Čepelkou, později se Zdeňkem Svěrákem. Tak také vznikla jejich první slavná písnička Strašidílko Emílek.

0: Ke spolupráci se Zdeňkem Svěrákem na téhle písni přesvědčil Jaroslava Uhlíře právě Miloň Čepelka. Požádal ho, jestli by nepomohl Svěrákovi zhudebnit nějaké veršíky. Tehdy se Jaroslav nedůvěřivě zeptal, a který to je? Ten modrovokej, vysvětlil Čepelka. Toho nepřesvědčilo, ale stejně se dali dohromady a vznikl tenhle velký hit. Druhým životním a profesním partnerem Jaroslava Uhlíře je Karel Šíp. A tak si teď pustíme jednu z jejich společných scének.
1: S mikrofonem jsme tedy zašli za avantgardním malířem Jaroslavem Mazalem. Mistře, hlavním námětem vašich obrazů je akt.
2: To je fakt.
1: No a také milenecká tematika. Diváky by určitě zajímalo, víte, kde berete zdroje inspirace? Protože vaše milostné motivy bývají někdy velice odvážné. Například si tak namátkou vzpomínám na obraz, který jste nazval Láska ve křoví, nebo jiný také zajímavý pohled na lásku, který jste nazval Láska klíčovou dírkou.
2: Ano, ten úhel pohledu je vždycky rozhodující. Já prostě chodím, dívám se a pak maluju.
1: Ano, vidíte, leckdy zajímavé věci. Podívejte, vaší doménou jsou ale přece jenom akty. Jak přistupujete k tomuto, řekl bych, citlivému tématu?
2: S láskou. S láskou bez této nejde. Umělec musí vzplanout, aby mohl tvořit. Já tvořím z jakéhosi vnitřního přetlaku. Jo, jakési vnitřní komprese.
1: Ano, právě proto jste také považován za zakladatele českého kompresionismu.
2: Vezměte si moje nejslavnější obrazy.
1: Tak vemu si rád, mistře, to bych ani nečekal. Vemu si tamhle ten, ten se mi líbí. Tak...
2: Nechte to ležet. Myslel jsem obrazně. Pane, já už maloval všemi malířskými směry. Realismus, surrealismus, během své dovolené s Čedokem v Havaně jsem zvládl i kubismus.
1: To je hezké. No a řekněte nám, co v současné době?
2: No tak já teď hodně spím a ty snové vize pak maluju. Takže momentálně se ubírám směrem, který se nazývá hajáismus.
1: No, podívejte, snad nic neprozradím, když vám prozradím, že jste pro letošní rok hlavním kandidátem na cenu nejúspěšnějšího malíře roku v anketě o Zlatého slavíčka. Takže já vám gratuluji a děkuji vám za rozhovor.
0: Tenhle slavný pořad vznikl z obyčejné pětiminutovky, kterou Jaroslav Uhlíř a Karel Šíp dělali na obrazovkách Československé televize. Pokaždé si povídali s nějakým hostem. V první pětiminutovce to byl Karel Zich. Zaspíval písničku, kterou všichni znali. Je to paha!

0: O tom si chvíli povídali a nakonec přidal i svou aktuální novinku. Ten pořad udělal ještě několikrát, jeden i s Petrou Janů, který pojali obzvlášť humorně. Právě po něm pak dostali šanci, aby udělali samostatný pořad, který se jmenoval O smíchu. A krátce na to přišla i nabídka na první díl hudební soutěže Hit Šaráda. S tím, že pokaždé ji ale bude dělat někdo jiný. U tohoto záměru ale nezůstalo. Sešli se ještě mnohokrát a důkazem je nakonec i ta další ukázka.
1: Před námi je teď vyhlášení nejúspěšnějšího bakalářského příběhu, jak o tom rozhodli svými hlasy televizní diváci. Ale ještě než vás seznámíme s výsledky, využijeme této příležitosti k vyhlášení nových bakalářských témat na celou další pětiletku. A teď už si poznamenejte naše nová témata. Jak jsem rozkrádal společný majetek? Jak jsem rozkrádal společný majetek? U těchto příběhů prosíme autory o úplnou adresu a přiložení výpisu z trestního rejstříku. Další téma. Vím, že přiznání je polehčující okolnost. Vím, že přiznání je polehčující okolnost. Za rok se vrátím, vrátím se zas. Za rok se vrátím, vrátím se zas. Naše parta v Pruhovaném. Naše parta v Pruhovaném. No tady malé upozornění, autory těchto příběhů nemáme v úmyslu zvát do studia na besedu ani na losování Matesa. No a téma poslední. Uteklo to, nic to není, už jsme zase napravení. Uteklo to, nic to není, už jsme zase napravení.
2: No a teď už k divácky nejúspěšnějším bakalářským příběhům uplynulého roku. Přátelé, shodou okolností vás nejvíce zaujaly příběhy na jedno jediné téma. A tak se ukázalo, že problematika alkoholismu je stále živá a aktuální. Na třetím místě se umístil příběh nazvaný Jak nám přinesli domů tatínka. Na místě druhém epizoda Moje první Vánoce na záchytce.
1: No a konečně místo první. Nejvíce diváků hlasovalo pro příběh, vlastně písničku s názvem Prolhané Karel.
0: No a jak se tihle dva seznámili, to kdysi oba společně prozradili i ve Všechno párty na obrazovkách České televize v režii Viktora Polesného.
3: No je to jednoduchý, no tak jako jak jsme se seznámili. Ty jsi prostě dostal ode mě, já jsem byl kapelník skupiny a ty jsi dostal prostě takzvaně lano,
4: ano.
3: Že jo, tak jsem tě zlanařil. Prvně jsme se viděli a tam se rozcházíme, že jo. Ty víš, kdy jsi mě prvně viděl a čím jsem
4: tě viděl? Já jsem tě viděl prvně v domu dětí a mládeže Julia Fužíka v Grébovce.
3: Ano, u Pioníra jsme se potkali. Ano. Jako ne, že bychom byli členové, že jo? To byl dům,
4: kde nějak prostě tam jsme mě se zkoušeli třeba v Gottwaldově síni.
3: Co?
4: Se skupinou Provinence.
3: Ano. Ta se rozpadla ještě dřív, než vznikla, to já vím, tak nikdy ne. Vy jste jenom zkoušeli.
4: No a vy jste v opatro vejš, v mnohem menší, zkušebně jste zkoušeli s Faraonama.
3: Ano,
4: A já se taky pamatuju, že
3: jsem šel a ty jsi mě viděl.
4: Na kukačku a já jsem si říkal...
3: A líbil jsem se.
4: Karel, no líbil, ne? Karel je o 3 měsíce starší než já.
3: Ano.
4: Ale já myslel, že jsi mladší o 3 roky než já.
3: Jo?
4: No, já jsem si tak říkal, to je nějaký kluk tady od těch Faraonů, že
3: já to... měl hodně vlasů, no. Jsem měl.
4: Tak takhle jsme se seznámili, no.
3: Ano, no, tak bylo to jinak, ale to jedno.
4: No tak jak to bylo jinak?
3: Bylo to tak, že já jsem požádal, aby mě s tebou seznámil svého kamaráda, který byl se mnou na vojně a s tebou chodil na základní školu.
4: Ano.
3: Já jsem chtěl znát živýho hudebního skladatele, já jsem žádnýho neznal. Já jsem psal texty, já chtěl jsem...
4: Herda, Harris.
3: Ano. A ten tě skontaktoval a to...
4: Ten se potom nějak vynořil, jak jsme někde hráli.
3: Nevynořil se,
4: já... jsme hráli, se Schellingrem už jsme byli Faraoni a Herdy se byl... No tak to budeme tohleto.
3: Já ti říkám, že to bylo takhle. A je to můj pořad tohle.
4: Prosím tě, já se vrátím k tomu jak jsi mě naučil mluvit? Já se pamatuju, my jsme kdysi se Zdeňkem Svěrákem hráli dětské divadlo.
3: Ano.
4: V Albatrosu to bylo.
3: Ano.
4: Pro 99, ani víc bych tam ani nešlo. Pavlína Flitovská.
3: Tam byla.
4: No, a Svěrák.
3: Můžeš trošku na štort můžeš
4: no, takhle. A režíroval to Láďa Smoljak.
3: Ano, ano.
4: A já ti řeknu, no, že Svěrák už tak rezignoval, že dokonce udělal scénku. To byla desetiminutový dialog, kdy on řekl tomu publiku, těm dětem říká, prosím vás, pan Hulíš tady hraje na piano i zpívá to, některý umějí, ale on neumí mluvit.
3: No.
4: Jo? A říká, musí mít sebou tlumočníka. Toho tlumočníka já mu dělám, já osobně. A teď to mě dává různý otázky a já si vzpomínám na jednu otázku a na odpověď, kdy Láďa Smoljak řekl, klidně odpověz pomalu, protože stejně nikdo nebude vědět, co to je. A šlo se, jednalo se o to, že kromě toho dialogu, tak najednou mě Svěrák říká, Jardo, prosím tě, už se ti někdy stalo, že jsi šel po ulici a někdo si zpíval tvůj písničku? A já jsem na to řekl, veselé neci, ve se asášim asátam s hazagou. A Svěrák to přelo a říká, to znamená, ve spálené ulici, jmenuje se Já se vznáším, já si letám s Hanou Zagorovou.
5: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: písnička Já se vnáším, já si létám. Zpívá Hanka Zagorová, to jsem, prosím pěkně,
1: já to vím.
0: Dělal já, já taky slova vím,
1: jak si to složil, no, řekneš no, to tady veřejně.
0: No to můžu říct.
1: My ale jsme, prosím tě nějak opatrně.
0: Ne, velmi opatrně. My jsme jezdili dětská představení se Zdeňkem Svěrákem a s Pavlínou Filipovskou.
1: Mě to můžeš říct.
0: Ano, a byli jsme v Plzni na zájezdě a tam bylo dopoledne představení, pauzička na oběd a odpoledne představení. A já jsem to mě byl nějak kolem 30 let, já nějak snídal čokoládu a tyhle ty věci, takže jsem trpěl většinou.
1: Jako trpěl si střevní, mi si měl.
0: Střevní, no. A na oběd, ano, a já šel na onu místnostku a radost, nic. A já říkám, to se znáším, to si lítám. Pak si mám pozor, textaři dlouhý slabiky. Já se vznáším, já si létám. Tak jsem šel k pianu na to jeviště, tam paní uklízela, ta asi 10 světků uklízela v kanceláři a já tam asi ten referent jsem si udělal. A přišel Svěrák z toho oběda a já říkám, hej, co mám, a ty mu hraju ten referent, že se vznáším, já si létám. A nechceš si to dodělat? A on říká, když to z tebe tak pěkně vyšlo, dodělej si to sám.
2: Tak to byla historie téhle jedné písničky a o skládání písní, které naplňovaly život Jaroslava Uhlíře, teď bude řeč ve Scénkách i vzpomínkách.
3: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Třeba tak slavná písnička, jako je Severní vítr, měla být původně zpívána Pavlem Bobkem. Ten ale v té době zpíval písně anglicky. A tak to nakonec natočil Jaroslav Uhlíř.
4: Tu s děravou patou mám horečku zlatou, jsem chudý, jsem sláb, nemocen.
2: A nápad, aby tahle skladba doprovodila slavnou scénu, kdy honí stočíšníku Josefa Abraháma, přišel od Ládi Smoljaka. Jiný režisér by k tomu nasadil honičkovou muziku, ale díky Láďovi tam zní jen pomalý severní vítr.

Tu písničku doprovází foukací harmonika a banjo, ale vůbec v ní nehraje piano. A tím je podle Jaroslava Uhlíře zajímavá. Při pěvecké přípravě té písně mu prý hodně Láďa pomohl. On sám měl tendenci to zpívat, jak Láďa říkal, jako lyrický tenor. Hlavně proto, že se nedoprovázel na klavír, ale on ho usměrnil a nakonec to naspíval úplně normálně.

0: Téma muzika bylo často námětem i společných scének s Karlem Šípem. Často se kolem toho točili a nejednou k tomu přizvali i své kolegy. Jako třeba teď, Luďka Sobotu. Je tu část rozhovoru se slavným diskžokejem.
1: Nedávna platilo ve světě rčení, co Čech, to muzikant. Víte, my jsme shodou okolností nedávno byli za hranicemi.
2: V Lipníku nad Bečvou.
1: Ano, to jsme byli taky. To bylo za hranicemi, na Moravě jsme byli v Lipníku. To je kousek, víte, ale já myslím jindy, když jsme byli s Čedokem za hranicemi takhle těch všedních dnů a tam jsme zjistili, že tohleto rčení už neplatí. Tak schválně řekni jim, co teď ve světě platí.
3: Dolar.
1: Já myslím to rčení. To rčení, že už neplatí, jo? Teď platí ve světě, co Čech, to... No, to D. Co Čech, to dolar. Ano, tak jistě, taky někdy. V létě, občas, ale já jsem teďka nemyslel naše turisty, kteří chodí po světě s napěchovanými kapsami příslibem. Já jsem měl na mysli to rčení, že už teďka neplatí ve světě. No, teď přeci platí to rčení, napsaný. Platí rčení, no.
3: Co Čech, to disc jockey.
1: Správně, konečně. Přátelé, a my vám teď chceme představit člověka, který má na tom vlastně největší zásluhu. Možná to nevíte, ale minulý týden se v Bruselu konalo mistrovství světa disc jockeyů. No a samozřejmě jsme tam i my měli svého zástupce. Měli jsme tam prostě svoje želízko. Přátelé, to je ono, naše želízko. Ano, už je mezi námi DJ Pepa Želízko. Vítáme vás, ano.
3: Podle agenturních zpráv se náš reprezentant umístil na velice pěkném místě.
1: Ano.
3: Ovšem, na kolikátem to už agenturní zprávy neuvádí.
1: No ale, turnaj to byl náročný a velice obtížný. Mimochodem, ten turnaj byl otevřený pro amatéry i profesionály, takže vlastně open by se dalo říct, že?
4: Co?
1: Open, to cizí, to se otevřený, jako open se to píše, jo? A nebo nebyl ten turnaj open?
4: No byl open.
1: Byl open.
4: Byl, pro amatéry byl open drag. A pro profesionály byl open easy.
1: Byl vlastně open, by se...
3: Zeptám se jinak.
1: Ano.
3: Podívejte se, vy jste prý při svém soutěžním vystoupení vsadil celé na domácí repertoár. Ne na zahraniční hity jako někteří, že? To je potěšitelné. Dokonce, když jste začal svoje vystoupení, v sále to prý zašuměl.
4: No, ta deska zašuměla. Oni totiž ty naše gramofonové desky tak nějak šuměly.
1: Tak víte, tuhle tu výtku byste možná měl adresovat výrobcům našich desek v Loděnicích.
4: Tady...
1: No, v Loděnicích, tam my vyrábíme gramofonové desky.
4: A kde vyrábíme lodě?
3: Gramofonové desky vyrábíme v Loděnicích, to je název obce u Berouna, ale mě by spíš
1: zajímalo. Ano,
4: nám... Takže on tam ten šum asi prolejzá z Berounky. Jestli oni by přece jenom tam neměli vyrábět ty lodě.
0: Jaroslav Uhlíř říká, že s písněmi je to jako s rostlinami. Jen fanoušci rozhodnou, že některé z nich budou trvalky. Odolné kořínky pak zapustí a ozdobou záhonu se stanou právě takové trvalky, jako je dělání, když se zamiluje kůň, nebo třeba Barbora píše z Tábora. Je jich zhruba 30, těch velkých hitů, které dali v životě dohromady Jaroslav Uhlíř a Zdeněk Svěrák.
5: Přátelé, když si někdo řekne, teď půjdu domů a napíšu hit, ten hit Pambíček, to je... Prostě nenapíšete.
6: Jak jste říkal, hit Pambíček?
5: No Pambíček, no hit Pambíček, no.
6: Jako, no je víc Pambíčku a jeden je jenom přes hity, jako?
5: Přes hity, ano, to
6: jsem nevěděl.
5: No ano, a ten ti to zašprajcuje, řekne, já ti dám pochvilku hit, jo, takový jako...

0: Přátelé, teď je text výborný, ale melodie je kradená. To je Babylon, to je Babylon.
1: Babylon. Aha, tak s pozor. Tímhle, tak s tímhle se my, skladatelé hitu, pereme dnes a denně.
2: S texty a písněmi se prali i právě Jaroslav Uhlíř a Zdeněk Svěrák. Buď byl spokojený jeden, nebo druhý. Často to byl dlouhý tvůrčí proces a nad některými písničkami se i hodně dlouho, slušně řečeno, dohadovali. Vždycky totiž museli dospět do bodu, že budou spokojeni oba, textař i skladatel. Ale teď už se hlásí Jiřina Bohdalová.
3: Pojďte sem. Já jsem se totiž rozhodla, že tady budu zpívat. Víte?
4: Aha, tak to nám ten nový rok pěkně začíná.
3: No, ne, já jsem se rozhodla, že chci písní oslavit vstup do nového roku. No a vy mi s tím pomůžete, protože já si vás opravdu jako skladatele nesmírně vážím. No jo.
4: Já se začnu červenat.
3: Ne, mě brouzdají pořád v uchu ty vaše melodie. Takový to se laví, tak to končívá.
4: To složil klempíř.
3: Aha, tak promiňte, ale ta se vám povedla. Tak přijíždí poslední kouboj.
4: To složil rytíř.
3: No jo, ono je to těžký, že jo. Rytíř, Uhlíř, klempíř, já si všechny ty řemeslníky nějak pletu. No, co si teda můžu od vás zaspívat?
4: Není nutno.
5: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Další známá písnička Jaroslava Uhlíře je za námi a před námi další povídání a scénka.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Jaroslav Uhlíř sice vždycky nosil velmi silné brýle a na texty se dokonce koukal ještě přes lupu, ale ty oči za jogurtovkami, jak se říká, měl pokaždé veselé a šibalské. Muzikanta nezapřel. Když se třeba koukl do knížky na neznámé básničky, hned se mu začaly pohybovat rty, prostě mu naskočila melodie, která by z básničky udělala písničku. Vždycky o sobě tvrdil, že není tvůrcem humoru, spíš jeho konzumentem. A občas, spíš výjimečně, vymyslí nějaký fór. Opravdový humorista podle něj musí mít v mozku šišaté zrcadlo. Takové, které tu běžnou situaci přetočí do legrace. A i jeho spolupracovníci jsou podle něj různí. Zdeněk Svěrák si dělá laskavou legraci pořád. Bolek Polívka toho vyloženě baví stále trousit vtipy. Je to živel, jako byl Vladimír Menšík. A Karel Šíp je soukromý spíš zasmušilý, i když občas řekne úžasný frk. Karla Šípa, Jaroslava Uhlíře, teď uslyšíte v další ukázce a přizvou si i dva známé herce. Ale to už nechám v průběhu scénky na nich. A abyste neřekli, že vám pořád něco zkracuju, tak ta scénka je tu celá. Jmenuje se Asanace pohádek.
2: Tak jsem zrovna tuhle vypočítával, co všechno já mám s Mozartem společného. Nebo jsem to někde čet? Teď nevím. No, to už je jedno. Ale hodně jsem toho spočítal, že máme společně. Například jemu strpčoval život ten Salieri, že?
3: Přátelé!
2: A mám ho tady taky.
3: Co pak?
2: Ale nic, lidi si mě pletou s Mozartem a pořád chci, abych něco zahrál, jistě to.
3: Ne. To už teďka nepřichází v úvahu. Před námi jsou důležitější úkoly. Asanace. Asanace pohádek. Proč? Kolem nás se všechno tak jako zvolna mění, ale pohádky ty si pořád jedou ve starých kolejích.
2: Člověče, na pohádky já bych nesahal. Takovou pyšnou princeznu já můžu vidět pořád.
3: Pyšná princezna už je dávno v trezoru. No nepřipadá v úvahu už dneska promítat dětem, tam se dějou věci, to by nám už nikdo neodpustil. Já nevím, například, tam ten taková směšná figurka výběrčí daní. Že jde vybrat daně a dostane vejprask. Myslím, že dokonce od Uhlíře. To by nám už dneska ministerstvo financí neodpustilo. Takovouhle politickou satiru. Ne.
2: Ale ten starý král je roztomilej, to musíš uznat.
3: Král je roztomilej, ale záporný postavy jsou tam ty jeho poradci.
2: Aha, to je pravda.

0: To je pravda, to by asi dneska neprošlo.
1: Určitě by to neprošlo. Proto my musíme pohádky nasměrovat tím správným směrem, jako aby odpovídali potřebám doby. Sami na to samozřejmě nestačíme. Chtěli jsme si pozvat pomocníky. Tak jsme chtěli vědět, kdo z herců nejčastěji stvárňuje různé pohádkové postavy. S touto otázkou jsme se obrátili na televizní komputer a paní Šeborová nám řekla jména dvou herců a proto jsme je dneska pozvali ke spolupráci. Miloš Kopecký a Roman Skamene.
0: Přátelé, klid, zápletka té naší pohádky bude velice jednoduchá. Král měl 3 dcery. Děvčata, nástup.
1: Moment. Ale my jich tady máme 6. Ale to není problém. Vraž je tam všechny do té pohádky, ať se nám tady holky nehádají. Znova.
0: Dobře. Král měl 6 dcer.
2: Moment. Já mám určitě zase rád toho nepozorného krále, že jo?
0: Správně.
2: Jo.
0: A jednoho dne se král rozhodl, ano, že ty svoje dcery provdá.
2: Tak. Úplně všechny. Nemohl bych si tady aspoň jednu z nich nechat na horší časy?
1: Ne, pane Kopecký. Ovládejte se, na trůně si to rozhodněte. Jo, tady je vaše místo. Jste král, pojďte.
3: Hele. No, co? S kým on ty holky má?
4: Ježiš, tu babu bych chtěl vidět.
1: No tak to v pohádkách nebejvá, s kým je má. Jak tak koukám, je to různý, no. S kým je má?
2: Tak, dosti řeči. Dcerušky moje různé. Přijdou vaši nápadníci. Ti z nich, kteří nejlépe a nejsprávněji zodpoví mé otázky, budou po zásluze odměněni tím, že vás nedostanou. Dostanou vás tím, co prohrají. No, můžu to hrát takhle?
1: Je to moderní pojetí, ale můžete. Jo. Je to modernější.
5: Já už jsem to pochopil, takhle, my tři jsme takový nápadníci. No. Tak jdeme na to, hele, já bych byl tamhle tu třetí zprava.
1: Moment.
5: Co je?
1: Ještě než se to rozjede, ta pohádka, já myslím, že bychom se měli nějak jmenovat. Jako nějaký známý pohádkový bytosti, aby nás děti měli radši.
4: My s nima stihneme mít ještě děti.
0: Ne, diváci jsou děti.
1: Diváci jsou děti, co koukají na pohádky.
0: Mohli bychom být třeba dlouhý, široký a bystrozraký.
1: Ano.
4: No.
3: Takže na mě zbyl ten dlouhý.
2: Ano. Děvčátka moje, to jsou vaši nápadníci. Ti se přišli ucházet o vaše ruce. Je tu ale jedna otázka. Kterému z nich dá ti přednost, táži se? Kterému z nich? Tady je každá rada drahá.
1: Možná byste mohl být trošku přesnější, pane Kopecký.
2: Ano, dobře. Tady je každá česká národní rada drahá.
3: Tak, pane králi, jaká je nabídka?
2: Ty bys chtěl, abych ti dal jednu ze svých dcer?
3: O, tak mě by úplně stačilo, kdyby mi aspoň jedna z vašich dcer dala. Víte, takovou možnost mi, jo, vyniknout, jak jsem chytrý, o tom jde hlavně.
2: Jak pak ti říkají?
3: Já jsem dlouhý.
2: Tady by si mohl být dokonce i ministrem. Rozumíš hospodářství?
3: Studoval jsem ekonomii.
2: No, kde?
3: V Turecku.
2: No to je perfektní! Perfektní! On se mně docela líbí, musím říct. Jenom mám takový dojem, jestli on není nadlouhý a trochu krátký. Odpočiň si, chlapče. Odpočiň si. My se zatím poohlédneme, podáším.
3: Dobře, tak já jdu na cigáro, otče. No,
2: já ti dám cigáro.
3: Ale to budete hodný, vy máte Ameriky určitě. No. Jak
2: takhle. No.
5: Pozor, ale pane Kopecký, já už bych dneska nezakazoval v pohádkách dokonce i kouřit.
3: No jistě, ne, samozřejmě.
5: Jinak děti vidějí, že kouření zastavuje růst.
2: Jak tak koukám na tebe, jak tak na mě civíš, ty budeš patrně bystrozraký, co?
0: No, já jsem spíš bystrý než zraký.
2: Jestli jsi bystrý, to se ještě ukáže. Jak jistě víš, dávám dnes své dcery do veřejné dražby. Podle nového zákona chtěl jsem je předat původnímu majiteli, ale nikdo se nepřihlásil.
0: Vy myslíte restituce?
3: Bacha! To mi nikdo neřekl, že ty holky jsou restitutky. No, konečně dobrá pohádka, v takový jsem nehrál.
2: Ten se vyzná v cizích slovech, ale nevidí si na špičku nosu. Podíváme se na ledví dalšímu. Ty, nemýlím-li se, budeš široký, že? No.
5: Ne tak docela, pane králi. Řeknu to na rovinu, ono by to stejně časem prasklo. Moje původní jméno je Plaváček. Široký je moje krycí jméno.
2: Přímo srdcerivné, jak jsi sám dobrovolně a krásně to přiznal.
0: Ani já nejsem o nic horší. Já se jmenuji princ Bajaja. Bystrozraký, to je krycí jméno, to mi vymyslela sedmihlavá saň. Prej víc hlav, víc ví, no.
3: Dobrá krucinál. Taky se přiznám. Jsem Paleček.

0: Dlouhý mi začali říkat, protože jsou oba blbí.
1: Když jste to tak krásně sami přiznali, je to jen důkaz, že jste rovní a čestní lidé. Děvčata jsou vaše. Holky, rozeberte si je.
2: To mi vraťte.
1: Ne, to až dál koruna dobrá. Pohádkové bytosti byly konečně odhaleny a po zásluze odměněny. Nakonec se všichni šťastně vzali do vazby a pokud nezemřeli, tak šťastně žijí podnes. A to už by byla úplně jiná pohádka.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Znáte Hvězdné návraty, příběhy českých herců a komiků.
1: Po čase se Jaroslav Uhlíř s Karlem Šípem pracovně rozešli. Nebylo to ve zlém, s Karlem měl vždycky dobré vztahy. Ale najednou začal sledovat, že žije jakýsi čtvrt život, že by toho vlastně po zbytek života moc nesložil. 14 dní bývali s Karlem na šňůře, pak týden natáčeli v televizi, takže na skládání mu zbýval jen jeden týden. A přitom už byli se Svěrákem domluveni na hodině zpěvu, ve které mělo být 8 písniček. Prostě takhle Jaroslav nemohl dál pokračovat. Tak se rozešli.
2: Jaroslav, Kareši, kluci, ani nevíte, jak já vás takhle rád vidím, takhle pohromadě. No, tak podejte si ruce, usmířte se.
3: Počkej, ale my se nemusíme nějak usmířovat, my nemáme problém, tak řekni.
4: Já taky o ničem nevím, všechno v pohodě.
2: Ale nedělejte, Ergot, s pravdou ven, no tak si to vyříkejte. Co jste si udělali, no co, chodil jsi mu za ženou?
3: Já tu jeho ani neznám.
4: No tak párkrát jste se viděli.
2: Ježišmarja, kvůli ženský se rozpadne dvojice, nebo co? Taková dvojice ještě. Hergody, ty dvojice jsou založeny na tom kontrastu. Vysoký, malý, pat patašon, Laurel Hardy. Že jo, hubený, tlustý. No, vy jste byli chytrý. Jo, chytrý a ten... méně chápavý.
1: Tohle byla ukázka z manéže Bolka Polívky, tedy z obrazovek České televize. Čas od času se k sobě vrací a jsou spolu kamarádi. Tak si je ještě připomeňme v jedné ze scének nazvané Sportovní lékař.
5: Naším dnešním hostem je sportovní lékař doktor Jaroslav Zinkoklich, který přivedl doslova k úžasu celou světovou medicínu. A některé jeho metody a zásady naznačují, že hranice lidských možností bude opět v nedohlednu.
6: No, nelze ovšem zapomínat na EKG.
5: Jenomže my jsme si vás pozvali, Zinkoklich, abyste pohovořil o vašich převratných zásadách správné životosprávy sportovce.
6: No, největší rozruch vyvolal hlavně můj jídelníček, který jsem rozpracoval pro jednotlivé sporty. Tak například boxerům jsem zakázal pít nápoj, který v nich podvědomně vyvolával depresivní a poraženecké nálady.
5: Jaký nápoj?
6: No, KKO. Čili obyčejné kakao. To já těm dalibákům zakázal, jo?
5: Když se to hláskuje, tak kakao. No. To je hezký nápad, ano. No. No pokud vím, tak především ale váš zásah do jídelníčku atletů měl pozitivní ohlas.
6: Ano, šlo konkrétně o výškaře a tyčkaře, kterým pomáhá souli při skoku nadnášení. Proto jsem jim předepsal luštěniny,

0: Hlavně hrách a také teplý chléb.
1: To platí asi jen pro závody na otevřených stadionech. Nikoliv pro halové závody, že?
0: Samozřejmě. Sprinterům tradičně doporučuji kyselé mléko. Ono totiž umožňuje neustále trénovat onu potřebnou výbušnost.
1: No, doktore, cítím... Cítím, že náš rozhovor by už měl pomalu skončit. Já vám děkuji.
2: Jaroslav Uhlíř kdysi řekl, že se díky vystupování ve dvojici s Karlem Šípem hodně naučil, i pokud jde o slovní projev. Takže za to, že nějak na pódium mluví, vděčí vedle Smoljaka i jemu. My zas tomuto muži za to, že jsme se nejen dnes mohli dobře pobavit a zasmát.
3: Když šokej hraje žena.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Je to hodina před půlnocí, posloucháte noční vysílání Českého rozhlasu, společné regionální vysílání stanici Český rozhlas Pohoda. Z Prahy vás zdraví s All Inclusive servisem Petra Kubaly a hlavně klid, pohodu a konečně i chládek. V rámci nadcházejících dvou hodin nebudeme ve vězení, ale v sobotní noční lince budeme probírat, co v učebnicích nebylo. Předpokládám, že jste zaznamenali novou vsuvku do vysílání Českého rozhlasu regionální stanic Martina Písaříka. Tak co učebnice měly obsahovat, abyste na ten život byli lépe připraveni?
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Je toho dost, napadá mě lecos, ale já nejsem až tak podstatný, důležitý jste vy, tak jen houšť.

0: Ze studia mluví pro dnešní noční linku Honza Macoun a vlastně pro dnešní linku mlčí Petr Kubala, ten mačka teda. A ten přepojuje a ten všechno tady zajišťuje. Kávu mi i uvařil, takový servis mám. Pojďme si říct, co nás škola nenaučila, protože ona nás naučila spousty věcí sice, třeba vyjmenovaná slova, vzorečky, hlavní města nebo části rostlin, jenže pak přišel skutečný život a najednou člověk zjistil, že netuší, jak fungují smlouvy, půjčky, reklamace nebo třeba obyčejná komunikace s lidmi. Mnozí dodnes vzpomínají, že by raději než některé poučky ocenili předmět o mezilidských vztazích, zvládání stresu nebo třeba o tom, jak se nenechat napálit. No a právě proto se lidé často shodnou, že nejdůležitější věci je stejně nakonec naučil až život. Někdy pomalu, jindy dost bolestivě, někdy ještě ani na prahu vyzrálosti, to úplně nevypadá, ale je potřeba bojovat. Nemůže to být jen tak, nechat to být, ono to vyhnije. To se taky říkává, znám takové lidi, ale není to úplně OK.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Sobotní noční linka na téma, co v učebnicích nebylo, a ptám se na poprvé někoho z vás, kdo nám volá.
2: Dobrý den, já jsem Jana z Trutnova.
0: Ano, já jsem Honza, jsem z Prahy. Co vás nenaučili v Trutnově?
2: Tak já nejdřív všechny pozdravím, všechny posluchače i vás.
0: Děkujeme.
2: Co škola neučí ani dneska, no tak vy jste to už i sám řekl, to je ta komunikace mezi lidmi. Myslím tím hlavně míru milovnou komunikaci, ale ne nějakou asertivitu.
0: Ano.
2: A také prožívat krásné věci. Ve škole se učí třeba děti jenom, kdy byla jaká válka, roky, a takové věci, ale třeba aby si děti zasadili každý svoji květinu a starali se o ní ve škole a pozorovali, jak jim roste, jak rozkvétá, takové ty krásné věci, co patří k životu.
0: A tak my jsme měli během...
2: děti měli ve škole učit
0: my jsme
2: a dělat.
0: Měli během školního vyučování třeba tamagoči. To se taky muselo nakrmit. Když se to nenakrmilo, tak to umřelo. Víte,
2: tamagoči,
0: co to je?
2: Nemá žádný smysl, když to květina, ano, to je vlastně živá bytost, ta kytička.
0: Je pravda, že dřívávějíc bývávaly takové ty pracovní výchovy venku, nebo dílny bývávaly, ale vlastně
2: ano,
0: ne každá škola to měla.
2: Mít zahrádku, každá škola, a tam si třeba pěstovat něco a potom si to dávat na svačinku, aby děti viděli, že to není jen tak.
0: A co je to zelenina? Na třeba a že to stejně nechutná tak, jak by chtěli. Já vás vidím úplně normálně jako učitelku pracovní výchovy.
2: Jak vy to víte?
0: No proč ne?
2: No a potom bych ještě teda chtěla říct, jestli můžu k tomu, že by se hlavně měli učit ty děti ne mezi sebou soutěžit, jak jsou k tomu dneska všichni vedeny, všechny děti a i všichni lidé, ale naopak spolupracovat. Že ten druhý, který je chytřejší v něčem nebo má v něčem lepší schopnosti, aby nesoupeřil jako, že on je první, ale aby se naučil pomáhat třeba těm slabším.
0: No
2: jo?
0: Ale zase by se měl naučit i umět prohrávat.
2: Rivalita, ale naopak spolupráce. To vidím jako úplně nejzásadnější zásadu.
0: No dobře, děkuju do Trutnova za otevření vysílání. Máme tady další podotázky z vašeho rozhovoru plynoucí. Třeba se jich někdo chytí. A vám, paní učitelko, dobrou noc.
2: Dobrou noc.

0: co vám ve škole nikdo neřekl, ale život vás to naučil velmi rychle. Jak fungují složenky, hypotéka, daně nebo mezilidské vztahy? Proč se člověk někdy musí naučit říkat ne? A proč bývá mnohem těžší zvládnout obyčejný život než písemku z chemie? Právě o tom je dnešní vysílání Noční linky, o věcech, které v učebnicích nebyly, ale v dospělosti je používáme skoro každý den. Někdo se až po škole naučil víc penězi, jiný pochopil, že známky ještě automaticky neznamenají úspěch ani štěstí. Možná si společně taky třeba řekneme i to, co by podle vás mělo být povinným předmětem ve škole. Třeba komunikace, psychologie, první pomoc nebo obyčejné zvládání života nebo zvládání agresivity ve frontě na poště. Cokoliv. Na úřadě. Jak komunikovat s úřady? Víte, jaký by to bylo terno? Pojďte zavolat, co v učebnicích nebylo, co si myslíte, že by se měli učit současné děti, anebo děti vašich dětí, dětí, které se třeba ještě nenarodili, ale aby ten život měli dobře nastartovaný, ne vyšlapaný, jo? Ne od rodičů do růžova přibarvený, ale aby byl fakt připravený na reálný život. 731 800 900, to je číslo sem ke mně do studia, nebo k nám, Péťa to přepojí. linka@rozhlas.cz, e-mail dojde k nám, Péťa ho nepřečte, já ho přečtu. A nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání na adrese rozhlas.cz/linka. A volají, a kdo se nebojí? Honza u telefonu, dobrý večer.
1: Dobrý den, já se jmenuji taky Honza.
0: No těší mě, děláme si tady pětiminutovou party, Jendo. Prosím pěkně, jo. Co v učebnicích nebylo a mělo by být a je to podle vás fakt podstatné?
1: No já si myslím, vychází to ze skutečnosti, která se mi stala. Chlap ležel, třásl se a prostě byl u něho jako kolega, kamarád nějaký. A vůbec nevěděl, co dělat. Tak já jsem tam přišel a řekl jsem, no tak mu dají masáž srdce, ne, jako ať mu zachrání život. A on říkal, no já nic znaju, jak je to sdělat. Já jsem říkal, tak ustup, jo. Dal jsem mu masáž srdce, pak přijela jako záchranka a jako všechno dobrý. Takže třeba dejme tomu tu první pomoc,
0: ano.
1: Tak si myslím, že asi jako tak to nejdůležitější. A potom třeba takový jako běžný věci, oni jako kde jste, a já jsem to ještě nevěděl v tu dobu, ale pak jsem se asi o 10 let později dozvěděl, že každá lampa má číslo.
0: Ano.
1: Jo, tak takovýhle jako věci, který strašně, ale strašně, prostě můžou během vteřiny zachránit život, jo, což si myslím, že je docela důležitý teda.
0: To je úplně super věc, to teďka, co jste řekl, protože to je, na to existují speciální mapy, které na těch linkách pomoci mají, ano.
1: Jo, ona je nějaká ta mapa, ta americká, kde je to rozděleno na nějaký ty čtverečky nebo tak něco,
0: ano.
1: Ale to je absolutně, absolutně na nic oproti tomu, je to dokonalý systém, je to naprosto brilantní, co se tady máme, takže si myslím, že ta první pomoc určitě a takovýhle tyhle ty, jako třeba ty číslo těch lám, nebo takovýhle jako ty velmi praktické věci, který prostě jsou třeba stokrát efektivnější než někde vysvětlovat. No já jsem někde na křižu, jo a tyko, no prostě, jo číslo lampy a hned tam jede sanitka.
0: No a netýká se to jenom lamp, to ještě doplním, pardon, že přerušu, v tom země musí ven, každý železniční přejezd má svoje číslo.
1: Jo, opravdu, jo.
0: No jasně, no vidíte, pro vás taky novinka, ale je to fajn, tohle to jste opravdu řekl, já už jsem několikrát, když jsem, no několikrát, dvakrát volal nějakou pomoc, tak hned jsem říkal číslo lampy, škoda, že nesvítila, musel jsem si posvítit mobilem, ale bylo to tam. To bylo důležité.
1: To jsem vůbec nevěděl. Jo, je mi 58, to znamená tohle, kdyby se člověk jako dozvěděl ve školce, třeba už by to mohlo být nějaký jo, takový formou hry nebo tak něco, jo, ale prostě jako tohle to jsou jako opravdu důležité věci a to, že se učíme nějaký historický fakt, který si můžeme jako najít jo, na netu nebo tak něco jako na pár kliků, to bych jako upozadňoval. Určitě vzdělání nějaký jako, všeobecný, ale tyhle ty věci by měly být.
0: A že Ema mele maso, to byste zanechal?
1: No to určitě.
0: Tak vám děkuju jednou. Dobrou noc.
1: Tak jo. Dobrou noc. Díky.

0: pár přátel stačí mít. Mně stačí kamarádka jedna i z pátého patra a ta, myslím si, poměrně zachránila život v rámci tohoto týdne. Nebylo úplně jisté, jestli budu vysílat vlastně noční linku ve čtvrtek. Na dva dny jsem se v ranním vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy odmlčel. No, zavolala záchranku a bylo to od ní nejenom lidské, ale vlastně potěšující po všech stranách, protože zachovala chladnou hlavu a vyřešila všechno, co bylo zapotřebí, vykomunikovala, co bylo zapotřebí. Je teda pravda, že hned vlastně druhý den, co jsem se vrátil z nemocnice a ještě jsem byl takový celý rozpláclý ve větách, slovech, kdy člověk nešlo skládat dohromady, dát větu třeba. A přesto jsem jako zavnímal teda řeči druhých, ne, že bych si toho, no, když vás osloví soused, řekne, tak jsem vás viděl včera v sanice a už dobrý, tak musím zkonstatovat, že by to nebylo úplně dvakrát příjemný, ale lidi si všímají. To mě těší a my jsme tady ještě vlastně během písničky s Petrem Kubalou si povídali i o tom, že nejenom, že ty přejezdy mají svoje značky, taky sloupy veřejného osvětlení, ale co jsi to říkal, ještě jednu poznámku. Odpadkové koše taky vlastně existují, když se stačí se jenom rozhlédnout kolem sebe, třeba když už voláte třeba na záchrannou službu, tak nějaké záchytné body, říct si. To je neuvěřitelně jako důležitá věc, jako zastávky, jejich názvy, nebo i takové možná bezvýznamnosti typu, jestli se tam dostane auto a podobně. A jestli dělat správně masáž srdce, tak to jsem se chtěl ještě doptat Honzi, který volal, jestli to odhadl sám, nebo jestli řekli na telefonní lince, že má udělat, protože tím se taky dá ublížit. A potom člověk skoprní a nazdar. A mimochodem ještě jedna věc s tou záchranou. Tlačítko zastavíme metro. Je tam od začátku metra. Ale proslavilo se až tuším v letošním roce. A je dobře, že už dost lidí taky ví, že když to zmáčknou, tak metro nedojede, protože se zastaví. No popojedem.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: A kdo nám volá? Tady je Honza, pěkný večer. Haló, haló, kdo pak tam? Pokladač. Už tady nevidím. Tak můžu vidět další blikající tady okénka. Volejte, číslo znáte, řekli jsme ho, ale kdo jste přišli k přijímačům třeba až teď a na půl ucha a nepravidelně 731 800 900. Já kouknu tady do vašich příspěvků, které jste již stačili odeslat. Kde to máme? Tady. Ano. Píše Dana z Olomouce, nikdo mě nenaučil, že člověk nemusí být dokonalý. Ve škole byla chyba problém. Špatná známka znamenala selhání, jenže život funguje úplně jinak. Člověk chybuje pořád v práci, ve vztazích jako rodič a často se právě z těch největších průšvihů naučí nejvíc. Mně trvalo strašně dlouho přijmout, že nemusím všechno zvládnout hned a bezchybně. Dneska bych dětem nejradši říkala hlavně to, že chyba není konec světa, ale součást světa. A dokud to nepochopí, tak bych je i propleskla. Dana. A tady vidím ještě příspěvek od Petra. Když jsem podepisoval hypotéku, vůbec jsem nevěděl, do čeho jdu. Polovině výrazu jsem nerozuměl a styděl jsem se ptát, abych nevypadal hloupě. Přitom jde o závazek na desítky let života. Dodnes si myslím, že děti by měly umět číst smlouvy, chápat úroky a vědět, co znamená dluh. Místo toho jsme se učili věci, které jsem od maturity nikdy nepoužil a přitom jedna špatná finanční chyba dokáže změnit celý život. No fakt, to je fakt. Mimochodem s tím čtením smluv, tak to mě naučila paradoxně doktorka Kateřina Cajdhamlová. Vzít lupu a číst. Protože někde je to tak malé, až je to protivné.

0: ale taky promluvíme, páč někdo čeká, už je přepojený. Honza, dobrý večer.
1: Dobrý večer, tady je Alexandra.
0: Zdravím vás, milá Alexandro, nebo mohu zkráceně Alex?
1: Ano, můžete.
0: Milá Alex, povězte mi, tak když si vzpomenete na ty učebnice, které vás provázely prvním stupněm základní školy nebo měšťankou, co tam nebylo a mělo být, co byste tam vepsala, věřila?
1: Tak já si vzpomínám jenom v nejlepší.
0: Ano.
1: Na svoje školní léta. Ale co by mělo, já jsem chtěla hlavně sdělit takovou myšlenku, co by se mělo učit určitě v současné době, tak to je montovat nábytek. To zatím myslím, že nikdo neřekl.
0: To je ale pravda.
1: Ale mně prostě to úplně tragické.
0: No je.
1: Protože všechno je v demontu. Návody špatné.
0: No jo, pravda.
1: Když nemáte šikovné ruce, tak jste úplně...
0: No, tykli. A čím jste se trápila takhle naposled?
1: Ne, já si kupuju všechno smontované.
0: A nebo aby
1: ale
0: to...
1: Ale naposledy.
0: Ano.
1: Dcera moje tak se trápila, ale já prostě...
0: Existují služby, které se dají zaplatit... To já jako tvrdím a často toho využívám a pravda, když náhodou si řeknu, že tohle je stůl, který má jenom pár částí a měl bych to dát dohromady a nervuji se s tím půl dne, pak si říkám, Honzo, já ti mám takový pocit, že ten výrobce ty chyby v těch návodech dělá vlastně záměrně, aby si tu službu zaplatil, jo, skládání.
1: Ano.
0: To je pravda, obzvlášť, když začnete blbě ještě, jo, že zrovna to vidíte, no jasně, díra tam je a tohle, a k čemu je těch zbylých 673 šroubků, že?
1: No,
0: takže to je krásná práce, to jste mi řekla hezky. To je pravda. No. Tady jenom Petr má dvě děti, jenom bych doplnil možná k vám ještě, jestli se nezlobíte. Jenom ne, že by si měl vzít příklad, jo, ale známý Slovák se s tím nemaže, 18 dětí se 14 ženami a alimenty 25 milionů ročně. Já bych do těch učebnic nepsal jenom o Emě, která mele maso, ale zároveň, že Ema může mít i víc dětí. A že to taky něco stojí, třeba.
1: Je to tak, ano.
0: Příprava na život. Jak vás připravovala škola na život? Měli jste nějakou rodinnou výchovu nebo něco takového?
1: Tak to jsme určitě neměli.
0: A jak jste se dozvěděla ty zásadní věci? Čtením, odpozorováním nebo s holkama během hodin?
1: Knížky.
0: Takže sedělo to, co bylo v těch knížkách, protože lesčem si myslím, že třeba některé návody úplně nefungují. To jsme si řekli před chvílí vlastně i. Na život se dá se vůbec na život připravit?
1: Nedá.
0: Je to vždycky až ta zkouška tím ohněm, až tím člověk projde.
1: Přesně tak, nikdo neví, co ho čeká.
0: No ale může věřit, že to bude skvělé, že to bude fajn. No a pak přijde rozvod a to už tak fajn není, třeba.
1: To není.
0: Takže se dostane do situace, že potřebuje přátele, o které ale nepečoval, tak nemá žádné, tak potom je to taky špatné. No, je to pravda, někdy člověk musí chtít, musí se snažit a tam to asi začíná. Ale skončíme tím návodem. Já myslím, že tohle by se tam opravdu mělo vytesat v těch knížkách a hned na předních stranách. Návody a skládání věci z obchodu s levným nábytkem. Tak.
1: S jakýmkoliv nábytkem.
0: Ježiš, vy jste tak smutná z toho, když o tom mluvíte.
1: Tak není nic, co by nebylo potřeba smontovat.
0: Jo, tak vám děkuju, zlepšila jste mi moc náladu, doufám, že jsem v tom nebyl sám.
1: Vy mě taky.
0: Alex, dobrou noc, těšilo mě.
1: Taky dobrou noc, Honzo.
0: Co vás ve škole vůbec nenaučili, co jste museli zjistit až tvrdě v životě? Chyběly vám ve škole základy financí, vztahů, úřadů, daní? Umíte dnes něco, co vás nikdo neučil, k čemu vám byla chemie a k čemu naopak ne? Věděli jste třeba po škole, jak funguje hypotéka, nebo co dělat po rozchodu, jak přežít v práci, jak víc penězi, jak komunikovat s lidmi, které mají známku nekomunikační, nebo nekomunikuje, nebo to je debil, to se taky dá říct s prominutím, protože to je život, to je život. Protože každý chce mít přece mír, klid a všechno podobně a pak může, stačí si přečíst úplně obyčejné rozvodové papíry jednakého manželství a tam zjistíte, že i někdy, no co někdy, i dost často v těch rozvodech se i ti dospělí chovají jako děti.

0: Jsme ve spojení Praha Klatovy. Kdo tam? Honza u telefonu v Praze.
1: Dobrý večer, tady Jana z Klatov.
0: Zdravím vás.
1: Zdravím všechny posluchače.
0: Ano.
1: A chtěla bych sem říct, že by ve škole měli zavést společenský chování, protože děti neumí vůbec zdravit.
0: Jo.
1: Nějaký děkuju, prosím vás, nebo tohle, to vůbec neznají.
0: Fakt? To, kde to žijete?
1: No, bohužel v realitě.
0: A vidíte to, jo. Ale přitom těch vzorů na zdravení mají poměrně dost.
2: To může
1: no,
2: být,
1: mají,
2: normálně, ne.
1: Ale nepoužívají to.
0: Peťo, pust to ještě jednou, protože to já myslím, že Maxi Pes fík, ten se nezapře. I ten zdraví, protože jak každý miluje večerníček, obzvlášť ty staré, prosím.
2: To může být normálně, ne. Tak ahoj.
0: No. Dobrý den, ahoj. Je pravda, že si pamatuju na nekonečné prosby rodičů, prarodičů. Pozdravil jsi? Nepozdravil. A facan a už to bylo.
1: Ale oni i rodiče jdou a neřeknou dětem třeba pozdrav, nebo když někam vejdou, nebo jo.
0: No jo, a kdo vás nutil učit se zdravit, nebo si to tak jako vrít?
1: No, to byla samozřejmost.
0: No hejte se, já jsem pracoval 20 let v divadle a taky jsem seděl několikrát do měsíce v pokladně a statisticky pozdravit neuměli především ti nejstarší.
1: Jo.
0: No fakt. A potom ještě se neprosilo, ale já chci.
1: No.
0: Tak to jenom na okraj, ale tím to nechci shodit. Člověk je zamyšlený, člověk přemýšlí nad tisíce věcmi, ale to zdravení jako je fakt, obzvlášť když třeba pozdravíte a ještě se tomu člověku podíváte do očí, on do těch vašich a vidíte tam ten výsměch, já to neřeknu, že jo, nepozdravím.
1: Jo, nebo třeba v obchodě, když zaplatíte, tak třeba řeknete na schranu, hezký den přeju, nebo jo, tak prostě je to úplně něco jiného, než když někdo zaplatí a prostě odejde. Jako kdyby tam nebyl, nebo...
0: Taky pravda.
1: Je prostě ta komunikace mezi těma lidma chybí, ta slušnost taková, co byla.
0: Komunikace,
1: no.
0: Což mi připomíná, že já když jdu jako se zavírací dobu do obchodu jakéhokoliv, tak se ještě omlouvám, že tam přijdu a že jsem asi poslední a že doufám, že nejsem poslední, že vytírám krám v uvozovkách, že jsem to dřív nestihl a paní pak chodí bočko na mě a já řeknu unavená, já taky, tak to zavřem a jdeme domů. Hotovo. No takže
1: tak
0: zdravení. Děkuju
1: zdravím
0: vám.
1: Všechny posluchače. A hezký večer.
0: A vám taky. Pěknou.

0: Probíráme téma noční linky v rámci Českého rozhlasu, společného regionálního vysílání a stanice Český rozhlas Pohoda. Co v učebnicích nebylo, to je nová vsuvka do vysílání regionálních stanic a uvádí Martin Písařík. No a já si to tak jako vypůjčil pro dnešní noc a řekl jsem si, tak pojďme si říct, co opravdu v těch učebnicích nebylo. No, je toho dost. Teď jsme byli uzdravení, takže dobrý den, dobrý večer vám, kteří jste přišli poněkud později. Budu rád, když se osmělíte, zvednete telefon, vyťukáte číslo a už jste ve vysílání, že? Důležitá věc, zdravíme, loučíme se a nemáme takové ty nepřítomné pohledy, jako proč? Tady si mi Petr postěžoval během písničky, že nejčastěji u lékaře, když přijdete k doktorovi a teď tam přijdete do té čekárny a tam ty lidi a nic a ticho. A kdo je poslední, nikdo nezvedne ruku. Takhle na venerologii jako je chápu, že člověk nechce, že? Nebo když je nějaká epidemie chřipky, tak sotva dýchají, na to ještě, aby mluvili, že vypláznout jazyk maximálně ze cviku. Ne, ale zcela vážně, co v učebnicích nebylo? Prosím, volejte, teď se to hodí.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Co tam tesat do té knihy? Co v učebnicích nebylo, na co vás ten školní život fakt vlastně nepřipravil. Probírali jste všechny prvky periodické soustavy prvků, která třeba mě osobně se natolik zalíbila, že ji mám doma v obrovském, ne plakátu, ale vlastně v té školní pomůcce. Ale asi z 50. let, takže notně taková zašla, ale mně se to líbí. Vlastně mi to k ničemu nikdy nebylo, ale docela dobře se na to aspoň kouká. Dobrý večer, kdo nám volá? Tady je Honza.
2: Dobrý večer, tady Míla.
0: Ano.
2: Já jsem totiž trochu starší generace. Já nevím, mě ve škole to, co mě učili, celkem se mi to líbilo, ale ty praktické věci jsem se ve škole nedozvěděla, ale za to jsem se dozvěděla v rodině. Já jsem vás zapomněla pozdravit vás.
0: No právě teď jsem to chtěla říct, takové nedostatky teda. No, tak napravíme to, dobrý večer ještě jednou.
2: No, dobrý večer.
0: Tak Mílo, návody, ty vám dělají problémy taky, jak složit nábytek?
2: Mně totiž tohleto všechno mě naučili rodiče a prarodiče.
0: No, tak to vám gratuluji.
2: Jestli po té škole se toho dneska nechce moc,
0: no,
2: nebo jestli ty komunikace doma tak nefungují, nebo to ani rodiče nevědí.
0: Ale tak děti, rodiče jsou v práci. Že?
2: No, mě rodiče taky byli v práci, no. Ale třeba můj děda mě naučil, když já jsem byla dost nešikovná, ale naučil mě třeba.
0: Ano.
2: A s takovýma věcma.
0: Ano.
2: Prarodiče právě ty fungovaly hodně v tomhle tom.
0: No, je pravda, že vlastně to, ten fakt požehnaný věk kypí takovými moudrými větami, ale vlastně to zní jinak. Ta samá věta, než kdyby třeba řekl rodič, protože já nevím, jestli je to z úcty k tomu stáří, nebo no tak zase, když vám to řekne taková paní, která má zvrásknutý obličej a usmívá se na vás a říká vám, tak to taky má jako jiný efekt, ale, to je pravda.
2: Ale já právě nevím, proč tohle všechno se chce dneska po škole. Víte přeci, když to dítě vidí a slyší rodiče, že jdou a zdravějí, no tak to dítě dělá taky.
0: No, ale právě třeba ti rodiče zase jsou v práci. Jako nemají čas na ty děti. Tam, ano, nemají čas.
2: Když to dítě od malička jde s dospělým a naučí se zdravit, je pravda, že potom v době puberty třeba to na nějaký čas.
0: Ano, tam se to mění, za co je, vole.
2: Potom, jak už to má člověk zažitý jako dítě od malička, no tak už pak je to normální.
0: Je
2: Já si
0: fakt,
2: myslím,
0: ano.
2: Že spíš než ve škole. vidím já ano. svýho vyššího
0: věku. Čeho byste se ráda vzdala z toho, co jste se naučila ve škole?
2: Tak ono se to postupně z té hlavy vytrácí. Já bych se nerada vzdávala ničeho. Naopak si některé věci ještě teď dokonaluju postupně, protože nechci si nechat ten mozek úplně vstát.
0: Jo, chcete, aby zůstal aktivní, tak to já teda, ale už jsem v tom případě mrtvý teď, protože já si do dneška, třeba když ve škole se měli učit básničky, no to bylo za pět. Za čtyři minus otazník.
2: Ale já mám v hlavě do dneška.
0: Já taky.
2: Spíš než to jinýho.
0: No jo, ale jenom první větu a tím to končí.
2: Ne, já celý.
0: To tak začněme třeba máj.
2: No tak ten jsem nikdy neuměla celý. Ten jsem nikdy celý neuměla, ale myslím takový ty básničky. No ale tak to je jedno, to je jenom tak pro zábavu, že jo. To člověk nemusí mít v hlavě. To zrovna ne, ale ty praktické věci opravdu ve škole nebyly. No byly takhle, my jsme dílny a pozemky, zahrádky a to jsme měli, protože já pocházím z venkova, takže to my jsme ve škole vždycky měli.
0: No ale vy jste to měli ale navíc, protože vy jste to měli i doma, když říkáte, že jste z venkova, tak to je taky potom jako jiné učení se, chování se a průprava do života.
2: To je
0: že? Protože co chcete od lidí z králíkáren? Já jsem králíková dítě, že jo? Takže tam je to trošku taky jako o něčem jiném a fakt jsem teda jako truhlíky s muškátama nesázel. Jako to šlo mimo mě.
2: To já jsem už ještě v nedospělosti už jsem se starala.
0: No a to mi musela předat fakt babička tyhle informace zase.
2: No k tomu mě vedla maminka. Prostě rodiče chodili do práce, ale přesto na nás vždycky měli čas.
0: Takže se shodneme na tom, že chce to čas. Rodiče a čas.
2: My se asi neshodneme, protože si myslím, že se toho po škole chce moc a že tyhle praktické věci by měl mít člověk z rodiny.
0: Děkuju.
2: Promiňte, já to vidím jinak.
0: Ne, je pozor, já to myslím, já to vidím úplně stejně. To jste mě špatně pochopila. Já jenom tvrdím, že to chce čas, věnovat čas, svůj čas na výchovu svých dětí.
2: To určitě.
0: Takhle to já myslím, protože pokud nedáte čas, já nemám teda děti, ale předpokládám, že tady by byl kámen úrazu, že je třeba si to uvědomit, že pokud nedáte čas svýmu dítěti s tím, že když jste věnovali čas té výrobě, tak musíte věnovat čas taky tomu vychovat to, protože pustit tablet jen tak, to jako ne, to si neumím představit. Netvrdím, že by mě tam třeba život nezavál, ale myslím si, že to začíná o tom chtít si udělat čas.
2: No to určitě. Ty děti si ho zasloužejí.
0: Zcela určitě. Ono se to pak promítne do budoucího života.

Sobotní noční linka z Prahy s Honzou Macounem na téma, co v učebnicích nebylo. Otevřel jsem tady další informační tok vašich příspěvků, a to přímo z vlastně upoutávky na internetu k dnešnímu vysílání rozhlas.cz/linka. Tam se vždy ráno překlopí v 5.00 další článek jako pozvánka k vysílání, o čem to bude v dalším vysílání noční linky. A pak se tam přidají ty příspěvky, které vy posíláte. No a k těm se můžete potom až do té 5. hodiny raní vracet přímo na té hlavní stránce po tohoto pořadu, anebo klidně kdykoliv i později. Vidím tady třeba příspěvek od Bedřicha. Dobrý večer, člověk se učí celý život, nikomu to jde, nikomu ne. Bohumír, když se po ohlednu za svým životem, každá generace před i za prožívá či prožila jiný děj života. Naše rodiče se svými předchůdci žili určitý pokračující životní i průmyslový trend. Válkami se měnil a snad i pozastavil vývoj určité doby. Po válce se mnoho zvrátilo, osudy rodin, vlastenectví šlo stranou. Průmyslový trend se obrátil, v socialismu jsme nebyli vedeni k samostatnosti. Vše bylo řízeno od zhora, dnešní systém nás ovládá po všech stránkách a těžko v mnoha věcech nepochopitelný. Často srovná. Zdravím noční linku. František, dobrý večer. No, ve škole jsem se naučil číst, trochu spisovně psát. Františku, na to se neptám. Čtu dál. No, co mě naučili rodiče? No, rodiče měli 8 hektarů pozemků ve stájích kravičky, koně, prasata, slepičky. To všechno jsme museli umět nakrmit, na polích pracovat. No, a to se to učí potom jinak, že jo? To je úplně o něčem jiném. Mít tam tu povinnost, sice jako dítě a pubescentní dítě, to úplně nesnášíte. Proč a proč? No, protože se to musí, protože jinak by to, já úplně slyším slova volena jednoho z členů naší rodiny, by to pochcípalo všechno, že jo? No, a kde vememe to maso, že? A takové pěkné, nenapuštěné vodou, že? No, vakuovací stroj, když přišel a teď jsme to tam jako vysávali, ten vzduch, popisovali všechno, popisky, to bude téma noční linky, poznamenej si to, Peťa, já to zapomenu, popisky, to je důležitá věc. No, František dál píše, že jako děcko jsem si vždycky říkával, jako zemědělec už nikdy, nakonec jsem se vyučil zedníkem a stejně jsem

0: skončil v zemědělství, ale na stavbách. Jsem tam jsem pomáhal na poli kopat řepu, ve žních svážet slámu do stohu, trhat merunky nebo taky sbírat hrozny. Vidíte, máme společné, jsem taky trhal, ale vstupenky třeba i a podobně. Vztah k práci jsem určitě získával doma. Mamka, ta nám stále připomínala, abychom se slušně chovali. Její přání dodržují František. Děkuju, Františku. A Helena, lidskost. Jedno slovo, se kterým asi musí souhlasit každý. Lidskost. Nedá se to naučit. Asi to v nich ani být nemůže, protože ten součet vlastností, za který by se lidskost dala považovat, se naučit nedá. Je zřejmě v genech a laskavost, slušnost, soucítění se sebou i jiným, pokora, láska, neubližování sobě druhým, praktikování dobra a toho nejlepšího, co v sobě kdo má. Člověk může v sobě nosit spoustu vědomostí, ale když je nemůže, neumí nebo nechce aplikovat na základě lidskosti, nemůže to dopadnout dobře. Proto se asi lidstvo moc poučit nedokáže. Proto se historie asi točí jenom v kruhu. Život a cestování jsou nejlepší učitele. Škola se jim vůbec nemůže vyrovnat. Heleno, lidskost. Souhlasím s vámi. Já už jsem to zmiňoval nesčetněkrát. Dodržuji ze zásady jednu věc poctivě každý den a to je dobrý jeden skutek. Jeden dobrý skutek denně. Vždycky. Už několik let. A mě to pomáhá na duši.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty živý změnou. Pak tě čas

0: Pavel Bobek, tuším vokalistka, jestli jsem poznal správně hlas, Lída Nopová. Každopádně písnička, která ve mně vzbuzuje naprosté emoce o tom, že na důchod se taky nedá připravit. I když jisté pokusy tady byly, třeba stačí se podívat na film, což takhle dá si špenát.
1: Noční linka.
0: Tak vítejte do nového dne, neděle 24. května 2026. Neděle podle předpovědi počasí má být vlastně až tropický den. Ta třicítka by padnout zase mohla. Ale navíc máme tady prach ze Sahary, který je ve výšce 2 kilometry, takže pokud nesprchne, budeme mít cosi prachového na autech, i když jsme ho měli. Takže jenom abyste věděli, odkud vítr vane, tak předpokládám, že se to dá z toho lehce odvodit. Saharský písek nás bude trápit i v nadcházejících dnech. Jinak užívejte neděli, klid, pohodu a hodně Českého rozhlasu. A taky s přáním všeho nejlepšího dnešním oslavencům. Takže v klasickém kalendáři koukám 24. Ježíš Jana. Jani, Jany, ježiš vás je, i těch, co voláte do noční linky, jako by se stalo. A mimochodem v příjmenáři tady vidím zapsané příjmení Zahradník, Zahradníková, i vám, jenom to nej.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: 23. května se slavil Světový den želv. Doufám, že jste ho zdárně oslavili a nekoukali jako želva. Jako puk. No a taky jsme měli vlastně i společně Den otevřených lesů nebo Světový den migrace ryb. Tak zkusím to tak nějak jako pospojovat. 24. května se slaví Evropský den parků. Tak pojďme do jedné lesní cesty s Helenou H. Nedělám srandu. Helenou Vondráčkovou.

byla červená tenkrát před mnoha lety, z počátku kariéry, nebo z počátku kariéry Haliny Vondráčkové, a vlastně to je tady u nás, vlastně v budově rozhlasu, tady v té budově, o patro výš. Stačí, až bude další den otevřených dveří přijít, což bude za rok, bez jednoho týdne, tak nějak, no to v pořádku, probíhá Open House Praha, což znamená otevřené dveře i na podruhé, ale klasický den otevřených dveří bude za rok, bez jednoho týdne, a můžete přijít a nasát třeba, to vyzní blbě, ducha Haliny Vondráčkové, ale tu dobu, kdy se to natáčelo, mám takový pocit, že to studio se úplně moc nezměnilo z té doby. A je to zázrak vidět, projít si, prohlédnout si, nejen odkud vysíláme, ale obecně, co je to rozhlas. Protože dnešních dětí, když se zeptáte, co to je rozhlas, tak jako úplně nejsou ve shodě a mám pocit, jako, že vůbec netuší, že by nebyl rozhlas v učebnicích, těžko říct, co v učebnicích nebylo, na to se ptám dnes a budu moc rád, když zavoláte 731 800 900, napíšete linka@rozhlas.cz a nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. O tom, co by školy měly učit, se debatuje dlouhé roky. Podle různých průzkumů si velká část lidí přeje větší důraz na finanční gramotnost i praktické dovednosti nebo psychickou odolnost. Často zaznívá i kritika, že škola připravuje na testy, ale méně na běžný život. Na druhou stranu učitelé upozorňují, že škola nemůže suplovat všechno a že část zkušeností je prostě nepřenositelná. Některé věci člověk pochopí až ve chvíli, kdy musí platit složenky, řešit rodinu nebo nést odpovědnost sám za sebe. Typickým příkladem, nemůžu ti to koupit, to stojí penízky. A když nemáš penízky, tak to nejde. Ne. Ale ty jsi chytrý. Jako tiskárnu, že bychom si domů pořídili. No, tak to taky ne. Tak, popojedem. Vysočina, Rangers, plavci a pak už někdo z vás, ať už na telefonu, anebo z příspěvku. Těch příspěvků je dost, těším se.

0: Tady mě dneska vyrušuje náš mistr zvuku Petr Kubala. Vlastně ani nevím, co jsem chtěl říct, ale to není tak podstatné. Snad jen, že telefonní číslo do studia znáte a kdybyste ho neznali, tak vám ho připomínáme ve znělkách, tak zkuste uchopit svůj telefon, mobilní, má pevnou linku ještě, kdo z vás má, tak ťukejte, a kdo to má úplně postaru, klidně točte a budete tady s námi. Téma, co v učebnicích nebylo a co by se tam mělo dnes vytesat, nejlépe na přední stránku, ať už to vemete vážně, anebo vesele, pojďte nám to sdělit, protože bez toho dneska jinak neusnu. Telefon do studia, prosím, 731 800 900, Honza paměť má, ale je fakt, že ta výkladní skříň taky čas od času bývá, nebývá to s tou pamětí úplně dvakrát, co není napsané, jako by skoro kolikrát nebylo. Tak halo, halo, kdo nám volá? Tady Honza.
1: Halo?
0: Ano, co se stalo? Tady je Honza.
1: Já jsem vypla přijímač.
0: No to v pořádku, kdo pak je tam?
1: Dobrý večer, Marie z Polska.
0: Ano.
1: Já už omlouvám se, že ším chrup. Prosím vás, za Komančů bylo, rodina je základ státu.
0: Mm-hmm.
1: A ještě zase bylo, já tuším, že Jan Amos Komenský, když učitel národů, říkal škola hrou. Já jsem to zažila na vlastní kůži, pocházela jsem z vesničky a všechno je to v učitelích, profesorech a podobně, jo. Protože co se dneska ty děti učí za blbiny ve škole, prostě já mám kamaráda, ten dělá profesora na ekologické škole ve Svitavech a ten taky říkal, prostě ty děti to tak zblblí těma komputrama, jo, že to není možný. Já jsem teď nedávno jsem o tom četla nějakou studii, že prostě po hodině nebo takhle, já tomu říkám ďáblové nástroje, co si budeme povídat. Jo, my jsme vyrostli úplně, a já jsem to zažila na vlastní kůži, my jsme byli do Měšťanky a ty učitelé se k nám úplně chovali jak k blbcům, skutečně. Jo, my když máme teďka srazy, nebo tak já říkám, já, no, protože to je... Mají učitelé, ty se starají hlavně o, aby měli dostatek financí, že jo, většině by stávkovali, aby přijde, prosím vás, teď oni berou takový nehorázný prachy, jo, a dělají z těch dětí akorát tupce, jo, co si budeme povídat. A je to v rodině taky úcta a láska, prostě úcta, pokora, láska a všechno. Já zkusím, jestli to nesplatu. Já vám řeknu jednu, co jsem si pamatovala z mateřské školy.
0: Ano, povídejte, jenom trošku se nám horší spojení, pojďte k oknu třeba, jestli to pomůže, nebo popojděte o krok dál.
1: Jo, tak já budu mluvit.
0: Teď je to dobrý.
1: Jo?
0: Tak, Maruško, ven s tím.
1: Jo, když narodí se maličký, dar vidění má podvíčky, dar slyšení má v něžném oušku, dar doteku má v prstíčkách, dar chuti pozná v prvním doušku, dar vůně v jarních kytičkách. Maminko, ty k těm darům v krátku, dar řeči přidáš nemluvňátku.
0: Děkujeme.
1: Jo?
0: Maruško, díky.
1: Prosím vás, to jedu osudkům, jo.
0: Děkujeme moc, ať vás zuby netrápí. Přejeme.
1: Jo, trápí. Já jsem být, je to hrůza.
0: Jo, chápu.
1: Ale nic s tím.
0: Soucítím.
1: Jsou horší věci na světě, že jo?
0: Ano.
1: To si budeme povídat.
0: Děkuju. Taky, naschledanou. Já bych ještě vlastně doplnil, když už jsme u toho školství, tak a já s tím souhlasím. Třeba mě zbíte, nebo vemte školu, takové učitelské ukazovátko a mlaďte. Vedle oficiálního důvodu vlastně školství je takového toho, co se říká, že naučit děti číst, psát, počítat, získat základní vzdělání. Vlastně existuje určitě i nejeden méně viditelný nepsaný důvod základního školství. Naučit člověka fungovat v systému. Jo? To není o známkách. Tam jako i pětky mohou být, ale předpokládám, že škola by měla učit člověk v systému přijít včas, sedět třeba několik hodin na jednom místě, nebo respektovat autoritu, plnit úkoly v termínu, hlásit se o slovo, spolupracovat s kolektivem, zvládat věci, které ho třeba zrovna nebaví, protože když se nechá asi úplně všechno, jenom tak jako ty otěže se tak jako uvolní, to asi taky není úplně dobře. Ono, historici i sociologové často připomínají, že moderní školství vznikalo hlavně v době průmyslové revoluce a že společnost potřebovala lidi, kteří budou umět základní dovednosti, ale zároveň dokážou fungovat podle pravidel. A škola tak kromě vzdělání připravovala děti i na budoucí pracovní život, to znamená na režim, povinnosti a určitou disciplínu. Je fakt, že děti některé současné tu disciplínu úplně mají po svém. Autorita, no to vůbec, co je debile. Úplně to slyším a omlouvám se za slovo, které tam sedlo jak.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Co v učebnicích nebylo? Ptám se asi po 50. dneska. Dobrý večer, pěknou noc, kdo nám volá?
3: Dobrý večer. Tady Ani od Ostravy.
0: Ano, zdravím.
3: Já jsem nad tím už několikrát v životě přemýšlela i v dřívějších letech, že ve škole se neučí to základní pro život, jak se chovat v životě ke svým blížním, jako ke svým blízkým, ke svým přátelům, co znamenají dobré vlastnosti, jak se k ním dostanem, naučit ty lidi, co to jsou dobré vlastnosti, naučit to ty žáky, na různých příkladech, jak se mají k sobě chovat, aby se chovali opravdu slušně a mravně, jak se kdysi říkalo, což by měl být hlavní předmět ve škole. Dneska to vidíme, že žáci se navzájem zabíjejí. Rodiče na ně nemají čas, že? Od rana do večera v práci. Jsou rádi, že mají děcka mobily. A druhá stejná věc platí i pro to příprava mladých lidí na manželství. Vůbec nikdo nic.
0: To je pravda.
3: Existují knižky, dneska nikdo nic nečte z takového. Vůbec mladí lidé skoro vůbec nečtou, neznám moc lidí mladých, kteří by měli vztah k četbě. A kde se to mají ti děcka, mladí lidé naučit, jak se mají navzájem chovat k sobě muž a žena, anebo člověk k člověku. To by mělo ve škole být. A na to jsem přišla už dávno.
0: Taky.
3: Ale ty výsledky, polovička populace rozvedena.
0: Ale to bylo vždycky, to zase nepřehánějte, to bylo skoro vždycky, půlka vlastně páru se rozvádí.
3: Já říkám, že to jsou moje názory.
0: Jo, to samozřejmě.
3: To znamená to, když jako ještě za první republiky samozřejmě to nebylo, že?
0: No. To nevím, nezjišťoval jsem, ale každopádně je pravda, že asi v nějaké výchově vzájemné, společenské, to by asi jako stálo za zvážení a hlavně vypracování, protože třeba moje spolužečka Bartošová úplně to nevzala za jako správný konec, vzala kružítko, bodla mě do ruky, málem jsem vykrvácel, to byl její projev lásky, takže tudy cesta nevede, jenom abych to odlehčil, ale každopádně je pravda, že ta lidskost tam asi chybí, no. Komunikace, ten čas, to jste připomněla, tu jsem zmiňoval, čas, rodiče nemají čas, no a když náhodou třeba by si ty děti mohly vzít jejich rodiče, to znamená babička s dědečkem, taky nemají čas, protože ty chodí ještě do práce, protože nejsou v důchodu třeba. Takže...
3: Dobře, to je jiné téma, já jsem
0: jasně.
3: To chtěla opravdu soustředit na to, že ve škole... Kromě těch předmětů, které jsem měla ráda, chodila jsem ráda do školy, ale mělo by se tam naučit chovat se mezi lidma člověk k člověku. Naučit se, které jsou dobré vlastnosti, které jsou špatné, a dávat příklady.
0: Ano.
3: Na to, a i to, to tež potom mladí lidé, protože ti mamanci a tak dále chvilku pomáhají, potom mají, že jenom ten veget a...
0: Mami, dej mi.
3: Takový předmět, nebo takové předměty by škola měla mít.
0: Já si to píšu. Píšu si to tady k Aničce. Já vás zdravím do Ostravy, děkuju a dobrou noc.
3: Dobrou noc.

0: Zavolej za měsíc, no tak to nepočkáme, to dneska zavolat ještě teď, co v učebnicích nebylo. Téma dnešního nočního vysílání, linky z Prahy s Honzou, s Petrem, to taky přišel ve čtvrtek dotaz, kdy bude noční linka s Honzou Macounem a Petrem Kubalou. Jo, až začne mluvit Petr Kubala a nejenom mačkat, tak se posuneme do další fáze vysílání. Tak pojďme dál. Haló, Honza, kdo je tam?
1: Dobře.
0: Ano, vypnout rádio, vypnout, tak, já hotovo.
1: Přechytla jsem se.
0: To je dobře.
1: Tady posluchačka z Brna.
0: Ano, zdravím vás.
1: No, já vás taky moc všechny zdravím. Já, když jsem začala chodit do školy, to už je strašně, strašně dlouho, ještě jsem psala na tabulku s kamínkem. No a
0: to je
1: my jsme se ve třetí třídě, už jsme se začali učit pletení, háčkování, vyšívání, šití a vaření.
0: Ano.
1: A chlapci měli dílny.
0: Ano, to je pravda, to
1: a
0: se tak dělávalo.
1: Jako, jak se řekne, výchova společenského chování, to jsme se taky učili. Kdo má vstoupit první do restaurace, jestli žena nebo muž, jak má se jít po schodech nahoru, kdo má první pozdravit, jestli žena nebo muž. Už si to všechno do detailu nepamatuju. Akorát ještě mě utkvěla v hlavě jedna taková kauzule, jak si rozdělit, jako když už je člověk jako starší a vydělává peníze, jak se mají rozdělit peníze.
0: No a to by mě zajímalo.
1: A paní učitelka nám vždycky říkala, na tři díly.
0: Ano.
1: Jeden díl, jako první díl je dluh, to se splácí. Druhá ta třetina, z toho ten dotyčný žije. A třetí část je vlastně jako půjčka pro děti. Napřed jsem to dlouho jsem to nemohla pochopit, ale pak mě to konečně došlo, že je to vlastně tak, že těm rodičům se taky musí zaplatit za tu naši výchovu.
0: Jo, asi
1: ale
0: na to
1: ona
0: něco
1: to paní učitelka tak pěkně vždycky řekla, ale myslím si, že takový to chování těch dětí, jestli má pozdravit nebo nepozdravit, tak to by mělo být jako, to záleží. Já vždycky říkám, to je obraz rodičů, no, jak vychovají to
0: Tak, to je pravda, to je pravda.
1: Co by po těch učitelích ještě chtěli?
0: No tak teď
1: já
0: hlídají.
1: Je teda pravda, že některé věci se tam učit nemusí, ale jako na přípravu té do té dnešní doby, jako toho mají ti učitelí tak dost, a ještě aby měli vychovávat některé zpratky vyloženě.
0: No klidně to řekněte.
1: Víte,
0: ještě
1: já mám
0: snachu,
1: která učí na škole, a tak mě to kolikrát, jsou tam ty, jako, no jak se to řekne, ti nepřizpůsobiví, takže toho má plný zuby, říká, je to někdy katastrofa.
0: Takže spíš jak hlídačka.
1: Takže nevím, co by na ty učitele ještě chtěli navalit.
0: Já vám taky děkuju, samozřejmě
1: no,
0: je to pravda,
1: krásně.
0: To, co jste říkala.
1: Jenomže, když se tak zamyslím, jak mají ty rodiče dnešní učit děti a vysvětlovat jim něco, když oni sami vychovaní nejsou.
0: Ale to je taky docela dost subjektivní pocit. Jo?
1: Je dost jako jede maminka s kočárkem a v ruce telefon a dítě to si ani nevšimne. Malý spadne flaška na zem, ona na ňu klidně šlápne a přejde, ani ju nezvedne. Takže vlastně oni už ani ty rodiče tu výchovu nemají takovou, jak by měli mět.
0: Děkuju. No. Děkuju vám moc, ať se vám daří.
1: Já vás moc zdravím.
0: Já vás taky.
1: Hodně zdravíčka přeju.
0: Děkuji vám taky, nashledanou. Já ještě doplním, jak paní posluchačka zmiňovala vlastně, je to o přístupu, samozřejmě kooperace, už zmiňoval jsem to xkrát v noční lince, ale rád připomenu. Myslím si, že všechno v rámci budoucnosti vlastních dětí by měl řešit trojlístek škola, žák, rodič. Škola, žák, rodič. Když se to někde zadrhne, tak je to na PRD. to si řekněme na rovinu, protože v současné době to úplně tak jako nefunguje, protože pak přijde rodič a už hubuje paní učitelce, jo? A to nebývalo. Dřív to bývalo o tom, že rodič přišel do školy na pozvání, anebo rodič se dotazoval, zavolal do školy a radil se. Radil se, co má dělat, nebo jak budou vzájemně postupovat, aby byli důslední a jednotní, a tím se dostáváme k tomu, že nedůslednost je taky jeden z velkých problémů, protože když jeden pustí a druhý ne, no tak jak si to dítě to má tak jako do toho života vzít, že? Bude vždycky za tím, kdo pustí a kdo je oblomný, ale trvat na něčem a do důsledku vytrvat, to už je taky jako velká škola. A poslední věc, moc se mi líbí a vlastně s tím i souhlasím, byť to nemám rád. Na dluhy. Jak paní posluchačka říkala, že učitel zaujíme žáky tím, že si do dneška pamatuje takovou věc odstupem času. Souhlasím, část peněz vydělaných by měla jít na dluhy. Četl jsem a souhlasím s tím, že potřebuješ-li na něco ušetřit peníze a neumíš to, musíš si vzít půjčku. Na všech půjčkách vlastně stejně stojí celý ekonomický, celý svět. Kdyby všichni totiž žili v přebytku a jenom v blahobytu, našlo by se asi něco jiného. Koukám do dalších příspěvků, které jste odeslali. Mám tady třeba Michala. Řemeslná dílna. Ne každý žák má tátu s modrým límečkem, jiní jsou prý i tací, co neumějí vyměnit žárovku. Výchova k vlastenectví, ale taková, která by předala zdravý a pevný vztah k rodné zemi. Někde na východě vlastenectví v žácích sice posilují, ale může se to zvrhnout v obdiv k válečnému zločinci a stát se nástrojem k prosazování imperialistických cílů. Rodinná výchova. Rodina je základ státu. Když se nebudou rodit děti, jako národ vymřeme a nahradí nás ti, jejichž hodnoty mohou být pro ty naše evropské smrtící. No a pak je tu něco, co by rodiče s bílým límečkem sice předat mohli, ale mnohdy to nedělají, protože často ani neznají. Mluvím o finanční gramotnosti. Znát sílu složeného úročení, umět identifikovat bezpečné investice, ale to, že se finanční vzdělanost na školách nepředává, je v jistém ohledu vlastně dobře. Kdo by potom pletl housky, když by lidé znali to skutečné tajemství peněz a ve 40 letech se stávali finančně nezávislými? Nicméně i s tou nejlepší finanční výchovou na školách však houskopletači vždy budou, protože roli nehraje jenom vzdělání, ale také osobnost. Myslím, že školní vzdělanost a životní zkušenost jsou dvě zcela odlišné disciplíny. Kéž je škola jenom takovým turistickým průvodcem v zemi zvané život, ne vedoucím budoucích zaměstnanců státního soukolí.

0: Posloucháte Český rozhlas, posloucháte Noční linku, co v učebnicích nebylo a mělo být, nebo mělo by být, co by se tam mělo vepsat, čeho máme dnes málo, co neumíme, nebo vlastně nás to ani nenapadá, že by v těch učebnicích mohlo být, ale přitom to bylo tak praktické a vlastně to nemusí být praktické. Může to být i nějaký nový rozměr, těžko se to popisuje, ale vy mi to třeba řeknete. Popíšete líp, budu za to rád. Kdo se o to pokusí? Tady Honza, kdo nám volá?
1: Dobrý večer, všechny vás zdravím.
0: Ano, jenom poprosím představte. Ano, Jan, všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, lásky a hodně svěžesti a tak.
1: Děkuji. Moc se mi líbí váš program a chci říct, že všecko, co se naučíme pro život, se naučíme už v mateřské školce. A mám proto důkaz. Ano. Například na Zbraslavi jsem potkala mateřskou školku a paní učitelka, děti pozdravte, a všechny děti zdravili.
0: No a to je ale o přístupu o tom, jak... Taky může být blbý učitel, to si řekněme na rovinu.
1: No jenom jsem to chtěla říct jako
0: naprosto.
1: Zábavně, že?
0: Souhlasím. Pozdravit všechno, vměstnat do hlavy, jak to má být, co je... No totiž, když ten pozdrav nepřijde, když už jsme teda u toho pozdravu, tak je vlastně, to je divné, vlastně něco tomu chybí, že jo?
1: Ano.
0: To si člověk
1: to
0: všimne
1: ta
0: hned.
1: Ano.
0: Takže komunikaci. Píšu si a zdravení. Tak vám děkuju. Děkuju.
1: Já děkuji moc.
0: A zdravím. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Můžete volat i dál, samozřejmě, to je fajn. Dáme ještě jeden telefon, anebo tady vidím taky další příspěvky. Pavel napsal krásný večer. Víte, já si... Myslím, že tam byly takové ty věci, jako kolik 1+1 je, nad čím udělat háček a nad čím čárku a kdy upálili Jana Husa a podobné věci, které sice jsou důležité znát, aby člověk uměl číst, psát a počítat, ale myslím si, že aspoň za nás se nikde nezmiňoval o výrazech jako inkaso, hypotéka, exekuce, trestný čin, masox, zemský lístek a podobně. Čili věci, se kterými se člověk setká a bude bojovat v následujícím životě po ukončení školy nebo škol. Člověk se naučí třeba počítat, takže tam má nějaké zlomkové čárky, nějaké děleno XY a na druhou. To všechno se naučí a nakonec třeba v reálném životě vůbec nepoužije, ale spíš pak vejde do života, kde se setká právě s pojmy, jako je hrubá mzda, inkaso a prostě tyto věci, o kterých se na základních školách nevyučuje, ale za mě si myslím, že by mělo, protože to jsou věci, se kterými se člověk setká a které bude muset znát a vědět a k čemu jsou a proč jsou a co člověk musí udělat pro to, aby bylo všechno v pořádku. Dobrou noc přeje Pavel, dobrou Pavle, děkuju. No je to fakt, takovej ten základ jako inkaso, co to je sipo, že? No ale zase víme, co je, nebo aspoň teda jsem se naučil v současné době, co je třeba QR platba, ale to už zase nechce slyšet určitě ani současná, ani budoucí, ani předchozí ministryně financí, protože většinou to úplně nezavání odvodem daní, že platba rovnou na účet. Každopádně, co byste se měli naučit už v mládí a knihy to nenabídly? Kdo nám volá? Haló.
2: Haló, tady je Jiřina z Mimoně.
0: Zdravím vás. Jiřino, povídejte, co nás jako má naučit mládí už?
2: Čistotě.
0: No, a jo, to by čistotě, mě nenapadlo.
2: Protože když jdete po městě a vidíte tam plno vajgu, cigaret, ano, papíru, co lidi odhazujou. Já jsem totiž potkala pátek jednu paní, která okolo městského úřadu sbírala ty vajgly, víte, a tam uklízí. Ona povedala, teď je to tady hrozný, to se nedá vůbec dělat. No a na druhé straně pán prostě dokouřil a odhodil to. A přitom tam je plno košů. že by lidi to mohli házet do košu. Ne, oni to hodí vedle koše.
0: No, to jsou takové, takové věci, které si člověk ani neuvědomí a udělá je, že? Ale to je, tam chybí ten základ, naučit se to.
2: No a je to asi 30 let, nebo nevím to. Máme tady kino, kde staví autobus.
0: Mm-hmm.
2: A bylo to na konci školního roku a vedle bylo takový krámek. A tam si mladí šli koupit zmrzlinu. Než přijede ten autobus, že jo, končili dřív a to. A já jsem šla z města a všechny papírky z toho, z těch nanuků byly na zemi. A přitom na každé straně je koš.
0: Tak to jsou prasata v tom případě.
2: A já jsem jim říkala, doma to taky děláte? To házíš po zemi? Vy nemáte doma koše? No oni mě odstoupili a povídají, babo, co se ti nelíbí? A já říkám, ten bordel tady. Jenže teď, už tam jsou kamery, tak už by to...
0: Mohlo pomoci třeba nějak.
2: Mohlo pomoci, no. A moje dcera se s vnučkou odtěhovali do Německa a tam to opravdu už ve školce učejí, že všechno patří do koše, všechno... No prostě, jak mají přicházet silnice, všechno je tam učejí, jo. Takže oni už jdou ze školky takhle vytvěčený.
0: Šli jsme
2: do lesa a tam u stavidla byl hozený pytel s odpadkama a přitom tam byla asi 5 metrů dál popelnice. No jí to nešlo do hlavy, malí holci 4letý, jak to, že to nemůžou dát do té popelnice?
0: To je daleko. Třeba přijde odpověď.
2: No,
0: jo?
2: No.
0: Ale je fakt, že to si teďka uvědomuji, i jsem viděl teď nějakou reportáž v televizi, že v nějaké škole, ale spíš si myslím, že to byla školka, že tam děti učí třídit odpad. Jo, že to, že vlastně hned tam ty papírky z těch svačin, všechno. A mně to vlastně přišlo tak milý, protože to, co nás třeba v rámci třídění odpadu učili vlastně představitelé samospráv, jako co máme jako třídit, co můžeme třídit. Za nás, za mládí, byla jenom oranžová popelnice na sklo a pak se teprve přidali na papír a dneska těch popelnic máte X. A velmi mě rozčiluje jedna věc, že vlastně nás naučili, co patří kam nějak a teď to změnili vlastně ten systém, že my v tom udělali guláš, že poznám jenom bezpečně papíry, jenom papír. Jo, ale to jenom tak na okraj, že vlastně se změnilo něco, co do vás vštěpují třeba 20 let a najednou je to jinak a už tápete. Takže neměnit za
2: je
0: té věci.
2: Papír je modrý,
0: no.
2: Na plasty jsou žlutý, že jo?
0: Ano, ale víte, že do těch plastů patří ještě další věci a nejenom plasty. No a tím už právě zamotávají hlavy těm lidem, protože vlastně to může být i jinak. No. Ale jo, máte pravdu, čistota. Stačí se podívat hlavou dolů, ne do mobilu, ale na zem a vidíte odpadky, vajgly a žvíkačky.
2: Když půjdete do lesa, jaký je tam bordel?
0: Za papírkován.
2: Když si vezmou svačinu do lesa, jo, tam se nikdy nesvačejí, tak ať si to strčejí zpátky do batohu.
0: Mm-hmm.
2: To už unesou, to už nebude, ten papír není tak těžký, že jo, nebo ta prázdná flaška. Ať si to vezmou domů. Já jsem říkala, ty zvířátka by se měly sjednotit, pozbírat to a naházet jim to do oken.
0: Děkuju i vám. Ať se vám daří a díky za telefon. Naschledanou.
2: Vám taky. Naschledanou a dobrou noc.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ano, jeden z posledních telefonátů pro dnešní vysílání, nebo možná poslední, po písničce má 2 minuty, tak předpokládám, že ještě něco stihneme. Co v učebnicích nebylo a mělo by být, tak čistotu tam už teď taky mám. Ale je fakt, já jsem tohle zrovna se zamýšlel ne nad psími exkrementy na chodníku, ale nad počtem žvíkaček. Sešlapaných, seschlých a snad pomalu i nesundatelných rozhodně ne tak jen tak špatlý. Ale prý na to existuje nějaký stroj, no ale zase pořizovat něco, co lidé dělat nemusí. Odhazovat vajgly, žvíkačky, jen tak, bezprizorně. Prosím vás, nedělejte odhazování žvíkaček ani v kulturních institucích. Ze své praxe velmi dobře vím, že z 360 židlí do sálu kulturního domu se dá taky sesbírat kýbl a půl žvíkaček za sezónu. No a teď si to představte.

0: svými režisérskými pokyny tady mistra zvuku jsem teda natolik teď zmátl, až mu upadla sluchátka. To domluvíme, už žádná písnička nebude, koukám na hodiny a máme ještě 10-11 minut, takže teď zběsile tady ťuká, všechno vrací, co jsem zadal smazat. Tady jsme smazali všechny písničky a ještě jedna bude. Každopádně, co v učebnicích nebylo, poslední možnost dovolat se. Jestli slyšíte nějaké, prosím vás, rány a nějaké zvuky, tak to není o tom, že by nějak chrčel nějaký strojek z těla tady mistra zvuku Petra Kubaly, ale omladina se rozhodla, že bude tourovat svoje půjčená auta nebo auta leasingových společností, to se nemohli vydělat přece. Já vždycky, když vidím nějakého krasomila 20-letého, který má nejnovější bávo, tak si říkám, jo, chlapče, kde jsi na to vzal? Ne, že by mě to jako nějak mělo zajímat, ale. Halo, Honza u telefonu, kdo volá? Kdo je na druhé straně?
1: Aha, dobrý večer.
0: Ano, i vám.
1: Já vypnu rádio.
0: Ano, vypínejte.
1: Dobrý večer, tady Iveta.
0: Zdravím, Iveto, povím.

0: se mohla sundat. Já jsem mu to různě zeškrabávala, odstřihávala ty chloupky, no to bylo hrozný, takže ty žvíkačky to nenávidím. Potom chci říct, se mě líbilo ta paní, jak říkala, jak ty děti zdravili v té školce, jo, co se naučíš v té školce, to je pravda. To je jedna taková knížka, teď nevím toho spisovatele přesně, hodně čtu. On psal, to, co potřebuji k životu, jsem se naučil v mateřské škole. To je pravda. Co vložíte do dítěte do 6 let, tak to si nese celý život. A chci říct, ta škola, jo, oni mají ty učitelé osnovy a oni jako je musí plnit. Čili oni učí ty předměty a nejsou tam opravdu žádný předměty k praktickému životu. Co třeba dělat, když, jak tam ti lidé mluvili o těch penězích a tak, co dělat, když se stane, co dělat partnerské vztahy, že jak se chovat k sobě. A nebo chci říct, nemluví se tam, nebo dřív se nemluvilo, já už jsem v důchodu, o šikaně, jo. Já jsem byla malá asi ve 3. třídě, já to zrychlím, a mě každý den čekávali 3 holky ze třídy, z mojí třídy, jsme byli asi ve 2., 3. třídě, a oni každý den na mě čekali tam, já nevím, 100 metrů od mýho baráku, oni tam bydleli taky někde poblíž, oni byli kámošky, takový zlý holky 3, a oni vždycky... Máš nějaké peníze? A mě babička dávala nějaký korunky, jo, tenkrát, já nevím, korunku 2. Tak ty peníze mě vzali. Máš nějaké jídlo? Svačinu mě vzali, když jsem měla. Prostě vždycky mě obrali o všechno možné. Já jsem byla sama, svačka menší. Oni byli tři velký holky. A já jsem, dnes na to myslím pořád, ale já jsem neměla strach. Já jsem vždycky šla, věděla jsem, že tam někde číhají. Tak oni mě zastavili a to bylo denně. A já to zkrátím, já jsem se bála to říct doma, já jsem se bála to říct ve škole, já jsem to nikde neříkala a denně jsem toto snášela a já už jsem věděla, že někde tam vyskočí spoza rohu a to bylo denně. Takže ta šikana, otázka té šikany, teď se to třeba aj tak někde řeší, to slyším v těch školách, ale dřív se o tom fakt nemluvilo. A potom ještě jsem chtěla říct, já jsem pracovala ve školičce, a my jsme tam fakt děcka učili tu ekologii, třídit ty odpadky, ty popelnice, ty barvy. Si vzpomínám, jak jsem jim to vysvětlovala, co do které patří. Měli jsme takové různé jako hry s těma dětima, jo, a jsem s nima zpívala, tančila, všecko možná cvičila, plavali jsme.
1: Už vím, že nemůžu dělat.
0: A já jsem je učila k různým tím tématům, hrama. A to ve škole jsme neměli dřív, jo? A teď v té školice se mě to učila všecko. No a co ještě chci říct?
1: Že se rozloučíme, to jste chtěla říct, protože já vám to musím vnuknout do hlavy. Aha, musíme, jo, končit. Musíme končit.
0: O těch penězích, ještě třeba téma, jak hospodařit s penězma, to je důležitý téma taky.
1: Znamenáme si, probereme. Jindy. Ano, děkuju a dobrou noc.
0: Posluchače, pane Honziku, dobrou
1: taky
0: noc.
1: Dobrou noc do dobrou. Olmiku. Dobrou noc. No, ale shodneme se asi na tom, že během těch 2 hodin dnešního povídání asi takové to základní dobrý den asi chybí nejvíc.

vámi vysílání Českého rozhlasu za 3,5 minuty, 1 hodina, nejvyšší čas se rozloučit, ustoupit, lehnout si, prospat se a zase si říct, třeba jsem někoho i tak nějak nakousl, že by to vlastně nebylo vůbec špatné, byť to třeba někdy musí být nucené. Hele, já jsem ještě dneska nic dobrého pro druhé neudělal. Zkuste to. Dělám to několik let, jeden dobrý skutek denně. Povinně. Víte, jak vám bude dobře, jak si... Třeba je to falešné nějaké to v hlavě myšlení potom, jakože a teď jsem někomu udělal. Zkuste to každý den a důsledně to vydržet. Je to fajn, je to fajn. My se společně v další noční lince uslyšíme až v červnu a teď jsem zjistil podle rozpisu služeb, některé tím potěším, tak prosím vás, 14 dnů prvních v příštím měsíci, ještě beze mě, takže až 15. v pondělí při vysílání noční linky z Prahy z Karlínské budovy, možná, anebo z nějakého koutu Čech, pokud mě tam zavede pracovní rozhlasová povinnost. Každopádně s dalšími tématy se klidně obracejte na kolegy, anebo napište i mě, můžete soukromně jan.macoun@rozhlas.cz a nebo klasickou poštou. Mně přišel za minulý týden nejeden dopis, 3 dopisy. Klasickou poštou. Já to nejdřív očuchám. Se omlouvám. Já to vždycky očuchám a přemýšlím, jestli je to ještě se známkou olizovací. Chápete to? A to jsme v moderní době. Teď už se neolizuje, teď je tam samolepka. Takže děkuju za dopisy elektronické, ale i ty klasické, ty odesílejte klidně, uděláte tím radost. Čumkarta z nějakého výletu, pozdravu, z dovolené, tak klidně jsem s ní do noční linky. Vinohradská 12, Praha, noční linka, Macoun, to dojde. Děkuju vám. Vám přeji pěkné dny, další pořady budou následovat a samozřejmě i mý kolegové z noční linky. Tak ať se vám daří s úsměvem a ve zdraví zase příště.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Víte, co mají společného vitamin C, procházka přírodou a dobrý vtip? Všechny tři varianty vám zlepší náladu, ale jen ta poslední vás rozesměje a někdy i k slzám. Stejně jako osobnost, která nás dnes bude bavit, a tu vám představí Patrik Rozehnal. Tak jsem si to raději všechno sepsal. Ona žena se narodila 7. března 1959.
2: No co koukáš? Proč nepíšeš?
1: Ještě si potřebuji udělat pár poznámek.
2: Já na vás nebudu čekat.
1: Na mě nemůžete takhle rychle.
2: Co pochytáte, to pochytáte. Takže, kde jsme skončili? Teď nevím.
1: S datem vašeho narození.
2: Už to mám.
1: Rád bych slyšel něco o vašich rodičích.
2: Naši nejsou doma.
1: To nevadí. Bude to hlavně o Evě Holubové. Ale já si ještě musím přepnout na tu aplikaci se svými poznámkami. Tak vydržte.
2: Prosím tě, tak už nic neřeš, nepřepínej a hlavně po ničem nepátrej. Ty buď rád, že seš.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Eva Holubová, jméno, které ještě mnohokrát dnes uslyšíte, a její hlas ještě častěji.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Náš dnešní příběh se začíná 7. března roku 1959. Tehdy se v pražské podolské nemocnici narodila Eva Holubová. Je tedy křtěná Vltavou. A do jaké rodiny přišla? Kým byli její rodiče?
2: Zemřeli už dávno, zemřeli rodiče docela brzo. Maminka byla mzdová účetní, tatínek byl nějaký úředník a v 68. No, úředník, abych tak budu upřímná, pracoval na obvodním výboru KSČ do 68. Uvěřil socialismu s lidskou tváří, napřed teda uvěřil socialismu vůbec po válce a pak nesouhlasil se vstupem vojsk a dělal v národním podniku Palk Belly seřizovače strojů. To mi bylo 10 let, když prozřel.
0: K tomuto tématu se vlastně Eva Holubová spolu s režisérem Janem Hřebejkem vrátila v jedné z bakalářských povídek, ve které si zahrála i po boku Bohumila Klepla a Miroslava Donutila, co by zarytého komunisty. Ta bakalářská povídka nesla název Dobrá zpráva. V televizi totiž dávali reportáž o tom, co se děje v tehdejším Rusku v 90. letech.
3: Žilo se vám dřív špatně, ale upřímně.
4: Upřímně? Vážně to chcete slyšet? Tak nám se žilo hrozně.
3: Tak já ti něco řeknu, hochu, jo? Ty jako učitel dějepisu na střední škole, já vím lecos, jo? Tak kolik ty bereš?
4: To s tím nesouvisí. Teď si nepřipadám jako idiot, víte? Ale já vám položím jednu prostou otázku. Jo, jednu jednoduchou otázku a zajímá mě váš názor. Co bylo tehdy lepší než dnes?
3: No a co je lepší dnes než tenkrát?
4: Já se ptal první, odpovězte mi.
3: Já jsem ti odpověděl otázku.
4: Neserte mě, člověče, teď se můžu sebrat a jít hranice na hranice a to je důležitý. A nemusím se s vámi bavit a nebo se s vámi můžu bavit a nemusím jít strach, co se se mnou stane. A můžu vám takhle klidně říct, abyste odešel z mého domu, víte? A o to tady jde a to je důležitý.
3: Hezky, člověče, tohle vidíš, to se mně líbí. Takhle on do mě a pěkně natvrdo a bez servítku, člověče, to je ono. Pojď sem, napijeme se, přineste skleničky a je to je ono. Ale když říkáš ty hranice, víš, zase říkáš ty hranice, uvědom si jednu věc. Na druhé straně, z jiného úhlu pohledu, nebyly ty hranice zase prospěšný, co? Neochraňovali oni nás náhodou? Nevytvářeli nám náš ochranný prostor, naši ekonomickou síť?
4: Taková kravina mě v životě nenapadla, no? Pane Jeleček. No, ne.
3: No vidíš to, Jardo. A teď Mirku. A teď druhou věc. Učíš pravdu? Ne, počkej, ty na mě díváš jako, učíš pravdu, seš si jistý, že učíš pravdu? Seš si jistý, že tu tvoji pravdu, kterou těm dětskám vtloukáš do hlav, někdo zase účelově nebo systémově nepřekrutuje? Seš si jistý? To bych chtěl tvoji jistotu mít, chlapče.
4: Neříkejte mi, chlapče, vy jste cizí člověk a netykejte mi!
3: Hele, to se rozjel! Vy si panáka, ty vole!
4: Vy se teď zvednete a půjdete z mýho domu, ať nepoužiju fyzické síly, jo, prosím!
3: No tak, prosím, nech to, já ti řeknu ještě jednu věc, Marie. Tobě si žilo hůř, bylo plocho?
5: Jenom taková maličkost, pane Jeleček. Jestli pak víte, co je tohle?
3: No co já vím, no vata, ne?
5: Je to ženská menstruační vložka. Já jsem si tady schovala na památku. Takový jsme si za vašeho režimu v 87. roce museli šít sami, víte? Protože na krámě prostě nebyli. Mizeli. Dobrý, ne?
3: To na mě neskoušej, Maruška. Květa je měla furt. Plnou bednu toho měla. Proč si nepřišla?
5: No Květa samozřejmě. Ale dneska je máme všechny a to je ten rozdíl. Tohle to je jenom taková drobnost, ale taky to se vším, se vším.
3: Já nevím, vy jste divný lidi, s váma člověk těžko najde společnou řeč, ale kdybyste si sedli s člověkem ke stolu, usmířili se, dohodli se, a to vy ne, vy furt se nímráte v té minulosti, vám to dělá dobře, vy prahnete zřejmě po konfliktu. Že jo? Ty vole, viděl jsi to? No tak ne, dobře, no. Jestli ne, tak udělej kafičko. No, já si pustím zprávy.
0: Už na gymnáziu koketovala Eva Holubová s divadlem. Působila třeba v divadle Sklep, kam ji přivedl spolužák David Vávra. Později pak vystupovala na divadelních poutích na Střeleckém ostrově. Po střední škole pracovala krátce v mateřské školce a taky v Jedličkově ústavu. Dalo by se říci, že právě do té druhé zmíněné instituce ji přivedla deprese, kterou tehdy měla. Měla pocit, že je zbytečná. Když jednou cestou od hrobu Boženy Němcové, kde rozjímala, co dál s životem, prošla kolem Jedličkova ústavu, všimla si inzerátu, že hledají sanitární pracovnici. A tak to vzala jako Boženinu odpověď. Stále ovšem snila o herecké dráze. Její tatínek ji ale zrazoval, jak kdysi prozradila i v našem rozhlasovém pořadu Tandem.
2: Tatínek, jak tak všichni říkají, tak mě to vždycky je směšný, že ochotničil, ale ono se opravdu dřív hodně ochotničilo, daleko víc než jakoby dneska. Takže opravdu k tomu divadlu měl lásku i aktivní, ale byl proti tomu, abych já byla herečka. Nepřišla se mu na to hezká. Já si myslím, že se bál, že neunesu tu porážku, tak mě na ní připravoval dopředu, čímž mi bral sebevědomí, ale já jsem si ho pak našla jinde. Já jsem velmi záhy pocítila, už asi někdy v družině jsme začali hrát s mým kamarádem Jardou Richtrem pro ostatní divadlo. A já jsem pocítila, že mi to jde, že není pro mě problém se vžít do toho druhýho a není problém ho přirozeně jakoby napodobit a že to ty ostatní baví. To najednou jako vám jde samo v tu chvíli, ale vedle toho, když třeba chcete tančit nebo zpívat, tak zjistíte, že se nadřete a že vám to nejde. Takže já jsem věděla, že nějaký talent tady k tomu je, že musím si vybudovat psychický předpoklady a najít nějaký

0: ukázka nás přenesla až do roku 1981, do krátkometrážního snímku Tomáše Vorla, nazvaného To můj Láďa. Zachycoval několikaminutový vnitřní monolog v těle Evy Holubové, která se vrací z nákupu a zamilovaně přemýšlí nad svým mužem, Láďou. Možná už tohle utvrdilo Evu Holubovou, že by tou herečkou skutečně mohla být.
1: Ze začátku to bylo proto, že jsem nevěděla, čím bych byla. A vždycky, když jsem byla třeba na venkově, tak jsem chtěla být dojičkou, pak jsem začala chodit do školy učitelkou, popelářem a tohle všechno. A měla jsem pocit, že ta herečka tohle všechno může hrát, takže může být vším. No, což je blbost, že jo? A pak v pubertě jsem chtěla být herečkou pořád a k tomu ještě hodně slavnou, protože jsem se začala bát smrti a myslela jsem si, že aspoň tady někde zůstane to moje jméno.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: O touze hrát nám zpívala Helena Vondráčková. O stejné touze, jakou měla už kdysi zemitě vtipná a úžasná herečka Eva Holubová, které se dnes věnujeme v pořadu, který jste si tolik oblíbili.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Vraťme se ještě do jejich školních let, do doby, kdy navštěvovala gymnázium. Na to zavzpomínala i s Halinou Pavlovskou v jejich banánových rybičkách na obrazovkách České televize.

0: Evo, zapůsobila ty jsi někdy na nějakým svým nesmrtelným činem na nějaké spolužáky?
1: No, myslím si, že byli docela rádi, když jsme brali blanokřídlí a já jsem přinesla do hodiny přírodopisu krajtu. Já jsem měla kamaráda hadaře, měla jsem být volaná a to už by byl asi třetí reparát, protože jsem nebyla připravená a byly povolený pouze dva. Maminku by to velmi ranilo, kdybych tento ústav nedokončila, tak jsem říkala, Karle, musíš mi nějak pomoct. On říkal, to je jednoduchý, vemem krajtu. Tak jsem jí měla. Já jsem musela sedět v první řadě potom už, jo? Hned asi od druhého pololetí prvního ročníku. V tom pytli. Paní učitelka Mojžíšová říkala, dej si ty krámy někam dolů. Já jsem říkala, tam mám pro vás překvapení. A teď jsem se těšila, že zešílí. A vzadu seděl majitel krajty Karel Fortin, že jo? No a já teda vytáhla to hada. Já se hadu nebojím. A nebo kdybych se bála, tak tu chvíli, kdyby mě měl uškrtit, tak prostě. A ta Mojžíšová jim říkala, no a co mi o ní povíš? A já jsem říkala, tuším, že má kloaku. Tu chvíli mě ta krajta počůrala, že jo? No a do toho vyšel ten Karel Fortin a udělal velkou přednášku o tom a prostě hodina proběhla bezvadně. Já jsem teda potom s tou krajtou chodila celý dopoledne po tom gymplu. To mě hrozně bavilo. A potkali jsme paní profesorku latiny, která blbě viděla, takhle kouká a říká, co to máš, Holubová? A já jsem říkala, krajtičku. A ta úplně začala řvát, zešílela. Zaběhla do kabinetu dějepisu a latiny a zamkla. A profesor Moravec jí říkal, co blbneš, Hano? A on říká, Holubová chodí s krajtou po gymnáziu. A on si myslel, že se zbláznila.
2: V roce 1981 se Eva Holubová vydala na seriózní hereckou dráhu. Na třetí pokus se dostala na Damu a postupně začaly přicházet i herecké příležitosti ve filmu. Namátkou si zahrála třeba v Pražské pětce, v Času sluhů nebo v Kouři a v 90. letech pak přišly divácky úspěšné snímky jako třeba Knoflíkáři.
3: Prosím tě, tohle to ty neřeš.
4: To teda budu řešit.
3: A nechoď pořád za mnou.
4: S tebou mluvím, tak za tebou přece musím chodit.
3: Tak za mnou nechoď.
4: Když s tebou mluvím, tak musím.
3: Hele, víš co, běž si sednout a dívej se. Dívej se na chlapy, který něco dokázali. Ty jsi v životě nic neudělal.
4: Já jsem taky udělal. A? Kluka jsem vychoval. Já přece nemůžu být tak blbej, jak mě furt tvrdíš, když mám tak chytrýho kluka. A Petr je chytrý. On není blbej, to já poznám.
3: Ty tak něco poznáš.
4: Já fakt poznám, že není blbej a on není blbej.
3: Petr je chytrej.
4: Víš, že jo?
3: No, je chytrej, protože není po tobě, víš? Protože není po tobě blbej, tak je chytrej.
4: To je jako po tobě, jo?
3: No tak po tobě rozhodně není.
4: Počkej, jak to, že po mně není?
3: No, není, no.
4: To je jako po Frantovi Brabcovi, jo?
3: Hleď, tak já ti teda něco řeknu. Já jsem ti byla věrná.
4: Byla?
3: Byla, ale to není vůbec důležitý. I kdybych nebyla...
4: Ne, počkej, to
3: prosím
4: pro mě to...
3: Prosím tě, to neřeš, to není důležitý.
4: Pro mě to je
3: důležitý. Kdybych nebyla, tak by se mi nikdo nemohl divit, protože ukaž mi ženskou, která by chtěla mít blbý děti, takovou mi ukaž. Neznám takovou, kromě tvý mámy.
4: Hele, teda teď mě trošku vytočila. Teď mě teda trošku vytočila. Prosím tě, moji mámu nech na pokoji, jo?
3: Já, kdybych ti byla nevěrná, tak to je služba celému lidstvu a možná všem těm civilizacím, protože jeden blbec je až. Ty jsi v životě nikdy nic nedokázal, nic pořádného si neudělal a nikam si mě nevzal. Ty jsi obyčejný chudák, který ho vyhodili i od dráhy, prosím tě, tak už nic neřeš, nepřepínej a hlavně po ničem nepátrej. Ty buď rád, že seš.
2: Film režiséra a scénáristy Petra Zelenky Knoflíkáři z roku 1997 byl původně určen do pořadu Česká soda. Měly to být povídky, které se tam měly odehrát. Nápad udělat z toho film dal Petru Zelenkovi Čestmír Kopecký, producent České televize. A všechno spojil rolí taxikáře. Eva Holubová tu svou roli má moc ráda. prý je tak dobrá, že někdy zapomíná, že v ní hraje a směje se té situaci vždycky, když to vidí v televizi. Byla prý tak dobře napsaná, že ji stačilo pouze pochopit a uchopit. A vyšlo to skvěle.
1: Nech to tam, co to děláš, člověče, co si to dovoluješ, neživíš, tak nepřepínej, já to mám rozkoukaný, vrať mi to tam.
4: Já se jenom mrknu, co dávaj na jedničce.
1: Ale ty můžeš být rád, že se můžeš dívat, co dávají na dvojce, dej to tam zpátky.
4: Ježiš,
1: no, mi to uteklo.
4: To je blbec. Mě tam mohli dát z fleku.
1: Proč by tě tam dávali, prosím tě, co ty umíš?
4: Náhodou, jednu věc umím, víš.
1: Jo, já jsem zapomněla prskat na lokomotivovi. No, to je pro nás hrozně důležitý.
4: Prosím tě, tak mě ukaž někoho. Ukaž mi někoho, kdo si lehne mezi koleje. Jo. A trefí plivancem lokomotivu přímo na osmičku.
1: No.
4: V takový rychlosti. V takový rychlosti.
1: Honí mi z obrazu.
4: To mi ho teda ukaž. To by ani ten tvůj Franta Brabec nezvlád.
1: No a proč by to dělal, prosím tě?
4: Protože by to nezvlád. To umím jenom já.
1: Franta Brabec náhodou umí jiný věci. Ten není tak blbej, že musí cintat po lokomotivách.
4: Počkej, počkej. A co umí Franta Brabec?
1: To neřeš. To není důležitý.
4: Hele, to, co to neřeš? Co zvládne Franta Brabec?
1: Potom nepátrej. Důležitý...
4: Hele, nezamluvej
1: není
4: to. Nezamluvej
1: to, co umí Franta Brabec. Důležitý je, co umíš ty a ty neumíš vůbec nic, rozumíš? No, tak
4: hele,
1: proto
4: hele, na nezamluvej to. Co umí Franta Brabec?
1: Budu zamlouvat, co budu chtít. Franta Brabec náhodou umí moc věcí. A ty neumíš vůbec nic, proto musíš plivat na lokomotivy, rozumíš?
4: Víš, proč to dělám?
1: No, protože jsi blbej, ti to říkám.
4: Já to dělám, protože mě furt opakuje, že jsem blbej. Tak jdu a musím se uklidnit. A dělám už to tak dlouho, že jsem v tom možná nejlepší na světě, víš? Možná nejlepší na světě. Co možná? Já jsem v tom nejlepší na světě. Proto bych si zasloužil, aby moje sperma taky letělo na měsíc.
1: Na měsíc, jo?
4: Jo.
1: To je výborný, na měsíc.
4: Jo.
1: Kdo by ho tam asi převzal, můžeš mi říct?
4: Prosím tě, tohle to neřeš, jo? Tohle neřeš. Seď, dívej se a tohle neřeš. To si vyřeším sám. Víš, já jsem v tom nejlepší na světě. Tak neřeš. Mě ukaž někoho. Tohle to neřeš a ukaž mi někoho, kdo se trefí plivance na osmičku. Bych chtěl vidět, jestli někoho ho najdeš. A tohle to neřeš, jo? To je moje věc, to si vyřeším sám. Seď. Neřeš.
2: Eva Holubová se ani nikdy nezabývala tím, jak vypadá. Prý to zařídila matka příroda. Už v mládí vypadala jako matka svých spolužaček a to se jí drží v podstatě dodnes. Jinak, jak sama o sobě říká, je obyčejně pracovitá i obyčejně líná. A umí zahálet. A ani to nebere jako zahálení. Prostě si pouští filmy, ráda si čte, medituje, žvaní, klábosí se členy své rodiny a užívá si života. Povídala si na tohle téma i s Karlem Šípem v jeho Všechny párty v režii Viktora Polesného.
5: Řeknu ti to na rovinu. Ty, když jsi měla kolem třicítky, tak si hrála urousaný padesátnice a teďka naopak hraješ takový ty neukojitelný samice.
1: Pravdu,
5: jak si to vysvětluješ? Tu
1: já
5: změnu
1: to
5: toho repertoáru?
1: Takhle.
5: No.
1: Já už od 15 vypadám na 45. Podívejte se, já když jsem měla s Jitkou Asterovou, která je stejně stará jako já, tak jsme jeli na natáčení Dušana Hanáka na kostýmové zkoušky.
5: No.
1: A ožrali jsme se, tak jsme u toho tvýho tématu taky konečně. Ožrali jsme se cestou ve vlaku.
5: Ano.
1: Snad i ze strojvůdce. Asterka, jak tohle, to já nevím, to je jenom nějaký automat a tohle. A jenom tam byli všichni ty ajzvoňáci, všichni ty a jenom říkali, to je blbý, že si vzala sebou mámu. A já to zachránila, jo. Druhá, jo, příhoda. Děti jsem měla sice později, bylo mi 34, no ale tak jako dobrý. Jdu pro ně do školky, že jo. A teďkon prostě tam přijdu a Karolinka ke mně běží a říká, mami, že nejsi naše babička. A já říkám, to víš, že ne, když jsem ti měla bříšku a takový. A teďkon Kája jde k tý holčičce a říká, tak vidíš, že to je moje máma. A ta holčička mrchá říká, ale moje maminka je mladá. A já jsem nevěděla, co mám říct a říkala jsem, ale já jsem za to chytrá hodně. Tu chvíli jsem ale sundala kabát. A měla jsem pod ním noční košili, kterou jsem si nestačila sundat, no, no. Jo, protože šli po... A třetí bylo, to bylo úplně hrozný, jsem šla, to už jsem měla snad natočený pelíšky, pupendo a tohleto a jdu se psem a teď prostě tam nějaká paní mě potká a říká, vás já od někaď znám.
6: A já říkám, nevím, ne, počkejte, od někač vás znám. A říkám, tak dělej, babo, já už... A říká, no tak nic, rozcházíme se a ona na mě volá. Už vím, vám jsem nedávno vyměřovala důchod. Takže. Jde o tohle. Vy už jste si na tenhle ten ksicht zvykli, jo. Já když jsem byla na Damu, jsem seděla, přišla Chýlková do stejného ročníku, tak si myslela, že jsem dálkařka. Vy už jste si na ten ksicht zvykli. Jde to hodně o zvyk. Fakt jde o zvyk vždycky. No a oni ty krasotinky vedle mě stárnou, že jo? To vidíte. A tohle prostě drží, jo. Tohle prostě drží. S tímhletím já půjdu i do té rakve, jo.
5: No ne, že drží, to se škromená. To se já mám dojít,
6: no to je právě, víš,
5: zlepšuje se to.
6: No zlepšuje se to.
5: Čili ty role jako začaly přicházet s tím, no tak předpokládám, že nějaký mastičky taky, ne. Neříkám přímo skalpel.
6: Ne mastičky. Mastičky.
5: Mastičky ani
6: mastičky,
5: ty.
6: Mastičky ne, mám.
5: Nebo na noc víčka takový
6: to. Nový a tady nový. No teď já jsem tady
5: čili
6: měla.
5: Řízli tě?
6: No ale to už je dlouho.
5: Jo.
6: Už se to zase vytáhlo, ale to nebylo kvůli vytáhání, já to měla ještě horší. Já tam měla tukový váčky jak palec úplně. A když to a tuk váže vodu. A my když jsme točili detaily, tak Varela říká, no to nejde. Ty ona to má úplně nateklý, to není možný, tak jí dejte let a tak. No tak jsem si to dala, ale ani není to nic poznat, jo?
5: No ne, no naopak, no. Jako ne, že
6: já
5: poznat.
6: Já už takhle chodím 7 let a ještě prvé teď Karlovi, když je ten Silvestr, tak jsem to řekla, jo, ale jinak nikdo nic nepoznal.
5: Jinak Otovo. Myslíš, že to je taková indiskrétní jako věc, jako
6: mě
5: že by ženský neměli?
6: Jedno.
5: No proto jsi to řekla.
6: Mě to je úplně jedno. No. Šer je přešívaná, hale, a já když ji vidím nějakým film třeba s Mussolinem nebo něco takového, jaký miluju.
5: No.
6: Mě to je jedno. I když má někdo umělý zuby nebo co, jako Jaruška má hnusný zuby, ale fakt jsou její. No, tak na ně může být hrdá, no.
7: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Řekl bych, že nás právě teď v našem pořadu čekají legendární role Evy Holubové.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Tahle herečka má na svém kontě už víc než 50 rolí. Nejedna z nich ji přinesla i důležitá herecká ocenění. Skoro by se dalo říct, že v každém úspěšném filmu, který stál za to, a hlášky z něj zlidověly, si zahrála právě Eva Holubová. Kromě humorných rolí ale umí zachovat i vážnou tvář, což předvedla třeba ve filmu Requiem pro panenku. Ale nás teď čekají Hřebejkovy pelíšky. A filmové partnerství s Jaroslavem Duškem, který jako vánoční dárek dal těžítko.
2: Nádhera, viď? Nepřipadá ti to úplně magický?
3: Připadá.
2: Podívej.
3: Já miluju sklo. Já jsem se strašně přála těžítko.
2: Ale tohle to není jenom těžítko, Evi.
3: Co to je?
0: Jaké vzpomínky má na natáčení téhle legendární komedie samotná Eva Holubová?
4: První natáčecí den jsem měla tady se sestrou.
0: Tím má na mysli Simonu Stašovou.
4: My jsme obě jedináčkové, tak si od té doby říkáme ségra. Jo, a to bylo... To...
5: Ano, tady je můj starý, dodala Simča a pohledem na pana Donutila.
6: A to bylo v té koupelně. Stará.
4: To bylo v té koupelně. Ale už jsem věděla, že na mě čekají jiné scény s Jardou Duškem. Ta milostná, já jsem v životě moc milostných scén nedostala. A Dušek, aby mě uklidnil, když jsem říkala, co to je těch pár teček, a Hřebejk říkal, no tak máš děti. Já jsem říkala, vím, kamaš, ale chcete zajít. A Dušek říkal, Hřebejk říkal, záleží, kam nás pustíš. A Dušek řekl, já půjdu na krajíček. A pak těsně předtím dodal, neboj se, mám kondom. Takže tam já, to, co tam říkám, to nebylo vůbec v textu.
2: Vem to do rukou a vníme jenom tu energii, prosím tě. Vem to do rukou, prosím tě. Kolenou tě, prosím, a vnímej tu energii. Tak, Evi. Tak a teď. Pravožnička. Jako třešnička. To je vzrušový, viď?
3: Já nevím. Mě nějak blbě.
7: Mami?
3: Ano? Dělej zasni, zasni! Dělej zasni!
7: Soudruhu, učiteli, můžu se na něco zeptat?
2: Ano?
7: Hoří hovno.
4: Peťo!
2: Co říkal?
7: Jestli hoří hovno.
2: No, třeba velbloudí, ano. To je pravda.
4: To je pravda, ty nevíš, kolik je hodin?
7: Kolik je hodin?
4: Moc.
7: Říkali jsme si přece, že tatínky budeme vždycky vybírat spolu.
4: Peťo, mazej do postele, nebo ti ten mikroskop zabavím a dostaneš ho až na konci školního roku. Hřebejk říkal, jestli si chceme zopakovat text, já jsem říkala, prosím, nech mě bejt, jdi někam. Byla jsem hrozně zprostá a to tiše a rychle a mě blbě, to je moje zpracování. No, pak to bylo s těma slovíčkama.
8: Dříve než přistoupíme k otázkám prospěchu, musím vás, ač nerada, upozornit na jednu velice nepříjemnou věc. Rozmohl se nám tady takový nešvar. Děti velice často používají sprostá slovíčka. Zejména pak jedno slovo. Je to slovíčko... Prca. Odkud to přišlo?
9: Od nás to nemají.
8: A to říkají všichni?
9: Všichni. Šepková taky.
8: To je hrůza.
4: To bylo slovo, které jsem do té doby neřekla, přestože to je blbost, protože proč souložit je jakoby povolený a to druhý ne. Dušek mi to zase učil, říkal, že mám říkat mrcat, mrcat, prdat, prdat a pak to vyměnit. Ale to jsem taky nedokázala, tak jsem si vymyslela, že to napíšu. To mně přišlo lepší, potrhnu. A Honza Hřebejk říkal, výborně, napíšeš, potrhneš a řekneš.
7: Není to ono, co?
6: Je to dobré.
7: Ta omáčka.
6: Je to vynikající. Ostatně, já s tím všechno. Kriminál mě naučil. To si vůbec nedovedete. Ale je to vynikající, vynikající.
4: No, opravdu je to výborný. Víš, Péťo, řekni něco.
7: Ty knedlíky připomínají vajíčka karety obrovská.
4: Koho?
6: Mořské želvy.
0: Spolupráci s Janem Hřebejkem si užívala Eva Holubová mnohokrát. Třeba i následně u dalšího filmového hitu nazvaného Pupendo. Tam ji partnera, manžela, hrál Bolek Polívka.
4: Tak. Chlebíček pro malýho. Já ti to nakrájím. Dobrou chuť? Tohle ne. Běž. Nemusí každý vidět, jak na tom jsme.
10: Good morning, sunshine.
4: Bedřichu, prosím tě, dej to dovnitř.
10: Kam myslíš, že to chci dát dovnitř, ne?
4: Ty jdeš teda těm dětem pěkně příkladem. Víš, jak se tomu říká? Tomu se říká stádium ranního doušku. Ty jsi zralej na léčení.
10: Viděl jsi to? Maminka mě chtěla bodnout. A ty chceš, aby bral věci s humorem, jo? Ty mě kvedláš...
4: Promiň.
10: Ty mě kvedláš takhle nožem v játrech a potom promiň.
4: Já jsem ti řekla promiň.
10: No já vím promiň, ale co promiň, jak promiň, co pořád promiň. Promiň, nevážený soude, já jsem ten nůž tatínkové bříšku zapomněla.
4: Ježiši Kriste! Papej.
10: No ten taky. No předo ukřižují, že jo? Tady krováky, tam krováky, všude krováky, potom jim vstane z mrtvých, tak oni všechno přehodnotí a promiň, no. Kdyby Krista utopili, tak nosíš tady na krku akvárium.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Vraťme se k Evě Holubové, která je už řadu let jednou z největších hvězd českého filmu, i když ve spojení s ní se tohoto termínu moc neužívá. Ale my si to dovolíme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Další výraznou příležitost, pokud navážeme třeba na Pelíšky a Pupendo, dostala i jako předsedkyně volební komise v komedii Alice Nellis Ene Bene. Vynikla i ve sfilmované verzi Vívegova románu Účastníci zájezdu. Jako ředitelka v komedii Gimple nebo v komedii Líbáš jako Bůh, kde hrála manželku Oldřichu Kaiserovi. Od konce 80. let spolupracovala Eva Holubová také s televizí, hrála v řadě inscenací, pohádek a seriálů a vytvořila třeba i zábavné pořady. Na jeden takový zavzpomínala i na Slovensku.
2: Na televizi Prima bylo Hádej kdo jsem.
3: A vy jste byli součástí toho.
2: Já jsem tam potom nahradila Danu Morávkovou, která nemohla zároveň být na Primě a zároveň na Nově. Tak mě vyměnili k nelibosti diváků. A Dana mi sama volala a říkala, hele, někdo to po mně musí vzít, já budu ráda, když to budeš ty.
3: To znamená, že vy jste sedávali tam ano, na té opačné straně.
2: Byla jsem z nich nejhorší.
3: Nešlo vám to?
2: Ne, teď jsem koukala se za kulisy, jak jste měli tady toho kata těch myší.
4: To bylo těžké, ale...
2: Plně jsem sem chtěla vběhnout, protože nevím, jestli to víte, ale existují i takové pastičky, to jsou takové klícky. Ta myška tam hupne a vy ji můžete...
3: Sousedovi
2: a ona se k vám zase vrátí, ale...
3: Je to taková hra s myškami,
2: jo, no. Ale neuměla jsem, vždycky jsem se, já jsem měla hned ne, vždycky jsem se zeptala nějak blbě a většinou na to, co se ptal ten přede mnou a já jsem to znova zopakovala, takže diváci si stěžovali, ať tam vrátěj schopnou Danu Morávkovou. Ale měla jsem ten pořad ráda.
0: Zmiňme i seriály, ve kterých vystupovala Eva Holubová. Nezapomeňme na sérii To jsem z toho jelen, Návest, Cukrárna, Slunečná, anebo také velmi úspěšný a oceňovaný seriál Volha, který nás přenesl do období socialismu. Tam si zahrála jednu ze zajímavých postaviček, jako Šička, se kterou televizní štáb točí reportáž. A opět se tu setkala se svým častým filmovým a televizním manželem a životním kamarádem Bohumilem Kleplem. Režii měl tehdy Jan Pachl.
5: Takže madam, tedy soudružko Kapičková, napřed s vámi uděláme malý rozhovor. Konkrétně nás zajímá, za co jste dostala řád hrdinka socialistické práce. Pak si uděláme pár postřihů, jak tady šijete. Tak když rozej to.
6: Hrdinka práce poprvé.
5: Prosím.
7: No ale já nevím, co mám říkat.
5: No, jak se jmenujete, co ve fabrice děláte a za co jste dostala ten metál?
7: Kapičková, já tady šiju.
5: Jaký máte kolektiv?
7: Kolektiv celkem dobrý. Holky, nechte toho, nebo si to budete říkat sami.
5: Prosím vás, děvčata, v klid. Takže ještě jednou, jak se jmenujete, za co jste dostala ten metál a co tady děláte ve fabrice? Prosím.
7: Kapičková zašití.
5: Zašití čeho?
7: Spoďáru.
0: S Bohumilem Kleplem toho zažili opravdu hodně. Jak před kamerou, tak i na divadelních prknech. Vzpomínali kdysi v pořadu Nikdo není dokonalý v režii Vojtěcha Nouzáka.
8: No, já si pamatuju, když jsme byli s divadlem na zábradlí hrát Čechova Machatu v Moskvě, tak odborník na vodku byl náš bývalý a vynikající kolega rusofil Leoš Suchařípa, že jo? A ten měl ty stakany jako zásadně určit každý den, 40 let Leošek takhle uměl pít. A pamatuju se, když jsme hráli v tom chatu, tak se sešel tenkrát s hercem, takový slavný ruský herec, který byl ředitelem chatu Jefremov. A Leošek před ním jako po tom představení pil ty dvě deci, ten stakan, ty vodky, takhle to vždycky Leošek dělal tohle vždycky. On to takhle vypil naraz a pak udělal tohle.
9: No, ano.
8: A pak řekl, táhne. Taková úleva. A tohle udělal před tím Jefremovem, který byl v jeho věku. A Jefremov, protože byl hrozně už nemocný a jako nemohl, tak na něj takhle na Leoše koukal a říkal, od u vás demokracie.
7: Já
2: vím, že on na to myslel asi hodně často, tu vodku měl někde v podvědomí, hráli jsme strýčka Váňu a on hrál Serebriakova, který teda jako se rozhodne prodat ten statek Ornestovi, který hrál Váňu, tak v prvním okamžiku, což pro toho strýčka Váňu byla pohroma, v prvním okamžiku řekl, já ten statek neprodám. Tak najednou tím pádem se nemělo o čem hrát, že jo, protože tam je to založený na tom, že ho prodá, tak já jako jeho žena mu říkala, když jsi mi to slíbil, že ho prodáš, a tak říkala, tak dobře, já ho prodám, a měl říct, že si koupíme ve Finsku malou vilku, a řekl, a my si za to koupíme finskou vodku. A to už se pak nedalo hrát vůbec.
0: I Eva Holubová si prošla těžkým obdobím, kdy pila často a hodně. Někdy dokonce po barech tancovala opilá na stole, jindy se svlékala do spodního prádla. Domů se pak vracela nad ránem. Tehdy jí bylo jedno, že na ní doma čekají děti, dvojčata Adam a Karolína, které měla se svým mužem, výtvarníkem Miroslavem Zdeňkem. Seznámili se spolu v roce 1991. Občas se k tomu přidaly i problémy. Musela platit pokuty za zrušená natáčení nebo představení. Na tuhle divokou éru svého života upřímně zavzpomínala i v zábavném pořadu Všechno párty v režii Viktora Polesného jako host Karla Šípa.
2: Ale to je to, já jsem si myslela, že opravdu jako, že to ustojím a taky někdy jo, jedna sklenka, druhá sklenka, no a třeba za 3 měsíce, až koukám, že místo sklenky už tam mám flašku, že jo, že říkám to vůbec, co byste pořád běhal, nechte to tady. A to šlo pěkně vždycky jak před popravou.
6: A to jste měla tak zavedený, že jste třeba chodila do jenom jedný svý oblíbený hospody, nebo prostě vám to bylo jedno, kam jste zapadla, tam jste si dala? Jo.
2: Ale ne, tak jako, že bych šla a dala si. Já jsem vždycky to začínají ty rozjezdy tak jako by pomaličku, tu a tam a tohle a pak už je to jedno. Já si dokonce pamatuju s tím sklepem, to byl asi největší malér. Jsem prostě takhle, jsme jednou tahli Prahou. A to byly v Praze, to bylo rok 76, asi 86, 84 a teď prostě byly už jenom ty non-stopy. Tak jsme tam vtrhli, já hned na ten pult a nepijano, nepivo. Tam Romále a prostě zvěřil náš. A teď tam stál takový kluk a byl strašně smutný. Já jsem říkala, proč ty se neraduješ a takový. On říká, mám jít zítra na vojnu ruku. Já jsem říkala, prosím tě, kam bys chodil, život je krásný. Sklepáci odešli a já jsem s tím chlapcem tahla Prahou dál a že mu ukážu Malou Stranu a Hradčana. No a tak jsme procházeli těma uličkama, tak on se tak během toho do mě zamiloval, kleknul si přede mě a říkal, já tě miluji. Já jsem říkala, nemůžeš klečet před člověkem, klečet se může jenom před Bohem, klekla jsem si taky, jenže jsme byli před americkou ambasádou. Vyběhli tedy soudruzi příslušníci, vzali nám, mě občanku, jemu nějaký povolávací rozkaz, byli úplně hotoví, začali někam strašně telefonovat a já jsem říkala, počkej, než to vyříděj, tak si tady skočíme ke sluncům, tam už otvírá. Tak jsme si dali tam pivko u slunců, no pro mě přišli příslušníci, pro něj přijela nějaká rozvědka nebo co.

0: Nerozuměl právě to Václava Havla hned druhý den po premiéře. Co říkáš? Hrozný.
1: Vy jste hrála Havla pod vlivem? Jo.
0: Všichni se za mě styděli, jedinej Bohouš Klepl přišel a říká, děláš to výborně, dej si panáře.
2: Eva Holubová se opakovaně pokoušela pití omezovat. Zlom nastal až v roce 2002, svolila, aby kolega a kamarád Jan Kraus odvezl do léčebny. Postupně se jí podařilo návyk překonat. Získala energii a tu investovala do rodiny, práce i dobročinných aktivit. No a v roce 2009 se provdala za svého dlouholetého partnera, už jednou zmíněného Miroslava Zdeňka. Jak říká, s věkem už se i mění cíle. Víc se zabývá svým vnitřním světem. A pomáhá jí v tom i humor. Tak ať humor a dobrá nálada pomůže i vám, to si přeje Patrik Rozehnal a těším se u dalšího dílu plného vzpomínek, hereckých kousků a hvězd. Mějte se krásně a vesele.

Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.